0: Lukáš Daniel Pařík je dnes hostem pořadu Až na dřeň. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: My dnes budeme hodně pohádkoví, protože si budeme hodně povídat o pohádkách, o fantasy, protože vy jste si v podstatě odskočil z natáčení třetího dílu trilogie. Tentokrát se bude V čase ztrácet princ.
1: Ano, je to tak.
0: Pohádka Princ zakletý v čase se rodí. V jaké je to fázi?
1: Ve fázi natáčení, to znamená, my za sebou máme první blok ze tří. Ten první blok se točil na přelomu srpna a září. Teďka budeme točit v listopadu a potom zbytek budeme ještě dotáčet příští rok.
0: Kdo tu pohádku viděl, nebo ne tuto, ale ty předchůdkyně, pochopitelně princezny zakleté v čase, jedničku, dvojku, tak ví, že je to film prošpikovaný různými triky, spoustou triků. To znamená, že to natáčení s živými herci je vlastně jenom malinká část celého toho procesu. Jak je to vlastně celé dlouhé, než to vznikne? Už od toho prvotního nápadu, psaní, kolik let to trvá?
1: U každého z těch filmů to bylo trošku jinak, ale když se budeme bavit o Princovi zakletém v čase, tak scénář vznikal asi 3/4 roku a natáčení podle mě bude kolem 30 dnů, něco takového, ale potom ta postprodukce, tak ta je u nás samozřejmě velmi náročná, ta je na tom to nejdelší, protože máme tam, jak jste říkala, x triků, je tam x kouzel. Hudba samozřejmě taky není úplně minimalistická tady v tomhletom žánru. Ten žánr sebou nese prostě jako velkou postprodukci, i zvukovou, jo, co se týká právě ty kouzla jsou na jedné straně vizuální, divák si to úplně neuvědomuje, ale oni musí být ošetřený perfektně sound designově a rozmíchaný prostě v tom prostoru do toho kina. Je to na dlouho. A to prostě bude tady trvat určitě ten rok, no. Takže ta premiéra určitě bude v roce 28.
0: No tak to se budeme hodně dlouho těšit. Povězte mi, je to tedy třetí díl trilogie. Mm-hmm. Bylo už u té první princezny jasné, že půjde o trilogii, nebo to se tak nějak stalo?
1: Nebylo. Když jsme vlastně začali pracovat už tady v téhle sestavě na princezně jedničce, tak první otázky spíš, které jsme si kladli, bylo, bude to pohádka, nebo budeme odvážní a zkusíme nějaký žánrový posun a bude to trošku do fantazie, bude to akčnější, vypravnější, ale tím pádem herecky civilnější, protože to se k fantazii pojí. A vlastně, když jsme dotáčeli tu jedničku na place, tak jsme prostě s Petrem jako hnedka si říkali, natočíme druhý díl. To by bylo super. A vlastně tím, že ještě přišel covid, který nás tehdy samozřejmě strašně spláchnul, tak my jsme museli nějak remarketovat, my jsme museli vymyslet, jak to udělat, protože měla být původní premiéra, my jsme to museli zrušit a šli jsme až o půl roku později, ale už byly utraceny peníze na marketing. Takže vyšla písnička Tam za řekou s Terezou Maškovou a ostatními herci a do toho jsme začali natáčet povídky ze světa princezny zakleté v čase a najednou to je přesně ono, ze světa. Takže začala vznikat mapa, začala vznikat historie toho světa a najednou tím pádem máme filmový svět. A začala nás strašně lákat ta představa být, já nevím, jako Marvel, jako Star Wars, jako Harry Potter v tom slova smyslu, že můžeme natáčet více různých příběhů ze stejného světa. Takže takhle vznikla dvojka a před trojkou, kterou točíme teď, ještě vznikl spin-off Zrození alchymistky.
0: U těch pokračování je vždycky trošku problém, aby to nebyla jenom taková ta, jak se říká, nastavovaná kaše.
1: Ano.
0: Jak se bráníte tomu, aby právě si lidé třeba nezačali říkat, jo, ta jednička je stejně vždycky nejlepší, ty další díly, to už není ono.
1: No, snažíme se poučit a snažíme se naslouchat divákům, protože my máme úžasnou fanbase. My máme fakt jako vybudovanou úžasnou fanouškovskou základnu, se kterou jsme dost úzce v kontaktu. A tím, že s nimi komunikujeme nejenom prostřednictvím sociálních sítí, ale i na různých besedách, tak nás to inspiruje.
0: Tam třeba implementujete nějaké jejich i nápady?
1: Spíš jako nás vedou, jo? Že prostě třeba my jsme vůbec nečekali, to je jedna z těch základních věcí úplně, kterou jsme vůbec nečekali, že Murien, Simona Zmrzlá, že to bude tak oblíbená postava, když je to prostě jako...
0: Ta nejzlejší osoba.
1: Ta nejzlejší osoba v princezní jedničce, která krade děti prostě, jo. Tak nás to nenapadlo, ale vlastně my jsme dělávali i hlasování, která postava je nejoblíbenější a tak dále. A nás samozřejmě Simona taky hrozně baví, za prvé to je fenomenální herečka a za druhý tý postavě, já si myslím, že i kdybych nebyl autorem Princezny zakletý v čase, nebo jedním z autorů, ale díval se na to jako divák, tak si řeknu, tohle to je rozhodně jedna z nejlepších čarodějnic, prostě, která jako v český pohádce byla.

0: Lukáš Daniel Pařík, který je dnes hostem pořadu Až na dřeně, doslova mužem mnoha řemesel, protože vy jste hudební skladatel, scénárista, režisér, herec, zpěvák, všechny možné věci umíte a děláte. A je to vidět i na té princezně lomeno princovi, který se teď točí, protože tam jste nejen autorem hudby, ale i spoluautorem scénáře, režírujete, ale mihnul jste se tam i jako herec v některém z těch dílů.
1: No, ale řekla jste to správně, že mihnul. Já jsem tam dvakrát v jedničce. Zaprvé, já jsem ten strážný, který, pokud si diváci vzpomenou,
0: to se musím podívat znovu.
1: Princezna zakletá v čase, když vstává ráno, ano, tak vždycky vyhazuje sok na růži. A jednou už se naštve, protože se to stále opakuje, tak vyhodí celou vázu. A je tam strážník, který mu to spadne na hlavu a omdlí na schodech, tak to jsem byl já.
0: A to nikdo nechtěl dělat, tak jste šel vy.
1: Já jsem to vyloženě chtěl dělat.
0: Vy jste chtěl dostat vázu.
1: Jo. A hlavně jmenoval jsem se strážný Čenda a to mě prostě strašně lákalo. No a potom tam je taková montáž takové té vesničky, na kterou přichází ta černá bouře a různě to odfukuje lidi a tak. A já tam sedím s loutnou, což je jako easter egg na to, že jsem hudební skladatel, a sfoukne mě to vlastně z lavičky s tou loutnou. Tak to je v prvním díle. A v druhém díle, tak tam jsem jenom jako členem kapely v hospodě. Ale ve třetím díle jsem si nezahrál, nevím, jestli zahraju. A to jsou jenom takový kamea. Naopak Petr Kubík, ten vyloženě už tam má roli, ten hraje jednu z vedlejších rolí alchymistu Heralda a ten vyloženě tam teda má svoje dialogy, no, to mi se ještě nepoštěstilo.
0: A tyhle ty špeky do scénáře jste si dal sám, nebo za to může Petr Kubík?
1: Tak my to děláme společně, takže to jsme se domluvali spolu. On se mě vždycky ptá, jako jestli si tam něco chci nebo ne, a u tohohle projektu mám vždycky trošku strach, protože se bojím, aby tam se nestratila ta kontrola, protože jako Petr, když je tam v roli Heralda, tak si samozřejmě lepší, když tam stojím já a jako režíruju to. No a nechci se tam cpát, já nevím, já mám takovej vždycky jako, nevím, jestli imposter syndrom, ale nechci se prostě cpát jako do těch hereckých rolí tolik tady, no.
0: Jak vlastně funguje ten váš tvůrčí tandem? Vy fungujete oba jako scénáristé, oba už i teď vlastně od té alchymistky i jako režiséři.
1: Funguje to právě mnohem líp než dřív, bych řekl. Já si myslím, že nejzdravěji nastavená workflow je od té alchymistky, kdy to prakticky probíhá tak, že my si voláme. A ten hovor je dlouhý. Ten hovor je prostě třeba na 2 hodinky a probíráme, jak to bude dál, sepisujeme si nějaký body a já to potom píšu. Tady u Prince zakletýho v čase to bylo tak, že Petr přinesl první verzi, kterou napsal, tu jsme si společně okomentovali a dohodli jsme se na docela výrazných změnách a to už jsem potom dopisoval já, ale právě vždycky to tak probíhaly ty hovory po telefonu a jde o to se shodnout. Ale to jako není o tom samozřejmě, že my si tak vždycky jako řekneme a na všem se shodneme. Tam jsou ohnivý debaty, ale my už jsme na to zvyklí. My jsme zvyklí na to, většinou to tak bývá, že ty nejohnivější debaty většinou bývají kolem něčeho, co je potom super. Protože ono je to třeba sporný, my na to můžeme mít různý názor. A teď vlastně naštěstí fungujeme tak, že každý přinese to nejlepší ze sebe pro to řešení. Takže ve finále ta daná věc je vyřešena v tom scénáři asi nejlíp, jak může v rámci našich schopností. Takže my jsme na to zvyklí. Není to tak, že bychom na sebe křičeli, teda to ne, ale my jsme oba hodně vášniví autoři, takže o tom prostě jsme schopni debatovat hodiny. No.
0: A když potom takový dva vášniví autoři přijdou na ten plac a teď se začne točit, stvárňovat to, co vy jste si vymysleli, tak jak moc trváte na tom, co je na tom papíře? Dá se vůbec u takového formátu něco třeba měnit na tom place? Upravovat, že třeba zjistíte, že to nejde, nebo že by něco bylo lepší, nebo už to nejde, protože by se to celé rozbortilo?
1: Tady asi jako je potřeba odpovědět ve dvou rovinách. Hmm. První rovina, to je úplně ta klasická, kdy třeba je něco na papíře a ve finále to nefunguje, třeba v rámci dialogu, ale to řešíme velmi rychle. Většinou, protože tady je zase výhoda, že ty herci, kteří to hrají, už to znají. Oni znají ty postavy. Takže my často tvoříme přímo s nima. A třeba Eliška Křenková, která hraje alchymistku Amélii, ta je v tomhletom jako extrémně kreativní. Ona tu Amélii má v sobě tak zažitou, že prostě ona navrhuje, ona vlastně hází různé věty, různé odpovědi, které nás třeba na tom papíře ani nenapadly. A je super si to od těch herců takhle odrážet. A vůbec nám nevadí něco na place měnit, pokud víme, že to je k dobru věci. No a potom je samozřejmě druhá věc, a to je produkční hledisko, kdy třeba něco nestíháme a musíme to nějak vyřešit, aby jsme to stihli, abychom to dotočili, aby nebyl přes čas. Tak tam jsme taky schopni improvizovat, no. Po těch letech už to nějak jde.

0: Jak už jsem říkala, tak vy jste také autorem hudby ke všem těm filmům, o kterých jsme tady mluvili. Mě by docela zajímalo, jak ta hudba vlastně vzniká, jestli je to už vlastně hotové ve chvíli, kdy jdete natáčet, anebo právě třeba na tom place, když to vidíte, se vám ta hudba rodí.
1: To je super otázka, protože když se scéna na place fakt podaří, tak já tu hudbu už jako fakt slyším. My se totiž díváme do takzvaných odkuků, což jsou obrazovky, které nám už ukazují, jak vlastně ten záběr vypadá a jak bude vypadat kompozičně. Je to stejné jako sledovat to v televizi prostě. A mozek můj už po těch letech fakt funguje jako hodně reflexivně v tom, že když vidí nějaký dialog a ten dialog má dobrou energii, tak už to tam hraje. Takže ano, slýchám to už na place. Nebo takhle, slýchám to i při psaní scénáře někdy. Mm-hmm. Píšu scénář a jestli se mě něco hodně emotivně dotýká, tak v ten moment já slyším hudbu. Takže si dělám poznámky už k hudbě někdy mimo.
0: Když vy jako když jednou rukou píšete scénář a druhou rukou píšete noty.
1: Noty ne, ale poznámky k hudbě. Ale samozřejmě ten největší proces nastává v momentě, kdy máme střih. Ono je více způsobů, jak tu hudbu skládat. Samozřejmě někdo si třeba skládá hudbu i dopředu. Není to za mě určitě špatně a možná je to pro toho skladatele prostě jednodušší, protože potom je to na střihačovi, aby to tam nasadil tak, že to bude sedět. Ale já mám tady tohleto rád pod kontrolou. V tom slova smyslu, že reaguju na ten obraz. Já prostě chci jít s tou hudbou tak, jak to vypráví prostě ten obraz. A tím pádem já skládám především k obrazu. Tady je výhoda, že už mám spoustu těch témat hudebních hotových, protože je to třetí díl přece jenom. Té hudby už je naskládaná strašná fůra. Určitě budou nový témata, ale určitě budu recyklovat spoustu těch starých. Takže o to bude jednodušší.
0: Já jsem si dlouho myslívala, že je to u filmu třeba někdy i tak, že přímo na tom place už zní ta filmová hudba. Mm-hmm. Aby tam byla ta atmosféra, aby ti herci se třeba lépe vžili do té role. Tak je to někdy tak, že pouštíte třeba hercům hudbu? Třeba ne tu, která potom bude v tom filmu. Hraje tam něco?
1: Jsou případy, kdy se to dá udělat. Většinou ne, protože nabíráte zvuk přímo z placu. Takže když nahráváte dialogy herců, tak samozřejmě by tam byla slyšet ta hudba a to by nás zvukaři zabili, to by se nedalo použít. Ale jeden z případů je, když jsme nahrávali první verzi písničky Tam za řekou, kterou zpívala Eliška Křenková, Marek Lambora a Natálka Germány přímo ve filmu, tak tam jsme to samozřejmě museli pouštět, aby ona se Eliška do toho mohla chytit a zpívat s tím. A potom se to celý vlastně postprodukčně vyrobilo, že ona to samozřejmě přespívala potom ve studiu. No, ale teď jsme točili ještě film Rozlučky se svobodou a měli jsme tam naše oblíbená scéna, prostě taneční scéna. A tím pádem jsme prostě pustili hudbu, u které jsme věděli, že to ty herce vyhypuje, že budou v té energii, kterou potřebujeme, ale tam nejsou dialogy.
0: Všechny ty princezny jsou, jak už jsme říkali, plné triků. Využíváte moderní technologie. Využíváte je i při skládání? A jak to jde dohromady s tím niterným procesem skládání AI a jiné věci?
1: Tak já AI při skládání nepoužívám. Já vlastně nevím ani moc, jak to funguje. Jo, já si myslím, že super je AI, nebo pro mě, abych já si pořád cítil jako autor a aby to nezasahovalo do mýho procesu niterného, jak vy říkáte, je super, když si s AI něco rozeberete. Jo, když vás zaujme prostě nějaká super hudba a řeknete si, tyho, potřeboval bych si rozebrat partituru třeba k tomu, tak někdy je fajn, že existují nástroje, díky kterým si můžu oddělit třeba určitý nástroje nebo nástrojové skupiny tak, abych pochopil, jak to v té hudbě, která mě se líbí, třeba funguje a posunul se někam jako skladatel. Mm. Ale jinak já vlastně skládám u sebe doma v pokoji ve svém programu se svým softwarem a se svýma zvukovými bankama, které jsou orchestrální. A dneska už je to tak daleko, že pro většinu lidí to zní opravdu jako živej orchestr, monumentální. Vždycky je super, když je možnost to ještě obtáhnout třeba nějakýma živejma nástrojema. A tohle je moje workflow, no.
0: Takže moderní technologie, ano, AI jenom s omezením, tak.
1: Tak, abych se stále jako cítil jako autor, ale jasně. Je blbost bránit se tomu v tom slova smyslu, že když si můžu urychlit workflow, jako nějakou mravenčí práci, tak to je samozřejmě super na to používat jakýkoliv dostupný nástroje. Ale já jsem rád, že zatím ještě pořád jsem v době, kdy to autorství zůstává na člověku.
0: Třeba v rádiu, když se míchají dokumenty nebo hry rozhlasové, tak se často říká, že ticho hraje. Mm. Hraje ve filmu?
1: Hudba samostatně funguje, dá se to tak podle mě říct, že funguje jako sled napětí a uvolnění. Ona, jakmile přichází v hudbě nějaký napětí, já nemyslím jenom atmosféricky, ale má to nějaký vývoj.

0: Aby se mohlo něco vyvíjet, tak musí to mít napětí, uvolnění, střídá se prostě dynamika, střídá se barva a v tom filmu je to stejný, tam je to ještě markantnější, super je prostě z různých triky, super je vygradovat hudbu, vygradovat a najednou úplně ticho a tím pádem vyzní třeba jedna jediná věta, která je potřeba v ten moment říct. Hrozně silně funguje, když herecky emočně vypjatý situace jsou úplně bez hudby někdy. To je právě super. V pohádce se to zase tolik nehodí, ale jsou filmy, když třeba, nevím, nějaká postava zemře a jiná má ten strašný šok z toho. Nehrá vůbec nic. Nebo jeden nástroj. Protože zahltit emočně diváka obrovskou hudbou v momentě, kdy postava zažívá obrovské emoce, to tomu někdy vlastně strašně ubere. Ale pokud je to zrovna takhle negativní emoce, tak je vlastně mnohem horší výrazově nechat ho samotného. Protože já ho nechávám samotného a on trpí sám. Nebo tam dám jeden jediný solový nástroj a on mi podpoří tu samotu toho jednoho jediného člověka. Takže ticho je velmi mocný nástroj.
1: Říká Lukáš Daniel Pařík.

0: Pojďme se teď společně udělat takový malý výlet zpátky v čase. Mm-hmm. Až do vašeho dětství. Co vás nejvíc utvářelo? Co z vás udělalo toho člověka, který skládá, točí, píše, i knihu dokonce, muzikál, tvoří? Co vás nejvíc ovlivnilo?
1: Tak z toho, co dokážu rozeznat vědomně, tak určitě oba rodiče, protože já jsem strašně vděčný za to, že vlastně té kreativitě nechávali absolutně volný průběh, prostor a dali nějaký jako bezpečný zázemí pro to, abych si tvořit mohl, jak chci. Ano, pamatuju si, že my jsme měli dětský pokoj s bráchou, kde bylo piano, z toho se šlo do kuchyně a kuchyně vedla do obýváku. Mm-hmm. A já si pamatuju, že já jsem hrál na klavír jako blázen, jako malej, prostě fakt třeba 5-6 hodin jako denně. Jo. No ale já jsem si hrál, mě bavilo tvořit neustále. A já jsem do toho furt mlátil. Máma stála v té kuchyni třeba a z obýváku táta pouštěl jinou hudbu. A máma byla mezi tím. A
0: svatá žena.
1: No, velmi, no jasně, že jo. Jasně, že jo. A takže jsem rád, ale že ta možnost byla, že měli tu trpělivost mě neustále poslouchat. Ale jinak si myslím, že na mě prostě strašně působila hudba, kterou jsme doma poslouchali. Mě hodně ovlivnili Queeni třeba, protože si prostě pamatuju, jak tak sedíme v obýváku, hrajeme s tátou stolní hokej a najednou hraje Bohemian Rhapsody. Mně je třeba 9, 10 a poprvé to slyším. A já si pamatuju, že se poprvé dostal husí kůži z hudby. To bylo tehdy, to je strašně silný moment pro mě. No a táta můj byl zpěvák, takže samozřejmě jsem byl k tomu vedený i vlastně jako nepřímo. Na mě teda nikdo netlačil, abych to dělal, ale já jsem chtěl. No a moje máma, byť se tomu profesně nevěnovala, tak proto má taky jako velký cit. Takže já si myslím, že jsem byl ovlivněný hodně rodinu. No a co se týká potom žánrovosti, já jsem generace Harryho Pottera. Mně bylo 11, když jsem dostal knížku o 11letým Harry Potterovi. A to mě ovlivňovalo strašně. Ovlivňovalo mě veškerý fantazy, který v té době bylo, že jo. Tehdy, já když jsem byl dítě, tak byl první Pán prstenů sfilmovaný, byla Narnie, takže já jsem fakt ta generace, která byla zvyklá vyrůstat v jiném světě. A automaticky to nějak tak na mě zapůsobilo, že já radši tvořím věci, které jenom nějakým způsobem metaforujou naši realitu, ale rád to dělám skrz právě ty přirovnání v tom fantasy světě. A nejenom fantasy, ale prostě v nereálném světě. Mm-hmm. Já tam rád přirovnávám.
0: Jestli mám správné informace, tak jste studoval na matematicko-fyzikálním gymnáziu. Tak jako to mi řekněte, jak jste se tam odstnul s tímhletím kreativním základem?
1: Mm. Rád bych řekl, že to byl omyl, ale vlastně jako nebyl, protože paradoxně ten gimpl, na který jsem chodil v Brně, to byl prostě gimpl, který měl super pravděpodobnost, že se dostanete na vejšku a považoval se jako jeden z těch nejlepších gimplů, takže jsem byl jako vedený tam, ale matematicko-fyzikální, no, jako takhle. Já jsem nechodil do té special třídy pro ty lidi, kteří byli geniální v tomhle ohledu. Tam bych se rozhodně jako nedostal. Ale stejně je pravda, že ta matika, fyzika, chemie, že to jsme dostávali jako zabrat hodně. I přesto, že jsem byl na všeobecném zaměření na tom gymplu. Ale chtěl jsem jenom říct, že to nebyl omyl, protože já jsem tam našel paní učitelku Alenu Odehnalovou, která mě naučila psát. Ona vedla literární kroužek. A já jsem se tam přihlásil a ona už tehdy byla v docela pokročilém věku a ona byla neuvěřitelně soutěživá. Takže jakmile měla někoho, kdo psal a měl to zájem a makal, tak ona ho prostě přihlásila do všech soutěží možných a potom na něho tlačila, aby to dopsal. A ona mi vysvětlila, jak se staví postavy, co je to motivace. Vždycky byla mi sloh, co se týká mýho psaní. Takže já si myslím, že kdybych nechodil na tenhle gimpl, který byl ale matematicko-fyzikální, tak bych se nenaučil takhle správně psát.

0: Když jsem se vás ptala na ty vlivy, tak jste hned bez zaváhání zmínil rodiče. A jak moc vás potom ovlivnilo to, když najednou jeden nebyl?
1: No, ovlivnilo a ovlivňuje. Já ani nedokážu vlastně říct, jak moc. To je motýlí efekt. Prostě když se stane něco takového, tak vás to strašně změní, vy se přizpůsobujete tomu celý život, srovnáváte se s tím celý život, názor se vám na to vlastně jako upravuje celý ten život a už nedokážete vlastně potom říct, jaký byste byli, kdyby se to nestalo. Jo? U nás je to tak, že my jsme byli čtyři, táta, máma, brácha, já, mám mladšího bráchu, který je výborný fotograf a vlastně potom, co jako táta zemřel, tak si myslím, že ta rodina musela nutně projít a každý z nás osobnostně musel projít určitou transformací, ale já mám za to, že jsme si ještě blíž. Teďka jsem si teda vzpomněl zrovna na jednu věc, co nám říkali v chemii, na tom matematicko-fyzikálním gimplu. Já už nevím, jak se ten zákon jmenuje, protože já jsem na tyhle ty předměty extrémně mizerný, ale uvědomuju si, že jsou tam nějaký vazby. A když bych to přirovnal k naší rodině, tak tam byla vazba mezi čtyřmi prvky. A v momentě, kdy ten jeden prvek zmizel, tak ty další tři vazby se posílily. A dneska k sobě máme podle mě extrémně blízko. Brácha je prostě fakt jako nejdražší člověk, co mám. A opravdu si myslím, že jsme se z toho, a teď si klepu na hlavu, že jsme se z toho dostali dobře a že jsme to přestáli, takže jsme se navzájem extrémně podpořili, že každý z nás prostě odvedl velký kus práce, aby jsme prostě byli v pohodě.
0: Kolik vám vlastně bylo let? To relativně málo, když tatínek
1: odešel. 22. Ono to samozřejmě bylo těžký s tím, že táta reálně opravdu on odešel přesně týden předtím, než jsme spolu měli poprvé vystupovat. No. A já jsem to vystoupení potom musel odehrát sám s partou lidí, kteří vlastně měli rádi tátu a byli to jeho dřívější kolegové nebo spoluhráči nebo přátelé prostě. A to byla jedna věc. A druhá věc, já vlastně jako, co jsem ani nevěděl, já jsem asi hledal jako strašnej jako způsob, jak se s tím vyrovnat skrz to, že vytvořím něco velkého. Ale já jsem to nevěděl, že to dělám asi i jako z té pozice nebo jako z toho důvodu. Já jsem vždycky chtěl, já jsem se tehdy dostal vlastně na konzervatoř do Prahy na zpěv původně a já jsem věděl, že chci prostě, nevím, jenom jako otřást uměním v Praze. Že prostě chci udělat něco pořádného, něco, na co prostě lidi budou buď chodit nebo o čem budou mluvit. A myslím si, že jak táta odešel, tak ve mně byl takovej jako, nevím, dost jako nekontrolovatelný oheň prostě jít a udělat to. A takhle vlastně začal vznikat mimochodem můj první muzikál. Já jsem extrémně potřeboval prostě se vyjádřit. Takže myslím, že jako pokud se to nějak projevilo, tak takhle. No, v takové jako hrozně nezdolné, takové divoké, nejenom motivaci, protože motivace je super, ale spíš ta konzistence je důležitá. Ale tohle byl tak jako konstantní oheň, který prostě potřeboval vykřičet do světa něco, nějaký emoce, že si myslím, že to hodně podmínilo celou tu tvorbu moji následnou.
0: A teď po těch letech už se ten plápolající oheň trošku uklidnil?
1: No, je pod kontrolou. Ale ono je důležitý ho udržovat. Ono je důležitý udržovat hlad a spíš člověk se učí pracovat sám se sebou. A já si pamatuju, když jsme dělali Princeznu jedničku, tak tam ten oheň byl obrovský, ale byl zaměřený na to přesně vytvořit něco. A co to znamená, že už jsem to vytvořil? To znamená, že jsem to odpremiéroval, takže byla premiéra. A já si pamatuju, jak celý ten prostě dvouroční proces probíhal a já jsem byl fixovaný na tu premiéru. A potom premiéra proběhla a co teď? A bylo úplně prázdno a já jsem najednou neměl za čím jít. A začal jsem upadat do docela šílených jako stavů, že co teď? Jako? A ten oheň chtěl plát, ale neměl pro co, když to takhle přirovnám. Takže pro mě bylo důležité si najednou uvědomit, že nejde o ten cíl jako takovej, ale jde o ten proces. A o to být vděčný za to, že můžu žít každý den s tím, že každý den tvořím. To, že je tam ta premiéra, nebo to bude jednou hotový, to je super. Ale já vlastně nejvíc jsem potom vděčný za to, že můžu žít tenhle život, ve kterém neustále tvořím. To je vlastně jako to, za co jsem vděčný. A potom mě nesklame, že třeba chviličku jako po té premiéře je takový vzduchoprázdno. Tam vím, že já stejně musím načerpat sílu, abych mohl tvořit dál. Jo. Takže oheň tam je, jenom je víc pod kontrolou.

0: Princezna Elena z pohádek, které už léta tvoříte, se opakovaně vrací do jednoho dne, aby pod vlivem prožitých věcí vlastně dělala ty věci líp a líp a líp. Mm-hmm. Máte vy ve svém životě nějaký den, do kterého byste se, kdyby to šlo, vrátil a udělal třeba něco líp?
1: Mm-hmm, určitě jo. Ale to nevím, jestli o tom chci mluvit. Ale stoprocentně, stoprocentně. Ale zase jako s rozvahou. Protože jsou to malé věci, jako třeba když se s někým pohádáte, tak si říkáte, a to jsem možná nemusel takhle reagovat, prostě mohl jsem zůstat v klidu, mohl jsem se nad tím víc zamyslet. To je spousta věcí, které bych takhle rád změnil. Ale potom jsou věci, které jsou třeba zásadnější. Na první pohled byste je změnila, ale na pohled druhý si uvědomíte, že vás ale vyformovali k tomu, kdo jste. Ta vaše chyba třeba. Jo, já si myslím, že je hrozně důležitý ty chyby dělat. Takže vlastně ono je to i konec konců jako téma toho prince zakletýho v čase. On vlastně jako celý ten námět je postavený na tom, že on se snaží něco v minulosti změnit a potom dochází k určitému zjištění, na který se budete muset počkat, ale přesně vlastně to odpovídá na tu vaši otázku.
0: Mluvili jsme tady o tom plápolajícím tvůrčím ohni. Hmm. A já vím, že rozhodně neplápolá jenom pro toho prince, který se teď natáčí, ale pro spoustu dalších projektů, které máte. Tak co dalšího děláte a na co se těšíte?
1: No, to, pro co teďka dýchám vedle Prince zakletýho v čase nejvíc, je můj muzikál Merlin, Legenda o naději, který se bude hrát příští rok v Hybernii. Premiéru máme 1.10.27. Předtím pojedeme ještě letní scény. A to je vlastně ohromná srdcová záležitost, protože to je vlastně, řekl bych, jako životní projekt pro mě. Je to muzikál, který navazuje na artušovský legendy, ale je to fantasy. A já jsem vždycky snil o tom přenést diváka v momentě, kdy přijde do divadla, přenést do toho jiného světa. Film je super, ale to divadlo je autentičtější. Tam já, tak jak vy teď přede mnou sedíte, tak já se takhle můžu na ty herce dívat a můžu se koukat do toho jejich světa. A já opravdu chci přenést tady tohle všechno do té Hybernie, aby ten divák se na chvilku ocitl v jiném světě a pak se s velkým prožitkem vrátil zpátky do toho svýho. Na to se strašně těším. Takže muzikál Merlin, no. Merlina mimochodem hraje Miroslav Táborský, který vlastně je v tom neuvěřitelný. Víte co, on je čaroděj. Protože náš Merlin je čaroděj a tulák mezi světy, ve kterých udržuje rovnováhu. A já bych řekl, že Miroslav Táborský jako herec je čaroděj, protože v herectví tam je více veličin, který musíte ovládat, jako je například čas, jako je dynamika. On všechny ty, on s nima žongluje, on si tak jako pohrává s tím textem neuvěřitelně, že opravdu jako čaroděj připadá. No, já se na to strašně těším.
0: No já už se začínám těšit taky, jak to líčíte. Hostem pořadu Až na dření byl Lukáš Daniel Pařík. Dík moc za to. Mějte se moc krásně, co vám všechno daří.
1: Já moc děkuju za pozvání.
0: A já už jen dodám, že si nás jako vždycky můžete poslechnout také jako podcast v archivu Českého rozhlasu a podívat se můžete na videozáznam z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám společnost dělá Dvojka, jsou 3 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Pardubice.
3: Folková pohlazení.
4: Dobrý den a dobrý poslech, vážení přátelé nepopulární hudby. Začínají folková pohlazení a od mikrofonu zdraví Vítěz Rovníček. Pokud alespoň koutkem oka sledujete naší domácí folkovou scénu, pak vám jistě neunikla Žalmanova 80. Čas je opravdu naprosto nekompromisní a neúprosný. Přijde mi, že je to nedávno, co jsme slavili Žalmanovu 50. Nutno ale říci, že čas je i spravedlivý. Pokud někdo má dar tvorby, jako je Žalman, ovládá řemeslo, je obklopen báječnými lidmi a je pracovitý, cokoliv, co tvoří, bez ohledu na věk, stojí za pozornost. Žalman připravil k 80. pro své příznivce nové album. Pojďme si jej dnes poslechnout.

Posloucháme nové písničky Žalmanova spolu z narozeninového alba, které Pavel Lohonka vydal u příležitosti nedávného životního jubilea, tedy 80 let. Nese název Tomáš Porád něco, psáno s vykřičníkem na konci, třemi tečkami na začátku a podivným zmutovaným slovem Porád. Jde o oblíbenou kapelní hlášku pro nezasvěcené. Když spolu fungujete pospolu v kapele, není to úplně srovnatelné soužití jako třeba v rodině či partě kamarádů. Kapela, notabene profesionální, zažívá divné věci, bývá srocením nesourodých individualit, podobně se vzájemně potřebujících k obživě, tvořících v poměrně omezených mantinelech, pendlující mezi rozmary a nápady autora, očekáváním publika a vlastními potřebami. A těch společných chvil na cestách, v autě, na hotelech, při zkoušení, ve studiu. Tisíckrát omleté historky a názory. Není to vždy snadné a vyžaduje to opravdu obrovskou dávku vzájemného respektu a porozumění, aby na pódiu pak mohla jít společná energie ven. Při nahrávání, notabene opakovaném, s takovou četností po 2-3 letech, navíc v malém studiu, to celé pak ještě navíc ohrožuje určitá rutina. Občas prostě není co říci. A lidé takto spoutaní k sobě pak potřebují berličku, hlášku, signál. Hláška Tomáš Porád něco je právě tím osvobozujícím prvkem, který zvedá náladu, pozbuzuje a motivuje, ukončuje debatu, aniž byste museli jít pryč nebo opustit místnost. Neutrální zdvořilá reakce, ať už si myslíte cokoliv. Asi jako když Werich říkal, lidi jsou holt lidi. A nebo náš dědeček, to je život, to se nedá nic dělat. Touto optikou se dívám na nové Žalmanovo album. Podotýkám, že jsem velký fanoušek, který slyšel snad všechny jeho nahrávky. Celoživotně mě baví ten svět, který Žalman stvořil a schovývavě přihlížím věci, které mi nesedí, nebo kterým nerozumím. A víte, že mi to přijde jako klíč? Mám moc rád lidi, kterými je Žalman obklopen. Nečekejte ode mě tedy kritiku alba, ale výzvu k hlubšímu poslechu, protože to máte pořád něco. Dodal bych vždycky a všude. A tohle jsou krásné chvíle na světě, když Žalman zpívá a tvoří.

Nové Žalmanovo album A to máš porád něco, které dnes posloucháme, přináší 14 písniček, které Žalmanomily nepřekvapí, ale také, a to je cennější, nesklamou. Zvuk kapely se v podstatě už od odchodu Brožových před bezmála 20 lety nemění. Žalman zpívá stárnoucím, ale stále sametovým hlasem, co dokáže promlouvat do duše, jako když na vás mluví milovaný otec. Vedle toho jiskří naopak nestárnoucí Míša Hálková, občas až dívčím hlasem, a místy vzniká kontrast srovnatelný s legendárním pohádkovým protikladem Kráska a zvíře. Kapelu a samotného Žalmana hudebně už 35 let podepírá tichý basák Petr Novotný, který vychytává ve vokálech ty všechny možné a nemožné intervaly a nespívatelné tenoří party, protože duší to vždycky byl jazzman a rád překonává hudební výzvy. Solovou kytaru obstarává respektovaný rutinér Petr Havarda. A tohle je možná první deska, kde jej doslova musím pochválit za pěvecký projev. Překvapí třeba v countryovce Byl to hezký den.

0: Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu a dnes si pouštíme písničky z osmdesátkového alba Žalmanova spolu s názvem A Tomáš Porád něco. Tvorba Pavla Lohunky vždy nesla určité stopy nostalgie a tichého smutku. To bude asi tou přezdívkou, kterou kdysi od kamarádů Trampů dostal. Ale do značné míry tím obarvil a ovlivnil celou folkovou scénu. Stačí si vzpomenout, jak se člověku hezky svírá srdce, když stojíte v davu lidí na festivalu a oni z pódia spustí třeba tymián. Nevím, jestli to je tím Žalmanovým věkem, ale množící se bilanční témata a motivy smíření nabírají na síle. Když pominu titul CDčka nebo fotku na obalu, kde Žalman sedí v prázdném hledišti s cedulkou Vstup zakázán, stačí si přečíst názvy písniček. A to máš Porád něco, Na rozcestí, Znovu zrození, Jsem zmačkaný, Dobrovzdání, Kam odchází světe, Byl to hezký den, Pomalý šípy, Stovky domovů, Konečná. Ale není to žádné tragické loučení, je to spíše taková ukázka, jak se dá stárnout. Obklopen živoucími mladšími muzikanty profíky, schopen ještě vzdoru a rošťáren, moudrého nadhledu a vážnosti lorda ze skotských Highlands. Je to furt prostě starý dobrý Žalman.
1: U ohně dělíme

album Žalmanova spolu a Tomáš furt něco, tedy přináší 14 písní v podstatě v podobném formátu jako několik předchozích alb. Je znát, že starý pán přinese materiál a ve studiu si pak kapela hraje, vymýšlí, co a jak udělat, aby to znělo pokaždé alespoň trošku jinak než ty hromady písní, které už Žalman za svůj bohatý život přivedl na svět. A to je dobrý přístup, protože tím se mu vyhýbá osud jiných jeho kolegů, kteří zestárli a oposlouchali se rychleji. Do značné míry tomu napomáhá i dvorní mistr zvuku Petr Michal z jeho českého studia Dynín, který pořád vylepšuje své postupy a klobouk dolů. Nové album má naprosto svěží zvuk a i když výčet hostů je nevelký, skvělý Radim Pígl na perkuse a bicí, Robert Fleischmann na irskou flétnu a Marek Bubl na alt saxofon a klarinet, překvapí nás mnoho jiných barev. Novotný si vyhrál s klávesami, Hafík přidal dobro, lapstýl nebo mandolínu. A to mě moc baví. Kor, když mezi osobní zpovědí a poetickými obrazy se v textech vynoří reakce třeba i na aktuální téma. U Žalmana možná až nezvykle přímočaré a odkryté to, aby člověk měl nad čím přemýšlet. Třeba chci zpívat českým dětem, ruský medvěd cloumá světem, z lásky plive síru, sám sebe požírá, kdo postaví se s mečem, kdo najde v sobě sílu, pán Bůh dveře v nebi zavírá.

Odcházíš, světe, starý dobrý světe, pěšky na vlak a jdi domů, tam se vytratíš. Bolívá mě, že i nás to jednou tady smete.

scházíš světa, starý dobrý světa, pěšky na vlak a jdi domů, tam se vytratíš. Bolívá mě, že i nás to jednou tady smetáš.

Nevím, co z nového alba Žalmanova spolu zůstane mezi lidmi nebo v trvalkovém repertoáru skupiny při koncertním vystupování. Nabízí se úvaha, jestli vlastně má vůbec smysl dělat nové nahrávky, když ani posluchači už dnes nejsou schopni sedět a poslouchat ucelený soubor písní jednoho autora a vlastně ani několik předchozích řadových alb Žalmana nepřineslo nic jako Tymián, Jantarovou zemi, Můzu, či Kdyby tady byla taková panenka nebo Zráje, prostě písně, které doslova zlidověly. Tady bych však rád upozornil na chybu v úhlu pohledu. Ani ty zmiňované dávné hity a lidovky Žalman nepsal jinak než tyhle nové písně. Nikdy při tvorbě nebral ohled na to, co by se tak mohlo líbit posluchačům, nebo nedej bože kritikům, aby se to prodávalo nebo zapadlo do nějaké módní vlny. Prdlajs. Žalman se nikdy nepodbízel a kdo mu to vyčítá, nemluví pravdu. Žalman takhle prostě vidí svět a proto zůstává věrohodný. Tohle album je jen další zprávou o tom, jak se má a co je podle něj dobrý a co blbý. A má pravdu a dělá to dobře. Ostatně nemá problém s návštěvností koncertu. Dostává se mu úcty a vážnosti, která mu náleží. Jak jsem si všiml na festivalech, hraje v prestižních časech a bývá ozdobou akcí a lákadlem pro diváky, kteří ho berou, i když si pak třeba řeknou, že na něm občas je už unava znát. No, nikdo nemládneme, je to věc, která patří k životu. Ale Žalman nám ukazuje, jak se dá stárnout důstojně a s grácií. Jestli se nějaká píseň z nového alba bude hrát u ohňu, to přeci nezáleží a nikdy nezáleželo na něm, ale na těch, kteří u ohňu hrají. Mysleme na to. A pokud máte Žalmana rádi, sami si ten hit alba vyberte. Myslím, že tam jsou, ale já vám pomáhat nebudu, je to totiž fajn dobrodružství. Mladí by řekli challenge. Objevujme a naslouchejme.

lásku třeba i umřel. Za času pro lásku na kraj střechy světa šel. Za času

se bez milosti ptám, proč vypřám svou hlavu a dožít nechystám sám sebe porazit. Za času pro lásku třeba umřel. Za času pro lásku na kraj střechy světa šel.

0: Takové je tedy nové album Žalmanova Spolu a Tomáš Porád něco, natočené a vydané u příležitosti Žalmanových osmdesátin. Doufám, že se vám líbilo alespoň tolik, jako autorovi folkových pohlazení, který se s vámi tímto loučí. Za týden naslyšenou se bude těšit váš Žalmanomil Vítě Troníček.
1: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.
2: Měl jsem stovky doma.

že je prázdno v těle. Prodlouží den a třeba někde u vína pohladím svět očima, slunce si pro nás přijelo. Měl jsem stovky do...

0: Stále vám společnost dělá dvojka, jsou 4 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Pardubice.
1: Český rozhlas dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
3: Jsou to Zálety, od mikrofonu Českého rozhlasu vás zdraví Alena Zárybnická. Říká, že nejlepší melodie, kterou pro pěvce kdo napsal, je aplaus. Mnohokrát ho ve svém životě slyšel, třeba v únoru po premiéře Zlata Rýna v Národním divadle. A právě za tuto roli získal letos cenu Thálie. Operní pěvec, tenorista, který působil v nejslavnějších operních domech světa. Muž, ze kterého vyzařuje po celý jeho profesní život láska. Láska nejenom ke svému životnímu poslání. Štefan Margita. A rovnou přiznávám, že mě nesmírně potěšilo jako meteorologa, že na úvodní straně webových stránek Štefana Margity visí déšť.
4: Ano, písnička Déšť, dobrý den.
3: Jsem ráda, že nás posloucháte.
1: Zálety Aleny Zárybnické.
5: Dá při mě stůj jako voda. Stůj a jen mnou pluj, sílu mi dodáš. Dá při mě stůj, řekou mě nes. Už prší za okny a nocí zní déšť.
6: V něm stojí dny a topí se tma. Nenech ji utonout, je přenádherná. Déšť přišel hrát tu píseň známou. Snad někdy vrátí se a já zůstanu hrou.

jako voda. Stůj a jen mnou pluj, sílu mi dodáš. Dál při mě stůj, tou řekou mě nás. Už prší za okny a nocí zní déšť.

0: při mě stůj, řekou mě nes. Už prší za okny a nocí sní déšť.
1: Narodil se v Košicích, 28 letech debutoval v Národním divadle. V dokumentu České televize říká, že nechce, aby ten dokument byl o výčtu míst a oper, které na těch nejslavnějších operních prknech zpíval. Nejsem si jistá, že to pokaždé dodržím, ale budu se o to snažit. Tak děkuji moc krát, Štefane, že jste přijal moje pozvání. Dobrý
2: den. Já za pozvání. Dobrý den ještě jednou.
1: Jaký podtitul bychom dali našemu rozhlasovému rozhovoru? Třeba už teď na začátku, ten dokument v České televizi se jmenoval Čas přítomnosti.
2: Já tím, že opravdu vím, jak úžasně děláte počasí, tak já bych to nazval asi Proměny, protože nevíme, jak bude za chvíli, jestli bude pršet, nebo teď je sluníčko, takže já bych nazval Proměny.
1: Která zásadní životní proměna ve vašem osobním životě byla taková, že si na ní vzpomenete hned jako první? Zkrátka důležitá.
2: Ta důležitá určitě, když jsem byl v Košicích a ráno, já se pamatuju, v divadle, v Košickém divadle jsem zkoušel operu Čerta Káča, když se objevil šéf opery a přišel za mnou a mě říkal, jsi schopný odpoledne zkusit odletět do Prahy a večer zpívat Lenského v opeře Evžen Onegin? Já jsem řekl, lví povaha, já jsem lev. Tak samozřejmě jiný by řekl, ne. Já jsem řekl, ano. Takže jel jsem domů, pobalil se, odletěl jsem. Já jsem přiletěl asi v 17 hodin do Prahy. Mě vyzvedli. Představení bylo tehdy ve Smetanovém divadle, dneska Státní opera. Pán režisér mě říkal zprava, doleva, tady tohle, tady tohle. Jednu důležitou věc mě neřekli, že je točná.
1: Aha.
2: Takže já jsem stoupil a to se začalo se mnou točit a já, když jsem začal zpívat, tak jsem zpíval na zadním jevišti, tak jsem rychle vyběh úplně dopředu a když jsem uviděl vlastně to obrovské divadlo, protože Košický divadlo má 500 lidí a s tou Státní operou to nešlo vůbec rovnávat, takže tam jsem se trochu vyděsil, ale asi pravděpodobně to dopadlo dobře, protože hned jsem dostal další pozvání a pak angažma.
1: Není přece možné naučit se roli za tak krátkou dobu.
2: Já jsem tu roli uměl, takže to bylo to štěstí. Já jsem tu roli v Košicích zpíval slovensky, mezitím jsem se to naučil do originálu, do ruštiny a teď jsem přijel a teď bylo. Onegin byl Bulhar, zpíval bulharsky, Libuška Márová dělala Olgu, ta zpívala česky, já jsem zpíval rusky a Tatiana, ta byla Ukrajinka, takže zpívala rusky taky, takže to byl taky míchaný salát představení.
1: Byl to úplně původní záměr režiséra?
2: Nebyl, protože inscenace v té době ještě, když já jsem nastoupil do Národního divadla v 86. roce, všechno se hrálo v češtině. Ty originály pak nastoupily asi tak za 10 let na to, že přišli na to, že vlastně ty opery by se v originálu měly zpívat. Já si myslím, že každá opera v tom originálním jazyce se zpívá líp než. Takže když jsem dělal, pak nastoupil do Národního divadla a pak mě hodili rovnou do inscenace La Traviata, co byla krásná role. Tu jsem se naučil italsky taky, takže jsem ji dělal italsky, ale se pamatuju, že veliká árie Violety, ta v italštině zní estrano, estrano a tady v češtině se to zpívalo tak zvláštní a zpěvačky mě říkali, že no nespívá se to dobře, ale pak se to naučili do té italštiny, takže já si myslím, že každá opera by se měla hrát v tom jazyce, jak je napsána.
1: Je to často úlevné vlastně, protože ano. To má svoji logiku. Štefan Margita, posloucháte Zálety.

0: Mým hostem v Záletech je dnes Štefan Margita. Mluvíme o jazycích, ve kterých se zpívají opery na jevištích a že ten vlastně originální jazyk bývá často tím nejlepším. S kolika jazyky jste se, Štefane, za dobu své kariéry setkal? V kolika jazycích jste zpíval?
1: Hodně. Takže samozřejmě nejtěžší pro mě byla asi francouzština, protože já neumím francouzsky. Francouzi, jak je známo, oni neodpustí nic. Takže já jsem přijel do Paříže a teď jsem měl první ansamblovku a pan dirigent mě říkal, že pak by se chtěl jenom věnovat mě a že tak dále. Takže jsem dostal takzvaného kouče na jazyk. A to je těžká práce, protože ten dotyčný člověk, který s váma dělá tu francouzštinu, anebo kterýkoliv jazyk, on není zpěvák. Takže on netuší, že když já řeknu nějaké slovo, že ho tvořím jinak, než když mluvím. A to oni většinou nechápou. Takže tam vždy jsou takové boje, ale když se vrátím k tomu, že jsem hodně dělal Janáčka ve světě a když slyším, jak někteří zpěváci zpívají česky, tak se stydím. A to jim prošlo vždy, to bylo zvláštní. Němci neodpustí také nic vůbec. A ta srozumitelnost dneska je strašně důležitá. Tak přesně jak to hraní dneska na jevišti, ta doba je opravdu pryč, když pěvci stáli vpravo a na levé straně a zpívali duet. To už se opravdu nedělá, co já si myslím, že je správný.
0: Takže francouzština, němčtina.
1: Němčina, angličtina, polština, maďarština, česky, slovensky samozřejmě, ruština. A jednou se mi stalo, já jsem dělal, koncert jsem měl a to bylo sice v Tel Avivu. A ten originál, co jsem zpíval, byl napsaný v ruštině. Tak já jsem se to naučil. Já jsem přijel na první zkoušku a pan dirigent mě řekl, no počkej, ale to je hebrejsky. Tak jsem se to musel za dva dny naučit opravdu. Ale se mi věnovali opravdu. Ten rozdíl mezi němčinou a hebrejštinou už nebyl tak jako tím, že mluvím dobře německy, tak mě to nedělalo takový problém. Ale samozřejmě to, co se naučíte a nacvičíte, to je to stejné, jako když se naučíte nějakou roli a teď přijedete na zkoušku a dirigent řekne, jo, ale tam já budu měnit slova, tam si to změň. Přeučovat se to je... Já nevím, jak vy to máte, když se můžu zeptat, ale tak samozřejmě u vás pak existuje ta úžasná improvizace, že jo, když...
0: U nás právě naštěstí existuje jenom improvizace, protože my nemáme vlastně připraveno nic napevno a o počasí v rámci vysílání mluvíme, vyprávíme ten příběh. Jo. Ale vy evidentně talent na jazyky máte. Souvisí s hudebním sluchem?
1: Určitě. Samozřejmě je strašně důležité, protože, tak jak jsem říkal, francouzsky nebo německy, i když za ta léta jste tam a mluvíte tu řeč, tak člověk stále má určitý akcent. Tak jak já i v češtině mám akcent pořád. Ten slovenský, ten měkký akcent tam zůstává. Takže to je strašně těžký se zbavit toho. Ale já když jsem vlastně se k Hance nastěhoval, to byla první věc, ona mě řekla, to bylo moc hezký, ona mě říkala, chceš, abych tě opravovala, anebo to necháme tak a mluv raději slovensky. Já jsem řekl, jo, já chci, ať mě opravuje. A u nás byl ve slovenštině, u nás neexistuje to, že jedu autem, anebo poletím, anebo půjdu pěšky. Není, u nás všechno je idem. Idem lietadlom, idem autom, idem pešo. Takže to pro mě bylo, takže já jsem něco říkala, Hanka říkala, no tam ale pojedeš strašně dlouho, takže...
0: Jo, že to dávalo do té souvislosti.
1: Tak to jsem se už naučil za ta léta.
0: Četla jsem správně ve vašem životopise, že jste se s Haničkou seznámil na žebrácké opeře?
1: Ve státní opeře.
0: Ve státní opeře a že to vlastně nebylo, řekněme, požár na první dobrou.
1: Ne, to nebylo.
0: A že roztála až na svých narozeninách, kam vás pozvala.
1: Přesně máte. Dobrý informace. Bylo to po premiéře státní opeře Žebrácká opera a musím se jí přiznat, protože to byly úplně moje začátky v Národním divadle a v téhleté opeře bylo docela hodně českého textu. A Hance se strašně nelíbilo, jak říkám ten český text. A to mi řekla až po několika letech. A říkal, mě to tak strašně vadilo, že prostě tě to nenaučili v tom Národním divadle. Já jsem říkal, to víš, to prostě je to jiná řeč, přece jenom si rozumíme, ale ten akcent tam je, no ale to prostě to fakt nešlo a že to radši ti měli škrtnout tu prózu a tak dále. Takže to přivítání na těch schodech dodnes vím, ve Státní opeře to nebylo ideální, protože já jsem ji strašně chtěl poznat, protože vždy jsem ji obdivoval a v Košicích jsem sledoval dlouhý Hany Zagorové a chodil na její koncerty do sportovní haly v Košicích a najednou stála přede mnou slavná Hana Zagorová, která měla na sobě rudej kožený kostým v té době, takže oni, šéf opery šel se mnou a říkal, že můžu vám představit dnešního hlavního protagonistu opery a ona řekla, dobrý večer. A bylo.
0: Ale tuším, že už jí v hlavě běžela myšlenka.
1: Asi nějaká ano, protože mě pozvala později na svoji oslavu. Ona narozeniny má 6. září, takže to jsem s radostí přijala. Vlastně jsem tomu nerozuměl. Jsem říkal, co to je nějaká hra, anebo samozřejmě jí zastaví denně stovky lidí, takže takhle jsem uvažoval nad tím.
0: Štefan Margita, posloucháte Závěty.

0: andělům strážným? Kdy jste dal svým andělům strážným nejvíc zabrat?
1: Když zemřela Hanka. Protože i když ví člověk, a ty doktoři dneska jsou opravdu tak úžasní a tím, že zažili takových případů stovky, tak oni přesně věděli, že to skončí špatně. Ale teď padlo, že se vás zeptám, nevím, jestli jste to zažila, ale člověk jim nechce věřit. Já jsem jim nevěřil. Nechce.
0: Špatným zprávám neradě věříme.
1: Ne. Nevěřil a já jsem spoléhal vždy na to, protože Hanka byla obrovský bojovník, že už se to několikrát stalo, když ten stav byl opravdu špatný a vždy se z toho dostala, ale ten covid ji úplně zničil. Je v podstatě to všichni ví, hlavně ten covid je zabil ty bílé krvinky, kostní dřeň a takové zprávy, jak pak vyšly, že Hanka dostala mozkovou mrtvici a takové, to je naprosto nepravdivý. Takže tam opravdu nebyla pomoc a já tomu věřit nechtěl.
0: To, co se pak strhne v bulváru, je kapitola, kterou zakopeme pod ten nejtlustější koberec, který je tady ve studiu
1: Českého. Ani takový tlustej není.
0: Není, neexistuje, ale budeme se o to minimálně snažit. Album Andělé strážní vzniklo a připomeňte mi vlastně dobu, já ho teď nedokážu časově zařadit.
1: Andělé strážní vlastně se natočilo v té chvíli, když už jsem věděl, že vlastně budu dělat takové rozloučení, jak s operou, tak s tímhletým žánrem, který jsem dělal, takže jsme natočili tuhletu desku, kde jsem si vymyslel, že se propojím k písničce Hanky, kterou ji napsala Radúza, Anděle strážní, takže do toho jsem se dospíval, anebo jak se to řekne, dospíval, nebo
0: asi,
1: dospíval. Asi. No a pak jsem chtěl pozvat ty nejbližší lidi, kteří já vím, že stojí vedle mě a že vždy mi pomůžou a na základě toho jsme, jak udělali tu desku, tak pak jsme udělali ten veliký koncert o tu aréně. Já jsem vlastně chtěl udělat takovou rozloučku, jak pro operní publikum, tak pro to publikum ty popové části, takže myslím, že asi Zlato Rýna, to jsem měl veliké štěstí, že to Národní divadlo vůbec nasadilo v podstatě na konci mé kariéry, protože já už opravdu novou premiéru nechci dělat. Já si myslím, že bylo toho dost a opravdu já jsem 3. srpna oslavil 70. a prostě těch 7 týdnů zkoušení od rána od 10 s hodinovou obědovou pauzou do večera 8. I ty mladí lidi byli utáhány, takže já jsem zvyklý teda hodně zkoušet, ale jsem si říkal, a proč? Proč? A hlavně víte, co bylo důležité, a já doufám, že se mi to splnilo. Nechtěl bych stát na jevišti, aby lidi v hledišti říkali, bože, proč to dělá ještě? Já jsem takové představení zažil, tu paní zpěvačku slavnou nebudu jmenovat. Ona se neloučila. To bylo to. Kdyby se loučila, tak. Ale neloučila a to představení fakt nebylo dobrý. A tam jsem si uvědomil, jak lidi, tím, že mluvím dobře německy, tak jsem slyšel, proč zpívá ještě. Že ta kariéra byla tak světová, má to za potřeby. Tak tam jsem si říkal, tak, to je varování.
0: Odejít včas. Špatně se ten moment někdy hledá, tomu rozumím, ale v té souvislosti v nějakém rozhovoru s vámi jsem četla, že na téma vašeho hlasu s vámi mluvil i tuším Josef Kemmer, který vám řekl, až nebudete moc zpívat, přijďte hrát k nám Činohru, pamatuju si to dobře.
1: Pamatujete velmi dobře, to byl geniální člověk ještě. Existoval klub v Národním divadle, to bylo ve 4. patře a po představení vždy jsme se tam sešli, tam byl bar, tam jsme si mohli něco vypít a mohli dát i jídlo malý a tak dále. A vždy, když jsem vešel na pravý straně, jestli měl představení nebo neměl, pan Kemmer tam seděl. A vždy měl skleněnou hlavu a samozřejmě žádné mobily, nic, prostě on si něco psal, anebo učil text, to nevím. A já jsem měl po řeckých paších. A právě tak jsem vešel a jsem říkal, dobrý večer, mistře. On se tak zvednul hlavu a říkal, vy, až jednou přestanete zpívat, tak nastupte do Činohry. Já jsem z toho nespal, protože taková hvězda vám tohle řekne, ale víte, že bych to neudělal? Já se přiznávám statečně, že to, co mi muzika dává na

0: Nevíš ti, že asi tuším, co bych měl hrát a nepřehánět, být přirozený. Já tu činohru asi bych neuměl. Já bych tam nebyl přirozený. To mě ale na jedné straně, to není jako namyšlený člověk, ale mě těší, že se tam nechci dostat teď za každou cenu. Jo, a teď mě to pan Kemr říkal, tak já teď půjdu hrát činohru. Ono by to nebylo dobrý.
1: Dvě vločky sněhu se na rezavém parpetu zastavili v běhu a vykroužili piruetu. Na věžních hodinách loňský čas zapraštěl, anděl z mostu křídly mách, nikdo ho neviděl. Pak našel někde nad ránem v automatu telefoním na zdi klíčem vyškrábané moje číslo. Zvoní a prázdným bytem, z nějž nábytek si zdávno vzal, zní:
2: Haló, ano, spíte? Řekla jste, abych zavolal?

vítru, prsty bílé jako křídy, aspoň klíče z okna vyhoď, nebo promluv ta sluchátka, tahle noc je jako život.

0: Kdo ví, zda mám odpovědět, když nebe mám na lince, mám jít hledat na internet anebo do kuchařky po mamince, kde mám najít recepturu na to, jak vrátit čas, tak z okna volám, jsem ještě vzhůru.
1: Pojď ke mně.
0: A zítra zás.

0: kde konec je tvé jistoty.
1: Mým hostem v Záletech je dnes Štefan Margita. Zajímá mě ještě fyziognomie operního pěvce. Jaký je fyziognomicky operní pěvec těch různých druhů hlasu? A nebo obecně operní pěvec?
2: No, byla móda, když, a to i dodnes někteří lidi říkají, že ty operní pěvci někteří jsou proto, pardon, že řeknu to slovo, tlustý anebo silnější, protože vydávají víc hlasu. To není pravda. To není pravda. Takže samozřejmě ta doba byla, ale kdyby Pavarotti měl ještě jednou tolik kil, kolik měl, tak jemu člověk všechno odpustil, protože já jsem ho několikrát slyšel live zpívat a to bylo něco geniální. A tam byl pak je Domingo, který dodnes zpívá pořád a vždy je hubenej, vždy byl hubenej. A je to geniální zpěvák Jose Carreras, anebo dneska Jonas Kaufmann. Ta móda v podstatě je pryč a režiséři dneska už pomalu mají větší slovo než dirigenti. Takže režisér přijede, anebo předtím, než se obsazuje inscenace, a on řekne, já na tu hlavní představitelku chci hubenou holku, anebo tenoristu hubenýho, pokud bude mít nad 100 kila, nechci. To jsem zažil opravdu, že i solistku poslali, jo, oni ji museli komplet vyplatit, protože měla smlouvu, ale ten režisér si vybral někoho jiného. Víc to projde dneska ještě stále v Americe. Tam to prostě na tom jevišti jim to nevadí, ale v Evropě režiséři opravdu si dneska už pomalu vybírají víc než dirigenti.
1: Je důležitý obsah plic pro pěvce?
2: Je, určitě. Ale znám pěvce, kteří opravdu hodně kouří a ono v tom mládí to ještě tolik nevadí, ale to přijde. A já jsem, když jsem byl v Košicích, také jsem kouřil a já jsem ale hned cítil, že mě to strašně vysušuje a nedělalo mi to dobře a pak jsem okamžitě přestal. Ale opravdu znám, jsou to spíš ale ne tenoři, ale basisti. Spíš si oni dovolí víc jako někomu dělá alkohol dobře, někomu nedělá dobře. Takže já před představením bych opravdu, kdybych vypil, tak nedám ani hoří. Takže, ale jsou tací, kteří potřebují třeba decko bílého nebo červeného vína, ale já si myslím, že to je taková věc spíš než, že asi to potřebují na uvolnění. Zbavit se částečně ty trémy, když jdete na to jeviště. Ale bez trémy neexistuje jít. Mně pokud někdo řekne, já nemám trému, já to na tom výkonu cítit.
1: No to je začátek průšvihu.
2: Ale když už je veliká tréma, já jsem jednou opravdu takovou obrovskou trému zažil, to bylo ve Florencii a dokonce s panem šéf-dirigentem České filharmonie, teďkom Semionem Bičkovem. Já jsem těsně asi půl hodiny před premiérou dostal takovou trému, že jsem opravdu uvažoval, co udělat, aby ta premiéra nebyla. Všechno mě napadlo.
1: Ukrást třídní knihu, že jo? aby nebyla hodina.
2: A pak přišla ta sekunda, musíte na jeviště a zpívat a už nikoho to nezajímá. Já si myslím, že vždy je lepší, když je člověk opravdu hodně nemocný a cítí, že to nedá večer, je lepší odříct to představení, protože jak tomu ten divák přijde, který v cizině si zaplatí 200-300 eur za představení a vy tam krákoráte a nejste v pořádku, to by se nemělo dít. Já mám známýho pana doktora, který stále mě říká, čím jsi starší, tím se musíš stěhovat blíž k nemocnici.
1: Ano.
2: A je to svatá pravda.
1: Dřív to bylo blíž k divadlu.
2: Teď už k nemocnici. Už jsme dospěli až sem.
1: Ne, a stěhovat se do míst, kde je nám zkrátka, nebo být v místě, kde je nám zkrátka hezky. A to je absolutně nejpodstatnější pro náš život. Štefan Margita, posloucháte Zálety.
0: Jak to začalo? Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu, ty a já a nikdo víc. A ty ses ptala, co bude dál, co podniknout, co ne. A já jen krčil rameny.

Tak zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou a v očích ti čet. Zlobila ses, že ničím nejsem, jak tě uživím, co s tím? A já jen krčil ramenem.

nejsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu, jenže ty jsi pryč. Jen bych rád věděl, jsi šťastná.

0: Zálety Aleny Zárybnické.
1: Říkám si, že si velmi užívám rozhovor se Štefanem Margitou, ale...
2: Opravdu, jste výborná, fakt výborná.
1: Nápodobně. A teď mi dovolte, Štefane, mluvit o Zlatu Rýna. Kolikátá v pořadí inscenace a vaše účinkování v opeře Richarda Wagnera to je?
2: Je to moje osmá produkce. Mm-hmm. První byla, to bylo zvláštní, že vždy, kdykoliv se něco povedlo, tak to nebylo doma, ale spíš v cizině. Mm-hmm. Takže první můj loge v Zlatu Rýna bylo v San Francisku. A pak se to najednou po ty premiéře, jako ty strážní anděle, najednou mě začali strašně pomáhat a přišlo Chicago, pak v Evropě Amsterdam, pak Berlín. Prostě, no a pak přišla Metropolitní opera. Takže to byl takovej sen. Ale nejtěžší inscenace, jako myslím fyzicky, ne pěvecky, fyzicky, byla Metropolitní opera, protože tam byla inscenace, kde byla komplet šikmá plocha, ale šikmá plocha tak, že oni mě museli upevnit na lano. A kdyby jednou to lano povolili, já jsem letěl opravdu jak Concorde. Takže fyzicky to bylo strašně těžké. Mm-hmm. A vlastně mě vzadu držela technika, ona ta šikmá plocha opravdu byla, no nakloně ona sice dávali protiskluzový boty, všechno to nefungovalo nikdy. Takže pokud ta technika mě vzadu nedržela, tak tam jsem se bál na každém představení opravdu. Ale byl to nádherný zážitek a pak jsem přijel domů a já jsem říkal vedení opery a panu řediteli Burianovi jsem říkal, že chtěl bych se rozloučit, tak jsme uvažovali čím. Já jsem říkal, no bylo by hezky, kdyby dali Wagnera, Zlato Rýna a dali.
1: Aha. Režíruje žena?
2: Ano, Slávka Daubnerová.
1: Daubnerová, Slovenka?
2: Slovenka.
1: Hudební nastudování Robert
2: Indra. Indra.
1: Mm-hmm. Premiéra byla 12. února v roce 2026. No a teď je to pár dnů stará zpráva, protože předesílám, točíme spolu náš záletový rozhovor 21. září, takže pár dnů poté, co vyšlo v tiskové zprávě, že jste za tuto úlohu nominován Natálii. Až budeme náš rozhovor vysílat,
2: už
1: bude
2: vědět.
1: Jasné, jak to dopadlo. Je to vaše vůbec tedy první nominace Natálii?
2: Nikdy jsem neměl žádnou nominaci a je to první. A tady už myslím, že ani anděle strážně teď nemůžou pomoct, protože oni pokud budou cítit to, že si tu cenu zasloužím, tak je dostanu. A pokud si budou myslet, že samozřejmě ty další dva, že jsou lepší, co může být klidně. Takže tohle musíme brát s pokorou opravdu, protože už je hezký to, že mě nominovali. A za tak úžasnou roli. Takže ta práce byla krásná, protože já tam mám hodně a snad nejvíc zpívání s úžasným Adamem Plachetkou. Takže my jsme se opravdu na těch zkouškách opravdu vyblbli a paní režisérka, musím říct, že měla velikou trpezlivost, protože my jsme teda hodně rušili na zkouškách a jsme zlobili.
1: A hovorili jste spolu po slovensky?
2: S režisérkou ano.
1: Ano.
2: Takže fakt jsme zlobili na zkouškách s Adamem. Hodně.
1: Jak tak jedna krátká, já to nemám ráda, veselé příhody z natáčení, ale tak jeden takový dloubáneček, šťoucháneček, kdy jste paní režisérku nazlobili?
2: Kdy jsme ji nazlobili? Mm. Kdy jsme ji řekli, že ona byla v Eifru a zkoušení a my jsme řekli asi po hodině, že Slávko, to dneska asi nepůjde, to nemá smysl teď dělat a režírovat. A jak to, že já mám teď nápady nový a říká, tak si to nech na zítra. A opravdu zrušila zkoušku. Adam byl šťastný. On říká, pojďme na oběd. Takže, ale my jsme zlobili hodně a když ji něco vysvětlovala, pořád jsme si povídali, co teda se nedělá a jsem říkal, pak jsem jí říkal, si měla být víc přísnější na nás, ale ona je tak hodnej člověk a milej člověk, že to prošlo. Já potřebuju přísnost, ale já vždy se snažím, protože když děláte tuhle roli už v 8 produkcí předtím, samozřejmě, že člověk má v hlavě, že chce použít z předešlých inscenací to nejlepší, co ví, že vychází a vycházelo vždy dobře.
1: Že funguje.
2: Ano. Ale vždy chci slyšet názor režiséra nebo režisérky a já se strašně umím přizpůsobit. Takže já netrvám na tom, že teď to musím takhle dělat. Ona řekla pár věcí, pak jsem si to doma i vyzkoušel, něco jsem udělal novýho a ona klidně přišla a řekla, to ale není dobrý a tohle beru. Mm-hmm. A takhle to pak fungovalo, zkoušeli jsme opravdu 7 týdnů. To je tak krásná postava, že já stále říkám, že on je taková obrovská podvodník a potvora, ale milá. Takže on by se měl stát na konci představení miláčkem publika. To mi vždy říkala první moje režisérka v San Francisku, paní slavná Francesca Ciambello. A ona říká, ty prostě musíš intrikovat, ale ty musíš zvítězit. Ty lidi tě musí na konci milovat. Takže ona mi strašně, strašně pomohla v té roli.
1: Posloucháte Zálety, mým hostem je dnes Štefan Margita.

0: Nejenom, že při sledování dokumentu o Štefanu Margitovi, ale i tady ve studiu Záletu jsem dnes byla mnohokrát dojata vaší upřímností, vaší opravdovostí a tím, jak do detailu všechno rozmýšlíte a taky do detailu prožíváte. Máte plný diář už i na rok 2027?
1: 27, ano. Dokonce už jsem dostal nabídku na 28 i 29. Mm-hmm. A teď možná někteří lidi budou překvapeni a tu cizinu já už jsem odřekl. Mm-hmm. Protože mě už bude pak 73. Mm-hmm. A co jako přijedu do divadla, teď budu 7 týdnů zkoušet. A dneska se stala taková móda, protože předtím, když jsme třeba v Paříži dělali operu Vojna a mír, to bylo 15 až 17 představení. Dneska zkoušíte 7 týdnů a jsou 3 reprízy. A chraň Bůh, co se stalo, nejednou i mě kolegyni i kolegovi, který opravdu celou dobu zkoušel a těsně před premiérou onemocněl. A pak ty představení tam nebývá, jakože je týden volná, ale máte jeden den volná a pak je další. Takže on si nezaspíval ani jedno představení, ani ona. Ubytování člověk v cizině si platí sám. Dneska už se neplatí zkoušky, takže chudáci odjeli opravdu v totálním mínusu. Takže kvůli 3 představením já už 7 týdnů už nechci zkoušet.
0: Poslední otázku Záletu vždycky klade umělá inteligence.
1: A.
0: Tak jsem zvědavá, Štefane, na co se bude ptát vás. Kdybyste mohl na jeden jediný večer zaspívat ještě jednou v úplně prvním divadle, kde jste jako kluk snil o velké kariéře, jakou písni nebo árii byste ten večer zakončil a komu byste tu píseň věnoval?
1: No tak zaspíval bych určitě píseň, kterou jsem dělal konkurs na konzervatoř v Košicích. A to já jsem tehdy žádné písničky téměř nevěděl, já jsem neznal noty, nic a vybral jsem si od Karla Gotta Išel Macek do Malacek. A komu bych zaspíval? Asi rodičům a Hance. Protože oni mi strašně schází.
0: Děkuju, Štefane, za vaši otevřenost, za opravdovost a fakt za lásku, se kterou přistupujete ke všemu, co vás v životě potkává. Velmi si vás vážím a děkuji,
1: že jste také
0: přijal moje pozvání.
1: Já děkuji za pozvání, já jste opravdu, jste výtečná. Už se těším, až budete oznamovat počasí. Jenom kdybyste mohla oznamovat vždy, já mám rád sluníčko.
0: Dobře, tak pokud se domluvíme, že odteď budu mluvit jenom o Malaze.
1: Dobře, tam bývá hezky pořád.
0: Tam mám větší šanci na úspěch.
1: Mlhu nemám rád.
0: Jsem tam,
1: i když je to hezky.
0: Jasně, fotogenické, ale šance na slunečné počasí tam mám mnohem větší.
1: Budu se na vás těšit.
0: Když budu předpovídat pro Prahu. Kdybyste mimochodem potřeboval vědět, jak kde bude, jsem mám po ruce.
1: Děkuju.
0: Krásnou neděli přejeme vám všem.
1: Také, děkuji za pozvání.

0: Bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Hekři ve Francii napadli chlazení ve stovkách supermarketů, znehodnotili jídlo za miliony eur. Na koaličním vyjednávání v Praze se dnes sejde hnutí STAN s Prahou sobě a taky s Piráty. A počasí většinou bude jasno až polojasno, odpoledne se má zatahovat. Teploty do 16 stupňů. U mikrofonu Soňa Jindrová, dobré ráno. Soud v Lucembursku zablokoval část majetku energetické společnosti ČEZ. Konkrétně jde o podíly v tamních firmách, přes které ČEZ vlastní českého distributora plynu Gasnet. ČEZ to oznámil na svém webu. Důvodem je dlouholetý spor českého státu se společností Diag Human. Ta po Česku požaduje asi 17 miliard korun jako odškodnění za zmařený obchod s krevní plazmou. Lucemburský soud už dřív rozhodl, že firma může nechat obstavit majetek v zemi. ČEZ označuje nejnovější rozhodnutí za nezákonné. Tvrdí, že s celým sporem nemá nic společného. Víc než 500 supermarketů ve Francii muselo po kybernetických útocích vyhodit tuny zkaženého jídla. Hekři v obchodech na dálku zvýšili teplotu v chladících a mrazících systémech. V některých supermarketech dosáhly teploty až 80 stupňů. Útok vyšetřuje Státní agentura pro kybernetickou bezpečnost.
2: Hekři v ledničkách, mrazácích a skladech nastavili vysoké teploty a prodloužili dobu odmrazování. V některých supermarketech byly podle deníku Le Monde teploty tak vysoké, že se ledničky a mrazáky rozstavily a v obchodech propukly požáry. Zkažené jsou maso, mléčné výrobky nebo hotová jídla za zřejmě desítky milionů eur. Ředitel společnosti Musketer Thierry Cotillard, která vlastní síť napadených supermarketů Intermarché, v televizi BFM řekl, že motivací hekrů mohla být politická destabilizace. Hekři cílili na systémy dánské společnosti Danfoss, která dodává chladící systémy do napadených francouzských supermarketů. Podle ní byly systémy zastaralé. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
0: Zástupci vítězného hnutí STAN v Praze se dnes dopoledne sejdou na jednání o koalici s Prahou sobě. Odpoledne budou mluvit taky ze zástupci Pirátů. Starostové se už včera sešli na jednání s koalicí Spolu pro Prahu. Podle lídra hnutí STAN Petra Hlaváčka budou na schůzkách řešit představy jednotlivých stran o složení koalice.
3: Nás zajímá, jakou mají kolegové představu, co by si představovali jako tu svoji pozici. Hodně už toho proběhlo v různých médiích, takže si chceme ověřit tu pozici.
0: S Piráty a Prahou sobě se dnes chtějí setkat taky zástupci Spolu pro Prahu. Jednat chtějí i s hnutím ANO. Koalici s ním ale opakovaně odmítají. A střelec Jiří Přívratský vyhrál závod ve vzduchové pušce na světovém poháru v Káhiře. Je to pro něj celkově 8. vítězství v seriálu a vůbec první v této sezóně.
4: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Dnes bude jasno až polojasno, teď ráno a taky dopoledne místy mlhy nebo nízká oblačnost. Odpoledne začne v Čechách, večer i na Moravě a ve Slezsku od západu přibývat oblačnost. V Čechách místy i déšť. Nejvyšší teploty 12 až 16 stupňů, na horách kolem 6.
1: Doprava.
0: Na dálnici D1 ve směru z Polska do Ostravy došlo za sjezdem na Bohumín ke nehodě. Na 371. kilometru srazilo osobní auto divočáka. Na D1, tentokrát ve směru z Brna do Prahy, pozor na kilometru 195, za sjezdem na Brno centrum najelo osobní auto do svodidel, je v odstavném pruhu. A na dálnici D10 ve směru z Turnova do Prahy za sjezdem na Bakov nad Jezerou pracují silničáři. Mezi 640. a 44. kilometrem staví dopravní značení a je neprůjezdný levý pruh. Tak jeďte opatrně a šťastnou cestu. Tolik zprávy a začíná vaše ráno na Dvojce s Vláďou Slezákem.
5: Příjemný dobrý den v úterý 13. října. Renátám a Kolomanům popřejeme všechno na jejich dnešnímu svátku a dáme si znamení a divokýho byla. Hezké dobré ráno.
1: Český rozhlas Dvojka.
4: Rádio, které vás baví.

To byl Divoký Bill ve vysílání Dvojky a písnička Znamení. A teď už 9 minut po páté, také pohled do dnešních českých novin. V době stále častějších veder poskytují lesy důležitý úkryt před horkem. Pro jejich vlastníky je však čím dál těžší udržet nové stromky naživu. Po kůrovcové kalamitě sazejí další lesy, jenže výsadbu ničí sucho a zvěř. Na státní příspěvky za větší část loňských prací navíc pořád čekají. Tak o tom píše dnešní Právo. Zběžné a vlastně i poměrně nudné informace hit internetu. Litvínovští strážníci mají nové služební vozidlo, kterému se dostalo nebývalé pozornosti. Dodavatelská firma totiž na vůz napsala chybný nápis městská policie. A to není jediný přehmat. Lidé se diví, že vůz strážníci vůbec převzali. Do ulic auto vyjede, až bude všechno v pořádku. Strážníci reagovali, že auto kvůli překlepu nezařadili do služby, je zaparkované u jejich sídla a budou ho reklamovat. Tak o tom je dnešní Mladá fronta dnes.

0: Český rozhlas Dvojka. Počasí.
1: Zpočátku má být slunečno s ranními mlhami, večer v Čechách déšť a nejvyšší teploty 12 až 16 stupňů Celsia.

0: Děkuju ti.
1: Lucie Bílá, ve vysílání dvojky a za chviličku taky 17:30 a další zprávy. A ještě předtím informace o dnešním dni z historického pohledu. Třeba v roce 1601 během svého pražského pobytu povečeřel dánský astronom Tycho Brahe u Petra Voka v paláci na Hradčanském náměstí. Za necelé 2 týdny zemřel. Také v roce 1753 podepsala císařovna Marie Terezie patent o soupisu obyvatelstva v rakouské monarchii. V Praze se konal první tak právě založené státní loterie, bylo to v roce 1754. V roce 1792 ve Washingtonu byl položen základní kámen Bílého domu a v roce 1884 byl stanoven Greenwichský poledník jako základ pro vypočítávání světového času. Také se začalo prodávat slazené mléko do kávy v roce 1886 a v roce 1923 byla Ankara vyhlášena hlavním městem Turecka. V roce 1927 také odstartovala na riskantní přelet přes Atlantik první žena. Během letu však došlo k poruše a letadlo muselo přistát na širém moři. Posádku zachránil parník, letadlo se bohužel potopilo. A teď už také další písnička, tentokrát Streets of Philadelphia a Bruce Springsteen na dvojce.

0: Blízká setkání Terezy Kostkové.
1: Člověk by možná čekal, že když mu zbývá málo času v životě, bude mít nějaká velká přání. Ale velmi často se chce prostě jenom ještě jednou podívat domů, obejmout někoho blízkého nebo se podívat na místo, kde mu bylo dobře. Petra Homolová je záchranářka, která se svými kolegy sáhla do vlastních úspor, koupila sanitku a začala plnit poslední přání vážně nemocným lidem. No mě moc bude v blízkých setkáních zajímat, jestli si na začátku vůbec dokázala představit, kam až ten nápad vyroste, co si lidé nejčastěji přejí a co s ní samotnou dělá, když je tak často na blízku lidem na konci života. A možná se zeptám i na to, kdo

0: kdo jí pak doma pomáhá se vším tím praním, žehlením, tak když je na výjezdech a jaká přání má do budoucna ona sama. Záchranářka Petra Homolová bude mým hostem v blízkých setkáních.
1: Blízká setkání, rozhovory s dobrou energií.
2: Dnes po 11. hodině na Dvojce.
3: Je Česko dobrá země? Určitě. Má potenciál být ještě mnohem lepší? Rozhodně. Proto na Forbes Lepší Česko spojujeme ty, kteří vzdělávají. Ty, kteří otevírají dveře a vytvářejí příležitosti a ty, kteří něco skutečně budují. Stovky lidí, jedna země a dva dny o tom, kam ji můžeme společně posunout. 14. a 15. října Forbes Lepší Česko v Karlových Varech. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
4: Bylo 17:30.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
4: Dobré ráno. Míru inflace za září dnes oznámí Český statistický úřad. Podle odhadů stoupla meziročně na 2,5%. Růst spotřebitelských cen zrychluje od června. Ovlivňuje je hlavně zvyšující se cena ropy, která tlačí nahoru ceny energií a paliv. Maďarský parlament má hlasovat o zmírnění zákona, který omezuje zobrazování homosexuality a změny pohlaví v obsahu přístupném dětem. Pravidla prosadila v roce 2021 tehdejší vláda Viktora Orbána. Nový kabinet Pétera Maďara je chce změnit i kvůli rozsudku Soudního dvora Evropské unie. Ten letos v dubnu rozhodl, že Maďarsko zákonem porušilo unijní právo. Osobní vlak na trati mezi Českými Budějovicemi a Novou Vsí najel na kameny položené na kolejích. Cestující vyvázli bez zranění. Policisté teď zjišťují, kdo překážku na trať Ovidova umístil. Jak doplnil policejní mluvčí Jiří Macner, pomoct můžou svědci, kteří včera večer po 6. zaznamenali v okolí trati podezřelý pohyb nebo odstavené auto. Do druhého ročníku mise Zero G se po žácích můžou ode dneška zapojit i učitelé ze základních a středních škol. Registrace probíhá na webu České cesty do vesmíru. Mise je součástí kampaně před cestou českého astronauta Aleše Svobody do vesmíru. Celkem 26 vybraných kadetů si příští rok vyzkouší při speciálním letu simulovaný stav bez tíže. Fotbalisté Slavie večer nastoupí v Lize mistrů v Baku proti Sabahu. Ani jeden z týmů v úvodním utkání nebodoval. Azerbajdžánský celek je navíc nováčkem prestižní soutěže. Utkání Ligy mistrů Sabah Slavia začne v Baku večer ve 6:45.
1: Počasí.
4: Dnes bude jasno až polojasno, teď ráno a taky dopoledne místy mlhy nebo nízká oblačnost. Odpoledne začne v Čechách, večer i na Moravě a ve Slezsku od západu přibývat oblačnosti a v Čechách místy i déšť. Nejvyšší teploty 12 až 16 stupňů, na horách kolem 6.
1: Doprava.
4: Na dálnici D2 ve směru z Brna do Bratislavy opatrně za sjezdem na Hustopeče. Na 35. a 5. kilometru stojí dvě auta, jsou v odstavném pruhu. Místo je označené šipkou. Na D2 směrem do Bratislavy se pohybuje nadměrný náklad. Pozor, aktuálně je u Břeclavy. A stále pozor taky na dálnici D10 ve směru z Turnova do Prahy za sjezdem na Bakov nad Jizerou. Tam mezi 46. a 44. kilometrem pracují silničáři, tak jeďte opatrně a v pořádku dojeďte. Tolik zprávy, posloucháte Vaše ráno na Dvojce, u mikrofonu Vláďa Slezák.
5: Krásný dobrý den. Srdce může varovat před selháním dlouho dopředu. Brněnská vědkyně zkoumá, jak tyto signály včas rozpoznat z běžného vyšetření. Tak o tom si budeme povídat za chvilinku na Dvojce. Je úterý 13. října, Renátám a Kolomanům všechno nej. Teď Mňáka a Žďorp a nejlíp jim bylo. Dobré ráno.
1: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

0: Hezké dobré ráno, posloucháte Dvojku. Lidé by se od lékařů mohli jednou dozvědět o srdečním selhání ještě mnohem dřív, než nastane. Ukazuje to výzkum mladé vědkyně z Ústavu přístrojové techniky Akademie věd Zuzany Koščové. Zkoumá, jak z běžného EKG včas rozpoznat varovné signály srdce. Za svoji práci získala první místo v mezinárodní soutěži mladých výzkumníků v kardiologii. A my vám teď aktuálně na Dvojce přinášíme reportáž.
1: Máme tu zariadenie, ktoré ukazuje elektrickú aktivitu srdca, ako sa šíri sieňami a komorami, takzvané EKG.
2: Zuzana Koščová z Ústavu přístrojové techniky Akademie věd v Brně zkoumá, jak z běžného EKG včas rozpoznat varovné známky srdečního selhání. Jak výzkum funguje, přibližuje vedoucí její výzkumné skupiny Filip Plešinger.
3: Cílem je rozpoznat u lidí, kteří mají srdeční selhání, zhoršení stavu. A tím pádem ten výzkum tak se právě zabývá odhadem, jestli ten stav se zhorší, anebo třeba i u lidí, kteří ten stav ještě nemají, takže třeba přijde.
2: My teď jsme u vás v laboratoři, pozorujeme tři vlnovky pod sebou, které ukazují srdeční aktivitu.
1: Zároveň se pozeráme na mapu vysokofrekvenčného EKG, která ukazuje, ako ľavá a pravá komora fungují spolu, protože pacienti, kteří mají srdcové zlyhanie, mají většinou dysynchronné komory.
2: To znamená, že jedna se nastartuje dříve jako druhá.
1: Potom má pacient větší pravděpodobnost na to, že mu zlyhá srdce.
2: Za svůj výzkum získala Zuzana Koščová první místo v mezinárodní soutěži mladých kardiologických výzkumníků Rosana Degani Young Investigator Award v Madridu. Její metoda nespoléhá na jediné měření, ale sleduje, jak se EKG konkrétního pacienta mění v čase. Data pak pomáhá zpracovat jí navržená neuronová síť, tedy umělá inteligence.
1: Používáme takzvanou longitudální analýzu, kdy pacient přijde několikrát za jisté období ku kardiologovi, po případě je hospitalizovaný po infarktě myokardu alebo chodí ku svojmu praktikovi. Vlastně ty EKG se zaznamenávají a v ideálnom případě ukladají do databáze.
2: Takže pacient v určitém věku nebo po nějaké zdravotní události chodí k praktikovi nebo k kardiologovi, ke svému lékaři, ten mu postupně měří EKG v jednom roce, ve druhém roce, ve třetím roce. A vy na základě toho, že tyhle data spojíte a analyzujete, tak dokážete odhadnout, jestli by například v brzké době, ať už za měsíc nebo za rok, mohlo dojít k potenciálnímu srdečnímu selhání.
1: My jsme schopni extrahovat EKG a pozrieť sa na vývoj pacienta v čase a či nastáva nejaké zhoršenie u toho pacienta, aký je trend v tom EKG a tých digitálnych biomarkerov.
2: Metoda je zatím ve fázi výskumu. Do budoucna by ale mohla pomôcť nejen včas odhalit riziko srdečních selhání, ale také mu předcházet, vysvětluje Filip Plešinger.
3: V momentě, kdyby praktik takovýhle nástroj měl, tak když mi ukáže, že mám vyšší riziko srdečního selhání v horizontu 5 let, pokud já se jako pacient rozhodnu takovou informaci přijmout a zařídit se podle rad praktika, tak si dovedu představit, že to může mít velice pozitivní efekt potom na populaci.
2: Včasné odhalení rizika je důležité i proto, že populace stárne a počet srdečních onemocnění podle statistik stále stoupá, doplňuje Koščová.
1: Srdcovým zlyhaním trpí na světě přibližně 64 milionů lidí a to je velká zátěž na zdravotnictvo, takže proto chceme predikovat srdcové zlyhání ještě předtím, ako přijde, aby mohla nastat případná intervencia u těchto pacientů.
2: Výzkumná skupina už dříve vyvinula například supercitlivé EKG, které dokáže odhalit i změny, které běžné přístroje nezachytí. Výzkum Zuzany Koščové má ale jinou výhodu. Stačí mu data z dlouhodobého měření běžného EKG, které mají k dispozici i praktičtí lékaři. Z Brna Marek Hensel, Český rozhlas.

0: Český rozhlas Dvojka, počasí.
1: To byla Anna K. A teď informace od meteorologů. Má být zpočátku slunečno s ranními mlhami, večer v Čechách déšť. Podrobněji bude jasno až polojasno, ráno a dopoledne místy mlhy nebo nízká oblačnost. Odpoledne začne v Čechách, večer i na Moravě a ve Slezsku od západu přibývat oblačnost. Později večer se v Čechách místy vyskytne i déšť. Nejvyšší teploty ty vystoupí na 12 až 16 stupňů. Při déle trvající mlze nebo nízké oblačnosti bude kolem 9 stupňů Celsia. V 1000 metrech na horách kolem 6 a na Šumavě až 10 stupňů. Hezké dobré ráno, teď posíláme Bruna Marse.

0: Bruno Mars a dvojka právě teď. A v tuto chvíli také Halina Pavlovská, která tak jako každý den pro vás připravuje něco pro potěšení, pěkně pro dobré ráno.
1: Koláček štěstí.
2: Vzkaz Haliny Pavlovské pro dnešní den.
3: Dnes se oficiálně slaví den skeptiků. A tak musím myslet na svého otce, který měl neustále katastrofické vize. Už jsem se několikrát zmiňovala, jak mě každé ráno u snídaně otec vítal větou. Dnes je 200 tisíc mrtvých, v Indonésii udeřila tsunami. A nebo dnes 1400 lidí zavalila lavina v Alpách. A nebo jsou povodně v Číně. A taky soused vylákal v Pelhřimově školačku a pak ji umučil pilníkem. Rozhodla jsem se, že budu úplně jiná a budu se na své děti jen usmívat a nabízet jim radosti života. Dnes jsem se přistihla, jak ráno podávám sendvič vnukovi do školy a říkám, když budeš jíst rychle, tak ti zaskočí a udusíš se, anebo v lepším případě ochrneš a dožiješ na vozíku v ústavu. No jo, optimista vidí prostě sklenici na půl plnou, pesimista na půl prázdnou a skeptik zkontroluje, jestli v ní vůbec něco je. Milí posluchači, navzdory temným vizím, buďme veselí, i kdyby nás věšeli.
1: Koláček štěstí.
2: Vzkaz Haliny Pavlovské pro dnešní den.
0: Pro skeptiky, optimisty, pesimisty, pro ty všechny je to dvojka. Doufám, že budete mít krásný den. My vám teď pošleme Hanku Zagorovou a písničku Černý páv. A Hanku Zagorovou si budeme také připomínat. A to takovou speciální záležitostí, koncertem 24. listopadu v Pražské Lucerně. A tak doufám, že si to nenecháte ujít. Více informací na www.zagorova80.cz. Teď už tedy Černý páv. Vládě Slezák vám přeje hezké dobré ráno.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Tohle to je naše místo.
2: Tady končí svět.
1: Tohle je náš život.
3: Každý to chtěl někdy udělat, všechno to tu zničit.
1: A pak přijdeš ty.
4: Máme tam tělo.
5: Všichni se bojí.
6: Apokalypsa je zblízko.
7: Když vám něco řeknu, vy si to musíte nechat pro sebe, že?
8: Petra Hřebíčková v hlavní roli nové série Hec.
9: Slíbila jsem, že tady zůstanu, dokud nezjistím, co se tu stalo.
8: Od 25. října na ČT1 a v iVysílání.
10: Bylo 6 hodin.
11: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
10: Sněmovna dnes začne projednávat návrh na zavedení speciální daně na rafinérie. V Itálii začíná pravidelné vojenské cvičení NATO a počasí většinou bude jasno až polojasno, odpoledne se má zatahovat. Teploty do 16 stupňů. U mikrofonu Soňa Jindrová, dobré ráno. Sněmovna dnes bude jednat o návrhu zákona, který počítá se zdaněním vysokých zisků rafinérií. Ty podle ministryně financí Aleny Schillerové z ANO těží z rostoucích cen pohonných hmot. Sektorová daň by mohla vykompenzovat zátěž státního rozpočtu, kterou způsobují další vládní opatření, snížení spotřební daně na naftu a zastropování cen paliv. Společnost Orlen Unipetrol, která v Česku rafinérie provozuje, považuje daň za protiústavní. V Itálii startuje vojenské cvičení jaderných sil Severoatlantické aliance. Potrvá 10 dní a zapojí se do něj 17 zemí. NATO ještě před začátkem manévru uvedlo, že cvičení nesouvisí s aktuálním děním ve světě a není namířené proti žádné zemi.
12: Do cvičení s názvem Steadfast Dune se zapojí pozemní jednotky i bojové letouny. Minulý rok do vzduchu zlétly například americké stíhačky F-35. Alianční země se chtějí připravit na různé scénáře, včetně poplachu nebo leteckých manévrů. Nebudou ale používat skutečné jaderné zbraně. Vojska NATO v srpnu cvičila nedaleko ruské exklávy Kaliningradské oblasti. Moskva potom pohrozila jaderným úderem na členské země aliance v případě, že by se pokusili o blokádu této ruské exklávy. Martin Balucha, Český rozhlas.
10: Americkému zpěvákovi Paulu Simonovi je dnes 85 let. Umělec, kterého proslavilo spojení s Artem Garfunklem, přitom ještě v dubnu koncertoval v pražském kongresovém centru. V Česku byl v pořadí už po čtvrté. Poprvé v roce 1990 ho pozval tehdejší prezident Václav Havel.
13: Dovolte mi, abych uvedl svého přítele Paul Simon.
14: Simon zpíval na zaplněném staroměstském náměstí. Musel si půjčit kytaru. Její majitelce, písničkářce Dagmar Voňkové, ale zapomněl vrátit kapodastr. K hudebnici se dostal až letos, na Simonově koncertu v Praze. Známé duo Paul Simon založil s dalším americkým zpěvákem Artem Garfunklem v polovině 60. let. Spolu vydali desítky známých hitů jako Mrs. Robinson nebo The Sound of Silence. Jiří Chábera, Český rozhlas.
10: Lidé ve Znojmě mají ode dneška mimořádnou možnost prohlédnout si knihu městských práv ze 16. století. Tamní Jihomoravské muzeum je vystavuje po 30 letech. Kniha obsahuje nejstarší známý dochovaný pohled na Znojmo nebo vyobrazení tehdejšího krále Ludvíka Jagellonského. Knihu, která váží několik desítek kilogramů, vystavuje muzeum pouze do 24. října. Hokejisté Pardubic přivítají v závěrečném šestém kole základní části Ligy mistrů švédské Växjö. Hrát se začne ve východních Čechách v 6 večer. Oba týmy už mají jistotu postupu. Tu získala i Plzeň, která uzavře první fázi soutěže zítra. Poslední český zástupce Liberec nastoupí v Lize mistrů taky zítra. O postup do play-off ale bude ještě bojovat.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
11: Počasí.
10: Dnes bude jasno až polojasno, teď ráno a taky dopoledne místy mlhy nebo nízká oblačnost. Odpoledne začne v Čechách, večer i na Moravě a ve Slezsku. Od západu přibývat oblačnost, v Čechách místy i déšť. Nejvyšší teploty 12 až 16 stupňů, na horách kolem 6.
11: Doprava.
10: Na dálnici D2 ve směru z Brna do Bratislavy pozor, za sjezdem na Hustopeče na 35. a půltém kilometru stojí v odstavném pruhu dvě auta. Na silnici 43 ze Svitav do Brna se popojíždí u Milonic. Na příjezdu do Lipůvky řeší kolizi dvou aut, zpoždění aktuálně asi 20 minut. Na silnici 35 z Mohelnice do Moravské Třebové postává kolona před Studenou Loučkou, jsou tam silničáři, zpoždění čtvrt hodiny a stále narůstá. A v Praze Vekbelské směrem na D8 je dopravní omezení a taky uzavřený sjezd do Letňan. Je tam kratší fronta od sjezdu na Prosek. Tak opatrně a šťastnou cestu. Tolik zprávy, startuje Ranní dvojka.
11: Startuje Ranní dvojka.
5: Tak hezké dobré ráno, je 6 hodin a přesně 5 minut, tady už to brblá, tady už to zase cinká.
15: Dobré ráno.
5: Dnes je úterý 13. října a jsme tady.
16: Ještě, že není pátek.
15: Jakože už by byl konec.
5: Ne, 13. to je vtip, tak jo, je pokud policejní.
16: To se moc nepovedlo. Tak můžeš to zapnout znova. Vysílání.
5: Počkej, úterý je 13, 14, 15, takže ve čtvrtek si budeme připomínat kolik? 70 let od, já to řeknu teď, protože ty jsi už na to narazila, ale nevím, proč to říkají takhle dopředu, ale asi, abychom se na to připravili.
15: No to vždycky vydává ČTK jako servis dřív, aby to ty noviny stihly otisknout.
16: Očekávané události.
15: Na 15. víš?
5: 70 let Volhy Carevny. Tříkvalt, auto, který jezdilo i na ředidlo, to jsem viděl, že můj strejda byl malý, snatěrač a tenkrát se kradlo všechno, že jo, a benzín byl drahý, tak říkám, že jsme to dali ředidlo, to mají, jo.
16: Můj strýc byl kuchař a jezdilo to i na friťák, ne, na fritovací olej.
5: Písnička se jmenuje Děkujem, že jsi. A kdybychom psali naší verzi, tak bychom tam napsali Děkujem, že jste. Jste?
15: Stě. Ano, ale píšeme ste, to je správně.
16: Já jsem to psal rovnou.
15: No, jasně.
5: Děkujem, že jste. Děkujem.

0: Pátkové ráno na dvojce.
1: A je to tady. Berte tu píseň jako vyznání lásky vám, všem, kteří krátce po 6. hodině zcela dobrovolně podstupujete tyranii, která se jmenuje ranní šmek.
2: Ale tu nejdříve podstupujeme my. Mm-hmm. Protože to je slovo, milý Dalibore, které se vymyslel a které vás dnes čeká, nebo musíte na ní přijít, kterého se strašně rád zbavím.
1: Jo?
2: Fakt. To byla jako tyranie sebe tyranie. Já jsem si vůbec nevěděl rady. Takže možná to tentokrát bude taková forma AZ kvízu. Já jsem nepřišel na nic, na nějaké jako chytré nápovědy vůbec. No ale pojďme to zkusit. Jo? Nestahujme kalhoty před brodem. Ve statistice jsem druh standardizovaného skóre s průměrem 5,5 a směrodatnou odchylkou 2. V geologii nejmladší útvar. Ale teď vám možná pomůžu. Jsem mužské jméno, které se nejčastěji vyskytuje ve Skandinávii, zejména ve Švédsku nebo v Norsku a velmi populární je i v Estonsku. Jsem také obsažen ve jméně vynikajícího skandinávského lyžaře v alpském lyžování, olympijský vítěz. To už je takový starší ročník. Také jsem, a to zvláště pro dámy, označení samopalu britské výroby z roku 1940. Prý byl velmi oblíbený. Tak, no, strašný.
1: Takový slovo jsem ti nemohl zadat.
2: Strašný. A teď vám řeknu takovou větu, v které je ten špek obsažen. Nejednou. Astenický asistent stenografky Thorsten ostentativně sténal nad stenometrem.
1: Já jsem myslel, že jsi Ingemar. Ale...
3: A já už...
1: Počkej.
2: Takže, mám číst ty předchozí nápovědy?
1: No radši jo. Počkej, ty jsi zvuk.
2: Vlastně jo, ale s dlouhým.
3: Co jako...
2: Tohle je totiž, člověče, seš.
1: S dlouhým.
2: No, v tomto případě s krátkým, ale jako jeden, jo? Jako jeden jsem s krátkým. Ale to ání je pak s dlouhým. Co strašný. Ve statistice jsem druh standardizovaného skóre s průměrem 5,5 a směrodatnou odchylkou 2. To je pro lidé pracující. Ano, ano. Ve statistickém úřadu. V geologii jsem nejmladším útvarem.
1: Nejmladším útvarem, fakt, jo.
2: Jsem mužské jméno, které se nejčastěji vyskytuje ve Skandinávii, zejména ve Švédsku nebo v Norsku. Velmi oblíbené je i v Estonsku. Jsem také označení samopalu britské výroby z roku 1940. A teď ta větička. Astenický asistent stenografky Thorsten ostentativně sténal nad stenometrem.
3: Ach jo.
1: A jsi tedy to, co si myslím, což vůbec nevím, že existuje v základním tvaru, protože to je přece
2: s krátkým.
1: No, že to je jeden?
2: No. Ano. Aha. A pak je to třeba průběhový čas a tak dále.
1: A co jsem tu chtěl, že někdy je to příjemný a někdy ne.
2: Ano, správně, dobře to říkáš. Jsem jednotka za úpění.
1: Ale ty vlastně buď, to je hrozně zvláštní, že ten zvuk, no.
3: No tak třeba v nemocnici je to nepříjemné.
1: Právě.
2: No. Třeba, ale v ložnici třeba ne. Můžete za mě přidat ografku.
1: Ograf, ten já hrozně si dávám. Já si ograf dávám v neděli k obědu. Hrozně
2: no,
1: se zelím.
2: No,
1: to je krásný český slovo, ograf.
3: No, pak taky se dá před tebe přidat ještě o.
2: Ano.
3: No, a pak je to zase ještě něco jiné.
2: A nebo krátké, no.
1: No, o, to je pak nepříjemný.
3: No, právě.
1: To je hlavní kameraman všechno party, Honza, se to jmenuje. Jeden z našich nejlepších kameramanů.
2: No a s tím Ingemarem to jsi správně.
1: A vidíš, a když jsem to říkal, tak mě to vůbec nenapadlo. No. Já jsem to myslel jako vtip, Ingemar, jo.
2: No.
1: A jak jsi to říkal ty jména? Počkej, jsi z nějakého...
3: V Estonsku?
2: No, ve Švédsku, v Norsku,
1: myslíš
2: oblíbené...
1: Myslíš v Estensku? Tak, dvojka za mě.
2: Nevím, co na to, Kristen nebo Kirsten.
1: Taky nevím. pojďte si s námi zahrát. May you have-

0: Ranní dvojka na Špeku.
1: Je 6 hodin 18 minut, milí posluchači, já ještě nemám odvahu se podívat do e-mailové schránky, ale moc se na to těším společně s vámi. Zatím přišel jenom jeden e-mail na začátku, já jsem se nedíval dál, který se týká jízdy na fritovací olej, tak tomu se budem věnovat potom, prosím, protože to prý funguje. No nic, tak to nám psal Petr Komínek, ale teď k tomu zvláštnímu slovu, které opravdu nevím, co mě vedlo k tomu ti to tam zadat, protože já to slovo to asi nepoužívá nikdo, ne, v tomto tvaru.
2: Ne, nebo kdo by to si, ne.
1: Proč bys to použil? To byl jeden...
2: Právě, krátký.
1: Protože to je opravdu... Buď je to teda těsně před koncem.
2: Aha, jo, poslední. Špek.
1: Poslední, ale tak se říká spíš poslední, jako vydechl, ne, naposledy třeba, ale jeden...
2: A nebo za...
3: Za
1: A teď, ano. A teď... To jestli se nemýlím, to je někde u Cimrmanů, říká to Svirák v nějaké přednášce, že ta zapisovatelka u toho je mě.
2: Ano, ano.
3: To tady
2: ano.
3: Někdo už píše.
2: Jo, ano, jo, ano, jo, přesně jo, tak. Jo, jo, jo.
1: Tak to zkusíme
2: asi. Ta ogravka.
1: Ano. Ten, nevím, jak to s tím souvisí, ale je to hezký. Zní to hezky.
2: Takže, mám to ještě přečíst?
1: No jasně.
2: Jo, ve statistice jsem druh standardizovaného skóre s průměrem 5,5 se směrodatnou odchylkou 2. V geologii nejmladší útvar se mužské jméno, které se nejčastěji vyskytuje ve Švédsku nebo v Norsku, oblíbené je také v Estonsku. Označení samopalu britské výroby z roku 1940. Těch staví.
1: Jak jsi na to přišel? To snažil,
2: no to jsem musel, no to jsem nevěděl. Tohle jsem, výjimečně jsem tohle nevěděl. Astenický asistent stenografky Torsten ostentativně sténal nad stenometrem. S dlouhým E jsem za úpění, no a pak tu máme další jména ženská, třeba severská Kristen nebo Kirsten, po případě Karsten.
1: Počkej, ale s tím dlouhým E?
2: Co s dlouhým E?
1: Řekl jsi, že s dlouhým E si za úpění.
2: Mhm.
1: Ale tam by muselo být ještě ání, ne?
2: No jasně, jasně.
1: Jo,
2: jako zaúpění, jako to... Za...
1: Protože jinak to bys byl něco jako fén.
2: Ano, a nebo hodně fén, že jo? To je pak rozdíl.
1: Tak hodně, když je hodně fén.
3: Jedna stačí.
1: Takže jsi sten?
2: Jo. A jeden sten je jednotka za sténání. Nebo opravdu sten je...
1: A teď sténání?
2: Sténání, no.
1: Ale je pravda, že spíš... Teď jak to vnímám, tak že spíš to slyším jako někde fakt jako v nemocnici, nebo tak to
2: no, nepříjemné. Nebo pejsek zasténal, nebo sténání.
1: To je zvláštní slovo. Yeah. A jak je to s tím geologickým útvarem? To je jaký kámen?
2: To je nejmladší geologický útvar, ano, který vznikl někdy v prvohorách.
1: Je to kámen?
2: Sten, ano.
1: Sten.
2: Protože sten, to severské jméno, sten, mm-hmm. které se používá, je skála nebo kámen. V překladu. To je ono.
1: Takže Ingemar Stenmark...
2: Byl, no, takový muž z kamene.
3: Petr vlastně.
1: Ano,
2: Petr.
1: A teď ty si
2: Petr Skála.
1: Tak pojďme rychle.
3: Našla jsem, Katka to napsala, pokud je ranním špekem Sten, pak jsem zvědavá, kdy bude hek. Napíši to.
1: Hek?
3: Cimrman si najal zapisovatelku, která u toho psaní neustále tiše sténala, tak jí začal říkat stenografka.
2: Ano.
3: Napsala posluchačka.
1: To je výborně. Honza z Nové Role. Ahoj dvojkaři, lepší pátek 13. než pondělí 16.
2: Jo.
1: To nevím.
2: Pondělí není dobrý.
1: Jo, takhle, jo.
2: Asi teda.
1: A dnes je to sten. Úplně v pohodě to tam vypálil asi minutu po tom, co jsi to zadal. No, opravdu jsem se tady díval.
2: Tak to bude po mně. Krásné dobré ráno, děcka na špeku. Dnešním špičkem je sten. To je teda divné slovo. Berstarostný den nám přeje Dan.
1: Na tom se asi všichni shodneme, že to je zvláštní slovo.
3: Napsal taky Andrej Ďuríček, že bys tě po našem ston Rolling Stones, v každém případě dobré ráno z Bratislavy.
1: Ston, protože ta, no to je zase sto na ně. A sto na ně to je nemoc?
3: No to asi taky, ale asi ten sten se...
1: Jo.
3: Po slovensky pově ston, takže Rolling Stones.
1: Včera jsem něco tam slyšel, já jsem stonala.
2: Jo.
1: Ale v češtině to je, že jsi nemocná, že jo?
3: Už jsi marodila.
1: Marodila. Dobré ráno, to je teda tyranie, Dalibore. Běda vám a sténám.
4: Alena.
2: Hele, Ston anebo Osten ještě tady napsala. No,
1: no Osten, to je Osten. Ten Honza Osten, je ten kameraman.
2: Ano.
1: Skvělý, mimochodem.
2: Neostentativní.
1: A ještě no. Ostentativní.
2: No. No právě.
1: A to s tím vůbec nesouvisí, ne?
2: Ne, já doufám, že ne.
3: Taky myslím, že ne.
1: Jakože ostentativně sténáš.
2: No.
1: No.
2: No, tak velmi jako nápadně.
1: Nápadně,
2: Ano, demonstruješ no, nějak. Ano.
1: Mě to strašně bolí.
2: Jseš chuděrka, přesně tak.
1: Hezké ráno, Sten. Julka.
2: Ne.
1: Julka, no.
3: To je hezký.
1: Krásný jméno.
2: Ten nebo ta?
1: Ta.
2: Ta Julka.
1: Já ti na ní pošlu tady v spojení.
2: Prosím tě, hlavně klid.
3: Napsala Danča 74, tak si tady sténám, vůbec netuším. A teď nevím, jestli to Danča napsala záměrně, anebo jí to opravila nějaký ten automatický opravátor. Tak třeba jeden stěn.
1: Stěn.
3: Stěn.
1: Sténám, sténám, stěn.

0: To taky vyhodnotila agentura STEM.
1: A jo, to je vlastně STEM, ano.
0: Dobré ráno, triumviráte. Takhle nám ještě nikdy nikdo neřekl. Triumvirát. Děkujeme, Michale. Slyším ten samý STEM, nastenám a píšu.
2: Napsala Helena se Slávkem. Dnešní špek je STEM, v závorce, říká manžel. Já netuším. Držte hezky to tajemství, Helenko.
3: Dobré ráno, moje milá dvojko, trojko, tak jestli je to to, co si myslím, tak je to zvuk, který vydávám při každé chůzi do schodů, bo moje koleno protestuje. Artroza už na mne leze. Zdravím srdečně se Stenem a odporučím se do práce Ivetka Předov.
2: David Grigov napsal, je to Sten a napsal dvě N, pomohl mi samopal, co se zasekl při atentátu.
3: Tak to bylo. A on byl prej oblíbený, že byl jednoduchý.
2: No docela... ale zasek se v tu
3: No.
0: To není dobrá reklama.
2: Napíše Martina Linhart, že...
3: Zrovna během toho atentátu.
2: Že v křížovce je to druh samopalu.
3: Naštěstí měli granát.
0: Ano.
2: No. Ale že to je druh samopalu, se píše v křížovce prej. Sten.
3: Aha, no, tak no, vidíš, tak to je ono.
2: Jak bych na to já přišel, to vůbec nevím.
0: Taky nevím.
2: To nikdo neví.
0: Chce se mi vzdychat. Jsem Alesten. Asi tedy jo. Díky za dobré zadání. Luboš, dobrý ročník 67.
2: Ještě slovo Stendal. Vzdych. Jo, a jo, Sten, to je Stendal.
3: Ano, ale německé město je Stendal, se píše. Po něm, ale bez H. Stendal.
2: Ach, pojď, my jsme teda chytli.
3: No, tak.

0: Rozhlas jede za vámi.
1: Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů.
0: Potkejte se s rozhlasovými osobnostmi, moderátory a autory vašich oblíbených pořadů přímo u vás.
1: Rozhlas jede za vámi.
0: Každý měsíc se na vás těšíme v jednom z regionů Česka.
1: Už 21. října v 19 hodin v Kulturním domě v Lipníku nad Bečvou.
0: Pozvání přijali moderátoři Alex Minářová a Patrik Rozehnal,
1: zpěvák Radim Šváb a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.
0: Rozhlas jede za vámi. Tentokrát

0: A do Lipníku nad Bečvou.
1: Více na www.rozhlasjede.cz.
2: Bylo 6:30.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Dobré ráno. Statistici dnes oznámí, jaká byla v září inflace. Minulý týden odhadovali, že stoupla na 2,5%, v srpnu byla 1,9%. Za zrychlujícím růstem stojí podle Českého statistického úřadu rostoucí ceny paliv a energií. Meziročně ale zdražily taky alkoholické nápoje nebo třeba služby. Inflace roste od letošního června. Ruský prezident Vladimír Putin má podle šéfa Bílého domu Donalda Trumpa větší zájem se dohodnout než ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Trump zároveň řekl, že energetická příměří porušují Rusové i Ukrajinci. Příměří oznámil v neděli s tím, že to odsouhlasili obě válčící strany a platí okamžitě. Rusko ale v zápětí zaútočilo na ukrajinské elektrárny. Papeže Leva 14. dnes hospitalizují v Gemelliho poliklinice v Římě. Čeká ho operace plic. Lékaři mu odoperují útvar, který objevili při nedávném vyšetření. Papež by měl zůstat v nemocnici zhruba týden. Zrušil proto všechny audience i účast na mši na svatopetrském náměstí ve Vatikánu. Hnutí ANO může po 12 letech skončit ve vedení Pardubic. ODS, Hnutí STAN, Progresivní Pardubice, Naše Pardubice a Noví lidovci jednají o společné koalici a zároveň se domluvili, že nebudou vyjednávat s vítězným ANO ani s jeho dosavadním koaličním partnerem Žijeme Pardubice. Dohromady mají 22 mandátů z 39, tedy potřebnou většinu. Na samotné koalici se ale ještě nedohodli. Pětice uskupení teď čekají další jednání o společném programu. Kompletní operní dílo skladatele Leoše Janáčka nabídne 10. ročník festivalu Janáček Brno. Začíná právě dnes a v tamním Janáčkově divadle ji večer otevře derniéra brněnské inscenace Osud v režii Roberta Carsena.
0: Počasí.
2: Dnes bude jasno až polojasno, teď ráno a taky dopoledne místy mlhy nebo nízká oblačnost. Odpoledne začne v Čechách, večer i na Moravě a ve Slezsku. Od západu přibývat oblačnost, v Čechách místy i déšť. Nejvyšší teploty 12 až 16 stupňů, na horách kolem 6.
0: Doprava.
2: Na dálnici D2 ve směru z Brna do Bratislavy se za sjezdem na Břeclav srazil kamion a osobní auto. Jede se krokem odstavným pruhem, kolona narůstá, brzdí se na 48. kilometru. Na dálnici D1 ve směru z Vyškova do Brna tradičně houstne provoz před Rohlenkou, zpomaluje se na 210. kilometru. Aktuální zdržení 10 minut a stále narůstá. A na silnici 35 za Mohelnicí směrem do Moravské Třebové počítejte s kolonou. Před studen Loučkou je dopravní omezení, stojí se půl hodiny v Mohelnickém kopci. Směrem do Mohelnice je fronta poloviční. Jeďte opatrně a šťastnou cestu. Tolik zprávy, pokračuje Ranní dvojka.
3: Ano, jsme tady, je 6 hodin 33 minuty, hezký dobrý den, dnes je úterý 13.10. Nám se zamotalo velmi zvláštní slovo do ranního špeku, slovo sten, které má poměrně dost synonym vzdech, nebo vzdych, mm-hmm. Že jo, taky by se dalo říct, a nebo
4: úp, ještě třeba ne, zaúpění.
3: Jo, tak úp. Jo, jo.
5: Jeden úp.
3: Já jsem teďko v Krkonoších a tam teče takovej úp.
5: To je mladší brácha od tý.
3: No.
5: Tam C.
3: Svoboda nad úpem.
4: Ale kromě stenu přišlo taky několik heků. Chytla jsem tady druhý od Mirky. Po přečtení Jakubovy věty bych si tipla, že dneska hledáme sten. Hezky česky řečeno hek. A teď mě napadla jedna hláška.
6: Nic mi není.
7: To ti tak budeme věřit, že ti nic není. Když jsi hekla.
6: Já nehekám.
7: Hekla si, neříkej, že ne.
3: Dál to s ohledem na naší nervovou soustavu nebudu prosím pouštět, jestli vám to nevadí.
4: Počkáme si na Vánoce.
3: To
4: dáme celé.
3: Já u tyhle tý scény opravdu zavírám oči a...
4: A Mirka Schotěboře ještě píše k tomu, a to se dá přečíst, a zase si hekla a popři to.
5: Tak hezké ráno, děkuji za pochválení jména, píše Julinka znova. Jsem ze Slovenska a v rámci studií jsem měla skutečně statistiku, tak jenom doplním, že i po slovensky je to sten. Stonanie je sténání, takže ston existuje, ale není to stejné jako statistický sten.
3: Aha, to je ta Julia. Je, tak děkujem, že jste nám osvětlila i záludnosti slovenštiny. Dobré ráno, dnešní špek je sten, Renata Liptáková, sestřička. Tak asi Renata bude taky po nocích, viď?
4: Jste nám tady nad stenem, lomeno stenem, píše Olga, takže je jednotka za upění a jméno a samopal a kdo ví, co ještě. Vy nejste nerv, ale spíš novodobí encyklopedisté, kam se hrabe Diderot a spol, napsala Olga.
3: Tak teda děkujeme. No.
5: Co vy na to, pane Oto?
3: Vy nemáte doma ještě Daliborův naučný slovník. A přitom vyšel už 79. díl. Po ránu u přemýšlení sténám. Dobré ráno, trojko z dvojky. Kuba. A napsal stén krásně. Dobrý, Kubo. Z Javorníka. Javorníku? Asi z Javorníku. Ne, obojí je možné. Viď, Kuka.
4: Asi ano.
3: Jo, to je kukavus. Víš co, to totiž vyšla tenkrát vystřihovanka v Abičku. Kukavus.
5: No kukavus, bobr. Kukavus.
3: Ano, ale to jsou popeláři, já jsem vůbec nevěděl, co to je. To je kukavus.
5: A Kuka byl taky fotbalista, ne?
4: Ano. Tak jo. Je docela hezký.
3: Já právě teď vydávám...
5: Aha, pozor. Já teď právě... Tak to já nevím úplně.
3: Jenom jsem chtěl říct, že právě teď už vydávám 81. díl Daliborovy encyklopedie naučné. Kukavozu se dostanem k fotbalu, to teda nevím. To jsou myšlenkové pochody, to vám teda řeknu. Anče 61, sténám, sténám. Anče, tak hlavně, ať někdo třeba nepřiběhne soused, že by se potřeboval pomoct, že máte, bude mít strach.
5: Šárka také napsala, že sténá, protože musí vstávat. Sice nevím, co to je, ale myslím si, že je to stén. Pěkný den, to se i rýmuje.
3: Je to stén, pěkný den. Tak jedem dál, zahrajem si. Víte co, dlouho jsme nehráli Smoky. Pamatujete na kapelu Smoky?
5: Mám ji na desce.
3: Smokáče, takzvaný.
5: No jasně.
3: Ta bílá deska
5: s
3: tím krásným nápisem, psaným takovým jako psacím...
5: Ano.
3: Jako rukou, viď?
5: No jak prvňáčci, jak jsme to měli podle šablony.
4: Já jsem to neměla. Ale popisujete to hezky.
3: A tohle znáš?
4: Jo. Od kolotočů.
3: Od kolotočů. Nastupujte na kače.

0: Tak jestli tato skladba zněla na poutích, tak to se kolotoče točili sakra pomalu.
1: No to nevím, no, já jsem tady ti vybral Smoky a ty řekneš, že to je
0: spíš pro
1: Jak jste řekla, na pouti?
2: Nebo od kolotočů.
1: Od kolotočů. Tak to ještě horší. Formulace, myslím, ale já jsem jenom ještě vám chtěl moc poděkovat za ty steny, třeba Petra ročník 1983, že manžel okamžitě po prvních nápovědách, okamžitě, a ty první nápovědy byly velmi komplikované.
0: Byly to ta statistika, ano, standardizovaných 5,5 a směrodatných 2 průměr.
1: A potom je tady několik odpovědí na to, že to byl ten samopal, že se tomu říkalo Sten Gun. Tomáš z Plzně ročník 81.
0: Asi jo.
1: A to jsem nevěděl, to byl ten, co se zasekl, tyjo, tady, viď? To taky tam někdo připomněl.
0: Přitom byl velmi oblíbený pro svou jednoduchost a spolehlivost. Tak vidíš...
2: Ne každý kousek,
0: přesně tak.
2: Disponuje takovými vlastnostmi.
0: Narazili na...
1: Petra napsala, že to špekání se hodně objevuje ve filmech, kde se hodně šetří na kostýmech. Takhle, ona napsala jiné slovo, ale to bych úplně... Tam přijdeš normálně na kostýmovou zkoušku a tam je prázdná místnost.
0: Ano, ano. Tam jenom, ale maskérka, že jo? Tam
1: maskérka tam je.
2: Ta je potřebná.
0: Když dnes ve špeku řešíte Sten a Hek, napadá mě ještě také Čuk a Gek, které někdo přeložil také jako Šuk a Hek. Píše Zdeněk. Jo, to asi není ke zveřejnění.
1: Tak, aha, jak vidí, jo, tak...
0: Zdenku, jak vidíte, je.
1: To jsem moc
0: za to podle... se omluvám. Tak to tomu se říká důlní koník. Přečtu vše, co vidím. Mohli byste mě pomoct, prosím vás?
2: Já hledám.
0: Čtení třeba
1: tady hledám. Já mám tady najednou samý zvláštní e-maily.
0: Od sousedů přes dvě stěny často slyším lásky steny, tak já se v tom nořím, jak mohu.
2: Já bych ti pomohla. Hek není špatné slovo. František Vladislav Hek se dožil 78 let, narodil se 11. dubna 1769 v Dobružce a zemřel 4. září 1847 u nás v Kyšperku, dnes Letohradě. Dnes je Mezinárodní den bez... nahoře a to je taky
0: jo,
2: dobré slovo.
0: Jo, my si to nevybobráme, koukám.
1: Míla, řidič trolejbusu ve Slezsku, píše, že nechápu první nápovědu, ale tak to je, to jsme si tady vysvětlili, dokonce to Julie potvrdila, že to v té statistice se to používá.
0: Ano.
1: A potom ještě píše Kateřina, ano, kukavůz byl v ABC a já ho stavila a měl i malinkou popelnici a fungoval.
0: Ten oranžový. Mm.
1: No jasně, kukavůz a žesta popelnice krásně si to mohl. Já jsem si i dělal ty zvuky.
0: Jako já jsi dělal kuku.
1: Musíš nasadit tu popelnici, že musíš nejdřív točit. Točíš, nasadíš popelnici a uděláš taky to a tam je to se to jako vysype a pak uděláš to a oni měli takovou páku.
0: No počkej, ty nevíš, že já mám přezdívku indiánskou ten, co stál na schůdkách. Já jsem 3 dny byl popelář jako brigádník.
2: Yeah.
1: Počkej, ty jsi, vážně, ty jsi držel
0: no, já jsem
1: tu tyč
0: a jak... No jezdí, bohužel v listopadu, takže jsem k ní přivezl.
1: No ne, to je zmusivý zážitek.
0: Ani ne, člověče.

0: Tento e-mail, který přišel sem k nám do redakce Ranní dvojky, začíná oslavným zvoláním Vědě zdar a Doudlebovi zvlášť. Mám pro pana profesora zapeklitou otázku, která se týká mechanismu šlehání sněhu z bílků, případně šlehačky ze smetany. Pokud se totiž do bílků pro šlehání dostane jen trochu žloutku, patrně při šlehání, tak se sníh nedá vyšlehat. Na druhou stranu ve smetaně je tuku přibližně 35% a šlehačka jde vyšlehat velmi dobře. Jaký je tedy rozdíl? Děkuji za odpověď, váš posluchač Šlehislav Maršálek. Pane profesore, dobrý den.
1: Příjemné ráno a děkuji Šlehislavovi.
0: Já jsem se v tom dotaze ztratil.
1: Neříkejte.
0: Když tak proto
1: spadl
0: máme...
1: Spadl jste do smetany, takzvaně
0: proto
1: my říkáme
0: vědci. Aha.
1: No ale takhle, já bych Šlehislava nejdříve odkázal na mou knihu s titulem Tukový paradox a neb pohublý tučňák. Tam jsem vše vysvětlil, pravděpodobně ji nečetl, tak mu to teď řeknu a zadarmo. Já jsem tam totiž přesně popisoval, proč ten bílek nesnese žloutek a psal jsem ji společně i s vaší zahraniční zpravodajkou Pavlou Smetanovou, to už se dostaneme pak k druhé části mého výzkumu. Po letech výzkumu jsem opravdu pronikl do jednoho z největších gastronomických skandálů lidstva. Proč vlastně lze z bílku vyšlehat tuhý sníh, ale stačí pak jedna kapka žloutku a celá ta pěnová republika se zhroutí. To je zajímavé.
0: Yeah.
1: Protože přitom smetana obsahuje 35% tuku, jak už jste říkal, a vyšlehá se bez problémů, tak to vysvětlování je prosté, protože ten bílek je demokrat a ta smetana je oligarchie. Vysvětlím vše. Bílek obsahuje bílkoviny. To víme ze školy, které při šlehání rozvinou své struktury a vytvoří kolem vzduchových bublinek pevnou síť. To znamená, že ty bublinky vzduchové nabídou tu hmotu, ale stále ta hmota drží pohromadě. A je to taková chemická stavební firma, ta metlička přivádí vzduch, bílkoviny stavějí a sníh roste. Jenže pak dorazí žloutek. Ten obsahuje tuky a další látky, které se nacpou na rozhraní vzduchu a vody a začnou těm bílkovinám překážet. Takzvaně je vytěsňují a ten vzduch, který drží ty bílkoviny, nebo jeme mezi těmi bílkovinami, tak vlastně splaskne, to je jako balónek. Mm-hmm. A ten sníh vám klesne, lehne. A tak si představte, že třeba eskimák pro vás, kteří si nedokážou představit, co jsem doteď říkal, eskimák staví dům z iglů, nebo ne dům z iglů, dům ze sněhu, iglů, a na staveniště přijde tlupa spekulantů, seberou mu míchačku a prohlásí, odteď tady budeme všechno řídit my. No a je po stavbě a v našem případě po sněhu, tedy po iglů, takže paní posluchačka Lída asi nebude mít kde bydlet. Když se však ale vrátíme do kuchyně, tak se musíme zamyslet a říct si pozor, ta smetana má tuk plno a žádná krize se nekoná. Proč? No, protože ve smetaně je ten tuk hlavní stavební materiál. A při tom šlehání se tukové kapičky částečně propojují a vytvoří síť, která drží vzduch. Je to vlastně to samé. Tady paní kolegyně už se směje. A to jsem rád, ono je to docela k smíchu.
0: Ano, je pravda, že když jsem paní kolegyni o Velikonocích vyšlehal, tak se nesmála úplně, ale to je asi jiné šlehání.
1: To jste asi šlehal málo. No takže...
0: Ale ono stuhlo to potom.
1: Jo, stuhlo. Ono to je vlastně, představte si typicky zatučněného, nafoukaného otce po vánočních svácích. Ty kapičky tuku se také drží při sobě a nevypadá to moc vábně. No, ale zatímco bílek potřebuje ten tuk držet od těla, ta smetana ho potřebuje do té své party. Potřebuje tu soudržnost. No a stejný tuk je v jednom případě vlastně sabotér a v druhém je to vedoucí stavebního podniku. No a já jsem tedy dospěl k závěru, že v té kuchyni nerozhoduje jen to, kolik tuku máte, myslím v oblasti břišní, ale také s kým se ten tuk kamarádí. Takže, no... A co bych tomu řekl?
0: On se dost často kamarádí s páskem u kalhot.
1: Tam prosím vás, kolegyně tady usnula.
0: No, úplně se mi to nezdá.
1: A ten žloutek obsahuje látky, které pak mají hydrofobní a hydrofilní skupiny. No a ty mohou vytlačit ty bílkoviny z rozhraní toho vzduch voda, čímž zamezí tomu vzniku bílkovinné sítě. Problémem ale mohou být i ve žloutku obsažené tuky, které interagují s bílkovinami a tak zabrání vzniku sítě. Teď už si myslím, že to chápete dokonale. No a doporučení na závěr. Nikdy nespojujte bílek se žloutkem bez předchozího souhlasu bílkovin. Mohlo by to skončit pěnovým krachem.
0: Já jenom bych řekl, že paní kolegyně, jak jste teda podotkl, usnula, ale je zvláštní, že u toho pláče. Já jsem to ještě neviděl.
1: Já jsem ji totiž vyšlehal teďka.
0: Jo, takhle. jestli bych vám neměl jednu žlehnout, pane profesore, ale...
1: Zkuste to, ale ono... A, no, jde to.
0: Jde to, hele, jde
1: a také
0: to.
1: Pláču už z pravého
0: oka. Koukám, no. A jenom paní kolegyně, přihodilo se něco, jenom abychom věděli, když tak...
1: Já tady ten text paní kolegyně měli předat.
2: Moc děkuju, pane profesore.
1: Nemáte zač, už to chápete lépe všechno?
2: I mi všechno naprosto jasné.
1: To jsem rád.
0: Jenom to, jsem. Hned tam přišel jeden oponentní e-mail, ne. Že ta smetana má 33% ta nejvyšší, že 35 taková se prý koupit nedá.
1: Tak to nevím, kam chodí. A kdo pak to napsal nakupovat?
0: Počkejte, tady...
1: Šmilhoň. To je Šmilhoň, to je spolužák, ten mě vždycky, ano, ten vždycky musel oponovat, přestože neměl pravdu.
0: To je váš spolužák Šmilhoň?
1: Šmilhoň, no. Toho jsme se něco našlehali.
0: Pane profesore,
1: už sem někdo jede?
0: Ale... Ano, už jedou pro vás, to je vozejk, oni vás naloží a odvezou. Tak naschledanou, pane profesore.
1: S pánem, mějte se, i s paní.

0: Blízká setkání Terezy Kostkové.
1: Člověk by možná čekal, že když mu zbývá málo času v životě, bude mít nějaká velká přání. Ale velmi často se chce prostě jenom ještě jednou podívat domů, obejmout někoho blízkého nebo se podívat na místo, kde mu bylo dobře. Petra Homolová je záchranářka, která se svými kolegy sáhla do vlastních úspor, koupila sanitku a začala plnit poslední přání vážně nemocným lidem. No mě moc bude v blízkých setkáních zajímat, jestli si na začátku vůbec dokázala představit, kam až ten nápad vyroste, co si lidé nejčastěji přejí a co s ní samotnou dělá, když je tak často na blízku lidem na konci života. A možná se zeptám i na to, kdo jí pak doma pomáhá se vším tím praním, žehlením, tak když je na výjezdech a jaká přání má do budoucna ona sama. Záchranářka Petra Homolová bude mým hostem v blízkých setkáních.
0: Blízká setkání, rozhovory s dobrou energií.
2: Dnes po 11. hodině na Dvojce.
3: Potřebujete nové pneumatiky? Přichází Tomcat All Year Pro. Tomcat All Year Pro je novinka ve veleúspěšné řadě celoročních pneumatik Tomcat. Tento model řady Pro v nabídce Tomcat zdůrazňuje technickou konzistenci mezi výkonem a komfortem za každého počasí. A teď to nejlepší. V rozměru 205/55R16 ji koupíte za pouhých 1299 korun za kus. Klikněte hned teď na nejlevnější pneu.cz. Získáte dopravu zdarma a doživotní záruku. Pokud objednáte do 31. října, přibalíme vám stylové tričko Tomcat zdarma. Pozor, zásoby rychle mizí. Tomcat All Year Pro, když chcete jet naplno.
4: Bylo 7 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
4: Lucemburský soud zablokoval podíly ČEZu v tamních firmách kvůli kauze Diag Human. Bezpečnostní sbory dostanou od nového roku do základního tarifu o 2400 korun víc. A počasí většinou bude jasno až polojasno, odpoledne se má zatahovat. Teploty do 16 stupňů. U mikrofonu Soňa Jindrová, dobré ráno. Soud v Lucembursku zablokoval kvůli kauze Diag Human majetek české polostátní společnosti ČES v tamních firmách. Jde o podíly, přes které energetická skupina vlastní distributora plynu Gasnet. ČES označil rozhodnutí za nezákonné a šikanózní, protože s kauzou neměl nic společného. Chce se proti tomu bránit žalobou. Blokace podle mluvčího společnosti Romana Gazdíka neovlivní fungování Gasnetu v Česku.
5: Fungování skupiny Gasnet v České republice není nějak dotčeno, nějak se tam týká zákazníků, nějak se týká našich obchodních partnerů a ta omezení se týkají pouze Lucemburska.
4: Podnikatel Josef Šťáva se soudí s Českem v kauze společnosti Diag Human od 90. let. Za zmařený obchod s krevní plazmou chce od státu 17 miliard korun. Hasiči, policisté nebo třeba celníci dostanou od nového roku měsíčně o 2400 korun v základním tarifu navíc. K tomu dalších 500 korun za přesčasy nebo pohotovosti. Na navýšení se dohodli odboráři bezpečnostních sborů s premiérem Andrejem Babišem z ANO. Požadovali větší poměr částky právě do tarifu, z něj se pak počítá třeba výsluha. Cíl dalšího navyšování v příštích letech popisuje ministr vnitra Lubomír Metnar. Ano.
6: Nástupní plat nově nastupujících policistů po základní odborné přípravě 50 tisíc korun. A tomu chceme dojít. Jedná se o 3 rezorty, byť vnitro je největší, policie a hasiči, ale musíme dojít k té shodě, protože každý ten sbor má určitá specifika.
4: Zástupci odborů označili dohodu za kompromis. Původně chtěli zvýšit platy o 10%. Uzavírka Pisáreckého tunelu v Brně komplikuje dopravu. Řidičům by mělo na objízdných trasách nově pomoci při nastavení světelných křižovatek. 40-denní oprava začala včera a způsobila problémy, hlavně během dopravní špičky. Auta najížděla do křižovatek, které pak při změně signalizace zablokovala. Nové opatření popisuje policejní mluvčí Pavel Šváb.
7: Policisté navrhli pracovníkům z brněnských komunikací drobnější úpravy v signálním plánu koncových křižovatek, které by tu situaci mohly částečně vylepšit. Nicméně bohužel ta kapacita těch okolních silnic je přehlcená a nelze očekávat, že ten provoz se vrátí k úplnému normálu.
4: S hercem Jiřím Štěpničkou se lidé budou moct rozloučit příští úterý 20. října v Národním divadle v Praze. Obřad začne v 11 dopoledne, informoval o tom mluvčí divadla Tomáš Staněk. Jiří Štěpnička zemřel teď v neděli. Členem činohry Národního divadla v Praze byl od roku 1975. V roce 2011 získal cenu Thálie. Věnoval se mimo jiné i dabingu. Svůj hlas propůjčil třeba Harrisonu Fordovi nebo Michaelu Douglasu.
2: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
4: Dnes bude jasno až polojasno, teď ráno a taky dopoledne místy mlhy nebo nízká oblačnost. Odpoledne začne v Čechách, večer i na Moravě a ve Slezsku. Od západu přibývat oblačnosti a v Čechách místy i déšť. Nejvyšší teploty 12 až 16 stupňů, na horách kolem 6.
0: Doprava.
4: Na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Sackou je nehoda v omezení. Kolona má necelý půl kilometr. Na D1 z Vyškova do Brna za sjezdem na Rousínov z kilometru 213 pojedete pomalu za Rohlenku. Je to na zhruba 20 minut. Houstne provoz i na souběžné silnici. A na silnici 35 za Mohelnicí směrem do Moravské Třebové stojí dlouhá kolona až téměř před Studenou loučku. Je tam dopravní omezení, zdržíte se zhruba hodinu. Ve směru do Mohelnice je kolona poloviční. Jeďte opatrně a šťastnou cestu. Tolik zprávy, posloucháte Ranní dvojku. Na, na, na, na,
8: na, na, na. 7 hodin 4 minuty a přišel nám takový e-mail, ještě než se dostanu ke konkrétnímu tématu, a ten potvrzuje to, že šlehačka se prodává z 35% tuku.
9: Je to smetana extra náš šlech.
8: Se to jmenuje, jo?
9: Extra nášlek. Vladimír to poslal asi to bude velikonoční smetana.
10: Ale Helenka píše, a to já znám taky, dokonce bývá smetana na šlehání i 40%.
8: A jo, to ale je pravda.
10: To je taková ta červená, máš je tam pravdu. Napsáno deluxe.
8: Jo. No. To je fotka z ledničky tohle?
9: Jo, to Vladimír vyfotil obsah lednice.
8: A to má maliny, lososa a kuřecí maso ještě vedle.
9: Tak to bude kombinace zajímavá se smetanou.
8: No,
9: smetana jde ke všemu. Smetanová omáčka s lososem.
8: To je pravda.
9: Kuřecí
8: na smetanu.
9: A maliny se smetanou. Co? Vladimír ví.
8: Ale extra nášlech.
9: Dobrá, extra nášlech, to je velikonoční. Asi.
8: Jo, ty máš pravdu, teda 40%. No, ale teď tady máme úplně jiné téma. Pojďme na dušičky, tedy s velkým D v tomto případě, ekologicky. A ne, chovejme se na hřbitovech udržitelně. Za chvíli si řekneme víc. A mimochodem, na těch hřbitovech chvilku ještě zůstaneme.
10: Protože v dnešním Právu se píše, houbaři vyrážejí z košíky mezi hroby.
9: Tam se asi daří taky, no.
10: Kopřivnici.
8: Ticho. Pustíme si krásnou písničku.

0: Tak 7 hodin 10 minut a na začátku listopadu se hřbitovy zaplní výzdobou, ze které po několika dnech či týdnech vzniká odpad. Jak uctít památku zesnulých šetrněji k životnímu prostředí nám prozradí Pavel Prouza. Pavle, dobré ráno.
1: Pěkné ráno.
0: Když tak přemýšlím nad tím, co se na hrobech nejčastěji objevuje, tak jsou to svíčky, věnce, květiny. To by, tak si říkám, nemělo životnímu prostředí tolik vadit, nebo takhle v případě, že nejsou umělé, že?
1: Ano, ano, ano, tohle je asi v pořádku, ale musíme si uvědomit, že svíčky jsou v plastových obalech, věnce spojené drátky mají na sobě umělé květiny, předměty a dekorace jsou vyrobené z plastu nebo kombinují několik různých materiálů a to už je problém. Množství takového odpadu se ale dá omezit, tak si vezměme třeba svíčky. Není nutné, aby jich na jednom hrobě hořely desítky. Kromě odpadu, který po nich zůstává, znečišťují ovzduší. Existují studie o tom, že na hřbitovech je zvýšená koncentrace některých organických látek, například benzenu a toluenu. Při nákupu nové svíčky je proto dobré zjistit, z čeho je vyrobená. Nejdostupnějšími svíčkami na trhu jsou ty z parafínu, což je druhotný produkt vznikající při zpracování ropy. Alternativou k syntetickým svíčkám jsou svíčky vyrobené z obnovitelných zdrojů, jako je včelí vosk nebo některé rostlinné vosky. Omezit lze i množství jednorázových obalů. Místo svíčky v plastu se dá použít skleněný svícen nebo lucerna a opakovaně měnit jen svíčku. Jako obal může posloužit i zavařovací sklenice.
0: No, ty jsi to potom naštěstí změnil a řekl si nám tu správnou cestu, ale ten začátek byl dost depresivní, tedy, že my vlastně jenom zanášíme ten hřbitov nějakými hroznými věcmi. A co třeba další dušičková výzdoba? Dá se pojmout nějak udržitelně?
1: Tak určitě. Dušičkovou výzdobu hlavně není nutné kupovat každoročně. Jednoduchý věnec nebo jinou dekoraci můžeme vytvořit například z větviček, listí, šišek, šípků, bobulí nebo dalších přírodních materiálů. Hrob se dá ozdobit i technikou land art přímo na místě. Jde o skládání kamínků, větviček nebo kůry a mechu do různých tvarů. Použít se může prakticky cokoliv s podmínkou, že by se mělo jednat o přírodní materiál, který se v přírodě rozloží.
0: Já se tady musím jenom zeptat kolegyně Reginy Květaňové, protože já nevím, co je ikebana. Já znám profesora ikebaru, který byl v Hrnečku, to jediný, co znám, ale na tom kroužku často prý používáme, nebo nevím, Regino, ty to asi znáš, tu floristickou pěnu, jo, a ta je ekologická.
1: No, musím tě zklamat. Floristická pěna se často používá při výrobě věnců a dalších květinových aranžmá. Je to lehký porézní materiál, který dokáže zadržovat vodu a umožňuje snadno upevnit jednotlivé části dekorace, ale z pohledu udržitelnosti není nejlepší volbou. Jde totiž o plast, který se velmi snadno drolí a do okolí uvolňuje mikroplasty. Tyto malé částice se dostávají do vodních zdrojů, kde uvolňují toxické látky. Místo floristické pěny se dekorace dají vyrábět třeba z králíčího pletiva, jutových provázků, mechu, větví nebo proutí. A musím se tady omluvit, měl jsem špatné informace, že chodíš na kroužek ikebany, no. Asi ne.
0: Jsem se na něj teprve přihlásil, ještě nebyla první hodina. Ale předpokládám tedy, že umělé květiny asi taky nebudou vhodné.
1: Umělé květiny sice vydrží déle než řezané, ale velmi obtížně se recyklují. Jsou totiž vyrobené z několika druhů plastu. Jednotlivé díly umělých květin jsou pak nejčastěji spojené lepidlem. V některých umělých květinách se dokonce našel brom, olovo nebo chrom, protože použitý plast pocházel zřejmě z recyklovaného elektroodpadu.
0: No a problémem určitě je, že na hřbitovech je pro odpad určený jenom velký kontejner, kam se vlastně háže všechno.
1: Ano, ano, kontejnery na všechno jsou problém. Kromě biologicky rozložitelného odpadu tam končí hlavně plasty, sklo a kovové materiály, ale už se na hřbitovech objevují barevně označené nádoby, do kterých se dá odpad třídit. Pak už je to na nás. Z věnců je potřeba před vyhozením odstranit všechny drátky, plastové stuhy, polystyrenové základy nebo umělé ozdoby. Obaly od hřbitovních svíček zase zbavit zbytků vosku a plíšku s knotem. Květiny, větvičky, listí a další rostlinný materiál se pak dá do bioodpadu, kovové komponenty do kovů a plastové zase do plastů.
0: Tak moc děkujeme za příspěvek. Já jsem, až budu teda něco na tom kroužku dělat, tak se s tebou rád o to podělím. Když tak, je tam ještě jedno volné místo, nechtěl bys?
1: No určitě, máme to každou středu od 17.
0: Tak perfektně, už se moc těším. Tak to byl Pavel Prouza, díky.
1: Naslyšenou.

0: Ano, je 7 hodin, 18 minut, dnes nám to vychází trochu dřív, ale protože těch atributů a podtextů je tam moc, tak ještě než si řekneme to slovo, které teda zní velmi zvláštně, tak jenom jak je to ještě v tom článku s těmi houbami, protože nám přišlo několik dotazů, jestli to není nějaká legrace, protože já si vůbec neumím představit, já jsem to asi nikdy neviděl, houbaře s košíkem na hřbitově.
1: No, to si asi nebyl v Kopřivnici, protože tam teď mezi hroby rostou houby a to hned několik jedlých druhů. Možná by tu celý košík člověk nazbíral, připustil místní mykolog Jaromír Dureček. Houby na hřbitovech, podle něj nejsou žádnou zvláštností. Je to něco jako takový lepší park, dokonce i na hrobech někdy rostou, vysvětluje. Na Kopřivnickém hřbitově je nachází každoročně. Pod borovicami roste klouzek zrnitý, objevuje se slizák lepkavý, křehutka sametová i vzácnější muchomůrka šiškovitá. Houbaři znají také lesní hřbitov ve Zlíně, který založil Tomáš Baťa. Chodí tam i Karel Tejkal z výboru České mykologické společnosti. Je to vyhlášená lokalita, roste tam třeba hřib dubový, ale i velice zajímavé druhy z pohledu mykologického. Takovou pestrost prý na jiném hřbitově neviděl.
0: Tak a dejme tomu, že přineseme domů košík hub a chceme si je udělat. A ku podivu máme doma máje dítě, respektive skoro miminko, které překvapivě má rádo smaženici. Jo? Ale ještě samo úplně neumí nebo nemůže sedět za stolem, běžně jako my, tak se vytáhne ze skříně takzvaná jídložidle.
2: A to je opravdu používaný název?
1: Já nevím, já jsem si to asi vymyslela, ale
0: si Regina vymyslela,
1: jsem potřebovala nějakou myšlenku.
2: Jídložidle je skvělá.
0: Jídložidle, tak prosím tě, začni popisem.
1: Ne, tak to je taková ta varianta, na které jsme asi sedávali všichni jako malí a vlastně se vyrábí do dneška. Je to v podstatě taková ta vysoká židle, když ji potřebujete přistrčit malé dítě, posadit ke stolu s ostatními členy rodiny, aby sedělo stejně, anebo z ní uděláš potom takový ten stoleček, že ji složíš a je to malá přízemní židlička i se stolečkem a na boku bývá počítadlo.
2: Na kolečkách tedy
1: ano.
2: Celé.
0: Ano.
2: Takže to dítě je mobilní.
1: Ano.
0: Ano.
1: Můžeš ho někam strčit.
2: Převést nebo zasunout přesně. Jo. Pod stůl.
0: A to je... Jo, aby se ho zbavil. A je to teda jídlo židle, jo?
2: Jídlo židle. A tady píší ještě někteří zúčastnění na Facebooku. A když se složil, měl polohu židličky, jak to říkala Regi, ke stolu a tato plocha byla na hraní a malování.
0: Ano, ano.
1: Přesně tak.
2: Že se děti napapali.
1: A já si pamatuju ještě na takovou variantu, která byla u babičky, že ta židlička měla takový otvor a do toho otvoru se dal umístit nočník.
2: Že dítě papalo a rovnou vylučovalo.
1: Protože ono se to spustí, že ten proces, ano, pokud ano, to dítě ano. Začne jíst.
2: Zvlášť, když si dá smaženici.
1: Tak se okamžitě nastává ten proces posunu v té trávicí soustavě. Takže...
0: Já myslím, že třeba, že houby staví, ne? Ne?
2: To já nevím, jako. Takový batole se nepostaví. Ale je pravda, že tyhle ty stoličky byly tak kvalitně vyráběné.
0: Ona to většinou... v tomto případě to nebyla stolička, ale stolice potom. Když
2: tak to byla, ano, velká i vysoká. Tak se dědili, že jo?
0: Tyhle ty ano, ano, ano.
2: Jak jsi to říkal, židlo stoly? Nebo...
1: Jídlo židle.
0: Totiž ten princip toho otvoru, tam se totiž vytáhla taková polička.
1: Ano.
0: A zasunul se tam do takových lyžin, se tam zasunul nočník, který měl, víš, on měl vypadat klobouk, ne?
2: No já ti rozumím, otočený klobouk.
0: Ano, ty otočíš klobouk.
2: No, já si vzpomínám, že tu jídložidli používal i děda v tomto případě.
0: My máme třeba slavnou fotku syna, kterému je velmi málo, a to si ale vymyslel on. On dostal nočník, ale takový nočník, který nevím, jak bych vám to popsal.
2: Prostě... Vypadal je základ na Eiffelovky.
0: Ano, byl trochu do široka. A když se ho dal na hlavu, což to bylo první, co udělal, protože nevěděl, co to je.
2: Prázdnej.
0: Vypadal jak kovboj. Víš, že to
2: jo.
0: Mělo... Ono to mělo...
2: Jsi hrál na kovboje takhle.
0: Tak vypadal tak Stetson.
2: Skromný chlapec.
0: O nic. Dobře, tak pojďme zpátky k tomu mechanismu a celému tomu principu, jak se z židle udělá... Co? Stůl, stoleček. A jo, a tam bylo ještě to počítadlo, aby vlastně jsem si mohl hrát, něco čmárat a zároveň...
2: Se vzdělávat, ano. Procvičovat si matematiku.
1: No. Sice ještě sám nesedíš, ale počítat už můžeš.
2: Ale počítat už můžeš, no. A nebo, jak jsem říkal, může využívat tu stoličku dědeček a číst si tam noviny. Ta židlička na těch zadních nohách měla kolečka a ten stoleček měl na předních nohách kolečka. To znamená, že když se dali dohromady, tak měli 4 kolečka. Pokud dobře
0: spočítám. Měli o kolečku víc trošku. Ale...
1: No, ale když to bylo v té vyvýšené poloze, tak ano. Se to taky dobře přesouvalo, protože to sice mělo jenom 2 kolečka, mm-hmm. ne ty 4.
2: Ano.
1: A taky si to mohli jenom zvednout a pošoupnout.
2: Ano, ano. Jako tu tašku RVHP vlastně.
1: Ano,
0: a bylo to, myslím, že ten vrch byl z nějakého Vixlevantu nebo něco, že se to hezky mylo. To si pamatuju, že když ti třeba...
2: Když ti kouká po...
1: A to myslím, že až ty novější verze. My jsme měli tu celodřevěnou.
2: My taky, ano, no. Ano. To bylo z překlišky, ten vrch. Lakovaná překliška.
0: To nebylo z překlišky.
2: No to byla,
0: to ne, bylo to, ze dřeva.
2: No ale ta plocha byla, to byla překliška. Že, překliška unese hodně. No jas, tak jsi tam neměl dubový stůl, že jo? To je překliška lakovaná.

0: Řekl jsem... hezky slušně, ano. Všichni vědí určitě.
1: No takhle to ale bylo. A mimochodem ona se pořád vyrábí.
2: Frčí to.
1: RVHP frčí.
2: Ti koupíme.
0: No pozor, ale moderní, designové. Já jsem koupil mámě, tam mě teda málem se řezala.

0: Pri Bohemia Radio, mezinárodní přehlídka rozhlasové tvorby. Od 18. do 22. října v Olomouci. Můžete se těšit na Lucii Polišenskou jako Olmerku, podcast session s Petrem Uhlíkem nebo besedy o rozhlasovém herectví s Martinem Fingrem, Igorem Barešem, Otakarem Brouskem a také na kavárnu Potmě po celou dobu festivalu. Více na pribohemiaradio.cz. Festival Pri Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.
1: Bylo 7:30.
2: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
1: Dobré ráno. Ve městech a obcích budou dnes pokračovat povolební vyjednávání. Například v Praze se vítěz voleb STAN sejde s Prahou sobě a pak s Piráty. Samostatně se s nimi sejdou i zástupci Spolu.

0: Výsledky obecních voleb by dnes měly být vyhlášeny ve sbírce zákonů, stejně jako výsledky senátních voleb z Děčínska, Strakonicka, Rychnovska, Trutnovska a Vyškovska, kde lidé zvolili senátory už v prvním kole. V Itálii začíná každoroční vojenské cvičení Severoatlantické aliance. Potrvá 10 dnů a zúčastní se ho 17 aliančních zemí. Cílem je takzvané jaderné odstrašení. Do manévrů se zapojí letadla i pozemní jednotky. Studentské odbory ve Francii svolávají další kolo protestů proti nevyhovujícím podmínkám na středních školách. V Paříži organizují pochod až k sídlu premiéra. V plánu jsou taky demonstrace a studentská shromáždění v Rennes, Toulouse nebo v Poitiers. Ministr školství Edouard Geffrey přijme studentské odbory ve čtvrtek. Rozpočet agentury CzechTourism se zřejmě hodně sníží. Od 1. listopadu totiž přechází pod Ministerstvo průmyslu a obchodu, kde bude sloučená se společnostmi CzechTrade a CzechInvest. Podle informací Asociace cestovních kanceláří má rozpočet agentury klesnout o 330 milionů korun na celkových 70 milionů. Agentura má na starosti třeba propagaci Česka v zahraničí a účast na veletrzích. A fotbalovou Slavii dnes čeká druhé utkání v sezóně Ligy mistrů. Večer ve 6:45 nastoupí v ázerbajdžánském Baku proti Sabahu. Oba týmy budou usilovat o první výhru v Lize mistrů v klubové historii.
1: Počasí.
0: Dnes bude jasno až polojasno, teď ráno a taky dopoledne místy mlhy nebo nízká oblačnost. Odpoledne začne v Čechách, večer i na Moravě a ve Slezsku. Od západu přibývat oblačnost, v Čechách místy i déšť. Nejvyšší teploty 12 až 16 stupňů, na horách kolem 6.
1: Doprava.
0: Na dálnici D4 ve směru z Prahy do Strakonic pozor za sjezdem na Mirotice. Na kilometru 76,5 leží mezi pruhy asi metr dlouhý trámek. Na dálnici D2 ve směru z Brna do Bratislavy za sjezdem na Břeclav na 53. kilometru odklízejí následky nehody, jede se pomalu odstavným pruhem. Fronta hlavně kamionů začíná na 48. kilometru. Na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové se stala v omezení za sjezdem na Sadskou nehoda. Je to na 25,5 kilometru, zasahují tam hasiči. Kolona už má přes půl kilometru. A velké problémy jsou stále na silnici 35 za Mohelnicí směrem do Moravské Třebové. Stojí tam dlouhá kolona před Studenou Loučkou. Je tam dopravní omezení, zdržíte se asi hodinu. Ve směru do Mohelnice je kolona poloviční. Jeďte opatrně a v pořádku dojeďte. Tolik zprávy a pokračuje Ranní dvojka.
2: Než společně otevřeme, milí posluchači, francouzské okénko s Janem Šmídem, tak tady máme minimálně dvě historky, které se týkají toho zvláštního nábytku, který Regina nazvala jídlo židle, ale vidím, že se to evidentně ujalo.
3: Je to tak. Napsala napřed Šárka. Dobrý ročník 84, narozena dnes, takže všechno nejlepší, Šárko. A píše jako sedátko pro děti. My jsme měli doma skládací sedačku, ale neměla vepředu zarážku proti prosmíknutí. Oba jsme se s bratrem postupně naučili proklouznout bezpečně dolů a rodiče nás nemuseli vyndavat. A stejnou zkušenost nám napsal Ferda Mravenec, který nás zdraví i tímto svým jménem. Nám syn z té židličky propadl. To byl ještě nenajedený. Musel jsem vyrobit příčku mezi nohy, aby jeho noví sourozenci už potom nepropadávali. Teď tu máme pro vnučku jídlo židli plastovou, ale ta naše dřevěná byla špicový patent až na tu chybějící pojistku. Nechápu, jak to, že to tak prodávali, když to bylo životu nebezpečné. Ale je pravda, že to tam jako je nutné. To tam Ferda Mravenec dodal správně.
2: Mně se líbila ta, ono to má nějakou ohrádku půlkulatou. No. A já když jsem potom viděl poprvé film ze soudní síně.
3: Jo. Ta inspirace tam je.
2: Tak za chviličku Honza Šmíd.

0: Milí posluchači, já jsem říkal, že otevřeme francouzské okénko, ale vy už jste si zvykli, že nějakou dobu se snažíme to naše povídání s Honzou Šmídem kolorovat pohledem na jeho Instagram, který jeho slova dokresluje a my ten Instagram tedy popisujeme. Dostaneme mnohdy takový až celkový obrázek o tom, o čem tedy hovoří Jan. No, ale na to dnešní téma je ten Instagram krátký, vzhledem k tomu, že zatím nevíme, jak rozhlas, případně video, může přenášet chutě. Je to asi otázka možná času. Dnes by to totiž bylo potřeba. Honza nás zavede do nejlepší restaurace na světě. Ono to opravdu není přehnané označení. Skutečná restaurace Tour d'Argent je objektivně požadována z mnoha důvodů, považována za nejzajímavější restauraci v Paříži, ve Francii, v Evropě a tak dále. Ale my Honzu nejdřív pozdravíme. Honzo, dobré ráno.
1: Hezké ráno.
0: My tě překvapíme. My jsme minulý týden před 14 dny mluvili s Terezou Antenejovou z Velké Británie. A bavili jsme se překvapivě o jídle. Byť tedy jsme si mysleli, že fish and chips a kaše porridge nebo co, že tím končí gastronomie. Prosím tě, oni získali víc michelinských hvězd než nejenom celá Francie, ale než celá Evropa dohromady za poslední rok. Čím si to vysvětluješ? To je otázka
1: možná
0: na tělo.
1: Nějakým vzdorem. Nějakým vzdorem.
0: Velmi nás to překvapilo. Ale ty jsi tedy nás chtěl pozvat do nejlepší restaurace na světě. Jak je to vůbec možné?
1: No je to možné, ale ještě teď jsem se zamyslel nad tím, co říkáš, tak možná, možná že jejich ministerstvo pro místní rozvoj zaplatilo Michelinu úplně nejvíc peněz.
2: Je to cinknutý.
1: No, tak to jste měli určitě hezký. V každém případě tady ta restaurace je podle mě opravdu nejlepší na světě, protože má několik různých takových ingrediencí, když mluvíme o kuchyni. A vůbec největší vlastně jako bomba, já vlastně si říkám, že já jsem tam už několikrát byl, často služebně, to zní docela dobře, že jo. Ale na to se vlastně na ten první dojem se nemůžete někdy připravit, jo, protože vy tam vyjedete dolů, oni vás tam jako uvodu, nebo řeknu vám, počkejte chvilku, tak jako počkáte, rozlížíte se a teď tam vidíte vlastně ty obrázky, takové mapy z minulosti a tak už jste trošku jako uvedený a předtím, než se dostanete do toho výtahu, tak tam je taková vlastně část, kde jsou fotografie všech lidí, nebo všech ne samozřejmě, lidí, kteří tam kdy byli. Jo. A ta přehlídka je neuvěřitelná. Jo. Salvador Dalí, John Kennedy, Bill Clinton, vlastně všechny osobnosti, co si dovedete představit, tak tam mají fotku, byli tam a napsali tam třeba věnování nebo něco takové. To je celá ta stěna. A pak oni vás do takového výtahu, který jede pomalu, že máte čas to trošku srovnat. Ten výtah zastaví, otevře se a vám se vlastně naskytne nejkrásnější pohled na světě snad, protože to je neuvěřitelný. Ta celá stěna je prosklená, naprosto prosklená a teď vyjdete dál a teď vidíte, máte Paříž, vlastně historické centrum Paříže úplně jako na dlani. A samozřejmě Notre Dame vidíte před sebou. No tak si sednete a koukáte a zapomenete na to, že máte hlad nebo že jste sem přišli kvůli jídlu. To je úplně jako první dojem, který je nepředstavitelný. No a teď, na co ten Instagram nestačí, protože na tohle to se můžete podívat na tom videu, tam vlastně máte ukázku, jak se dělá ta pověstná kachna a vlastně všechno a vidíte, že je to vlastně těžko jako srovnatelné s něčím jiným. No a pak jsou vlastně, přijdou ty další věci, jo, o kterých můžeme teď mluvit, jo, který dělají tu restauraci, nejlepší restauraci na světě.
0: Když jsi mluvil o té kachně, na tom tvém videu, tam je poměrně výrazná, to není socha, no, je to taková, je to kachna, no, prostě to znamená, ta restaurace je vyhlášená právě svojí kachnou, kterou tedy neucítíme přes ten Instagram zatím.
1: No, to je přesně to, vlastně, co jsi říkal na začátku, vlastně už když tam vyjdete, tak trošku malinko cítíte tu vůni a oni teď navíc rekonstruovali celý ten interiér, takže vidíte do kuchyně, vidíte, co se tam vlastně chystá. To je další jako skvělá věc a trošku to možná i malinko cítíte, ale pozitivně. A Takže tohle přenášet nejde. No a ta kachna, to je dlouholetá tradice, protože Frederick Diller to zavedl a oni mají takového zvláštního dodavatele ve Vande, jakou farmu, odkud přicházejí kachny. A teď já jsem se to snažil zjistit, nějak 250 kachen týdně snad, jo, to je neuvěřitelný. A ty jsou skvěle samozřejmě vykrmené a porcují se a ta kachna to je takovým rukopisem té restaurace. Oni tam připravují zvláštním způsobem, ten konec dodělají před vámi, to vlastně na tom videu také vidíte, a to je takový rukopis. Ale pak samozřejmě je tam spousta dalších věcí. Je to výjimečná restaurace v tom, že tam máte vlastně ty dodavatele z celé Francie, to takové opravdu jako Francie na talíři. Ale pak je ještě další taková vlastně zajímavá věc, kdy to má pochopitelně svůj příběh, kdy ten zakladatel restaurace, kdy tam postavil to patro a teď tam vlastně ten výhled a oni samozřejmě, já si pamatuju, že oni tam měli ještě včelí úly na střeše, měli vlastní med, takže to je jako to nejlepší, co můžete, že pokud si naplánujete cestu do Paříže a chcete tedy si říct, chci mít zážitek na celý život z restaurace, tak musíte jít prostě sem.
0: Já jsem se podíval na její stránky, snad jenom popíšu našim posluchačům, kromě toho, že ty stránky jsou v podstatě uměleckým dílem, tedy sami o sobě, tak je tady takové, to není logo, taký obrázek, kde je kachna v obleku s kravatou a drží v ruce příbor, ale je tady jedna velmi důležitá číslovka, 1582. Takže předpokládám, že k restauraci a případně ke sklepům, které tam jsou taky vyvedeny na fotografiích, se váže určitě nějaká zajímavá historie.
1: Neskutečná historie. Za války vlastně Němci chtěli tu restauraci obsadit, co se jim samozřejmě podařilo. A oni to dokázali předvídat, vlastně majitel restaurace, takže v tom sklepě to nejlepší víno, to jsem zapomněl říct, tam je asi 300 tisíc lahví vína, nejlepší víno z celé Francie, prostě, co si dovedete představit ještě z doby francouzské revoluce, no tak to už bych ani nechtěl ochutnat, ale oni dokázali vlastně udělat jednu věc, oni to nejlepší víno dali do takového zvláštní, do také zvláštní části sklepa a ten sklep zazdili. A natřeli to bílou barvou potom, nebo vlastně to udělali tak, aby to nevypadalo, že to tam zrovna jako přistavili. A to víno vlastně schovali před Němci. To znamená, že Němci měli přístup jenom do části sklepa a v té druhé části oni zachránili prostě tisíce a tisíce lahví nejskvělejšího vína. To je opravdu pravdivá historka, protože tam je vidět v tom sklepě, je vidět, už to samozřejmě zpátky probouraný, už tam to víno schovaný není, ale je tam vidět vlastně část, kde přesně v jakém místě to zazdili. No a ty se ptá na tu druhou věc, na tu historku s tou, jo, s tím číslem. Ano, každý, ano. Kdo dojí na konci, tak dostane normálně kartičku, tam je taková, tam je samozřejmě kachna a na té kartičce je číslo, kolikátou kachnu jste měli od začátku vlastně historie, kde se to začalo počítat. Takže budete mít normálně vzpomínku, jestli jste měli 2 565 222 kachnu.
0: No, to zní hezky. Samozřejmě na závěr asi musí padnout otázka, jestli je to cenově trošku dostupné. Tak já jsem se tady přihlásil a objednal jsem večeři na dnes na 19.00 pro dvě osoby.
1: Já bych řekl, to bude takových 800 eur.
0: No, to je přesný.
1: Co myslíš?
0: 480 na hlavu. Tady píšou.
1: Jo, no tak jednu za život. Ale pozor, jo. Kdo chce aspoň mít ten poloviční zážitek, tak oni udělali jednu vychytávku.
0: Ano.
1: Oni tam zřídili na střeše terasu a vy na tu terasu musíte si udělat rezervaci a vy na tu terasu můžete. Můžete si tam dát nějaké víno nebo něco takového. A to stojí potom třeba, nevím, 18 eur jenom. A to znamená, vy máte ten zážitek, že vidíte to, co vidí hosté pod vámi, protože oni jsou jedno patro pod vámi, vidíte Notre Dame, vidíte všechno kolem, však tam taky na tom videu vesele mávám na konci, to je přesně z toho místa. Vesele mávám, že jsem to nemusel platit teda dole, že jsem si to jídlo nedal. Ale zase vlastně ten výhled máte, takže jednu tu z těch tří výjimečných částí máte. A oni už nedělají to, co dělali v minulosti. Oni už nezvou do toho sklepa, protože proč myslíte? Takhle vlastně tam ty klienty zvali, všechny lidi, každý, kdo se najed, nebo ne úplně každý, kdo přijde přání, tak se do toho sklepa podíval, no.
0: No a chtěl, no já teď nevím přesně, proč by tam nezvali? Ne, to určitě ne, no. Že by někdo něco ničil, že by někdo ukradl flašku.
1: A pak udělali revizi po několika letech a zjistili, že jim chybí asi 80 lahví.
0: Počkej, jak jsem se trefil.
1: To se přesně trefil.
2: Mně by to nenapadlo.
1: Takže vlastně do toho sklepa už se teď dostat nejde, ale no vidíte to. Takový zvyk, takový obyčej. No.
0: No jo, ale i tak 480. Ale je teda pravda, že tady píšou, že je to šestichodové, že to je jako individuální. Potom máš ještě à la carte, tam už není cena.
2: Radši.
1: No ne, to je lepší.
0: Jo, to je lepší.
1: To může přijít spořínek a řekne si, no tak já si dám jenom maličký dezert a pak si dám tady nějaký něco třeba, nedám si kachnu, ale dám si tady nějaký, tak ne špagety zrovna, ale dám si třeba...
2: polívku.
1: Co třeba, nějaký telecí, polívku, zelňačku, polívku si dám a víno, to je dobrý, já řídím.
0: A spořínek je Honzíček?
2: Já
1: samozřejmě musím říct, že bych byl jako velmi opatrný, jo? Že třeba někdy v těch skvělých restauracích, já mám proč to nepřiznat, jo? Když jdeš do té skvělé restaurace, tak si řekneš, chci tam být, chci vidět to prostředí, jak kolem mě šmědí těch 20 číšníků a nemusím vlastně mít to jejich menu, můžu si dát třeba opravdu i opatrně s tím vínem, protože to víno, tím vínem to naskočí taky hodně. Jo, ale tak si nedám úplně vlastně to osmichodové menu.
0: Ale jak jsi říkal, já řídím, děkuji, ale to je krásná.
1: Ne, ale to je přece vtip, to je přece Mr. Bean, znáte to? Mr. Bean, jak mu tam jako nalivají, ochutná jednou, a po druhý, tak už mu tam dá tu láhve a on neodděl strče, řekne, ne, řídím. I'm driving.
2: I'm driving.
0: Tak Honzo, moc děkujem za pobavení takhle krásně po ránu.
1: Pustíme si něco hezkýho, Něco.
0: Ty jsi vybral Celine Dion. Skladbu,
1: a to je
0: kterou...
1: krásná písnička. No.
0: Tak pro naše posluchače a taky pro tebe. Děkujem.
1: Je na tom videu, je to písnička o světě, o lásce, něžná, smutná. To zná, když jdete z té restaurace a zaplatíte tu částku potom.
0: Asi tak. To byl Jan Šmíd. Děkujem moc.
1: Hezký den.

0: byl pro vás, milí posluchači, takový dárek od Honzy Šmída ještě po té vynikající večeři nebo svačince. Písnička Céline Dion se jmenuje
1: S'il suffisait d'aimer, jestliže by stačilo milovat.
0: A to je S'il suffisait d'aimer.
1: No tak, nebo tak něco podobného.
2: Nejdeme na počasí.
0: No. Jdeme.
3: Raní dvojka.
4: Jak bude?
0: Je to tedy, jak bude,
2: ano. No bude klísko, protože třeba Karlovarský kraj minus 1 stupeň, respektive ty teploty se pohybují na západě Čech pod nulou, tak pozor, pokud tam je vlhko, a jakože tam asi vlhko bude, protože některé té mlhy se vysráží, tak opravdu už to může klouzat. Na Moravě od 0 k plus 3 stupňům Celsia a na většině území jasná nebo polojasná obloha, kromě tedy Pardubického a Libereckého kraje, tam je ještě zataženo. Odpoledne se začne ještě více zatahovat nebo nad většinou území a pak k pozdějšímu večeru od západu už se přidá i déšť. Asi to bude v podobě přeháněk, ale prostě nějaký ten déšť nás navštíví. 12 až 16 stupňů Celsia, to jsou odpolední teploty. Tam, kde bude nízká oblačnost, což bude pak k večeru na většině území, tak ta maxima se budou pohybovat kolem 9 stupňů, na horách pak kolem 6 až 10. Ta noc bude podobně chladná jako ta dnešní mezi 6 až 1 stupněm Celsia. Samozřejmě meteorologové nevylučují i přízemní mrazíky, na horách pak v 1000 metrech bude malinko teplej kolem 5 stupňů. A ten zítřek, teploty odpolední podobné dnešním 12 až 17, na horách pak mezi 8 až 12 stupni Celsia a na východě místy zaprší. Postupně se to počasí vylepší, ale zase k večeru se opět vyskytnou na některých místech přehánky, takže už to bude takové opravdu typické říjnové počasí.
0: No, my už se pomaličku připravujeme na závěr, kdy 31. října uzavřeme nejenom naše říjnové vysílání, ale zároveň i naše výjezdy. Přijela k vám Radní dvojka a budeme už i po změně času. To znamená, bude brzo tma. Naše vystoupení je naplánováno na 6. večer, tak vemte si baterky.
1: Vánoční show.
0: Budeme tam ve 12.15 a jsme ve Špindlerově Mlýně. Představte si, jsou tam slavnosti medu. To bude paráda.
2: No, se těším.
0: To bude akorát, už bude, jak říkáš, to říjnové počasí, ano. Med do čaje, pěkně.
2: Právě, med máme všichni rádi.
0: Máme. Tak to tam všechno uzavřem. Tak to byla taková malá upoutávka na to, co bude. Ale ono to uteče.
1: No, už tě musíme známe. Natočit tu anonci, protože jsme ji dostali vrácenou, neříkali jsme, kdy to je.
0: Aha.
1: Tak na to myslete, chlapci, než na to zapomenu já. Jo? Přetočit dobře. Anonci.
0: Musíme natočit anonci. No.
2: A kdy? V listopadu někdy, ne?
1: No, jak?
0: Tak já myslím, že když to takhle párkrát řekneme vysílání, ne? Co?
2: Co?
1: Že už ani nebudeme točit?
2: Nebo no to co? Za nás to nikdo neudělá.
0: Jo. Já tady mám teď nějaký takový čas, velmi zvláštní časový.
1: Nesoulad.
0: Písnička má 3.35, 56, to znamená 3.59, to mi nějak nevychází. Nějak zvláštní, vidíte?
1: Přitom to tady počítá, že už 26 sekund tečeme.
0: Tak nevím.
2: Což posluchače velmi zajímá.
1: Právě.
0: A to, hele, já to pustím.
1: Ale pustou uvidíš.
2: Neboj se.

0: Bylo 8 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Sněmovna dnes začne projednávat návrh na zavedení speciální daně na rafinérie. Na koaličním vyjednávání v Praze se dnes sejde hnutí STAN s Prahou sobě a taky s Piráty. A počasí většinou bude jasno až polojasno, odpoledne se má zatahovat. Teploty do 16 stupňů. U mikrofonu Soňa Jindrová. Dobré ráno. Poslanci dnes začnou projednávat návrh na zavedení speciální daně na rafinérie. Jde o jedno z opatření, které vláda představila kvůli drahým pohonným hmotám. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO doufá, že zákon projde co nejdřív. Ve zrychleném řízení ho ale projednávat nechce. Říká, že důvodem pro zavedení daně je i to, že snížení spotřební daně a zastropování cen paliv zatěžuje státní rozpočet.
2: Ty rafinérie skutečně mají nebývalé zisky. Na jaře ta opatření stála státní rozpočet 3,7 miliardy. Teď, pokud to bude jenom v říjnu, tak to bude další, dejme tomu 1,1 a my ty peníze chceme zpět.
0: Podle společnosti Orlen Unipetrol může být daň protiústavní, protože ji chce vláda zavést zpětně. Francouzská státní agentura pro kybernetickou bezpečnost vyšetřuje kyberútoky na stovky supermarketů. Hackři na dálku zvýšili teplotu v chladicích a mrazících systémech. V některých bylo až 80 stupňů. Obchody kvůli tomu museli vyhodit tuny masa, mléčných výrobků nebo hotových jídel za desítky milionů eur. Zástupci vítězného hnutí STAN v Praze se dnes dopoledne sejdou na jednání o koalici s Prahou sobě. Odpoledne budou mluvit taky se zástupci Pirátů. Starostové už se včera sešli na jednání s koalicí Spolu pro Prahu. Podle lídra hnutí STAN Petra Hlaváčka na schůzkách budou řešit představy jednotlivých stran o složení koalice.
3: Nás zajímá, jakou mají kolegové představu, co by si představovali jako tu svoji pozici. Hodně už toho proběhlo v různých médiích, takže si chceme ověřit tu pozici.
0: S Piráty a Prahou sobě se dnes chtějí setkat taky zástupci Spolu pro Prahu. Jednat chtějí i s hnutím ANO, koalici s ním ale opakovaně odmítají. Karlovy Vary hledají způsob, jak skloubit rekreaci v lesích s ochranou přírody. Pomoct má dotazníkové šetření mezi návštěvníky lázeňských lesů. Lázeňské lesy a parky spolupracují na projektu s Českou zemědělskou univerzitou v Praze a Švýcarskou univerzitou v Bernu, říká mluvčí městské společnosti Daniel Kubelka.
4: Získané informace nám pomohou lépe porozumět tomu, jak lidé lázeňské lesy využívají a co je při jejich návštěvě důležité a také jaké potřeby různé skupiny návštěvníků mají. Společně s dlouhodobými daty ze sčítačů budou jedním z podkladů pro další práci s návštěvností a také rekreačním využitím lesů.
5: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Dnes bude jasno až polojasno, teď ráno a taky dopoledne místy mlhy nebo nízká oblačnost. Odpoledne začne v Čechách, večer i na Moravě a ve Slezsku. Od západu přibývat oblačnost, v Čechách místy i déšť. Nejvyšší teploty 12 až 16 stupňů, na horách kolem 6.
1: Doprava.
0: Na dálnici D1 ve směru na Ostravu v Brně za sjezdem na Bratislavu na kilometru 196,5 hlásíte stojící auto, zdržení 10 minut. Na dálnici D5 ve směru do Rozvadova stojí před tunelem valík fronta kamionů z 75. kilometru. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové v omezení za sjezdem na Sadskou na 25,5. kilometru řeší nehodu v levém pruhu, jede se krokem a zpoždění narostlo až na půl hodiny. Brzdí se na 22. kilometru. A na silnici 35 z Mohelnice do Moravské Třebové stojí dlouhá fronta před Studenou Loučkou. Je tam uzavřený jeden pruh. Z obou stran postojíte až hodinu. Tak jeďte opatrně a v pořádku dojeďte. Tolik zprávy, posloucháte Ranní dvojku.
6: Ano, je to tak. A já, milí posluchači, než sem pozveme Jaroslava Špuláka, protože si budeme povídat o novém projektu zpěváka, který je zaznamenatelný, poznatelný a je to velká, myslím, pěvecká osobnost. Jmenuje se David Koller. Asi ho znáte všichni. Mm-hmm. Ahoj, Ranní dvojko, píše Renča. Tak jsem se vzbudila, chytila mě nějaká podzimní depka. tak jsem si řekla, že si zkusím podat lék antidepresivum od vás. A byl to dobrý nápad. Nejdřív houby na hřbitově, pak dětská stolička. To mě docela pobavilo. A depku to zahnalo. A jen tak mimochodem houby a houbaření. Příběh. Umíte si představit dvojici, kde ten chlap se nemůže ohnout, jelikož ho bolí záda. Ona to nevadí nebo nevidí, tak on jí nasměruje ruku tam, kde je ta houba. Ona padne na kolena, vyndá houbu, on jí prohlédne, jestli není červavá, a buď dá do košíku nebo ne, a pak pokračují. To jsem já s manželem.
7: A takhle možná bychom chodili i my dva s Jakubem.
8: To teď jsem to chtěl říct. No.
6: Ty jsi taky teď chrom.
8: Já jsem chromá, chromáček a Regi je slepáček.
6: Já ty zase nevidíš.
7: Je nás víc. Renčo, bude to dobrý.
8: Jo.
7: Půjdu někdy na houbu ve čtyřech.
8: Teď jsem na to myslel.
6: Že chlap se nemůže ohnout, on jí nasměruje ruku tam, kde je houba. Ona padne na kolena, vyndá houbu.
8: On se kontroluje.
6: Krásná situace.
7: Je spolupráce.
8: Je.
6: Fantastická.

0: Je 8 hodin 10 minut. Posloucháte Ranní dvojku a já vítám ve studiu Jaroslava Špuláka a mám pro vás, Jaroslave, dobrý den.
1: Dobré ráno.
0: Jednu takovou zásadní otázku. Kdo pak se narodil 27. září roku 1960?
1: Dobře. Tak je to těžká otázka. Tak mi to řeknete?
0: Je to David Koller.
1: Je to David Koller. Tak to je lehčí jako, otázka, než jsem si myslel, protože jsem se, že jste vytáhl od někud nějaký, někoho
0: ne,
1: jiného.
0: Já bych určitě neudělal takovou zradu na vás, to ne.
1: Tak vidíte, já nejsem úplně sběrač těch dat narození, ale vím, kdo David Koller je a co momentálně dělá a co udělal docela nedávno, protože on docela nedávno vydal album s názvem Nebudem se bát, je to jeho 6. album v pořadí. A to album má zajímavý příběh, protože když se v lednu letošního roku David Koller se svou skupinou nazvanou Koller Band rozhodl, že natočí a vydají nové album, tak měli pramálo písniček. Vůbec to nevypadalo, že by to album mohl dát dohromady. Odjeli do Českého Krumlova, což je mimochodem místo, ke kterému má David Koller takový rodinný vztah, protože jeho rodina z tatínkovy strany tam pracovala, ona tam žila a pracovala pro Schwarzenbergy, kteří vlastnili až do roku 1947 Český Krumlov a pracovali tam v hospicu, takže David Koller vždycky, když přijede do Českého Krumlova, má tam spoustu přátel, tak má pocit, že je doma. Jeho kapela už tam byla na soustředění v minulosti, někdy před rokem 2006 a teď se tam vrátila. A právě tam vznikaly písničky. David Koller mi říkal, že to nebylo tak jednoduché, protože v té době probíhal nějaký hokejový šampionát a samozřejmě v kapele, ve které jsou samý muži, tak je jasné, že spousta z nich jsou fanoušci hokeje a po 4. hodině se prostě sledoval hokej. Každopádně deska vznikla. Vznikla tak, že ještě potom v Praze byla dodělávána, David Koller oslovil své textaře, mezi kterými třeba byli Jan Sahara, Hedl, dokonce i spisovatel Patrick Hartl a další. No a podařilo se tu desku uzavřít. Jedna ještě zajímavá věc, já když jsem byl u Davida Kollera na poslechu té desky, tak mě tam zaujal jeho úspěch, o kterém se příliš nehovoří, a sice vinařský obor, protože David Koller má barák v Mikulově a u toho baráku je vinice. A on z té vinice začal, z těch plodů z vinice začal vyrábět víno a podařilo se mu jedno to víno dovést až k medaili, takže nám novinářům tam dával ochutnat oceněné víno. Já bohužel, protože nepiju alkohol, tak jsem nepřijal tu nabídku. Takže ani nevím, jaký víno to bylo, ale vím, že David Koller dosáhl úspěch i v tomto ranku.
0: Mě napadlo asi 50 věcí, co bych teď k tomu chtěl dodat. Třeba to, že jste říkal, že do roku 1947 vlastnili Český Krumlov a on se dá potom, Český Krumlov se dá vzít?
1: Já si myslím, že to byla otázka společenského zřízení, které tady bylo.
0: David Koller se narodil 27. září 60.
1: No to už teď vím a budu si to pamatovat určitě, Dalibor.
0: A představte si, že 27. září se narodila i Monika Absalonová. A třeba Ivana Chýlková a ve světě Meatloaf a Avril Lavigne.
1: Je to šokující, ale šokuje mě nejvíc, že mi to říkáte 13.10.
0: No protože vy jste si vybral 13.10. jako Davida Kollera, ale když jste mluvil o desce, nebudeme se bát, tak se nebudeme bát.

0: Nebudem se bát.
1: Tohle je titulní písnička Nebudem se bát. Fanoušci Davida Kolera možná tuhle písničku znají zhruba před 2 lety. Ona existuje jedna verze, ta stará, a ta nová, která je na této desce. Mm-hmm. Takže když si obě ty verze pustíte po sobě, tak zjistíte, že je mezi nimi nepatrný rozdíl. A ten je především v aranžích.
0: A potom přichází další skladba, kterou jste vybral, a ten název, to mě teda zajímá, abyste to vysvětlil. Jmenuje se to Kasa okusuje nechty.

0: písnička.
1: Ta písnička má zajímavý příběh. Ta písnička vznikla ve chvíli, kdy si David Koller a členové jeho kapely uvědomili, že na desku mají spoustu věcí už, ale není mezi nimi žádná vypalovačka, žádná rychlá věc. V tu chvíli přišla Bára Topolhanková, manželka Filipa Topola a přinesla Davidu Kollerovi písničku s názvem Kasa okusuje nechty. Je to změť slov, je tam určitý příběh, je to spíš otázka nějakých situací, které ona nahodila do toho textu. A David Koller tu písničku vzal a přestože vůbec nebyla, respektive ten text vzal a přestože vůbec nebyl určený pro rychlou skladbu, rozhodl se, že ji tedy napíše a udělal to. Takže vznikla nejrychlejší skladba s takhle zajímavým textem. Slyšeli jsme ukázku, myslím si, že i z něho je patrné, že tam ten velký příběh není v tom textu.
2: Teď je taková skladba s hezkým názvem Nech mě bejt.

0: to je nějaký... Potřeboval něco říct, něco sdělit potřeboval chlapec.
1: No tak je to taková veselější skladba a je zajímavá tím, že teď hovořím tedy o hudební složce, je zajímavá tím, že je to vlastně druhá reggae písnička, kterou David Koller složil a připustil na své album. Tou první je Majolenka, ta je z roku tuším 1980. Potom žádnou reggae skladbu neudělal. A teď přišel nápad udělat tuhle písničku. Mimochodem, pokud se nepletu, tak text k ní napsal Patrick Hartl, spisovatel.
0: Hejda.
2: A no to je příběh.
0: Zepovete
2: to z znát.
0: A teď něco mezi řádky.
3: Mezi řádky.
4: Mezi řádky.
3: Našel jsem, co jsem chtěl. Tvůj úsměv i vůni těl.
4: Tvůj úsměv i vůni těl.

0: mám pocit, že tam zní dva hlasy, dva rozdílné hlasy. David Koller a nějaká žena.
1: Naprosto rozdílné, ale pozor, oba dva velmi svébytné. David Koller oslovil slovenskou zpěvačku Sidy Topias, se kterou mimochodem před několika lety vystupoval v pražském studiu 2 v inscenaci Vánoční příběh o Charlese Dickense a hrál tam ducha společně se Sidy Topias. Z té doby se znali a když David Koller připravil tuhle písničku a napil dojmu, že by mohla být duetem, tak oslovil právě skvělou šanzonovou zpěvačku Sidy Topias. A to tedy předesílám, že ona je opravdu vynikající šanzonová zpěvačka s osobitým hlasem. Ale ta písnička je zajímavá ještě z jednoho důvodu. Na kytaru tam hraje solo Aldi Meola, americký kytarista s italskými kořeny. A David Koller má kamaráda a člověka, kterého znám také, protože je to bývalý novinář, Nikolase Croftu. A Nikolas Crofta je Čech žijící v Německu a dělá tam management. Když se spolu bavili, tak David Koller mu řekl, že by byl rád, kdyby na té desce hostovala nějaká světová hvězda. A on řekl, hele, je to těžký, ale znám manželku Aldi Meoli, tak já se zeptám té manželky. Zeptal jsem manželky. Všechno to dopadlo dobře, takže za několik dnů volal Nikolas Crofta Davidu Kollerovi a řekl mu, že Aldi Meola ve svém americkém studiu natočí kytarové solo, pošle mu ho a může ho zakomponovat do té písničky. A to se stalo.
0: Jsou tam ta sola mimochodem dvě rozdílná. Máme tady další dobrou věc.

0: věci.
1: Dobrý věc je další písnička z nové desky Nebudem se bát a v ní je opět jednoznačně řečeno, že pokud mezi těmi písničkami je nějaký výrazný spojovatel, tak je to hlas Davida Kollera, protože jeho hlas nikdo nenapodobí. On je člověk, který má ten dar, že jakmile zaspívá, tak každý ví, že zpívá David Koller. 27. května příštího roku na tenisových kurtech v Praze na Štvanici pokřtí David Koller tohle album, ze kterého si dnes hrajeme.
2: Stejný.
1: Poslední písnička pro nás tedy, ono na desce je těch písniček 11 a je to věc, která je taková příjemná, melodická, myslím si, že je to největší adept na single, který by mohl zůstat v repertoáru, tedy koncertním repertoáru skupiny Davida Kollera.
2: Říká Jaroslav Špulák, děkujem.
1: Děkuju, mějte se krásně.

0: tři tečky raní dvojky.
1: 8 hodin 24 minuty dozněl, myslím si opravdu, nebo dozněl budoucí hit. Jmenuje se Stejný.
2: Mm,
1: Davida Kolera, fakt moc hezká písnička. No a my už se musíme úplně jenom v rychlosti rozloučit, děti.
3: Tak jo,
2: je to pryč, no.
3: Děkujeme za ráno všem zúčastněným.
1: Ano.
2: Hezky si ten den užijte, když najdete houby, hezky si je osmažte.
1: Píše ještě Renča, dodává ta, co psala ten příběh, že masáky, nebo masáky, to se tak zvláštně říká, to jsou ty růžový houby, že jo? Na kmíně. Nejlepší. Fakt nejlepší.
3: Jako bedly.
1: Ne, bedly jsou nejlepší jako řízek.
3: Já je mám na kmíně jenom. Masličko kmín, ale pozor.
1: A pozor, ano, tady pozor.
2: A co lišky, hej,
3: dochází
2: pánové?
3: K opodentu,
1: počkej, lišky, to je omáčka.
2: No jo.
1: To je nejlepší
2: lišky,
1: omáčka.
2: To je omáčka.
1: Ne, to je lišková omáčka, to je nejlepší úplně. S tou vepřovou panenkou.
3: Ty mývají pstěklinu, ale...
1: Lišky?
3: No.
2: Nebo lišky dobrou noc.
1: Tak si dáme takovou na dobrou noc.
2: Tak.
1: Je to naše Týna.
2: Jaká?

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
0: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Jak to vidí. Osobnosti z různých oblastí přinášejí názory a komentáře v souvislostech.
2: Co říkáte této myšlence?
1: Jak to vidí?
0: Novinářka a moderátorka Zita Senková a její host.
2: Dobrý den, těší mě, že jste si k poslechu vybrali pořad Jak to vidí. Dnešní pozvání přijala Vladimír Handl, docent na katedře německých a rakouských studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Já vás vítám, pane Handle, dobrý den.
3: Dobrý den, paní Senková, děkuji za pozvání.
2: Zajímat mě bude zejména to, proč v nedávných zemských volbách triumfovaly formace na opačných pólech politického spektra a zda rezignace spolkové ministryně práce a sociálních věcí a zároveň i spolupředsedkyně sociální demokracie rozkolíše spolkovou vládu. Zita Senková přeje nerušený poslech.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Jak to vidí?
2: V Česku po komunálních volbách začínají vznikat nové koalice. Všímají si, pane Handle, v Německu vývoj na české politické scéně?
3: Tak, určitě ty politické špičky o ně vědí, není to ale nějaké velké téma. Nejvíc nám samozřejmě drží palce, abych to řekl obrazně, naše sousední země, či Bavorsko a Sasko, kde skutečně probíhá jako čilá komunikace, kooperace.

0: Ale jinak měli jsme velké téma politické scény v Německu.
1: Zaměstnává Němce více jejich domácí dění. Mimochodem ještě krátce alespoň u tuzemské politiky, protože ta se dostala také na frankfurtský knižní veletrh, který skončil v neděli. Česko, respektive Naše literatura, autoři, ale i nakladatele tam byli čestným hostem. No a česká politika se tam dostala díky ostrému proslovu Radky Dennemarkové, velmi v Německu také známé spisovatelce, která kritizovala ministra kultury pana Klempíře.
0: Ano, to bylo teda velké téma, to bylo vidět, zaznělo to, protože tam vlastně najednou zaznělo přesně to, co německá politika nebo německá společnost o české literatuře, kultuře ví, že prostě v disentu byla stála oproti teda té politické moci v těch 80. letech, takže skutečně česká literatura je hodně spojená s představou o té disentní literatuře a najednou jakoby se to vrací, kdy prostě spisovatelé se bouří a staví se proti ministru kultury, který naopak jim říká, že jim nebude dávat peníze na překlady a tak dále. Takže to je skutečně taková bizarní situace, která v Německu samozřejmě vyvolala určitý zájem.
1: Tak pojďme k té německé dynamice na politické scéně. Má za sebou troje podzimní volby. Hlasovalo se v Sasku, Anhaltsku, v Berlíně a v Mecklenburgsku předním, Pomořansku. Proč, pane Handle, triumfovaly formace na opačných polech politického spektra? Na východě zvítězila krajně pravicová Alternativa pro Německo AfD. Berlín ovládla levice.
0: Myslím si, že těch odpovědí nebo těch faktů je hodně, pokud jde ale o tu Alternativu pro Německo, čili to je ta pravicová jaksi úchylka nebo výchylka z té německé tradice politické, tak těch důvodů je celá řada. Je to hlavně důvod, řekl bych, sociálně ekonomický. Tam hlasují především lidé, kteří se cítí být tím vývojem německým, ekonomickým, sociálním znevýhodněni. Jsou to často lidé z těch znevýhodněných regionů, selských, zemědělských regionů, kde prostě nefunguje doprava, nefunguje nic. A oni mají pocit, že prostě ten vývoj skutečně jde proti nim. Za druhé jsou to lidé, kteří právě i na základě toho se vidí tu německou demokracii jako vlastně nefunkční. Takže 80% voličů AfD si myslí, že německá demokracie nefunguje. A vlastně když tak, že funguje proti nám, takže prostě není potom problém volit stranu, která je oficiálně nazvaná jakože protidemokratickou, extremistickou. To už nikomu nevadí potom.
1: A jak tedy funguje německá demokracie?
0: Německá demokracie, a to se říká naopak 80% v průměru normálních, těch ostatních občanů Německa, ano, že funguje, že má určité nedostatky, že by bylo dobré to zlepšit, ale v zásadě německá demokracie je funkční, ten federální systém, že je funkční, je pomalý, je skutečně zkostnatělý třeba, ale v zásadě funkční. Když to teda naopak právě voliči AfD z 80% říkají, že není funkční.
1: Předsedou zemského sněmu v Sasko-Anhaltsku se stal Tobias Rausch z Alternativy pro Německo, která tamní volby s přehledem vyhrála, byť nezískala absolutní většinu. Je to první politik této strany v čele některého ze zemských sněmů ve Spolkové republice. Zvedli pro něj ruku i členové zemské CDU, Křesťansko-demokratické unie, kterou celostátně vede Friedrich Merz, protože to je velká debata.
0: No, to je velká debata, protože tam jsou skutečně 4 hlasy, které jsou, bych tak řekl, bezprizorné. Ta volba je tajná, takže představitelé CDU, většina, aspoň teda hlavně samozřejmě Friedrich Merz a další, říkají, že nemůžeme spekulovat, kdo to byl. Nicméně i se samotné CDU, z těch nižších, abych řekl ešelonů, slyšíme, že ano, že tam probíhaly rozhovory mezi těmi jednotlivými poslanci CDU. CDU, prostě zemská CDU v Sasku-Anhaltsku, je prostě problematická v tom smyslu, jako všechny ostatní zemské, teda organizace politických stran, mají velkou míru autonomie a ne vždycky přímo jako nás následují to vedení v Berlíně. Takže tam také to byl dlouhodobý trend a skutečně jaksi je doložitelné, že probíhaly rozhovory, kterými se ostatně AfD pyšní, že měla vždycky dobré kontakty, že má zajištěnou podporu i pro následující volbu předsedy vlády.
1: Podle zmíněného zemského politika pana Rausche, jeho strana se umí poučit z minulosti a těší se na spolupráci se všemi poslanci, tak drolí se tak trochu minimálně teda v tom Sasku a Anhaltsku, pane Handle, takzvaná ta protipožární zeď, Brandmauer, jak se tomu říká v němčině, neboli princip těch stran, které odmítají spolupracovat s AfD.
0: Určitě tam se drolí, jako to vidíme ten příklad, kde dochází k té přímé spolupráci, protože ta požární zeď, protipožární zeď vlastně neměla být jako zastavit vývoj AFD. To zase takhle ambiciozní příklad, projekt to nebyl, ale vlastně zastavit možnost té přímé spolupráce CDU s právě s AFD. A tady v tomto konkrétním příkladě v Magdeburgu vidíme, že tam prostě tajně ta spolupráce zjevně tedy probíhá.
1: Mimochodem německý list Bild před pár dny zveřejnil interní strategii Alternativy pro Německo, podle které má tato formace nový plán pro Evropskou unii, pro euro, respektive už není podle tohoto dokumentu údajně vůči společné měně ani vůči setrvání v unii tak kritická. Tak myslíte, že sledujeme nějaký názorový posun u Alternativy pro Německo?
0: Určitě v té otázce Evropské unie tam vidíme trošku jako realističtější přístup, protože konec konců v Německu Evropská unie je populární a euro také je akceptovatelné a akceptované. A nakonec samozřejmě Alternativa pro Německo musí navázat kontakty s německým biznesem na všech úrovních a německý biznis pochopitelně jednoznačně pro zachování eura, protože Německo je exportní mistr Evropy a samozřejmě na tom euru vydělává nejvíc ze všech států Evropské unie.
1: Co dělal, pane Handle, i Saremo, hlava kriminálního gengu, na povolební oslavě vítězství Die Linke levice v Berlíně ve čtvrti Neukölln?
0: Tam bohužel vidíme, že někteří ty noví členové, anebo tedy takový ty radikálnější členové, zejména právě z té strany jako islamistické nebo islámských členů Die Linke, tam jsou prostě ty vazby na některé tyto skupiny. Neznamená to, že by tam byla přímá spolupráce, ale přinejmenším tam jsou, není tam prostě obava se s tím lidmi setkávat a tam skutečně došlo k tomu, že nepozvaný tedy představitel toho klanu přišel, byl potom teda vyveden tou stranou, ta strana samozřejmě se za to mnohokrát omluvila, ale ten fenomén toho, že ta strana má ten strukturální problém, že tam má členské nové členy, velice angažované členy, kteří mají vazby do toho islamistického světa a taky právě antiizraelského světa na té německé politické scéně, to je samozřejmě zátěž pro Die Linke.
1: Příští rok půjdou k urnám v Německu voliči v dalších 5 spolkových zemích, včetně té nejlidnatější severního Porýní Vestfálska. Lze tam očekávat také v této pětici, pane Handle, vzestup Alternativy pro Německo?
0: Zejména ty velké země, jako říkáte Severní Porýní Vestfálsko a Dolní Slezsko, tak si myslím, že tam zatím ty výsledky jsou takové, že ano, určitě dojde k posílení AFD, ale nevypadá to, že by mělo dojít k nějaké skutečně lavině. Naopak Hendrik Wüst, předseda zemské vlády Severní Porýní Vestfálska, je skutečně taková jako budoucí jaksi nadějná osoba i pro CDU, i pro německou politiku, protože má velkou podporu, je velice schopný, je to spíš člověk, který je na té straně, abych to řekl, Angely Merklové v rámci CDU, té tradice Angely Merklové, to znamená liberálního středu, který vyjednává do všech stran, ne ten posun zpátky do konzervativní pozice, jako se o to pokoušel Friedrich Merz. Takže tam si myslíme, že zřejmě bude teda úspěšný a budeme doufat, že bude teda potom úspěšný i na té spolkové úrovni.
1: No a na čem staví, když říkáte, že by mohl být úspěšný toto křídlo v rámci CDU, jak vlastně by chtěli reagovat tato vládní strana na politiku AFD? Kancléři označuje za destruktivní sílu, která chce Německo destabilizovat, tak nacházejí recept?
0: Určitě na dvou úrovních je Hendrik Wüst úspěšnější než ta spolková politika, aspoň zatím vidíme, umí teda komunikovat, on umí skutečně mluvit s lidmi. Friedrich Merz samozřejmě má svoje kvality, je určité, ale ta komunikační strategie, kterou on zvolil, je skutečně špatná a to nejen vůči veřejnosti, ale i uvnitř strany. Takže skutečně jemu se nedaří, jak si oslovit lidi, vzít lidi sebou, abych tak řekl politicky. Druhá věc je ta, že taky Hendrik Wüst našel odpovědi na spoustu těch otázek, které před tou zemskou vládou v Severním Polní ve Spásku stojí, takže on je poměrně úspěšný ekonomicky, poměrně úspěšný v tom rozvoji infrastruktury, řešení těch hlavních problémů těch velkých měst, takže mě se daří obojí, abych to řekl, komunikovat a zároveň také předkládat nebo ukazovat lidem, že vlastně ta politika je poměrně úspěšná.
1: Mohlo by to oslabit pozici Friedricha Merze?
0: Tak, to samozřejmě, on je ten hlavní konkurent Friedricha Merce do budoucnosti, ne momentálně, protože má před sebou sám, jak jste říkala správně, volby v dubnu příštího roku, ale samozřejmě on, to je jasné, že on má tu velkou ambici být teda tím předsedou strany a kancléřem budoucím. A v tomto smyslu, ano, je to konkurent, ale to zase v těch politických stranách německých, ty konkurenční vztahy tam vždycky byly, takže to není nic jako nového, ani nic krizového, to je prostě normalita německé politiky.
1: Vysvětluje Vladimír Handl, znalec německé historie i současnosti.
2: Jak to vidí?
3: Host Zity Senkové na Dvojce.
1: Rezignovala německá ministryně práce a sociálních věcí Bärbel Bas, která je spolupředsedkyní vládní sociální demokracie. Jako důvod uvedla úmrtí své nevlastní dcery a útoky vůči své osobě, mimo jiné také z řad koaličních partnerů. Tak jak se tento fakt, pane Handle, může podepsat na stabilitě vládní koalice?
0: No, jako vládní koalice skutečně zažívá jedno kolo za druhým, kdy vlastně, abych tak řekl, je ohrožená i stabilita, je ohrožená to, že ty strany budou ochotny se nadále domlouvat. Vidíme, že to velmi zatížilo tu současnou atmosféru. Takže ano, je to další kolo té krize, abych tak řekl, uvnitř koalice. Neznamená to konec koalice. Vidíme, že samozřejmě nastupuje Alexander Schweitzer, což je schopný politik, který se zabýval dřív i tou sociální politikou, byl ministrem pro sociální věci na zemské úrovni. Takže náhrada se našla, ale ta atmosféra v té koalici je skutečně špatná. A za druhé, samotná SPD bude muset si znovu obnovit vedení, protože odchází Bärbel Bas jako spolupředsedkyně strany, nejen jako ministryně. A to znamená, že koncem roku bude muset SPD si vybrat nové vedení. Lars Klingbeil, současný tedy zbylý spolupředseda, zůstává v funkci do té doby, ale naznačuje, že se bude možná ucházet, ale není to jisté, takže je možné, že nastoupí do vedení SPD nová politická síla, a to by mohla být Manuela Schwesig, která je velice populární, prostě ustála volby v Mecklenburgsku, předtím Pomařansku, je teďka hvězdou SPD skutečně. A to by teda pro Friedricha Merce byl problém, protože ona je teda docela výrazný kritik těch reform, které se snaží Friedrich Merz prosadit.
1: Svého času byl velkou hvězdou a oprávněně Gerhard Schröder, bývalý spolkový kancléř, který ovšem nyní vyvolává v Německu pobouření nejenom u kancléře Friedricha Merce. Gerhard Schröder před pár dny osobně popřál ruskému prezidentovi Putinovi k narozeninám. 82letý bývalý lídr sociální demokracie se stal členem dozorčí rady maloobchodního řetězce Hyperglobe. Ten provozuje v Moskvě a okolí přes 20 obchodů, přibližně se 10 000 zaměstnanci. Co tomu říkáte, pane Handle? Jak rozumíte vůbec postojům pana Schrödera?
0: Nerozumím. Skutečně je to pát osobnosti, která byla vlastně významná i pro SPD, pro Německo, ale i pro Českou republiku. On nám pomohl v té době urovnání toho, jaksi uspořádání našich vztahů a vyrovnání se s minulostí. Skutečně byl vždycky na naší straně v tomto smyslu. Pomohl České republice a ostatním středovýchodním zemím na cestě do Evropské unie. Čili on byl skutečně konstruktivní, významný politik. Dneska skutečně to je pát osobnosti, jak teda morální, tak teda osobní, do té nějaké bezvýznamnosti bývalé celebrity, která prostě hledá si akorát nějaké uznání tam, kde vlastně nikdo jiný by to uznání radši nehledal, a drží se teda svého přátelství, osobního přátelství s Vladimírem Putinem, přestože Putin je teda zjevně teda válečný zločinec.
1: Gerhard Schröder po odchodu z politiky působil také v orgánech energetického gigantu Rosneft a v projektu plynovodu Nord Stream spojeného s ruským Gazpromem. Jak byste, pane Handle, ohodnotil vůbec pozici Berlína vůči Moskvě? Mimochodem, jak mohou ty obchodní vztahy mezi Německem a Ruskem přetrvávat navzdory válce a sankcí?
0: Vladimír Putin skutečně provedl neuvěřitelnou věc, která byla skutečně absolutně nečekaná, zničil německo-ruské vztahy. Zničil je a dlouhodobě, protože skutečně Německo bylo hlavní, jaksi spojenec nebo partner Ruska v Evropě, uvádělo Rusko do Evropy, do G7 a do všech těchto struktur. zavázalo se, dokonce se vydalo na pospas, abych tak řekl, té ekonomické nebo energetické závislosti vůči Rusku, protože to byl ten jaksi výraz té důvěry v to, že je možné vzájemnými zájmy a vazbami udržet Rusko v nějaké té normalitě a vyhnout se tomu, aby ta Rusko šlo do nějaké války. To všechno Vladimír Putin zničil s tím, že si myslel, že Německo bude první, kdo se vzdá tom odporu a že vlastně se přikloní na ruskou stranu právě kvůli své závislosti. Německo Rusko překvapilo, Putina překvapilo, Německo se postavilo proti a je teďka hlavním pilířem toho odporu a podpory Ukrajiny proti Putinovi a to je samozřejmě absolutní polarizace, takže Německo je teďka nejnenáviděnější stát v ruské politice a v Rusku vůbec, jako ten hlavní nepřítel ruský, i když to, jak říkám, byl dříve nejangažovanější partner Ruska a ruské společnosti, včetně emoční blízkosti, investic a všeho.
1: Vysvětluje Vladimír Handl, docent na katedře německých a rakouských studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.
3: Jak to vidí? Host Zity Senkové na Dvojce.
1: Jako roli hraje Německo v evropské politice, nebo jakou by chtělo hrát, pane Handle?
0: Tak zatím hraje spíš takovou tu stabilizační roli, roli status quo. Není skutečně nějakým jaksi odvážným reformátorem Evropské unie. Nicméně v poslední době přece jenom začíná být aktivnější například a odvážnější, abych to řekl, například v tom, jak se staví vůči teda vztahům Evropy a Číny, kde začíná společně s Francií tlačit na to, aby teda byly opatření, razantnější opatření vůči teda tomu deficitu v obchodě s Čínou. Vidíme, že se snaží sjednocovat Evropu například ve vztahu s Donaldem Trumpem, který je samozřejmě pro Evropu velice problematický a pro německou politiku velice problematický. Nicméně důležitý, protože to je garant té strategické bezpečnosti Evropy. Takže Německo tady se jaksi angažuje, snaží, ale v zásadě bych řekl, že spíš, a zase je to zajímavé, Merkel, který nastupoval do vlády jako anti-Merkel, tak on vlastně pokračuje spíš v té středové status quo politice Angely Merkelové, která nezdůrazňuje nadnárodní princip Evropské unie, spíš ten mezivládní princip, čili v zachování role národního státu.
1: Jaká je vůbec představa německého establishmentu o Evropské unii, o jejím dalším fungování, o zahraniční politice, obranné politice?
0: Určitě zejména teda posílení a prohloubení toho jednotného vnitřního trhu, protože Německo stejně jako my jsme exportéři v rámci Evropy a jsme na tom závislí, takže to je něco, co by Německo rádo, jak si v tom pokročilo bez sporu. Pokud jde o tu zahraniční politiku, pochopitelně vidíme, že Německo je na té straně, snaží se udržet teda funkčnost NATO a funkčnost těch strategických vztahů se Spojenými státy, ale už se poučilo natolik, že ví, že tady prostě musí být vlastní schopnost Evropy se bránit perspektivně. Dneska to je spíš na té úrovni jako konvenční, kde ano, Německo se staví, chce být největší armádou, konvenční armádou Evropy. A to je také vlastně, ale součást toho je to, že toto má být ta role Evropy vůbec v rámci NATO. Američané neodcházejí, pokud jde o ty jaderné strategické garance, ale odcházejí, pokud jde o konvenční odstrašení. A to konvenční odstrašení je právě něco, na čem teďka Německo hodně pracuje. Co zatím nevidíme, a to je to, že nějak úplně si neuvědomují to, že ten jejich obrovský nárůst zbrojního rozpočtu nebo obraného rozpočtu přece jenom vyvolává zejména v Polsku, ve Francii určité jak se obavy. A my bychom vlastně potřebovali, aby Německo třeba například souhlasilo s tím, že bude společné evropské zadlužení i pro ty ostatní státy, aby i ostatní státy mohly vojensky růst, nejen Německo. A tady vidím, že právě ta zdrženlivost, to status quo politik, jak říkám, německá, že trvá.
1: Pan Handle, minimálně dvakrát jste zmínil jméno někdejší spolkové kancléřky Angely Merkelové a také šéfky Křesťansko-demokratické unie. Hraje ještě nějakou roli v německé politice?
0: Skutečně jako přímo politickou roli ne. V poslední době se více vyjadřuje k politice, ale velice, velice zdrženlivě opatrně. Spíš hovoří o těch principech politiky, o těch hodnotách politiky, o tom, jak ona vnímala a vnímá politiku, ale ne, skutečně nehodnotí. Skutečně má velice disciplinovaný přístup k té politice, nehodnotí Friedrich Merce ani současnou vládu.
1: Mírovu cenu německých knihkupců převzal na závěr frankfurtského veletrhu britsko-francouzský právník a spisovatel Philip Sand, a to za boj za lidská práva a porozumění. Píše bestsellery o nacistech, o právnicích, kteří po druhé světové válce definovali pojem genocida. Přednáší také na univerzitě College London. Věnuje se obhajobě lidských práv při Mezinárodním soudním dvoře v Hágu. A tento potomek obětí holokaustu při převzetí ceny, kde byl přítomen spolkový prezident Frank-Walter Steinmeier, kritizoval, cituji, hlasité mlčení Německa o tom, co Izrael páchá v Gaze a na západním břehu Jordánu. Pane Handle, jaká je německá politika vůči Izraeli?
0: Německo má velice složitý vztah vůči Izraeli v tom smyslu, že má, aby řekl tak, historicky svázané ruce, skutečně se nedovoluje přímo kritizovat Izrael právě kvůli teda genocidě židů během druhé světové války. Všechnu tu kritiku, kterou německá samozřejmě politika také sdílí, pokud jde o to, jak se chová Netanyahuova vláda v Gaze, tak vlastně tu, jak si ventiluje přes Evropskou unii, čili vlastně prostřednictvím Evropské unie se vyjádřuje spíš než individuálně. Viděli jsme některá teda vyjádření přece jenom i na té individuální úrovni, ale velice opatrná. A teď naopak si kompenzuje, abych tak trošku řekl, ten vztah vůči Izraeli, ta německá politická scéna tím bojem o vytváření zemské vlády v Berlíně, kde prostě ta otázka vztahu k židům a k Izraeli skutečně znova je. A tam CDU naopak je zase pevně na té straně Izraele, kde prostě kritizuje levic za to, že z antisemitismu, což bych řekl, že v té obecnosti neplatí, není to správné takhle to spláchnout jako jedním názvem, je to složitý problém, ale ne tak to jednoduchý. Ale tam vidíme, že ta otázka vztahu k Izraeli je skutečně dělíckem politické scény.
1: Pane Handle, během našeho rozhovoru jsme se dotkli celé řady témat, ať už domácích, co se týče německé politiky nebo její zahraniční politiky. Které jsou podle vás ty nejpalčivější problémy, které země řeší?
0: Dneska to je bezesporu hospodářství, potřebuje skutečně návrat Německa k tomu hospodářskému růstu, dynamice. Daří se teď, ten odhad je asi 1,3% letošního roku, 1,1% příštím roce, takže určitý mírný nárůst tady, ale je hodně spojený s tím velkým zadlužením, které si Německo na sebe vzalo. Německo si mohlo vzít to zadlužení, protože je nejsilnější ekonomika, takže ona má jediný stát Evropy, který má peníze na to, aby tedy se zadlužil a investoval do obrany a do ekonomiky, do infrastruktury. Ale zatím to je skutečně, ten růst je pomalý. Druhá věc jsou reformy. Jestli reformy se nepodaří prosadit, strukturální reformy německé ekonomiky, tak samozřejmě žádné zadlužení, žádné investice státní prostě nepomohou. A samozřejmě potom tedy Německo potřebuje jak si budovat také domácí teda tu politickou scénu tak, aby teda získalo tu důvěru veřejnosti a aby také posílilo důvěru těch ostatních evropských států vůči Německu, protože Německo samozřejmě si je vědomo, že samo nic Evropy nezmůže, takže musí sebou brát ty svoje partnery a má partnery poměrně slabé, Francii, Itálii a tak dále. Není to prostě jednoduchá konstelace, ve které se Německo musí udržet a musí hrát tu sjednocující, spojující roli.
1: Koho byste označil, pane Handle, za největšího spojence Německa aktuálně?
0: To je docela těžká otázka, protože Německo nemá teď, myslím, úplně nejbližšího. Samozřejmě určitě je Francie, bez Francie prostě se Evropa nepohne, takže Německo se musí snažit o Francii a zase bych řekl, že Friedrich Merz tady není úplně úspěšný v tom, jak pracuje s Francií, ale roste role v té bezpečnostní oblasti opět Velká Británie, byla nedávno návštěva britského premiéra v Berlíně, skutečně velice úspěšná. Německo se musí snažit o Polsko, které je jako takový zase sjednocujícím mostem směrem na východ a tam ty vztahy jsou teďka v dobrém stavu, ale ne ideální a navíc budou také polské volby, takže Německo momentálně je ve stavu, kde prostě musí na všechny strany jako investovat do těch politických vztahů a nemyslím si, že by úplně Friedrich Merz v tomto byl úplně úspěšný.
1: Konstatuje Vladimír Handl, docent katedry německých a rakouských studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Já vám děkuji za vaše vysvětlení, za vaše názory a přeji vše dobré.
0: Děkuji ještě jednou za pozvání, přeji hezký den, shledanou.
1: Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Zita Senková.
3: Jak to vidí? Další vydání pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Když advokát zpronevěří vaše peníze. Premiéra pozadu Rozpleteno, uschováno do ukradena. ČT2. Jak myšlenky Václava Havla rezonují ve světě populismu a digitálních manipulací. Premiéra dokumentu Havel 90, moc bezmocných. A ČT Art uvede portrét slavného malíře, vyzdvihující propojení hudby a malířství v jeho tvůrčím zrání. Premiérový dokument Kandinsky, zvuk barev. Úterní večer s Českou televizí.
2: Bylo 9 hodin.
3: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Česká centrála cestovního ruchu přejde pod ministerstvo průmyslu. Nejspíš bude mít i výrazně nižší rozpočet. V Mostě si připomenou 10 let českého a slovenského loutkářství na seznamu UNESCO. A počasí většinou bude jasno až polojasno. Odpoledne se má zatahovat a teploty do 16 stupňů. U mikrofonu Soňa Jindrová. Dobrý den. Rozpočet státní agentury CzechTourism se nejspíš výrazně sníží. Asociace cestovních kanceláří uvedla, že zatím jediný návrh počítá na příští rok se 70 miliony korun. Letos přitom měla rozpočet víc než 400 milionů. CzechTourism přechází od listopadu pod ministerstvo průmyslu a obchodu. Bude součástí nedávno vzniklé agentury Czech Business. Ředitelka CzechTourismu Tereza Hofmanová částku nepotvrdila. Výrazné škrty by ale podle ní znamenaly, že agentura omezí své zahraniční zastoupení a další aktivity.
4: Jak už se bavíme o veletrzích, workshopech a tak dále. Takže dovedu si představit, že pokud by ty škrty byly nějaké dramatické, tak tyhle aktivity budeme muset hodně omezovat. A samozřejmě na poslední řadě jsou to naše marketingové kampaně na zahraničních trzích.
2: Ministerstvo průmyslu a obchodu škrty v rozpočtu na příští rok potvrdilo, neupřesnilo ale, jak budou vysoké. Policie hledá pachatele, který položil kameny na koleje na trati mezi Českými Budějovicemi a Novou Vsí u Vidova. Vlak do překážky narazil včera večer, nikomu se nic nestalo. Policisté případ prověřují jako možné obecné ohrožení. Hledají případné svědky, kteří včera po 6. večer zaznamenali v okolí trati podezřelý pohyb anebo viděli odstavené auto. Nově vysazené stromky v lesích města Brna letos výrazně poškodilo sucho. Nepřežilo asi 60% sazenic vysazených od jara, u buků až 90%. Deště bylo v oblasti méně než polovina obvyklého množství. Lesníci proto zvažují novou výsadbu už letos na podzim. Závisí ale na počasí. Výhody podzimní sadby vysvětluje mluvčí lesů města Brna Monika Neschybová.
5: Musíme počkat, až se uvede do takového vegetačního klidu a zasadí se. No a ona by mohla přes tu zimu se tam nějak jakoby uchytit lépe, než když ji dáme na jaře do absolutně suché hlíny a vlastně měla by začít rašit.
2: Výročí 10 let českého a slovenského loutkářství na seznamu UNESCO si připomene divadlo rozmanitostí v Mostě. Na pátek 16. a sobotu 17. října připravilo dvoudenní oslavu plnou divadelních představení, fantazie, tvoření a nevšedních zážitků. Přijedou soubory z různých koutů Česka, doplňuje ředitel divadla Jiří Kraus.
6: Z Brna přijede divadlo Polárka, z Prahy Damůza. Budou takové drobné workshopy, prohlídka po divadle. Bude i přespávačka zpátku na sobotu pro děti. Noc strávená v divadle skýtá strašně moc dobrodružství a překvapení.
2: Program je na webu Divadla rozmanitostí.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
3: Počasí.
2: Dnes bude jasno až polojasno, ještě během dopoledne místy mlhy nebo nízká oblačnost. Odpoledne začne v Čechách, večer i na Moravě a ve Slezsku od západu přibývat oblačnost. V Čechách místy i déšť. Nejvyšší teploty 12 až 16 stupňů, na horách kolem 6.
3: Doprava.
2: Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy se v nájezdu z Velkých Popovic srazila dodávka s osobním autem. Na 15,5 kilometru blokují pravý pruh, je tam zatím kilometrová kolona. Na dálnici D8 ve směru z Ústí nad Labem do Prahy za sjezdem na Lovosice v omezení na 37. kilometru havarovalo osobní auto s přívěsným vozíkem. Kolona je zatím krátká, ale brzdí se do zastavení. Dálnice D11 směr z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Sadskou na 25,5 kilometru je po nehodě v omezení stále uzavřený levý pruh. Navíc se tam zipuje s najíždějícími auty od Sadské a kolona je dlouhá. Brzdí se na 19. kilometru, je to skoro na hodinu. A hodinu se zdržíte taky na silnici 35 z Mohelnice do Moravské Třebové. Tam stojí dlouhé kolony před Studenou Loučkou kvůli omezení. Tak jeďte opatrně a šťastnou cestu. Tolik zprávy a u mikrofonu 2 na dvojce.
7: Šárka Volemanová a Jiří Holoubek, přejeme vám krásné úterý. Dnes je 13. října a my se těšíme na dvě následující hodiny, které strávíme společně.
8: A jsme velmi zvědaví, o čem nám dneska budete psát, protože to naše společné téma je maličkost, která mi převrátila život na ruby, ať už tedy byla či je jakákoliv.
7: Proč jsme se dostali právě k maličkostem, které se mohou zdát bezvýznamné, ale čas může ukázat, že je to úplně jinak, to vám také řekneme za okamžik. No ale v každém případě vám ještě jednou přejeme hezký den, příjemný a nerušený poslech, ať se vám dnes daří.
3: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.

0: Šárka Volemanová
1: a Jiří Holoubek, dva na dvojce.
2: No a na počátku toho našeho dnešního povídání se vrátíme k volbám, ale zdánlivě pouze, berme to jenom jako nějaký odrazový můstek k tomu našemu dnešnímu setkání. Česká republika žila o uplynulém víkendu komunálními a senátními volbami. Tam, kde se nerozhodlo v prvním kole, se do Senátu půjde volit ještě jednou.
3: Však to jistě víte, pokud se vás to týká, co je důležité. Od politiků, ale nejenom od nich. Před každými volbami znovu a znovu slýcháme o tom, že každý hlas je důležitý, že každý může rozhodnout stát se tím pomyslným jazyčkem na vahách, který opravdu rozhodne.
2: Tu o budoucnosti obce nebo města, jindy celého státu, ne každý takovým tvrzením ovšem věří a kolikrát jsme všichni od někoho slyšeli, stejně se nic nestane, ten můj jeden hlas přece nic nezmůže.
3: No ale je jisté, že to není pravda a i výsledky právě těch posledních voleb to dokládají. Pro příklad, třeba na Žďársku rozhodl o tom postupujícím do druhého kola senátních voleb skutečně jeden jediný hlas. No a těch podobných příkladů bychom našli řadu, někde šlo o hlas, někde o pět, někde o pár desítek.
2: Z celkového pohledu je takových pár hlasů opravdu maličkost, ovšem, jak vidno, jen zdánlivě bezvýznamná, protože dokáže změnit život mnoha lidí, včetně hlavního aktéra.
3: Ta maličkost je důležité slovo, protože celé nás to přivedlo k myšlence si právě o takových maličkostech popovídat dnes s vámi.
2: Takže prosím pěkně, převrátila vám někdy na první pohled úplná maličkost život na ruby?
3: A nebo máte nějaký takový příběh třeba z blízkého okolí a nemusí se týkat zrovna konkrétně vás?
2: Máte tendenci některé věci přehlížet jako maličkosti nebo o nich přemýšlíte tak, že každá může být důležitá a mít nedozírné následky, pokud se podcení?
3: 702 222 220 anebo dvojka@rozhlas.cz tradiční cesty k nám do studia pro vaše příspěvky SMS-kové nebo e-mailové a také se už za pár minut podíváme na zásadní maličkosti očima historika.
2: Těšíme se.

0: 9 hodin 16 minut a jsme stále ještě na startu našeho dnešního povídání o maličkostech, ale ne ledajakých. Chtěli bychom si povídat o takových, které se maličkostmi zdály možná někdy na začátku, ale nakonec se ukázalo, že nám dokázali život obrátit úplně na ruby.
1: Je to tak a už nám píšete, děkujeme za to. Pavel se přidal nádherně slunečně, úterý, Šárko a Jiří. Zůstaňme v optimistickém duchu, píše. Souhlasíme. Život na ruby mi obrátila současná pejsková, když jsem si ji jako štěně přivezl domů. Inu, Moravanda se mi nastěhovala do Čech. Podepsaný Pavel.
0: Děkujeme i za další zprávy, dostaneme se k ním. Máš takovou zkušenost, že by ti opravdu maličkost, ale zdánlivá, jak už teď víme, obrátila život na ruby, anebo nějak významně do tvého života nakonec zasáhla?
1: Jirko, já jsem nad tím přemýšlela. Včera jsem o tom přemýšlela, dneska po cestě. Je to snad za 7 let, co tady spolu vysíláme, že já si nemůžu na nic takového vzpomenout. A dozajista takové věci i v mém životě byly, ale že by přišla nějaká maličkost neočekávaná, která by změnila takhle můj život, já prostě nevím.
0: A přitom myslím, že bychom asi všichni něco
1: určitě
0: našli. Já když jsem o tom dumal, tak za prvé ten náš úvod, který se týkal volebních výsledků, mě dovedl k tomu, že my, když jsme s přáteli v sobotu očekávali výsledky voleb i u nás v Mugařově, tak tam to vlastně také dopadlo opravdu jenom o pár hlasů. A hned druhý den ráno Tonda, syn, když přišel do obýváku ze svého pokoje vyspinkaný do růžova, tak říkal, že to je neuvěřitelné. Těch 5 hlasů, to jsme klidně mohli být my jako 3 už a pak ještě 2, mohlo to být všechno jinak, kdybychom nešli a tak dále. Ale je na tom skvěle vidět, že právě na těchto příkladech je dobré si to uvědomit. A pak mě ještě napadlo, když jsem usiloval o vstup do Českého rozhlasu v roce 2011, tak nevím, jaká maličkost nakonec rozhodla o tom, že jsem skončil jako moderátor dvojky, ale rozhodně jsem původně šel na konkurs do Zelené vlny. Já jsem prostě jako četl dopravní informace a tady mě zkoušeli z toho, jestli vím, kam vede D5, D11, jak se tady jmenují dálnice a tak dále.
1: Tak proto ty jsi takový jako orientovaný v tom cestování, tohle jsem o tobě třeba vůbec nevěděla.
0: Takže
1: a teď,
0: když
1: mluvíš o tom rozhlase, tak vlastně to, že jsme tady spolu 7 let, i to byla neočekávaná věc, která se stala, která mi převrátila život na ruby, ale o tom už jsme tady mluvili několikrát, že já jsem, Jiří, byla asi tvoje 5., 6., se kterou si to zkoušel.
0: No a nebudu ti říkat, která maličkost rozhodla o tom,
1: která
0: že
1: jsi takové...
0: Další zprávy.
1: To Mirek... teď zní strašně zvláštně směrem k našim posluchačům.
0: No. Mirek z Mladé Boleslavy. Ten píše velmi stručně. Na ukončení letitého přátelství stačí maličko. Nevhodné slovíčko.
1: Je to pravda. Tak pus písničku a řekneš mi o té maličkosti, která rozhodla o tom, že byť 5. nebo 6., kterou s tebou zkoušeli, jsem to byla já. To by mě teda samotnou zajímalo.
0: To je jednoduché.
1: Hraj.
0: Taylor Swift teď bude zpívat, ale my ještě odtajníme, s kým si budeme povídat za chvíli o maličkostech, které se nakonec ukázaly jako zásadní.
1: Je to tak a říkali jsme, že se podíváme do historie. Historik, spisovatel, ředitel památníku Lidice, pan doktor Eduard Stehlík, bude naším hostem.
2: Šárka Volemanová
3: a Jiří Holoubek 2 na 2.

0: O maličkostech, které nám změnily život. Já jsem se před chvílí ptal Šárky, jestli nějakou takovou maličkost má, a Šárka říkala, možná jste to slyšeli, pokud jste s námi už od té 9. hodiny, že si po dlouhé době nemůže vzpomenout na nic, co by dnes mohla zmínit k tématu. No a nakonec někdo z vás prostřednictvím zprávy Šárce pomohl.
1: Ano, je to tak. Asi posluchačka napsala, protože je to SMSka bez podpisu, ale to vůbec nevadí. A v ní stojí: Šárko, nebyla jste to vy, kdo jel dělat reportáž do psího útulku a odjela jste s bobtailem? Ano.
0: A takový bobtail, to není maličkost.
1: To není maličkost. Tehdy jsem měla neskutečně malé auto. A já jsem potom ještě moderovala večer charitu pro ten psí útulek a chtěla jsem jim kromě té reportáže dát ten honorář, což jsem samozřejmě také učinila. Ale bobtail, pan Kulda, kterého jsem si odvezla domů, tak on byl první, kdo šel do dražby, a tehdy tam se mnou v zákulisí stála paní Marta Kubišová, která tam taky byla, a říkala mi, to je hrozně hodný plemeno a oni jsou takový milí a společenský a přítulný, no, tak byl můj.
0: Ale teď už slíbený rozhovor, díky za tu vzpomínku. Naším hostem je právě teď vojenský historik pan doktor Eduard Stehlík. Hezké dopoledne.
2: Hezké dopoledne.
1: Hezké dopoledne, pane doktore, vítejte u nás na Dvojce. Pověste, může vůbec historik připustit, že existují bezvýznamné maličkosti, nebo se možná jakýkoliv děj stane maličkostí teprve poté, co proběhla, my už víme, že nic neovlivnil. Jak to je?
2: Já si myslím, že takových maličkostí, které zásadním způsobem ovlivnily směřování nejenom konkrétních osob nebo osudu pejska, jak jste zmiňovala, tak je opravdu obrovské množství, ale máte pravdu, že v řadě případů potom zpětně zjistíme, že třeba i to, co jsme považovali za něco přelomového, se ukázalo být vlastně maličkostí, která zmizela někde v propadlišti dějin.
0: Máte, pane doktore, v naší historii nějaké oblíbené maličkosti, které byste mohl zmínit, bez kterých, ač se jako maličkosti zdály, by všechno bylo jinak?
2: To by byly stovky, ale já jsem si vzpomněl na takový zajímavý případ. Jsou to třeba záměna jmén. Můžete si myslet v jednu chvíli, která ovlivní život několika lidí. Já jako vojenský historik jsem kdysi narazil na jméno plukovníka pěchoty Jana Satorie. Je to velice neobvyklé jméno a asi někoho by nenapadlo, že v armádě za první republiky existovali v roce 1938 dva lidé, kteří se nejenom jmenovali úplně stejně, ale měli i stejnou hodnost. A tahle ta maličkost ovlivnila jejich osudy, protože po nacistické okupaci generál Inger, který v té době byl v Paříži, poslal svého posla, aby přivezl jeho kamaráda, plukovníka Jana Satorie, do Londýna, proto byl schopný důstojník. Mm. A ten posel vyrazil do protektorátu, dorazil do Ostravy, kde pan plukovník bydlel, a on mu řekl, on je na prázdninách někde u České Lípy. On posel se vyrazil do České Lípy, ale tam bydlel ten druhý. Takže on omylem přivezl úplně jiného důstojníka.

0: cejchem syna buržoazního důstojníka, pozdějšího generála. A velitel útvaru, kam on přišel, si ho najednou zavolal, on říká, tak to byl nějaký průšvih, a on říká, je váš tatínek generál Satorie? A on říká, ano, je. Ale samozřejmě ten myslel toho ugotovali, takže on říká, já jsem měl vojnu úplně fantastickou.
1: Neuvěřitelný
0: příběh. Jeden omyl může vyvolat celou řadu dalších kroků, které opravdu ovlivní zásadním způsobem životy lidí.
2: Říká vojenský historik pan doktor Eduard Stehlík, který se s námi na dvojce povídá. Pane doktore, poslední otázka, dovolte mi, bude osobní. Na vás stejně tak jako na naše posluchače, převrátila vám osobně někdy nějaká maličkost, o který dneska mluvíme, život?
0: Určitě, i když já už ji znám jenom z vypravování. Já jsem se jednou na základní škole, opravdu první, druhá třída, jsem přišel domů a řekl jsem tatínkovi, tatínku, ten Lenin to byl hrdina paní, nebo soudružka, učitelka nám to dneska říkala. A tatínek na tuhle větu zareagoval tak, že říkal, víš, pojď. A naložil mě a mého mladšího bratra do auta, zavezl nás k Žatci, kde probíhá linie prvorepublikových pevnostek, těch hřopíků, které určitě lidé znají. A přivedl nás do jednoho z nich a říkal, hej kluci, a v tom ty chlapi chtěli bránit republiku, to byli hrdinové. A tím okamžikem začalo, tatí, kdy zas pojedeme na bunkry, tatí, vem nás na bunkry, od toho hledání v knížkách, setkávání se s pamětníky a vlastně tahle věta soudružky učitelky, která neměla s tím vlastně vůbec nic společného a ta reakce mého tatínka vlastně mě nasměřovala k té profesi, kterou dělám celý život.
2: Pane jo.
1: No, děkujeme i za tu vzpomínku, poslouchali jsme zcela napjati, stálo to za to. Pane doktore, moc krát děkujeme, Eduard Stehlík, vojenský historik.
0: Děkuji
1: s námi.
0: Děkuji moc za pozvání.
1: Ať se vám daří, mějte se dobře a ať se také daří památníku Lidice, kde vás můžeme potkat. Mějte se hezky.
0: Díky, nashledanou.
3: Český rozhlas Dvojka.

0: O maličkostech, které nám změnily život, napsala Ivča moc hezkou zprávu. Zdravím do dvojky. Psal se rok 1987 a já jsem se při práci postěžovala starší kolegyni, že se mi ve velkém kolektivu naší tiskárny moc nelíbí. Ta mi doporučila práci v rozhlasové tiskárně s malým kolektivem a zajímavou náplní práce, kde sama dřív pracovala. No poptala jsem se a za pár měsíců jsem do Československého rozhlasu opravdu nastoupila. Jeden rozhovor a na pár let všechno úplně jinak. Napsala Ivča.
1: Děkujeme za vaše zprávy a těšíme se na další. Teď ale jedna položka, která nás velmi zaujala, vlastně i proto, že před několika dny, možná to bude tak 14 dní, jsme si společně s vámi povídali o tom, jestli už rostou houby, kam na ně chodíte a tak dále a tak podobně. A teď jsme narazili na článek, který nás překvapil a vlastně možná trochu inspiroval, proč nejít na houby třeba na hřbitov. Protože se píše o tom, že opravdu na hřbitovech rostou a že například v Kopřivnici mezi hroby je hned několik jedlých druhů a místní mykolog Jaromír Durček připustil, že možná by tam i celý košíček nazbíral.
0: Prosím vás pěkně, pro znalce, pod borovicemi roste klouzek zrnitý, objevuje se slizák lepkavý, křehutka sametová i vzácnější muchomurka šiškovita.
1: A i ve Zlíně vědí, o čem mluvíme, protože tam je lesní hřbitov, který založil už Tomáš Baťa a i tam se chodí houbařit. Tak milí houbaři, pokud byste měli pocit, že na vašich oblíbených místech je to vyzbíráno, zkuste hřbitovy.
0: Ano, tam jsem nikdy na houbách nebyla.
2: Je naprosto nezbytné. Český rozhlas Dvojka uvádí koncertní poctu k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
3: Hana Zagorová 80.
4: Rybičko zlatá, přeji si.
2: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
3: Marty Jandové,
2: Evy Burešové,
3: Kateřiny Marie Tiché,
2: Terezy Maškové,
3: Veroniky Kekubařové,
2: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
3: 24. listopadu v pražské Lucerně.
2: Více na www.zagorova80.cz.
5: Podpořte své oblíbené rozhlasové podcasty v posluchačské anketě festivalu Pri Bohemia Radio. Vyberte ty nejlepší ze shortlistu a hlasujte do 22. října na webových stránkách pribohemia.rozhlas.cz. Děkujeme za vaši podporu.
3: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

0: Maličkosti, které nám převrátily život na ruby a maličkosti, které se nejdříve nezdají být těmi, které nakonec způsobí něco zásadního. O tom všem mluvíme a Stáně nám poslala krásnou stručnou zprávu. Ahoj, moji milí, v roce 1963 se mnou můj tehdejší hoch nemohl jít na pouť, protože měl směnu na kombajnu. Tak mě tam ulovil jiný. No a s tím jsem vydržela až do jeho smrti v roce 2019. Tak kombajner zaplakal.
1: Pravda,
0: taková drobnost.
2: Dva na dvojce.
3: Teď jste na tahu vy.
1: A my dnes pro vás chystáme něco, tedy doufejme k vaší radosti a k radosti někoho, kdo o tom v tuhle chvíli ještě vůbec neví. Budeme přát k narozeninám.
0: Doufejme, že to ten člověk bude vědět, že má narozeniny, protože případně mu můžeme popřát tady přímo v rozhlasovém vysílání, ale potřebujeme k tomu, aby jste nám ho tak říkajíc lidově nahlásili.
1: Je to pravda. Prosím vás pěkně, ten člověk musí mít narozeniny právě dnes. Napište nám teď do SMSky na číslo 702-222-220, přání pro něj, jeho jméno, také kdo mu přeje a pozor, důležitá položka, jeho telefonní číslo, protože bez toho se prostě neobejdeme.
0: Je to tak, my samozřejmě zkusíme zavolat tomu člověku, překvapit ho a popřát mu k těm jeho narozeninám.
1: A přidat ponožky dvou na dvojce.
0: A přidat ponožky. Pro koho vlastně teď? Tomu oslavenci.
1: No samozřejmě. Ano, Jirko. Dobře. Pro pořádek.

0: přání k narozeninám. My jsme před chviličkou mluvili o tom, že předpokládáme, že ten, kdo ty narozeniny slaví, o tom také ví, že to jako se dá předpokládat. No a to jsme se tedy mýlili, protože my budeme vlastně přát k narozeninám prostřednictvím někoho, kdo o těch narozeninách ví, někomu, kdo netuší, že bude mít dnes narozeniny.
1: Ano, zní to nesmírně složitě, ale poslouchejte, jak jednoduché to je. Nádherná zpráva nám přišla od hrdých prarodičů Jany a Bronislava. Dnes se nám do rodiny narodila Julie. Velká gratulace rodičům Kristýnce a Sebastiánovi. Podepsání tedy hrdí prarodiče Jana a Bronislav. A vzhledem k tomu, že Julie se dnes narodila, ještě nám nezvedne telefon, ale její tatínek, ten by mohl.
0: Uvidíme, jestli se to povede. Za tímto vyzvání. Už to je dobrá zpráva, že Sebastian nemá obsazeno, že gratulanti.
1: Jestli už se neslaví. Moc bych si přála, aby telefon zvedl.
0: Ano.
1: Jak to vypadá?
0: Dobrý den, to je pan Sebastian, slyšíme se?
2: No.
0: Dobrý den, tady Jiří Holoubek a Šárka Volemanová, dva na dvojce. My vám voláme z Českého rozhlasu Dvojka.
1: Jste ve vysílání.
0: A jsme v živém vysílání. My vám totiž chceme popřát, my chceme popřát Julii.
1: A my samozřejmě přejeme i vám, protože hrdí prarodiče Jana a Bronislav nám napsali, že se vám dneska narodila Julie. Tak gratulujeme, ať jste všichni šťastní a zdraví. Jaká je?
2: Děkujeme moc, no je nádherná. Teď je sestra.
0: A vy jste teďka kde, jestli se můžeme zeptat?
2: Přiznám se úplně upřímně, v posteli a mírně odpočívám.
1: To znamená, že se rodilo v noci.
0: On to byl také vyčerpávající výkon. No to je jasné, že je potřeba odpočinout.
2: Já teda jenom jako podpora, ale rodili jsme, respektive manželka rodila v noci.
1: Mm-hmm.
0: No hlavně, že všechno dobře dopadlo.
1: No tak vám gratulujeme. Komu je podobná, Julie? Tatínku?
2: Úplně vím přesně, mámě, protože má celé její velké krásné oči.
0: Krásná zpráva, my moc děkujeme těm hrdým prarodičům a samozřejmě gratulujeme vám, gratulujeme mamince a gratulujeme Julii, která bude každý den od tohoto roku 13. října slavit narozeniny, tak jsme měli to potěšení popřát.
1: Krásně si užijte tu nádhernou událost, která se vám právě dneska v noci přihodila. Pozdravujte holky.
2: Děkuji moc, děkuji za zavolání.
0: Dějte se krásně, všechno dobré.
2: Děkuji, nashledanou.

0: Pokoj v duši, o tom zpívala Jana Kiršner a my jsme si povídali o maličkostech, které nám obrátily život na ruby. A Jana k tomu dodává, a je to krásná zpráva na závěr, věci se dějou, jak se mají dít a z maličkostí se tvoří naše dny. Takže pro mě asi nic není jen taková maličkost. Každý okamžik je velký, i když maličký. A teď je tady dodatek, jejda, asi jsem moc filozofie pustila na špacír, tak se omlouvám.
1: Myslíme si, že to je taková hezká tečka za tím naším dnešním setkáním v první společné hodině. Ještě možná vlastně mě došlo, že my jsme před chvílí přáli k narozeninám Juli, která se právě dneska narodila a mluvili jsme s jejím tatínkem. I tohle je vlastně okamžik, který člověku změní život, protože najednou jich je o jednoho víc.
0: Ale není to maličkost.
1: Ano, není to maličkost. A maličkost to může být právě, že to je dneska, mohlo to být zítra, pozítří, ale proč to říkám, reaguje na to Jitka z Jablonce nad Nisou, teda že to ten tatínek, se kterým jste mluvili, zvládl krásně. Já tady trochu brečím, protože mám taky vnučku Julii.
0: A nesmíme zapomenout na to, že vy nám můžete posílat svá přání rnp@rozhlas.cz. To je e-mailová adresa, která je vám stále k dispozici, ale teď už zveme k poradně.
1: Je to tak a po 10. hodině si budeme povídat s psycholožkou Ivanou Dlouhou o tom, jak si nenechat zkazit den.

0: setkání Terezy Kostkové.
1: Člověk by možná čekal, že když mu zbývá málo času v životě, bude mít nějaká velká přání. Ale velmi často se chce prostě jenom ještě jednou podívat domů, obejmout někoho blízkého nebo se podívat na místo, kde mu bylo dobře. Petra Homolová je záchranářka, která se svými kolegy sáhla do vlastních úspor, koupila sanitku a začala plnit poslední přání vážně nemocným lidem. No mě moc bude v blízkých setkáních zajímat, jestli si na začátku vůbec dokázala představit, kam až ten nápad vyroste, co si lidé nejčastěji přejí a co s ní samotnou dělá, když je tak často na blízku lidem na konci života. A možná se zeptám i na to, kdo jí pak doma pomáhá se vším tím praním, žehlením, tak když je na výjezdech a jaká přání má do budoucna ona sama. Záchranářka Petra Homolová bude mým hostem v blízkých setkáních.
0: Blízká setkání, rozhovory s dobrou energií.
2: Dnes po 11. hodině na Dvojce.
3: Bylo 10 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Spotřebitelské ceny v Česku v září meziročně stouply. Drony zasáhly další dvě lodě u bulharského pobřeží. A počasí většinou bude jasno až polojasno, odpoledne se má zatahovat. Teploty do 16 stupňů. U mikrofonu Soňa Jindrová, dobré dopoledne. Inflace v Česku zrychlila v září, vzrostly spotřebitelské ceny meziročně o 2,5%. To je o 6 desetin procentního bodu víc než v srpnu. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Nárůst způsobilo hlavně zdražení pohonných hmot. V meziměsíčním porovnání ale celková úroveň spotřebitelských cen zůstala v září stejná jako v srpnu. U bulharského pobřeží zasáhly drony dvě lodě a jedna z nich se potopila. Oznámil to bulharský premiér Rumen Radev. Tři bezpilotní letouny podle něj zaútočily na loď patřící Ukrajině. Bylo to zhruba 30 kilometrů od pobřeží. Posádku se podařilo evakuovat a zachráněný je taky jeden námořník ze druhé lodi, která se potopila. Radev neupřesnil, kdo za útokem stojí. Sofia si ale předvolala ruskou velvyslankyni. O situaci bude bulharský premiér jednat taky s generálním tajemníkem NATO Markem Rutem. Liberecký kraj upraví zásady územního rozvoje regionu. Dokument udává, kde se má kraj v dalších letech rozvíjet. Nově se do něj zapracuje například koridor pro obchvat Cvikova, přivaděče pitné vody na Frýdlantsku, posílení elektrické sítě na Českolipsku nebo protipovodňová ochrana u Andělské hory u Chrastavy. Další změna se týká omezení rozvoje ploch pro výrobu a skladování v blízkosti nové silnice z Turnova na Jičín, říká náměstek hejtmana Jiří Klapště z TOP 09.
4: Se musí ošetřit, aby se kolem silnice Turnov-Jičín, která se bude stavět, nevyskytly žádné velké průmyslové areály. Je tam jasný požadavek, aby se zamezila výstavba těch hal skladovacích, které jsou třeba známy kolem Prahy, aby ta silnice nebyla něčím, co přinese tento neblahý aspekt, který zničí tu unikátní krajinu ještě víc než samotná silnice.
3: Trh vzdělávání v Třinci představí střední školy i zaměstnavatele nejen z regionu. Stánky bude mít v městské sportovní hale 58 vystavovatelů. Bude mezi nimi i poradna úřadu práce. Jak dodává mluvčí magistrátu Stanislav Češlar, akce se uskuteční ve čtvrtek od 10 dopoledne do 4 odpoledne a je zdarma.
5: Návštěvníci se mohou těšit na prezentace učebních a studijních oborů středních škol pro školní rok 2027-2028. Dozvědí se více o možnostech studia pro žáky 9. tříd základních škol a o žádaných profesích na trhu práce i pracovních činnostech, které si budou moci prohlédnout a některé i osobně vyzkoušet.
3: Fotbalovou Slávii dnes čeká druhé utkání v sezóně Ligy mistrů. Večer ve 6:45 nastoupí v azerbajdžánském Baku proti Sabahu. Oba týmy budou usilovat o první výhru v Lize mistrů v klubové historii.
2: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
3: Většinou bude jasno až polojasno, teď dopoledne ještě místy mlhy nebo nízká oblačnost. Odpoledne začne v Čechách, večer i na Moravě a ve Slezsku od západu přibývat oblačnost. V Čechách místy i déšť. Nejvyšší teploty 12 až 16 stupňů, na horách kolem 6.
0: Doprava.
3: Se silným provozem počítejte na dálnici D1 ve směru z Vyškova do Brna od sjezdu na Slavkov na kilometru 211. Až do zúžení v Brně budete popojíždět 20 minut. A na Pražském okruhu ve směru z dálnice D1 na letiště se poprvé brzdí už ve sjezdech z D1. Navíc regulují provoz v tunelech. V osobním autě pojedete k Ořechu půl hodiny a opatrně taky za Lohkovským tunelem. Tam stojí dva kamiony a jeden zasahuje do pravého pruhu. Tak opatrně a šťastnou cestu. Tolik zprávy a pokračují dva na dvojce.
6: Tady Jiří Holoubek a Šárka Volemanová, kteří vám pár minut po desáté přejí hezké dopoledne. Každý z nás to patrně důvěrně zná. Den začne relativně ideálně, ale potom nám řidič autobusu přivře dveře před nosem. Paní prodavačka nám vynadá, proč nemáme menší bankovku při placení. A zkrátka tyhle drobné nepříjemnosti se vrší jedna za druhou.
7: No a my v sobě začneme živit špatnou náladu a to už je jenom krůček od toho začít to přenášet na své okolí a zkazit den někomu dalšímu. Ať už chceme nebo nechceme. Vlastně bychom to plynule mohli navázat i na to povídání o maličkostech mezi 9. a 10., protože většinou nám ten den opravdu dokážou zkazit i maličkosti.
6: Je to tak, jak si nenechat zkazit den, dnes tedy preventivní poradna, o tom si budeme povídat naším hostem už za chvíli psycholožka a psychoterapeutka Ivana Dlouhá a ve druhé a třetí části i prostor pro vaše otázky.
7: Už ti dnes někdo zkazil den, nebo to je teprve před tebou?
6: Je to teprve přede mnou, dneska mám od rána samé hezké zprávy.
0: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

0: Dva na dvojce.
1: Poradna.
2: Naším hostem je dnes v poradně Ivana Dlouhá, psycholožka a psychoterapeutka. Přejeme hezký den, děkujeme za návštěvu.
3: Hezké dopoledne přejím.
2: A budeme mluvit o tom, jak si nenechat zkazit den. Zatím dobrý u vás?
3: Úplně, perfektně.
2: Výborně, tak snad to vydrží i po poradně.
4: Ivano, povězte, optikou psychoterapeuta nebo psychologa, co to znamená, když někdo řekne, že mi někdo zkazil den?
3: To znamená, že vás někdo vyvedl z vaší komfortní zóny. To znamená, že vy jste se necítili dobře, buď v tom rozhovoru, nebo v tom, co jste slyšeli, nebo v tom, co vás čeká ten celý den. Takže vy dostali jste něco, co nějaký úkol, co vás vyvedlo z běžných kolejí. To znamená, že nejste spokojení s tím, co děláte, slyšíte, máte udělat a tak podobně.
2: Proč nám ten den někdy dokážou zkazit úplné drobnosti, úplné maličkosti, bezvýznamné věci a ještě ke všemu, proč nám ho někdy zkazí a jindy nám nevadí?
3: Záleží to na našem rozpoložení momentálním, to znamená třeba, jestli jsme se vyspali dobře, nebo jestli máme nějaké hezké zprávy třeba z domova, tak nás nepříjemné zprávy nebo nepříjemnosti nevyvedou tak z míry, protože máme na co hezkého myslet. Ale pokud se to kupí jedna nepříjemnost za druhou, tak potom už nás to spíš vyvede z té míry a necháme se, vy se krásně usmíváte.
4: Já mám totiž další otázku.
3: A necháme se.
2: Šárka vám moc nevěří.
3: A necháme se z té své rovnováhy vyvést těmi zprávami. Pokud je jich moc, tak říká se, že všeho, čeho je moc, je příliš. Takže i tohle nás dokáže rozložit potom. Hmm.
4: Usmívám se, protože přemýšlím sama o sobě a otázka zní, čím to je, že si někdy ten den zkazíme sami sobě. Vy jste mluvila o té komfortní zóně. Co se tam stane?
3: No, jestliže se my neustále, jak to říct, vracíme k nepříjemným situacím, které jsme prožili, tak si kazíme den sami sobě. Víte, ono je zajímavé, že to, že nás okolí rozčílí nebo naštve, jenom záleží na nás, do jaké míry nás naštve. Na nás záleží, kolik si toho připustíme a jestli se necháme vykolejit. Ono třeba okolí to tak ani nemyslí, přijde nějaká zpráva, která nás opravdu rozbije na celý den, ale třeba to tak vůbec nebylo myšleno, ale jenom my si to připouštíme víc, než je třeba.
2: Každý asi podobné věci zvládá trošku jinak, ostatně bychom se mohli bavit o tom, a bylo by to jiné téma poradny, že prostě někdo je tím cholerikem, někdo je sangvinik a tak dále, známe ta rozdělení. Takže je to různé, protože někdy se občas někdo podivuje nad tím, prosím tě, jak tě tohle může rozčílit, teď o nic nejde, teď se nic neděje, buď v pohodě, ne. Což mě pak rozčílí ještě o něco víc samozřejmě. Jak k tomu přistoupit, že na každého ty věci fungují různě?
3: Ano, přesně tak, jak říkáte. Každý máme jiný naturál, každý máme nějaký ten dar, jak vstřebávat nepříjemnosti a někomu to nejde lépe a někomu to nejde hůře.
2: Dá se to naučit? Snášet
3: dá,
2: to lépe?
3: Dá, určitě ano. Ono, čím víc máte nepříjemných věcí a když to chcete zvládat, ono se to dá naučit, že potom ty nepříjemnosti pouštíte jedním uchem sem a jedním tam. Takže sice je slyšíte, ale už se v nich tak dlouho neutápíte, aby vás to zničilo a aby vám to ubližovalo.
4: O těch technikách si budeme povídat ve druhé části naší poradny, teď už s nabídkou směrem k našim posluchačům. Jak si nenechat zkazit den, to je naše dnešní téma. Pokud se chcete na něco zeptat, můžete. Cesty k nám 3 700 222 220, číslo pro SMS-kové dotazy, dvojka@rozhlas.cz, naše e-mailová adresa a využít můžete i telefonní číslo 22 155 25 25.
1: Český rozhlas Dvojka.

0: Dva na dvojce.
1: Poradna.
2: Jak si nenechat zkazit den, téma naší dnešní poradny, právě teď začíná její druhá část s námi ve studiu psychoterapeutka a psycholožka Ivana Dlouhá.
3: A Šárka před chvílí zmínila, že bychom se měli dostat k těm technikám, jak sám se sebou pracovat, abychom byli možná odolnější, možná si nevšímali tolik maličkostí, které nám zkazit den mohou. A když bychom měli začít nějakou nejjednodušší radou, kterou byste měla, jaká by to byla?
4: Víte, co funguje nejvíc? Asi, co mám vypozorováno, pusťte si nějaké hezké písničky, které máte rádi. Zavřete se někam do pokoje, když jste pěkně naštvaní a když vás něco zlobí, a pusťte si nějakou hezkou písničku, kterou máte rádi. Začněte si uklízet, rovnejte si věci, zkoušejte si, co vytřídíte ze šatníku, a přitom si poslouchejte ty vaše písničky, které máte rádi. Uděláte dobrou práci a ještě si zlepšíte náladu, přeci si nenecháte zkazit celý den.
3: Mm-hmm. To jsem nečekal.
2: Takhle tak si ráno přivstaň, hlavně, aby si to všechno stihnul.
3: První, co mě napadlo, je, že tu písničku přestanu mít rád možná, ale ne, to ne.
2: Ivano, když se zastavíme přes den a třeba pracovní den u té emoční stability a cítíme, určitě každý to na sobě asi pozná ve většině případů, že už to začíná haprovat, že ta nálada se začíná kazit. Existují nějaké stopky, jak to vlastně nenechat zajít úplně daleko, aby jsme ten den neměli zkažený? Tam se vlastně na to, co pro sebe můžeme udělat v takovém okamžiku, když už je to na hraně.
4: Když už toho máme dost a cítíme, že se blížíme k nějaké takovému nepříjemnému stavu duševnímu, tak hlavně narovnat, otevřít okno, vydýchat. Říká se, vydýchej to, rozdýchej to, takže fakt to funguje. A nebo jestli můžete, tak se zbalte, běžte někam na procházku, běžte do lesa, běžte na houby, zavolejte nějakému kamarádovi a řekněte mu to, jak vás to strašně trápí a jak vás to štve. Ono sdílená nepříjemnost je poloviční nepříjemnost. Platí to. A jestli ještě můžu poradit, nebojte se najít pomoc, jestliže tyhle stavy máte častěji a nevíte si s tím rady, tak najděte nějakého terapeuta, někoho si najděte jenom na popovídání, teď nemusíte chodit k nějakým odborníkům, ale s někým si prostě jenom popovídejte, může to být kamarádka, může to být nějaký klub, já nevím, třeba důchodců, kde vám bude dobře, a jenom prostě si sdílejte ty svoje nepříjemnosti, a když zjistíte, že ty nepříjemnosti má i někdo další, tak ono vám to může pomoct i v řešení.
3: Jak pracovat s tím, když jsme vnímaví a rozčiluje nás chování ostatních lidí? Dám například jaksi vlastní příklad. Každý den, dá se říci, když člověk jezdí autem, vidí tolik jako neomalených a nevychovaných řidičů, tolik lidí, kteří nejsou schopni zaparkovat mezi dvě čáry, se trefit, že? Protože jediné, co je zajímá, tak je, že stojí oni, jak si stoupnou ostatní, už jako je nezajímá a tak dále. Jak pracovat s tímhletím? Protože na to člověk opravdu, pokud se pohybuje mezi lidmi někde venku v prostoru, tak na to naráží prakticky denně.
4: Já bych řekla, pokud vám ta skupina lidí nevyhovuje, tak ji opustíte.
3: Ale no tady počkejte, jsou všude.
4: Tady v tom případě to nejde, ano, já to jenom dopovím. Tady v tom případě to nejde. To znamená, řešte a měňte věci, jenom který změnit a řešit můžete. Tohle nezměníte, tak prostě to přejděte a nechte to být. Já vím, že to zlobí, ale bude vás to zlobit jenom do té míry, jak vy si to k sobě uvnitř připustíte. Jestli si pomyslíte, ježiš, to je ale hlupák, ten to neumí, a počkám chvilku, tak se vydýchejte, nadechněte, vydechněte a řekněte chudák. A jedete dál.
3: Jakože není cesta snažit se tu situaci napravit minimálně, já nevím, uvidím někoho, kdo prostě jde po chodníku a zahodí plastovou lahev, nechá jí válet se po chodníku. Není cesta jako to za ním jít a říct mu, nechovej se jako, chovej se jinak.
4: Já jsem reagovala na to parkování. Ano, jako těžko vystoupíte z auta a půjdete mu zaparkovat auto. Ale pokud vidíte někoho, že takhle... Mě třeba zlobí, když lidi zívají v metru nebo někde, a nebo kýchají a kašlou a nedají si ruku před pusu. Já spíš pohledem je propíchnu, ale nedovolím si je napomenout a nebo říct, dáte si prosím vás ruku před pusu, to si fakt nedovolím, protože nevím, jaká by byla reakce toho člověka proti mně. Takže já se spíš podívám a zatvářím se, že jako to není asi ono, co by měl dělat. Ale vy to nenapravíte, vy s tím nic neuděláte, to je prostě společností.
2: Máme tady dotaz spojený s příběhem naší posluchačky Martiny. Dobrý den, mám kamarádku, která je 99% času velmi pozitivně naladěná, píše. Je energická, pořád vymýšlí nové věci, od návštěv divadel pro nové hobby, jako je učení se nového jazyka a dovedností. Vždy, když se s ní potkám, tak mě to hrozně naladí a cítím se s ní super, ale pak přijdu domů do té mojí rutiny, přepadne mě depka, jaká jsem já a proč taky nejsem jako ona. Tak teď vlastně nevím, zda se s ní mám potkávat dál, nebo náš kontakt raději omezit. zastavit. Asi jí tak totiž trochu závidím, protože já bych chtěla být jako ona. A to nám oběma bude za rok 50. Děkuji za radu. S velkou upřímností, píše Martina. Ivano, co na to?
4: Teprve 50, to je krásný věk. Ale víte, ba naopak, já bych vám poradila, s touhle paní se setkávejte čím dál častěji a okoukejte od ní, jak dokáže zvládat ty situace a proč je pozitivně tak stále naladěná. A to, jestli já budu pozitivně naladěná, přece rozhoduju já v sobě vevnitř. Já nechci řešit nějaké věci. To víte, že je spousta věcí, kterými bychom se všichni mohli utápět, ale prostě to nechceme.
3: Psycholožka Ivana Dlouhá s námi zůstává ve studiu. My si dál povídáme o tom, jak si nenechat zkazit den ničím a nikým ideálně, což není vždycky jednoduché a vy se stále můžete ptát.
2: A můžete nám třeba zavolat na číslo 22 155 25 25.
0: Šárka Volemanová
1: a Jiří Holoubek. Dva na dvojce.

0: Dva na dvojce.
1: Poradna.
2: Jak si nenechat zkazit den? Ivana Dlouhá, psycholožka a psychoterapeutka, je s námi ve studiu.
3: A s námi ve spojení po telefonních linkách někdo z našich posluchačů má tady právo se ptát. Hezké dopoledne a vítejte u nás.
4: Dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Já jsem z okolí Brna. A tak já bych měl takový dotaz. Já mám syna 50 roku, který je s námi, žije v domácnosti a je svobodný a je po odvykání alkoholu. A tak to těžko to zvládá, je na částečném důchodu. A neustále, když stane, tak je tragédie, jenom nářky. Nejlepší je, když je pryč, když je venku a není doma a já ho nedokážu, tak jak tomu říkám, udělat z něho bezdomovce, to ti, co znají, tak to mají jednoduchý a tak mě raději. Ale prostě to, jak on stane nepozitivně, to na nás všechny jako takhle působí. To je dost takový...

0: takové situaci?
1: Mě teď napadá, víte, já vám rozumím, že nejste schopná synovi říct, hele, už se postav na svoje nohy a běž, on totiž ty nožky ještě asi nemá svoje. On neustále využívá vás, má se u vás dobře, vy mu zajistíte i živobytí, i bydlení, ale ono je to pro vás náročný. Jestli můžu poradit, najděte si nějakou poradnu a běžte se tam poradit, co dál, ale tohle bude na dlouhý, na delší čas řešení, to nebude mít jako jednoduché řešení na rychlo, ale přesto to řešení má. Máte tam možnosti nenechat si od něj zkazit dny, jestliže začne být negativní, tak mu řekněte a zastav, jestli budeš takhle negativní, tak prostě tady nebudeš, nebo běž do svého pokoje, nebo prostě neházej tvoje problémy na nás. Takže to zastavte a pokud to bude pokračovat, tak klidně se zbalte a běžte ven. Prostě jednou neuvaříte, neuklidíte, běžte někam pryč, běžte někam mezi někoho, s kým vám je dobře. To je první rada. A s mužem podívejte se, jestli nemá nějaký zdravotní problém, že se neustále škrabe na hlavě, to znamená, jestli tam nemá nějaký problém, který by mohl pomoct vyřešit dermatolog, a pokud ne, tak je to zlozvyk a je to nervozita, která se takhle projevuje, může projevovat. A tam potom třeba dejte mu do ruky tušku nebo něco, ať si pomalinku zvyká, ať tu hlavu neustále, ať se v té hlavě pořád neškrabe, nebo ať ho to vlastně nějak nenutí. Může to být příznak nervozity nebo nějakého zlozvyku.
2: Není to jednoduchá situace. My ještě jednou děkujeme naší posluchačce, držíme palce a věříme, že třeba doporučení Ivany Dlouhé vám nějak pomůže s tím řešením do budoucna. Ještě je tady zajímavá e-mailová zpráva od Jiřího. S náladou mám dlouhodobě potíže. Už po cestě do práce jsem přestimulovaný a protivný a snažím se s tím pracovat. Nedávno jsem si však všiml, že mnohdy je nálada vázaná na stav partnera. Dokonce mám pocit, že někdy mi zkazí náladu záměr.
1: O tom jsme přeci mluvili na začátku, že jestliže vám je dobře doma, máte dobrou náladu, tak i problémy, které na vás hází v práci nebo přichází během dne, tak vám tak neskazí náladu, jako když nejste doma dobře naladění. Pokud jdete do práce a víte, že v té práci nechcete být, můžete jí změnit, tu práci. Přeci si můžete najít jiný kolektiv, kde vám bude dobře, ale rodinu tu nevyměníte, nezměníte a mělo by to být místo, kam chodíme do bezpečí a je nám tam dobře. Takže mluvit s partnerem o tom, hele, mě v tomhle tomu teďka to nevyhovuje, prosím tě, nedělej to, to přeci je to nejmenší, co můžeme říct, ale mluvit.
0: Končíme radu v podobě komunikace, děkujeme za to. Ivana Dlouhá byla hostem naší dnešní poradny. Budeme se těšit zase na příště. Já hezký taky. Den.
1: Přeji krásný den.

0: Další pozvánka bude směřovat ke kávě o čtvrté. Letos byla v Evropě po více než 10 letech schválena nová možnost léčby idiopatické plicní fibrozy, nemoci, která je smrtelnější než rakovina. Je ale důležité, aby se k léčbě pacient dostal včas, o jakou léčbu se jedná a komu ji lékaři mohou indikovat, jaké jsou projevy nemoci bez léčby a koho může nejčastěji postihnout, o tom dnes odpoledne v kávě o čtvrté. Hostem bude plicní lékařka paní profesorka Martina Koziar-Vašáková a moderovat kávu o čtvrté bude Patricie Strouhalová.
1: S Alešem Cibulkou se na červeném koberci, protože je úterý, určitě podíváme do kin a poslechneme si, jak si vedou premiéry, které právě na plátna minulý týden vstoupily, ale nebude to všechno.
2: Signal Festival je zpět. 14. ročník proběhne od 15. do 18. října v ulicích Prahy. 21 instalací, 2 videomappingy, trasa Centrum a poprvé v historii také trasa Dejvice. Signal Festival od 15. do 18. října. Více informací na www.signalfestival.com. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
3: Český rozhlas 2.
2: Rádio, které vás baví.

0: Na červeném koberci
1: s Alešem Cibulkou
0: na dvojce.
2: A úterní procházka po červeném koberci přináší tradičně pohled do českých kin. Návštěvníci jsou spočítaní a my už teď víme, co se líbilo nejvíc. Nebo my, on to ví někdo jiný.
3: Ano, Aleš Cibulka, Aleš, hezké dopoledne.
4: Krásné dobré dopoledne, zdravím vás.
3: Prosím tě, ale co víme od tebe z minulého týdne, že do boje proti všem hollywoodským hrdinům vytáhli Pat a Matt, tak tedy prosím tě pěkně, jak se jim dařilo?
4: Já se dívám na ten žebříček, no první příčky zase pátá Odyssea, třetí místo V srdci divočiny, druhé místo Resident Evil, tam se prostě vůbec nic nezměnilo, ovšem pozor, kromě první příčky. Představte si, že všechny hollywoodské hvězdy, včetně Spidermana, Mimoňů, Tlapkové patroly, byly poraženi. A podařilo se to, představte si, Patlalům, Patovi a Matovi. Místo první my Češi, a věřím tomu, že i Slováci, na ně nedají dopustit 18 525 diváků, což je v tuhle dobu celkem hezké číslo. Pat a Mat zpátky na venkově opravdu zvítězili a porazili veškerou svou domácí i zahraniční konkurenci. Pat a Mat vedou. Což možná tak trochu bude souviset i s tou informací, kterou pro vás dneska mám na závěr červeného koberce, protože to je hezké, že zrovna dneska budeme slavit ten den, který budeme slavit. Ale Pat a Mat vítězí, mám z toho velikou radost.
2: No, než se dostaneme k tomu, co si teď naznačil, tak na konci červeného koberce ještě nejsme. My jsme slíbili posluchačům, že až budou v prodeji vstupenky na tobogánový speciál ke Steam narozeninám spisovatele a scénáristy Miloše Macourka, takže jim dáme vědět.
3: Je to tak, a prodej odstartoval v sobotu a pár posledních vstupenek, tedy jestli máme správné informace, Aleš, ještě zbývá. Můžeš tedy vše potřebné zopakovat pro ty, kteří v sobotu třeba neposlouchali?
4: Velmi rád, ano, opravdu, díval jsem se, jeden a kousek řady tam pořád ještě zbývá, jinak ta sobotní smršť byla neskutečná. Odstartovali jsme v poledne a jak je vidět, opět se ukazuje, že my Češi naše seriálové večerníčkovské postavičky prostě milujeme. Geniální spisovatel, scenarista Miloš Macourek by oslavil v prosinci stovku a tak jsme v toboganu vyhlásili sjezd všech postav, které on vytvořil. To znamená, že se sejde opravdu dívka na Koštěti s Rumburakem, s Xénií, dorazí samozřejmě delegace z Křečka v noční košili, bude tam skvostná Evelina Keletijová, tedy Iva Janžurová z filmu Pane, vy jste vdova. No, když řeknu tu sestavu, Jana Švandová, Petra Černocká, Dáda Patrasová, Ivana Andrlová, Jiří Lábus, Marek Brodský, Ondra Kepka, Michal Kocourek, na závěr jsem si nechal dvě hlavní hvězdy a to jsou Iva Janžurová a Petr Nárožný. Hrát bude taneční orchestr Black Tower s Pavlínou Duriačovou a připomene všechny ty nejslavnější hity, což takhle dát si špenát, Znala pana pána, Létající čestmír, prostě všechno to, co známe. A pozor, vy jste první, komu vyzradím tu věc. Já když jsem doma se chlubil Michalovi, kdo všechno dorazí, a on říkal, a proč teda nepozvete i tohodle, když tam budou tihleti. Já jsem to zkusil, našel jsem ho a on přijede. Ovšem, kdo to bude, to si pořád nechám pro sebe. Takže sobota 19. prosince v Divadle u hasičů. Pokud se podíváte do programu, tak možná uvidíte, že to nebude naposledy, kdy se u hasičů uvidíme ještě jednou potom před Štědrým dnem, ale to už nechám na vás. Mrkněte se na stránky Divadla u hasičů nebo na dvojka rozhlas.cz a budem se na vás těšit a rychle, těch lístků už opravdu není hodně.
2: To jsi nám toho prozradil s tou tajemnou osobností, teda to ti povím, ale oprav mě, pokud si myslím správně nebo nemyslím, já mám pocit, Aleši, že v poslední době se nejčastějším hostem tobogánu stává Jiří Lábus.
4: Ano, je to pravda.
2: Nevybavuji si nějakou příležitost, ale kdyby tam nebyl. Jako.
4: Jiří Lábus ve všech jeho polohách, protože jiný Jiří Lábus je v toboganu z Ypsilonky a jiný Jiří Lábus u Václava Havla. Tady to nebude Jiří Lábus, ale dorazí Rumburak, čili opět to nebude klasický Lábus, ano.
3: Aleši, no a nakonec ještě jeden velmi sympatický mezinárodní den, který spadá na dnešek.
4: Ano, a to vlastně souvisí s tím Patem a Matem. Já jsem zjistil velmi sympatickou věc. Dneska je Mezinárodní den neúspěchu. Vznikl v roce 2010 ve Finsku, založili ho studenti Aaltovy univerzity. Oni se všimli, že všichni se bojíme neúspěchu, že se bojíme uskutečňovat nápady, aby se nestalo to, že to nedopadne dobře. A oni chtěli ukázat, že neúspěch není ostuda, ale přirozená součást cesty k úspěchu. Dokonce, když se ten svátek ve Finsku rozjížděl, a je to dodnes, podporují ho úspěšní podnikatelé, kteří v ten den veřejně přiznávají své vlastní profesní nezdary. Takže, milí posluchači, pokud se vám dneska něco nepovede, nezoufejte, vy vlastně jenom slavíte ten svátek. A na závěr zvolání dnešního dne, neúspěch není opakem úspěchu, je jenom jeho začátkem. To je hezký. Ať žije Mezinárodní den neúspěchu, myslím, že všichni bychom asi přidali do debaty něco, co se nám v životě nepovedlo.
2: Kapela, která neví, co je neúspěch, Čechomor, teď na závěr Červeného koberce. A tohle byl Aleš Cibulka. Děkujeme pěkně. Zítra naslyšenou. Hezký den.
4: Budu se těšit. Hezký den vám všem.

0: Blíží se blízká setkání, protože se blíží 11. hodina, bude tady už za 10 minut v 11 zprávy, no a potom už vás pozdraví Tereza Kostková. Dnes věřím, že to bude velmi zajímavý rozhovor nad tématem, které se může zdát těžké, ale každé téma se dá jak si nahlédnout mnoha způsoby. Terezo, hezké dopoledne.
1: Hezké dopoledne vám oběma i posluchačům.
2: Hezké dopoledne, ty nám samozřejmě sama za chvíli prozradíš, kdože se stane tvým hostem po 11. hodině, ale jak jsi vlastně přemýšlela nad tou přípravou, protože řeč bude o sanitce splněných přání, jak říkal Jirka, téma, které je velmi těžké, ale když se o něm často píše, tak to zní vlastně radostně. A já, když jsem nad tím přemýšlela, tak jsem si říkala, že to musí být i velké poslání. Jak k tomu ti lidé přistupují? Pro mě by to bylo teda velmi těžké někoho doprovázet.
1: Teď to je taky to téma, to se ptáš velmi přesně, protože na to se chci právě zeptat vlastně Petry Homolové, která je, jako řekněme, tou matkou té myšlenky tady u nás, protože ve světě to existuje. Takže i tohle nějaký srovnání věci, inspirace, to mě bude zajímat. Samozřejmě, že o tom takhle přemýšlím a právě bych to ráda postavila na tom, jistě, že smrt je pro nás všechny vždycky bude nějakým způsobem buď děsivá, nebo tajúplná, nebo nepředstavitelná, nebo jako různě. Ale tohle ten moment přední, který vlastně, protože tam to je nevyhnutelný, ale ten vlastně může být krásný. Takže to, co ona dělá, je, že ten moment za všech i nejbolavějších okolností dělá krásný. Takže je ta dvojolomnost toho tématu přijde vlastně hrozně důležitá. A jenom je to, a to nemůžete vědět, jo, to tam budeme říkat, není to splněných přání, ale splněných snů. Ale splněných přání taky existuje a taky za ní může Petra Homolová. Ale to si všecko řekneme. To jsou právě ty tajuplnosti, které odhalíme.
0: Zve Tereza Kostková, my se těšíme. Díky.
1: Já taky moc.

0: Je čas na loučení, jenom proto, aby zítra bylo vítání.
1: A za chvíli už blízká setkání. Tereza Kostková nás před chviličkou pozvala, určitě to bude zajímavý rozhovor, tak si ho poslechněte. No a my se těšíme na zítřek, tedy na středu. Po 9. hodině vás pozdraví.
0: Dva na dvojce, tedy Jiří Holoubek
1: a Šárka Volemanová. Mějte se hezky.

0: Potřebujete nové pneumatiky? Přichází Tomcat All Year Pro. Tomcat All Year Pro je novinka ve veleúspěšné řadě celoročních pneumatik Tomcat. Tento model řady Pro v nabídce Tomcat zdůrazňuje technickou konzistenci mezi výkonem a komfortem za každého počasí. A teď to nejlepší. V rozměru 205/55R16 ji koupíte za pouhých 1299 korun za kus. Klikněte hned teď na nejlevnější pneu.cz. Získáte dopravu zdarma a doživotní záruku. Pokud objednáte do 31. října, přibalíme vám stylové tričko Tomcat zdarma. Pozor, zásoby rychle mizí. Tomcat All Year Pro, když chcete jet naplno.
1: Bylo 11 hodin.
2: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
1: Česká centrála cestovního ruchu bude příští rok hospodařit s méně penězi. Legendární vysílače u Českého Brodu ve středních Čechách čeká demolice. A počasí většinou bude jasno až polojasno, odpoledne se má zatahovat. Teploty do 16 stupňů. U mikrofonu Soňa Jindrová, dobré dopoledne. Agentura CzechTourism bude mít příští rok nižší rozpočet, potvrdil to mluvčí ministerstva průmyslu Tadeáš Provazník. Centrála cestovního ruchu přechází od 1. listopadu právě pod tento rezort. Bude součástí nedávno vzniklé agentury Czech Business. Letos měla rozpočet přes 400 milionů korun. Podle informací Asociace cestovních kanceláří ale půjde v příštím roce na propagaci turismu v Česku 70 milionů. Mluvčí Provazník ale přesné snížení nepotvrdil.
3: Vnímáme ho však jako dočasné s tím, že z pohledu prioritních agend bude snaha jejich pokračování v maximální možné míře zajistit nadále. Zároveň nám však příští rok otevře příležitost analyzovat zejména marketingové aktivity, které představovaly hlavní složku dosavadního rozpočtu agentury, a obnovit či přenastavit je skutečně efektivně.
1: Ředitelka CzechTourismu Tereza Hofmanová upozornila, že v případě škrtů agentura například omezí své zahraniční zastoupení. Podle ministerstva ale bude moci využívat pobočky Czech Businessu, kterých bude zhruba 60. V Jablonci nad Nisou bude na magistrátu další 4 roky pokračovat dosavadní koalice. Na spolupráci se znovu dohodli zástupci starostů pro Liberecký kraj, ODS společně pro Jablonec a Pirátů. Dnes podepsali memorandum. Primátorem bude dál lídr ODS Miloš Vele. Hnutí ANO zůstane v opozici, přestože volby ve městě znovu vyhrálo. Pracovníci demoliční firmy Dnes z věží liblických vysílačů ve středních Čechách sundávají světla. Chtějí tak před demolicí zabránit tomu, aby se rozbila. Samotný odstřel nejvyšší české stavby provedou v následujících dnech, říká mluvčí českých radiokomunikací Petra Mitterová.
4: Demontáž osvětlení je nezbytným krokem před samotnou demolicí. České radiokomunikace tím předcházejí tomu, aby se při pádu konstrukcí rozbila skla svítidel a skleněné střepy znečistily okolí vysílače.
1: Vysílače jsou 50 let staré a jejich opravy by stály zhruba 170 milionů korun. České radiokomunikace pro ně nemají využití, nabídli je proto k prodeji, vážného zájemce ale nenašli. Přes 20 milionů korun už získal nadační fond Spolu s odvahou v letošní elektronické dražbě obrazů. Peníze využije na podporu rodin s vážně nemocnými dětmi. Fyzická aukce bude dnes večer v Kunsthalle v Praze. V nabídce je třeba kresba Williama Kentridge nebo obrazy Lubomíra Typlta a Adély Matasové a taky díla českých designérů. Výtěžek půjde například na zážitkové terapie nebo rodinné tábory. Odvolací krajský soud v Hradci Králové zrušil rozhodnutí okresního soudu v Semilech v restituční kauze Valderode. Soud vyžaduje identifikaci víc než tisícovky pozemků, o které vdova pohraběti Karlovi Defur Valderode Johana Kamrlanderová žádá. Okresní soud v Semilech totiž loni rozhodl v částečném rozsudku o vydání pozemku v Turnově Dali Měřicích. Další zamítl. Podle krajského soudu je restituce důvodná. Identifikace pozemků je práce pro katastrální úřad, která může vzhledem k jejich množství trvat i rok.
5: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: Počasí.
1: Většinou bude jasno až polojasno v Čechách, večer i na Moravě a ve Slezsku má postupně od západu přibývat oblačnost. V Čechách místy i déšť, nejvyšší teploty 12 až 16 stupňů, na horách kolem 6.
2: Doprava.
1: Pozor na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy za sjezdem na Větrný Jeníkov. Na 93,5 kilometru je v levém pruhu větší kus pneumatiky. A potom dál už před Prahou pozor za sjezdem na Velké Popovice. Na 14. kilometru zastavují kamiony. Je to fronta, která se táhne do sjezdu na Pražský okruh. Ten je plný a regulují provoz v tunelech. Opatrně taky na dálnici D5 ve směru z Plzně do Prahy za sjezdem na Rudnou stojí na 3,5 kilometru v levém pruhu auto, tak jeďte opatrně a šťastnou cestu. Tolik zprávy, začínají blízká setkání.
5: Český rozhlas Dvojka uvádí
2: blízká setkání Terezy Kostkové.
6: V dětství zachraňovala zvířátka, pak šla na zdrávku, absolvovala záchranářskou stáž USA a kurzy horské služby. Teď zachraňuje sny, které hrozí, že už se nebudou zdát. Petra Homolová, vlastně jako duchovní matka projektu Sanitka splněných snů. Krásné dopoledne, Petro.
7: Krásné dopoledne i vám, Teresko, děkuju za pozvání.
6: Já ještě nezbytně před první otázkou musím, chci a toužím dodat čerstvou věc. 28. září letošního roku jste dostala stříbrnou medaili předsedy Senátu, nejvyšší ocenění udělované předsedou Horní komory, konkrétně zdůvodnění zní za soucit a plnění snů. Gratuluju.
7: Já moc děkuju, já tomu doteďka ještě pořád nemůžu uvěřit a beru to spíš jako ocenění celému mému týmu a všem lidem, kteří se kolem Sanitky motají, ale někdo proto musel jít.
6: Někdo proto musel jít a někdo musel ty lidi svolat k té myšlence.
7: Je to tak.
6: A to je to podstatné. Mm-hmm. Takže o té myšlence, o vás, o tom všem si povídat budem. Když jsem se na to dívala, kolik těch záchranářských věcí v životě máte, to znamená z povahy, potřebu zachránit zvířata, lidi, kohokoliv, kde, všechno, tak si říkám, jestli vás nepřemáhá pak pocit, že nemůžete zachránit už ty, kterým plníte sen.
7: Já jsem asi neměla v životě pocit jako zachraňovat, ale spíš pomáhat. Jo, záchranka teda je o tom zachraňování.
6: Já, to slovo tak
7: evokuje k tomu zachraňovat, ale i ta záchranná služba je o tom někdy jenom pomoct a třeba jenom chytnout za ruku, že to není vždycky jenom o té záchraně života v dnešní době. Takže spíš jsem tam měla to pomáhání a to se mi teďko naplnilo úplně ve 100%, kdy pomáháme plnit ty poslední sny a přání.
6: Tím pádem vlastně je to i pomoc odejít někomu vlastně s tím krásným momentem v tom nejlepším možném okamžiku nebo s nějakými lidmi. Chápu to tak dobře, že to je
7: tak.
6: Vědomí té smrti tam vlastně vždycky je.
7: Přesně tak, u těch našich klientů určitě.
6: To je to téma, které musím říct, že jsme se o tom bavili v tom úvodu s kolegy, že to jako evokuje strašně moc vlastně věcí a pocitů. A já si potřebuji ujasnit jeden základní. Protože k tomu všichni máme vlastně určitě pocit jako smutku nebo dojetí strachu takových věcí. Je to fakt vždycky jenom smutný, temný?
7: Já nemyslím, že budete věřit, jestli je to přenositelný, ten pocit, ale ono je to naopak ve většině případů o radosti a velký spokojenosti, že se to podařilo. Ti naši klienti často už překonávají různé obtíže, bolesti a musíme je polohovat a je potřeba tam kyslík a člověk by řekl, že už si to ani neužijou a ten opak je úplně pravdou. Já říkám, že mám tenhle projekt, nevím proč, ale za odměnu, protože ty klienti nám předávají něco neuvěřitelného, takovou jako message a zároveň je tam opravdu skvělá nálada. Ano, jsou přání, které jsou hodně těžký, kdy třeba plníme přání i dojet na pohřeb, kdy umře třeba dítě někomu, nebo dítě, i když je to 30-letý, 40-letý a potřeba se rozloučit, tak samozřejmě to jsou těžké chvíle, nebo když maminka chtěla vidět naposledy taneční vystoupení své dcery, tak někde ten smích není, někde je to těžký a bolavý, ale ve většině případů, kdyby nás někdo viděl, tak si řekne, tak jako co se děje, proč jsou tak veselí.
6: To mně se líbí. Já si ráda s vámi nechám přivolat nějakých konkrétních lidí, jestli se fakt třeba smáli, čemu, v jakých okolností, protože to je hezký se na to takhle dívat, nutný, nezbytný a věřím, že pro všechny oživující. Takže Sanitka splněných snů, Petra Homolová, můj dnešní host a za chviličku i k těm úsměvným momentům na Dvojce.

0: Blízká setkání Terezy Kostkové
1: na Dvojce.
2: A tak jsem si říkala, jak nám to teď hraje taková jako pěkná hudba, taková nakopávací, jako plná života k tomu našemu povídání o sanice splněných snů s Petrou Homolovou. Jestli někdy jako je hudba přítomná v těch vašich setkáních?
3: To je krásná otázka, protože my jsme začínali s jednou sanitkou, tu jsme odkupovali od záchranné služby, říkáme jí babinka, a už má něco za sebou. Ale už máme dvě nové sanitky, tu druhou budeme teprve přebírat a ty už jsme si uspůsobovali samozřejmě trošku té naší služby, takže jsme tam dělali nějaké změny, byť musí splňovat všechno, co musí splňovat sanitka výjezdová, co znáte doma z
2: záchranné. Kyslík, lehátko, je tam všechny
3: ty přístroje, to vybavení musí být úplně stejný, ale mohli jsme si tam trošku hrát s tím prostorem, takže jsme tu jednu stranu pravou, kde ten klient leží, nechali prosklenou a ty přístroje jsme vlastně směřovali jako mu za hlavu. Aby ten klient nejel a nekoukal na defibrilátor a jo, to je prostě nám to přišlo takový to. Takže jsme zvolili trošku jiný model, který je v zahraničí. Takže klient jede a má vlastně obě dvě ty strany celé prosklené, takže se může kochat, kudy jede. No a zároveň tam máme udělány i audio a videosystém. Takže první dotaz, když se nalodíme, jak já to vždycky říkám, že to je jak příprava, když odlítá leta. Všechno,
2: co si pustíte?
3: Co si pustíme. O ten video není úplně tolika zájem, protože ty lidi fakt jsou rádi, že jako vidí tu krajinu, takže to máme spíš připravené na ty dětské pacienty. Ale hudba hraje, my jedeme rock and roll, tam jako ledacos a i se zpívá, takže
2: Ježiš,
3: a přišli
2: radost.
3: Jsme na to tak, že když jsme jezdili bábinkou jenom a vraceli jsme se třeba z koncertu, tak tam ještě doznívala taková ta nálada, takže jsme to pouštěli přes mobil, pak Bluetooth reprák, takže jsme říkali, aha, takže my musíme mít vlastně Dolby Surround vzadu. Takže máme.
2: To vychytali tou bábinku,
3: jo,
2: ta vás přesně, to jako tak
3: ta nás naučila, ano.
2: Bábinka ještě jezdí, ona má za sebou, já nevím kolik, půjdete přes půl milionu kilometrů.
3: No, to už má, zapsali, to už má.
2: Ano, 200 výjezdů. Ještě jezdí, nebo už je bábinka v důchoďáčku?
3: Ještě ji trošku jako využíváme, my jsme naštěstí narazili, se nám ozvala firma Bilstein, která nám nabídla náhradní díly. Jako zdarma, že nám chtěli pomoct, takže babinka je celá nová zevnitř, ale samozřejmě prostě už ji šetříme takzvaně, ale jí to baví, takže...
2: Rozhodně se ještě neplní poslední sen, ano.
3: Čeká se ještě na vyzvednutí té druhé sanitky a pak už půjde opravdu do důchodu, ale my si ji asi necháme, pač. To nejde prodat, to nejde.
2: Ne, to nejde, to je ta první, která
3: přesně
2: to celé...
3: Přesně
2: my se
3: tak.
2: K té historii určitě ještě dostaneme, jenom když už jsme o těch sanitkách začali, ta druhá je ta, která půjde na Moravu.
3: Ano, my to tam jednáme, my jednáme místo. Protože Morava si nás žádá. Z Moravy vždycky odjíždíme s koláčem a ze Slivovicí.
2: A čím to je? Myslíte si, že to něčím je, že víc klientů je z Moravy?
3: Já nechci asi jakoby urazit nebo nějak pohanit nějaký region, ale a ty Moravané jsou takový ještě víc rodinný a bližší
2: jsou si bližší.
3: Vždycky, když tam jedeme, tak opravdu se sejde široká ta rodina a je to krásný. Takže zdravíme Moravu, je nám tam dobře.
2: Já myslím, že to není, to nikoho neurážíme, když to tak je, tak to něco píše o té sociální té struktuře. My se k těm humorným situacím dostaneme, samozřejmě to je krásný, chcem se smát, usmívat. Je to dar života, mít tuhle možnost i schopnost a odlehčuje to těm těžkým situacím. To není povrchnost, to je dar. Ale přece jenom, jako když jste řekla, že to něco určuje i o tom regionu, něco nám ta každá věc ukáže. Tak jste jako vypozorovala o lidech, jako mladí, staří muži, ženy, nějaký základní jako archetyp se tam projevuje v těch přáních.
3: No, my plníme přání asi více mužů.
2: Ano, zajímavé.
3: A to jsem vypozorovala, že já všechny ty přání, které jako odjezdíme, tak je koordinuju. Celý je jako naplánuju od začátku do konce. Takže jsem v kontaktu...
2: Cestovka jste.
3: Taková cestovka. Já jsem cestovka, sociální sítě, všechno. Takže v případě cestovky to celé naplánuju. Jsem v kontaktu s tou rodinou, ale i s tím ošetřujícím personálem. A myslím si, že je to tím, že my ženy máme v sobě ten pečující gen. Ještě některé naštěstí. Takže těm chlapům, ty ženský mají tendenci splnit. On má rád fotbal, já bych ještě chtěla, aby se na ten fotbal podíval. Když to muži prostě to tam úplně nemají, takže těm ženským to přání je, to jako třeba nenapadne. To je takový můj pohled.
2: A třeba teď už se napadne, jenom
3: jo,
2: jsme pošťouchli.
3: Chlapy.
2: Pošťouchli.
3: Jo, že i ten odchod ty ženy snáší jakoby statečnějš trošku, než když potom těm chlapům odchází ta žena. Je to prostě tak, to máme asi v genech, tu sílu v tomhletom směru. A jinak mám vypozorované to, že když máme klienty, kteří jsou doma, mají to štěstí a chtějí, ono to ne vždycky jde, dožívat doma, tak mají přání se podívat někam ven. Jsou tam ještě ty fotbaly a hokejové zápasy, ale vždycky tam je zase ta rodina. Vždycky to je s někým, nikdy nejdou sami. Vždycky co chtějí prožít s milovanou osobou. A pak jsou ta druhá skupina těch lidí, kteří jsou někde v hospicu nebo v nemocnici a tam je to přání, bych řekla, v 99% stejný, a to, že chtějí domů. Jenom a někdy to i tak krásně jako specifikujou, co mi tak jako rychle běží hlavou. Já si chci podívat, jestli ty broskvoně, jako jestli se uzdravili. Já chci se podívat do stodoly. Teď jsme vezli pána opravdu už jakoby na konci svého života, ale nemluvil o ničem jiném, než že chce ještě se rozloučit se statkem. Bylo to možná nejrychlejší přání, který jsme splnili, protože jsme tam přijeli. On se opravdu podíval do stodoly, po té zahradě na nosítkách samozřejmě a řekl dobrý. Už chci domů. A pak se stane velmi často, že rychle odejdou, že se rozloučejí.
2: To chci říct, že to možná je právě hrozně ještě jako jinak důležitý, to poslední přání, poslední sen, protože možná opravdu umožní odejít líp, nevím, opravdu se toho dotýkám velmi z dálky, protože cokoliv člověk nezažil, nemůže hodnotit, jo, ale tak z toho, co říkáte.
3: My to jako zažíváme, že
2: to lepší odchod, jo, kdyby že skutečně
3: to,
2: mohou
3: že si uzavřou, odejít. Že si něco uzavřou, splněj a nechají tu duši, tak je to vidět, že ta psychika s tím tělem dělá hodně, že ty lidi, kteří prostě opravdu jsou bojovníci a tak držej. A pak jsou lidi, kteří to jako v hlavě vzdají a odcházejí jakoby rychleji, že jo. Takže ano, velmi často se nám stává u těch starších lidí, že se něco splnějí a to. Ale stalo se nám to i u 45-letého Danečka, jeli jsme na koncert Dimitry, tam zrovna se pařilo cestou tam i zpátky. A on své manželce říká, Martinko, tak už jako teď už můžu odejít. A já si pamatuju jako teď, že mu říká, ne, Danečku, ještě ne. A on opravdu za dva dny
2: potřeboval už zase jít.
3: Jo, se prostě už zhoršoval, navyšovaly se dávky těch analgetik a za dva dny odešel.
2: Děkuju za krásnou odpověď, krásný obraz Petře Homolové za sanitku splněných snů. Možná se chviličku vysvětlíme, proč jsme řekli přání a říkáme sny, jak to spolu souvisí. Za chviličku na dvojce.

0: povídáme si s Petrou Homolovou, a protože v úplném úvodu, ještě než jsme náš rozhovor začali, jsme si tady právě povídali s kolegy a padlo tam sanitka splněných přání. Já jsem si je dovolila poopravit, nemohli to vědět. Já to také vím, až když jsem si vás připravovala, protože přání, sen, my to tak máme za synonymum, ale to můžou být i různé jako by společnosti, když dva dělají to tež. Není to to tež, je dobré to rozložit. Přesto to přání v tom názvu vám dřív také patřilo, ta myšlenka také vám patřila, už to tak není, vidíte.
1: Přesně tak, já se budu snažit to vysvětlit úplně jednoduše. Ano. Sanitku splněných přání jsem zakládala také já u vlastně soukromé firmy, kde o ní nejdřív zájem byl a potom nebyl. Já už jsem do toho projektu byla ale zamilovaná, takže s kolegy, s kterýma jsem to taky začínala, jsme se rozhodli, že založíme neziskovou organizaci. Museli jsme absolvovat registraci, aby jsme opravdu mohli mít sanitku jako sanitku, což bylo. Já vždycky říkám, že půjdu radši po třetí rodit, než tohleto. To bylo náročné. I jsem pouštěla slzy na různých úřadech a to, protože opravdu to je jako těžký. Ale zvládli jsme to a samozřejmě jsme museli zvolit trošku jiný název, takže já jsem tam chtěla zanechat to sanitka a že plníme sny. To přání už jsme nemohli tam nechat.
0: Chápu, takže to se musí nechat v té staré registraci, chápu to.
1: Ale pletou si nás, je to taková naše, já tomu vždycky říkám achilová pata, ale tak důležitý je to, co děláme, že si nás občas pletou. A těch sanitek je vesměs přibývá.
0: To tam jsou ještě i jiné společnosti.
1: Jiné. S jinými je názvy. Akorát potřeba asi rozlišit to, že ne každá ta společnost má tu registraci.
0: Jo, že tohle si opravdu asi ohlídat.
1: Že tohle si ohlídat, že je důležitý se juknout, jestli mají tu registraci, aby opravdu mohli provozovat sanitku.
0: To protože, znamená, vy se mi napovídete, ano, řekněte.
1: Byste se vlastně mohla rozhodnout i vy, Teresku, že si koupíte sanitku s majákama, že vlastně, no, jasně, ale je potřeba k tomu nejde. Jako, ale někdo to tak jako dělá, pak to třeba řeší, takže vlastně si zaplatí soukromýho poskytovatele, aby to jako odjel, jenže já už to dělám třetím rokem, takhle sama na sebe. A vím, že tam je jako důležitý nejenom mít registraci na sanitku, ale mít dobrý srdce a k těm lidem nějakým způsobem přistupovat.
0: A vy jste říkala, že i kurzy třeba komunikace jste absolvovali, že tam je spousta, to znamená, že máte ty lidi nějakým způsobem školení a tak dále. To znamená i tohle asi vědět. Takže teď víme, že teda držet se sanitky splněných snů je dobře, ta tu registraci máte.
1: Jako a zbytek a se jako pozajímat jenom kdyby.
0: A pozajímat nebo se vás i poptat. Vy jste sama říkala, že když toho máte moc, že klidně doporučíte někoho dalšího.
1: To je, protože jde o klienta, aby se to. To, jestli to je sen nebo přání, hlavně, aby se to splnilo.
0: To splnilo, rozumím. Jenom prostě vědět, kam prostě lezu. Ano, to je úplně jasné. Ale jsme se uhli z toho humoru, který jsme
1: my
0: se zasmáli.
1: Jenom
0: ať to dopovíme, já to v hlavě mám. Tak kdy jako naposled, je nějaká, dá se vyprávět, smí se vyprávět, samozřejmě bez jmenování, nějaký výjev, kdy vážně jste se prostě smáli a byl to takový pěkný moment?
1: No, já tomu nerozumím, nemám k tomu vysvětlení, ale my poslední dobou vozíme čím dál mladší klienty. Máme teď takovou, jako bych řekla, období, kdy si říkám, že už bych chtěla zase nějakou babičku s dědečkem, kteří si ten život nějakým způsobem jako prožili. A to splnění toho snu nebo přání je pak takový jako hezký ukončení. Ale my teď jezdíme lidi 33, 44 a povezeme 10-letého chlapečka, 21-letou holčinu jsme vezli na Spartu, takže teď přemýšlím nad tím, jak je možné, že tihleti mladí lidé jsou neuvěřitelně jako vyrovnaní a probíhá tam na těch přáních normálně i černý humor. Já prosím, jsme vezli Lukáše na ještět, jehož prognoza je opravdu jako fatální, on ví, že zemře, dokonce o tom

0: Jakože my se opravdu často jako takhle smějeme. Jo, to jsou takový jako narážky, které ale dělají ty naši klienti a jsou mladí. Vezli jsme teď 35-letou klientku, která má všechno připravené, která prostě na ten odchod, i ten Lukáš, dopisy dětem do budoucna, až budou vyrůstat, tak aby si přečetli nějaký jeho myšlenky a vzkazy. A já jako máma o dětí na to koukám a říkám si to, kde se v nich bere ta síla. Neuvěřitelný. Ale zase jsme sklouzli od těch vtipných těch.
1: Já myslím, že se bavíme o tématu, kde budeme lehce sklouzávat od jednoho k druhému a za ty humorné momenty děkuju. Přesně plněji funkci odlehčení.
0: Je tam ten černý humor. Je to. A zdravotníci jim taky vládnou všeobecně. To se o nás
1: co vám zbývá.
0: Co nám zbývá. Takže když se to spojí, že vezeme klienta, který jako to má rád a to, tak je někdy veselo.
1: No, možná se dostaneme v dalším vstupu i třeba možná k té opačné rovině. I tak tomu patří a nemám ráda, když se jí i v médiích bráníme, jako že to neexistuje. Existuje všechno, takže s Petrou Homolovou možná otevřeme ještě jedno citlivé téma za chviličku na dvojce.
2: Blízká setkání, rozhovory s dobrou energií.

0: Povídáme si, jak já říkám, s duchovní matkou sanitky splněný snů Petrou Homolovou. Kolik je vás vlastně v tom týmu, když jste samozřejmě tak krásně řekla, že ta cena není jenom vaše? Kolik máte stabilních?
1: Stabilních jako na úvazek jsem jenom já s partnerem. A zatím sedíme, jak to říct v rádiu slušně, pozadím na několika židlích. Ale pak máme ty, co vlastně plní ty přání. Já teda s partnerem jezdíme taky, protože jsem teda

0: Záchranářka, partner je řidič sanitky, takže si udělal kurz, aby mohl jezdit, ale zároveň máme na starosti veškerý chod toho spolku a schánění financí a sociální sítě a dotace a podobně, ale máme tam skvělý tým lidí.
1: Takže kolika lidem můžete zavolat, když teď jako, kolik 12, potřebujete? 12. Třeba 12 lidí 12, máte na telefonu, že jsou vaši blízci.
0: Ale jsou to jako dohodáři, každý z nich má svoji práci vesměs, všichni na záchrankách, máme tam pár sestřiček, které splňují vzdělání, aby mohli jezdit sanitku, ale pracují v hospicové péči. Takže a všichni, i ty záchrankoví, mají něco dočení s paliativní péčí. Buď mají udělaný kurz komunikace, anebo jsou to, tam máme krizový interventy, máme tam paliativní koordinátory. Takže opravdu jsou to jako lidi, kteří k tomu mají vztah.
1: Já, jak jsem avizovala, že možná je to křehčí téma a veďte mě, kam můžete, kam chcete, ale jenom mě to napadlo, když jsem se na vás chystala, jestli jeden z těch impulzů nebyla jenom povaha, že ráda zachraňujete, ale i ta okolnost s vaším bratrem, která se stala.
0: Já myslím, že smrt bráchy tragická.
1: Měli vysvětlit, co,
0: určitě jako, mě tragicky zemřel brácha, když mě bylo 23, jemu bylo 18 na Vánoce, bylo to jako strašně těžký, protože měl zrovna 2 dny po narozeninách, 3 dny před Vánocemi to bylo, že to bylo
1: to jako jaká nečekaná událost, jako nebyl nemocný.
0: Ne, tragicky. A mě to jako posunulo v tom, spíš v tom mým vnímání toho bytí tady, že jako opravdu já jsem krátce potom nastoupila zase zpátky do práce, protože jsem se nechtěla doma ubíjet a potřebovala jsem fungovat. A jako teď si pamatuju, už je to spoustu let, kdy jsem vezla paní, která strašně jako nadávala, že si zlomila kotník na bruslích.
1: To byla ještě na záchrance, jsem byla ještě jenom, to ještě nebyla
0: jo,
1: sanitka.
0: To vůbec nebyla sanitka, to je, už je to hodně let. A já jsem tenkrát jako seděla, věděla jsem tu svoji vnitřní bolest, jí jsem nic neříkala, ale pozastavovala jsem nad tím, že se lidi jako trápí blbosma, že ten život se může ve vteřině jako změnit. Že vlastně ani ten zlomený kotník není, ani vůbec to není žádný problém. Je to něco, co se roste, co se vyřeší. A to se mi teď celý vrací s tou sanitkou, protože vidím, co ti mladí, jakože opravdu odcházejí mladší a mladší, my jsme z toho takový, ale vůbec všeobecně zdravotníci to, si toho všímáme, že ty onkologické onemocnění a ALS, jakože velmi často jezdíme i klienty s ALS a jsou to mladí sportovci.
1: Víme proč? Ví se to?
0: Já si myslím, že tím naším stylem života, že se to tak nějak kupí. Stačí
1: si četlo a sčítá, rozumím.
0: A covid a všichni očkování, to se spousta toho, podle mě,
1: faktorů
0: a to. Takže teď se mi to vrací úplně jako ještě od každého toho klienta. Přesně tohleto poselství, co mi i ten brácha nechal, tak se mě vrací a já jsem, bych řekla, trošku na jiném břehu v tom vnímání toho bytí tady.
1: Takže nejen, že to proto děláte, ale i jinak to nesete, jo, jestli to dobře rozumím.
0: Jo,
1: že to vlastně můžete proto dělat, jako to znamená, je člověk vůči, teď když potkáváte ty mladé, řekněme, je to stejný případ, ve smyslu, že jde mladý člověk, odejde mladý člověk, že to jako pomůže, je plně nesmyslný slovo, ale že někde dostal trénink toho, že to lépe snesete to lépe, nebo se vás to zasahuje obdobně jako ten bratr?
0: Zasahuje. Já třeba se záměrně, to řeknu, vyhýbám přáním, kde se jede na jako umírajícího rodiče. To jsem teďkon nevyhnutelně, protože nebyly
1: posádky. Rodič malého dítěte?
0: Když je to prostě rodič dítěte, protože mám sama 2 kluky, jsem rozvedená a ty kluci jsou na mě hodně jako takový upnutí a ta představa, že vlastně já se smrti jako takový nebojím. Já věřím tomu, že tam něco je na té druhé straně. Mám tam bráchu, mám tam už i nějaké kamarády, ale bojím se toho, co by bylo s těma jako dětma. A když to vidím v tom jako napřímo, tak to jako je pro mě hodně bolavý. No. Teď jsem to absolvovala, protože nebyly posádky, takže jsme jeli jednu úžasnou mladou paní, maminku od holčičky a tak to mi nedělalo vůbec dobře.
1: Jak staré holčičky?
0: 5 let.
1: 5 let, ano.
0: Ono je to asi ale jedno kolika, jakmile je to dítě, tak oni to prostě...
1: Čili, že je osud toho dítěte vlastně začne uvědomovat.
0: Přesně tak.
1: No to jsme se zase dostali.
0: Se omlouvám.
1: Ne, no tak to je se. Já možná to ještě otočím
0: ale
1: právě.
0: Ale i ta maminka byla šťastná. Já to i opravdu, my ten příběh teď budeme dávat na sociální sítě, tak určitě se podívejte na sanitku snu, Instagram, Facebook, kdy opravdu uvidíte, že byla šťastná. Že jsme mohli aspoň ten jeden okamžik, který si přála, že ho jako společně s tou rodinou zažila.
1: A co si přála, můžem říct?
0: Podívat se na svoji milovanou vyhlídku.
1: To je tam vyhlídka.
0: Vyhlídka, ale tam se museli překonávat, ona si myslela, že se tam nedostaneme, protože tam sanitka vůbec nebylo možnost jako zajet sanitkou.
1: A jak to řešíte takovéhle?
0: No, ona chtěla být aspoň v blízkosti ty vyhlídky, to byl plán, že bude jako blízko, že bude mít pocit, že je teda blízko, jenže to nám to jako nedalo, bylo tam spousta chlapů z rodiny, takže jsme vlastně čapli nosítka a my jsme tam ještě spoustu metrů, myslím, že to bylo více jak půl kilometru, jsme ji tam donesli.
1: Krásný.
0: Jako Šehrezádu jsme ji říkali, nese se jako Šehrezáda.
1: To je tak krásný. Jsou nějaké sny, které jste z nějakého důvodu splnit nemohli? Že to bylo nepřekonatelné, třeba to přání, nebo teď nemyslím, že by se třeba nedožil ten klient. Teď to, mám na mysli, že to nešlo stává, splnit. Ano. Jako, ne. Tyjo, takže
0: my
1: počkat,
0: jsme teď dokonce měli požadavek na vrtulník.
1: No a splnili jste.
0: Bohužel tam se to nesplnilo z důvodu, který jste jako říkala, Teresko, že se zhorší ten zdravotní stav. To se stává velmi často, nebo velmi často ne, ale stává se to, že se to zruší, že i jako přijedeme na místo a s rodinou se dohodneme, že už ten zdravotní stav by nebyl k tomu, aby se to ten jejich milovaný jako užil. Takže se stávalo, že se i sanitka vrátí nebo nás prostě zrušejí den předem. A tady jsme to nestihli, no, nestihli. Paní se zhoršila, my doufáme, že se ještě lepší vrtulník. Díky úžasné spolupráci s Janičkou Poštovou a tak je taky připravený.
1: Měli jsme ji tady vy?
0: No.
1: Skvělý,
0: já vím, koho oslovit.
1: Vůbec možná spolupracujete i právě s jinými týmy, ale kdyby koho jste třeba museli přizvat ke spolupráci? Já umím si představit třeba hasiče.
0: Horskou službu. Byli jsme na Ještědu taky s pánem, který ale už byl potřeba jako nosítek a ten slíbil manželce, že ji vezme na rande ještě do restaurace. Ten progres té nemoci byl tak rychlý, že už jako byl ležící a byl to kus chlapa, jakože byl vysoký, statný. Takže jsme oslovili horskou službu, byli skvělí, čekali tam na nás. Vynesli jsme ho prostě, on byl asi 30 schodů a tam jsme mysleli, byl zamluvený salonek, zase spolupráce s hotelem ještě. Je úplně nádherný, že ve většině případů narazíme na lidi, kteří to jako navnímají. Naopak nám jako dělají maximum, aby si to užil ten klient. A pak z toho máme radost. Nejenom my, rodina, ale i třeba v tomhle případě ta protistrana, horská služba ještě. A spousta lidí vlastně z toho jednoho snu, přání má ve výsledku radost. A tam jsme dokonce i zůstávali. My jsme mu říkali, že tam teď necháme, že budeme za rohem, kdyby došlo k nějakému zhoršení. A pan říká, no v žádném případě. My vás tady jsme se rozhodli, že chceme se ten, jako ten oběd dát s váma. A dopadlo to tak, že tam byla i ta horská služba, vypadalo to jako, že je nějaká jako pařba zase. Takže to je taky vtipná historka, že jsme se tam byli, to svatomartinské hody, takže husa a všechno tam plnej stůl a hodovali jsme. Bylo to úžasný.
1: Prostě kus pořádného života.
0: Ano.
1: Byť na konci. No. To je úžasný. Z toho, co říkáte, si uvědomuji, že vy musíte reagovat poměrně promptně. Jako nemůžete říct, dobře, my vám to za 14 dní splníme. To vůbec. Není úplně to. Jak nejrychleji můžete, musíte, umíte splnit?
0: Nejrychlejší bylo teďkon dvě přání, kdy jsme to splnili za dne, jako ten den ráno se nám ozvali a jeli jsme pro klienta, protože jsme zjistili, že ten hokejový tým hraje naposledy tu sezonu, že buď to stihl nebo ne. A zase narazila jsem na úžasný tým v Jihlavě a podařilo se to.
1: Své dobré zprávy, sanitka splněných snů Petra Homolová dnes na Dvojce.
2: Radioservis představuje
3: audioknihu Petríši Džibniové Tajný večírek.
4: Dnešní párty bude noc jejího života.
3: Divoký mejdan, brutální vražda a další děsivý případ pro inspektorku Lottie Parkerovou.
4: Straka, to jsem já. Schovávám se, ale chci, aby mě všichni znali.
3: Tajný večírek. Dechberoucí krimi v podání Lukáše Hlavici v e-shopu radiotéka.cz.
5: Český rozhlas Dvojka.
6: Rádio, které vás baví.

0: Posloucháte Blízká setkání Terezy Kostkové.
1: Na dvojce.
2: Stále si povídáme s Petrou Homolovou o sanice splněných snů. Ještě jeden příběh jsem si tam našla, tak mě to poměrně zaujalo jako ve smyslu zvláštních lokací, kde všude až jste byli. Protože vy obecně říkáte, že jsou to ta nejběžnější přání, stodola, domov, s někým se najíst, vidět západ slunce. Ale našla jsem tam u vás i třeba jako věznici.
3: Tak tam je to taky ale o té blízkosti, protože ano. To byla paní, která umírala teda a měla syna, který udělal prostě něco, nějaký přešlap životní, ale nebyla tam možnost jeho propustky. Tam se to řešilo, tam nám taky zase jsme...
2: Ale i tohle chci říct, že musíte zařizovat jako propustku, vstup. Jako
3: ale zase, Teresko, musíme narazit na protistranu, která nás nevnímá. Bez toho jako fakt ty dobrý lidi ještě mezi náma jsou, protože tam ta věznice nám taky Kinčberg nad Ohří, tak nám neuvěřitelně vyšli vstříc a měli možnost se krásně jako se synem rozloučit. Takže i tak, ano, někdy to je opravdu...
2: Tím jsem se chtěla říct, že jsou ještě ty opačné. Co byly z takových těch jako nejvzdálenějších, nejsložitějších? Ten opak, jako že to přání je buď jednoduché, asi z většiny, a je někdy opravdu složité? Dostala jste se, nebo kam jste se dostala v tom, jako té druhé míře?
3: My jsme byli v zahraničí, ale tam si to člověk organizuje sám, to ubytování, všechno. Spíš jsou nejsložitější, když je tam přání někam třeba i někoho známého vidět, tak se jakože propracovat. A narazila jsem na neochotu na jednom festivalu, na ty pořadatele, ale taky jsem si s tím nějakým svým způsobem poradila.
2: To vypadá, co zajímavé, jak jste si s tím poradila?
3: No, oni to byly jako kulturní slavnosti.
2: To dá říct,
3: že, no, já nebudu vůbec jmenovat, takže dá. Ne. Byly to kulturní slavnosti, kdy to mělo na starosti to město. Tam to město vůbec tomu nebylo nakloněné a samozřejmě i městu je něco nadřazeno, takže já jsem šla vejš. A pak to najednou šlo. Jsme někdy i trošku drzá prostě.
2: Řekněte mi, kdo plní přání vám? Přece taky máte nějaká přání, díky bohu ne poslední, ale tak jako pořád mluvíme o druhých. Co děláte pro druhé? Kdo co dělá pro vás tak?
3: Mě plní děti, když mě občas poslechnou. To je to největší přání.
2: Vy máte 11-15, že jo?
3: Ano, 11-15. Ty, co vědí, tak vědí. Nicméně já jsem se musela naučit, já mám svého kouče, protože jsem věděla, že musím myslet i na sebe. To jsem vůbec neuměla, že to jsem jako se chtěla i jako v rámci rodiny, prostě aby všichni byli spokojeni, já jsem byla někde vzadu. Samozřejmě v rámci té mý cesty jsem zjistila, že to není úplně ta cesta.
2: Nejšťastnější.
3: Takže, ano, a že by to taky mohla brzo skončit, protože opravdu, když člověk je v permanentním nějakým jako vypětí, tak to zdraví si pak řekne. Takže jsem teď ve stádiu, kdy se učím i myslet na sebe, začala jsem běhat, ne, dobře, budeme tomu říkat rychlá chůze, cvičit, sauna, prostě i takový ten relax, sice by to mohlo být častěji, ale snažím se.
2: A vidíte rozdíl v tom, než jste se třeba s někým poradila a začala to dělat a předtím v tom, jak snášíte ty příběhy, má to vliv i na to, jaká jste v těch okamžicích?
3: Nemyslím se.
2: Ne, v tom jste jako stabilní.
3: Tam je to asi stabilní.
2: Takže spíš jde o takové, jenom ten čas pro vás vlastně, aby to nevyhořelo, aby to neuteklo.
3: Přesně, Teresko, abych jako nevyhořela, protože pak já, když něco jako dělám, tak do toho dávám úplně jako všechno, po hlavě a celý srdce, ale tady v tom případě člověk musí být opatrný, protože jsou to těžký témata, těžký příběhy, tak abych občas i tu svoji hlavu vyčistila někde jinde.
2: Možná bychom ještě mohli zmínit o pěkné věci, že myslím, že teď máte nově tvář Martinu.
3: Ano, Martluvu, ano. Víte, co, našla si nás, mi se strašně líbí, že si nás tak jako...
2: Poděkovat.
3: Jo, Martině, a my máme Reného Kekelio, Honzu Sklenáře, tyhle ty tři ambasadory máme a vlastně všichni si nás jako našli, že někde viděli ten náš příběh někoho a sami nás oslovili, což úplně miluju na tomhletom projektu, na této službě, že si ty lidi hledá sám prostě.
2: Možná ještě v dalším vstupu, už potom jenom konečném a loučícím řekneme v nějaké jako hezké aktivitě, která je nebo kudy by se dalo podpořit. Takže pokud teď někdo poslouchá, tak je kudy, jsou cesty, jsou možnosti, jak vás podpořit a třeba i kdyby chtěl někdo pomáhat, i tomu jste otevření, zdravotní sestřička, někdo,
3: Určitě vítáme stran zdravotníků, ale musí to být zdravotnický záchranář nebo sestřička s kurzem ARIP. A řidiči musí mít dlouhý kurz řidiče zdravotnické záchranné služby.
2: Dobrá motivace, tak vypouštíme do éteru.
3: A je.
2: Však je to akce, kterou zaštiťuje prezident republiky, což je úžasné.
3: My jsme na to pyšní.
2: Nemůžeme neříct. A ještě dořekneme možná nějakou blížící se listopadovou aktivitu, která pomůže sanice splněných snů. Petra Homolová je naším hostem.
0: Český rozhlas Dvojka.

0: Blízká setkání Terezy Kostkové
1: na Dvojce.
2: Už jenom krátce dopovídáme úžasné, bohaté téma. Sanitka splněných snů Petra Homolová, to je naše dnešní téma. Tak co je takové nejbližší, kde se můžeme účastnit, i třeba přispět, i nějak to jako prožít s vámi?
3: Tak, teďko nás čeká Second Icon, což je taková módní událost, ale má charitativní podkres, kdy vstupné bude 200 korun a celý ten výtěžek půjde na dvě organizace. My jsme jedna z nich, na místě budeme a zároveň už oficiálně asi můžeme říct, že jsme součástí velkého vánočního projektu Rozsvíťme Česko, což je fakt krásný, kdy vlastně za minimální nějaký poplatek si můžete rozsvítit tu svoji žárovečku na té mapě, třeba celá vesnice nebo rodina. A tam je taky asi 15 organizací a vlastně ten výtěžek se potom dělí mezi ně. Tak budeme rádi, když si přijdete pro nějaký kousek, kde budeme, anebo za nás rozsvítíte.
2: Ten second musíme říct, že to je, že to jsou jakoby modely nebo různé oblečení různých tedy osobností, je možné si je zakoupit, takže vstupné a ještě i zakoupení těch věcí, že jo, ne?
3: Přesně tak, to jo, ne, to ne, asi to už... asi ne, ale on i ten výtěžek z toho vstupního.
2: Jo, takže
3: je,
2: jenom vstupní
3: malý.
2: A pak už
3: jo,
2: si někdo nabere, no. Já právě zvažuji,
3: já si sebou neberu peněženku teda.
2: Já i přijdu klidně něco i přinesu, takže to se ještě domluvíme, to mi přijde úplně vynikající. Budeme se loučit, milá Petro, je nějaké vaše teď aktuální přání, sen?
3: Já bych si přála, moc bych si přála, aby ten pocit, který předávají klienti nám, a to takovou tu vnímání toho bytí tady, že máme strašný štěstí, že jsme zdraví, že máme zdraví děti a rodiče a prostě své milované, aby byl přenositelný, aby byl nakažlivý, protože abych to prskala na všechny okolo sebe. Tak jenom si vzpomeň na to, podívejte se na ty naše instagramové nebo sociální sítě Sanitka snů, prolidněte si jeden příběh a pak si odpovězte, jestli byste řešili ty svoje starosti a drobnosti takhle, jak je řešíte, nebo jestli byste si řekli, asi jsou horší věci na světě.
2: Zkažený kefír asi fakt nevadí.
3: Ne, nevadí.
2: Děkuji, že jste byla naším hostem, držím palce a ať jsou klienti s vámi šťastní i v ten svůj moment důležitý.
3: A já moc děkuju za pozvání.
2: Naším hostem byla Petra Homolová, všem krásný den.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Co z díla Václava Havla oslovuje mladou generaci?
2: Člověk nemusí šířit jenom tu pravdu, ale může poukazovat na to, co ta pravda naopak není.
1: A co je stále živé v dnešní rozdělené společnosti?
3: Havel tím chtěl říci, že nikdy nejsme úplně bezmocní. Vždy se dá něco dělat.
1: Podsta k 90. výročí narození Václava Havla.
4: To byl pan prezident.
1: Havel 90. Moc bezmocných. Premiéra dnes večer na ČT2 a v iVysílání.
5: Bylo 12 hodin.
6: Český rozhlas Dvojka. Hlavní zprávy.
5: Lucemburský soudní exekutor zablokoval podíly české polostátní firmy ČES, je to kvůli kauze Diag Human. Drony v noci zasáhly dvě nákladní lodě u Bulharska, jedna z nich se potopila. Počasí bude polojasno, později přibude oblačnost a večer se v Čechách místy přidá déšť. Teploty do 16 stupňů. Hlavní zprávy přináší Naďa Procházková. Dobré poledne. Lucemburský soudní exekutor zablokoval kvůli kauze Diag Human podíly české polostátní energetické firmy ČES v tamních firmách. Přes ty ČES vlastní českého distributora plynu Gasnet. Podrobnosti zjišťujeme.
6: Český rozhlas Dvojka. Posloucháte hlavní zprávy.
5: U pobřeží Bulharska zasáhly neznámé drony dvě nákladní lodě. O dalším útoku blízko hranic Evropské unie v Černém moři informoval bulharský premiér Rumen Radev. Jedno z plavidel se potopilo zhruba 30 kilometrů od pevniny. Na místě zasahuje pátrací tým. Pohřešovaných je 11 námořníků. Kvůli incidentu bulharská diplomacie předvolá ruskou velvyslankyni.
7: Přestože podle Radeva není jasné, kdo za opakovanými útoky stojí, řekl, že vše nasvědčuje tomu, že z nich má prospěch Rusko. Na loď Chelsea 3, která patří ukrajinskému majiteli, zaútočili nejméně 3 drony. Záchranáři už do bezpečí dopravili posádku složenou ze 7 Ukrajinců a 8 Azerbajdžánců. Údery v Černém moři mezi Ruskem a Ukrajinou odsoudila taky šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová. Generální tajemník NATO Mark Rutte po telefonátu s Radevem řekl, že aliance chce kvůli útokům posílit svou východní hranici. Jiří Kordík, Český rozhlas.
5: Středoškoláci ve Francii kvůli špatným podmínkám ve školství od rána blokují asi 200 škol. Ve vysílání rozhlasové stanice France Inter o tom informoval ministr školství Edouard Geffre. Podle něj protestní hnutí slábne. Studenti na odpoledne chystají další rozsáhlý protest v centru Paříže a dalších velkých městech.
8: Studenti středních škol protestují napříč Francií už čtvrtým týdnem. Vadí jim přeplněné třídy, špatný technický stav škol nebo nedostatek učitelů. Ministerstvo školství proto oznámilo, že školy, kde je situace nejvážnější, zaměstnají 3000 nových učitelů. Ministr Edouard Geffre ve vysílání stanice France Inter taky řekl, že vláda předloží další návrhy na zlepšení situace na středních školách. Hnutí studentů je podle něj ale slabší než v předchozích týdnech. Podle středoškolských organizací jsou ministrovy sliby nedostatečné a studenti proto chystají další protesty. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
5: Mezinárodní obchodní řetězec Ahold Delhaize se stále potýká s důsledky kybernetického útoku. Společnost sídlící v Nizozemsku, která provozuje i obchody Albert v Česku, musela vypnout některé své systémy. Problémy má s online obchody i zásobováním.
9: Nizozemské pobočky Albert Heijn podle veřejnoprávní televize NOS nedostávají obvyklé zásoby zboží a podle zpravodajů televize chybí hlavně ovoce, zelenina či mléčné výrobky. Příčinou je omezení provozu v distribučních centrech. Nefunkční jsou také online e-shopy, které Ahold Delhaize provozuje v několika zemích, včetně Belgie nebo Spojených států. České pobočky firmy Albert zatím podle mluvčího Jiřího Marečka fungují jen s drobnými omezeními.
10: Naše prodejny Albert zůstávají plně v provozu, zákazníci mohou nakupovat bez omezení, ale má to jednu malou výjimku a to je využívání aplikace Můj Albert, která není v tuhle chvíli funkční.
9: Nefunkčnost mobilní aplikace podle něj souvisí s problémy v Nizozemsku. Jakub Lucký, Český rozhlas.
5: Z Skoro třetina lidí v Česku se o svém psychickém stavu radí s umělou inteligencí. Ukázal to průzkum agentury PEC Research, do kterého se na jaře zapojilo 1800 respondentů. Ministerstvo zdravotnictví ale varuje před možnými riziky. Chystá příručku pro bezpečné používání AI.
4: Umělá inteligence dělá chyby, takzvaně halucinuje, to znamená produkuje informace, které nejsou pravdivé, ale působí tak.
11: Říká ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO. AI podle něj nemůže nahradit péči psychologa nebo psychiatra. Lidem by ale mohla poradit třeba s tím, kdy a kde odborníka vyhledat. Podle bývalého ředitele Národního ústavu duševního zdraví Petra Winklera častější používání AI souvisí i se špatnou dostupností péče.
12: Lidé často nedostanou tu pomoc, kterou chtějí.
11: Podle průzkumu Sdružení ambulantních specialistů z loňského roku se na termín u 80% dětských psychiatrů čeká čtvrt roku nebo i déle. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
5: Fotbalisté Slavie se pokusí vybojovat první body v této sezóně Ligy mistrů. Po domácí porážce Slans je čeká v Baku utkání se Sabahem. Hrát se bude od 18 hodin a 45 minut.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
6: Počasí.
5: Bude jasno až polojasno zpočátku, v Čechách i mlhy nebo nízká oblačnost. Postupně začne od západu přibývat oblačnost a večer se v západní polovině Čech místy přidá déšť. Teploty 12 až 16 stupňů, na horách kolem 6. Zítra bude zataženo až oblačno, místy s občasným deštěm nebo přeháňkami později ustanou. Odpoledne bude postupně místy až polojasno. Zítřejší teploty 13 až 18 stupňů, na horách kolem 8.
6: Doprava.
5: Na dálnici D1 z Brna do Prahy od sjezdu na Velké Popovice ze 16. kilometru stojí pravý pruh. Je silný provoz kamionů a pokračují do ucpaného sjezdu na okruh. A dál až k nájezdu od Barandova, tam vyšetřují v levém pruhu nehodu. Na D1 z Brna do Prahy od sjezdu na Čestlice stojí fronta z 8. kilometru. Za sjezdem na Opatov na 5. kilometru se po nehodě jede jen levým pruhem. Zdržení je kolem 40 minut. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly hlavní zprávy. Teď už byl jednou jeden rok. A Jitka Kasterová.
13: Já vám přeji krásné úterní poledne. Startuje opět naše hra Byl jednou jeden rok. Dneska máme 13. 10. No tak snad to bude asi šťastné datum, takže bychom si mohli dát numerickou nápovědu. Co říkáte? Po sečtení všech čísel nám vychází sudé číslo. A budu vzpomínat, jaké jsem v tom roce měla auto. Měla jsem modrou Felicii a poprvé jsem v autě slyšela píseň, kterou si teď zahrajeme. Je od skupiny OMD, je z jejich 10. alba a píseň, to je takové paradoxní, byla u nás populárnější než ve Velké Británii a krásně se s ní cestovalo. Pro milovníky této kapely ještě doplním informaci. V roce, který si dnes připomínáme, se kapela na 10 let odmlčela. Tak si zkuste tipnout, ve kterém to mohlo být roce. SMSky pište na 702 222 220 a e-mail na adresu dvojka@rozhlas.cz.
6: Byl jednou jeden rok. Cesta časem a vašimi vzpomínkami s Jitkou Asterovou
0: na Dvojce.

0: Nejrychlejší SMS-ku poslal Radek z Chlumu u Třeboně. Jitko, podle písně od OMD bych řekl, že dnes hledáme rané devadesátky. No tak uvidíme a abych byla spravedlivá, samozřejmě. Jana dneska teda ta byla nejrychlejší. Ta si myslí, že je to rok 2006. Renča, že se jedná o rok 1988. No tak uvidíme. Pamatujete si na skupinu Kelly Family? Takovou vlastně početnou hudební rodinu. Všichni měli dlouhé, takové, řekla bych, neskrotné vlasy, svůj styl a samozřejmě písničky, které si zpíval snad každý. Já se musím přiznat, že tato kapela není zrovna délka mého límce, ale to je taky proto, že já jsem byla věkově už trošku mimo, zbožňovali hlavně teenagerky a byla populární hlavně v Německu a u nás také. No a v devadesátkách byly obrovským fenoménem. Poprvé se u nás v Česku objevili rok před naším letopočtem, ale to bylo takřka bez povšimnutí, protože česká veřejnost ji teprve objevovala. Nehráli ji v našich rádiích, ale když přijeli o rok později, což je náš rok, no tak už se jim pozornost médií ani nadšených faninek vyhnout nemohla. Televize Nova jim dokonce věnovala celý díl hitparády ESO, kterou tehdy skvěle moderovala Tereska Pergnerová.
1: Tak nazdar lidi, začíná hitparáda, hlásí se Tereza. Já jsem vám minule slíbila Kelly Family, opravdový Kelly Family. No tak abyste neřekli, mami tady. 3, 2, 1.

0: Jak už bylo z ukázky patrné, tak ohlas našeho publika byl obrovský. Sama kapela vzpomínala, že české publikum bylo nejhlučnější ze všech. No a jaký měli Kelly Family v Praze program? Během 2 dnů převzali platinovou desku za prodej alba Over the Hemp a navštívili Staroměstskou radnici a také Pražský hrad. No a mě samozřejmě zajímá, pokud jste na koncertě byli, ten v našem roce se odehrál na výstavišti ve sportovní hale, tak bych byla moc ráda, kdybyste se se mnou podělili o svůj zážitek. No ale my si ji teď nepustíme, my si teď pustíme slovenské duo, které bylo v našem roce také velice populární. Erik a Barbara.
1: Byl jednou jeden rok.
2: Už víte, na který rok dnes vzpomínáme?
1: Napište nám.
2: SMS na telefon 702 222 220 nebo e-mail na adresu dvojka@rozhlas.cz.

0: Posloucháte naši hru Byl jednou jeden rok na dvojice. Dnes si připomínáme rok, kdy Kelly Family přijeli už podruhé k nám do Česka. No a já jsem vás vyzvala, aby ti, kteří na koncertě byli, se mi ozvali a možná to byl právě pan Vladimír, kterého mám teď na telefonu a kterého moc zdravím. Dobrý den, Vladimíre.
1: Dobrý den, Jitko, zdravím vás i posluchače.
0: Také zdravím. Takže vy jste byl na koncertě?
1: Ano, pamatuju si to docela dobře, ten koncert, i když samozřejmě s tím rokem si 100% jist nejsem, ale myslím si, že to byl rok 1997 a byli jsme s dcerou v Ostravě a já jsem vlastně byl poprvé v životě na něčem takovém, kde tam prostě ty fanoušci nebo ty, jak se to říká v tom ženském rodě,
0: Faninky.
1: Tak ty faninky tam šíleli a házeli na pódium plyšové zvířátka a tak, takže to byl zážitek velký.
0: Já před vámi smekám.
1: Samozřejmě taky.
0: Vy jste tam asi nebyl kvůli sobě ani tak jako kvůli vaší dceři, že jo, která byla s vámi.
1: No samozřejmě, no, no.
0: Protože právě to bylo takové teenagerské šílenství úplně.
1: Ano.
0: A jak jsem říkala,
1: Ano.
0: Ano. Jak jsem řekla v té první nápovědě, oni u nás byli dvakrát, takže to zřejmě byla ta druhá návštěva.
1: No já si myslím, podle té oblíby a toho šílení těch faninek, tak to už byla ta druhá, si myslím.
0: Kolik vaší dceři bylo let?
1: 15.
0: A užívala si to?
1: Jo, určitě.
0: A vy jste trpěl, nebo se to dalo?
1: Ne, to jsem chtěl ještě dodat, že my jsme potom Kelly Family docela rádi poslouchali v autě třeba na cestách nebo tak. To se dalo. To.
0: Ne, tak takhle, ono určitě jako ty písničky vůbec jako špatný nebyly. Jenom, jak jsem říkala, nebyla to délka mého límce. Vladimíre, já vám moc děkuji. Děkuji vám za ten zprostředkovaný zážitek, který jste z toho koncertu měl a mějte se moc krásně a někdy naslyšenou.
1: Děkuji moc krát, těším se, naschledanou, naslyšenou.
0: No a u hudby teďko zůstaneme v mé další nápovědě. V našem roce totiž umírá král českého rock'n'rollu Mickey Volek, který měl na pódiu opravdu pořádnou energii a samozřejmě právě si vysloužil přezdívku nekorunovaný král českého rock'n'rollu. Jenomže ten jeho život zdaleka nebyl tak bezstarostný, jako ta jeho vystoupení. Samozřejmě to jistě se ví už takhle obecně, že ho provázely problémy s prášky a s alkoholem, které se samozřejmě výrazně podepsaly na jeho zdraví. Můj bratr s ním hrál v 80. letech ještě s Imranem Zangím a vyprávěl mi jednu historku. Mickey Volek měl u sebe vždycky lahev vodky před koncertem a nějaký ty prášky a brácha jednou řekl, hele Mickey, nedal bys mi panáka? A Mickey říkal, nezlob se, nemůžu, mám to rozpočítaný. Takže takhle to bylo. No, to vše se samozřejmě podepsalo na jeho zdraví a 14. srpna byl Mickey Volek nalezen mrtev ve svém bytě asi 10 dní po smrti. Třeba, že se vyrojilo spousty spekulací o příčinách jeho úmrtí, z pitvy pak vyplynulo, že příčinou bylo mimo jiné celkové vysílení organismu. Tak si ho připomeňme třeba v ukázce písničky Smutný holič z Liverpoolu.

Domácí rock'n'rollovou legendu připomíná skromný kamenný náhrobek na Olšanských hřbitovech v Praze. Na menším ze dvou kamenů je plastická tvář Mickeyho Volka ve slunečních brýlích. No, my si teďko zahrajeme ale Baby Bird a já vás vyzývám, abyste mi psali svoje tipy, kolikátý rok, že to dnes hledáme.

Já moc zdravím Tomáše, který omlouvá Kamču. Ano, omlouva se přijímá a myslí si, že dnes hledáme rok 1995. Zdravím dále Michala, který si myslí, že jsou to dnes devadesátky, a takže sudý součet, tak to může být buď rok 1991 nebo rok 1993. A dáme do třetice Jitko. Myslím si, pokud jsem dobře poslouchala, píše Jana, tak jste říkala, že Kelly Family tady byly neobjevení v roce 1999 a pak rok poté, takže rok 2000. Bingo! Ale to se dozvím až na konci. Prima vysílání přeji a já vám přeji prima poslech. Takže teď si dáme další hudební nápovědu, kterou obstará Ilona Čáková.

Posloucháte naší hru Byl jednou jeden rok na dvojce a já se vám musím všem strašně omluvit. Já jsem na začátku dala špatnou numerickou nápovědu. Já jsem řekla, že po sečtení všech čísel nám vychází sudé číslo. A já buď neumím počítat, nebo už mám dost, prostě naopak. Po sečtení všech čísel nám vychází liché číslo, takže všem se moc omlouvám. A teď zdravím moc Katku od Tišnova, která si myslím, že je to rok 1998 nebo rok 1999. Takže dáme si teď malinké shrnutí. My si dnes připomínáme rok, kdy Kelly Family přijeli podruhé do Česka a kdy umírá král českého rock'n'rollu Mickey Volek. Teď budete mít dvě písničky, takže budete mít hodně času psát a eventuálně se opravit, protože jsem vám dala v úvodu mylnou nápovědu. Ještě jednou se omlouvám.

0: Rozhlas jede za vámi.
1: Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů.
0: Potkejte se s rozhlasovými osobnostmi, moderátory a autory vašich oblíbených pořadů přímo u vás.
1: Rozhlas jede za vámi.
0: Každý měsíc se na vás těšíme v jednom z regionů Česka.
1: Už 21. října v 19 hodin v Kulturním domě v Lipníku nad Bečvou.
0: Pozvání přijali moderátoři Alex Minářová a Patrik Rozehnal,
1: zpěvák Radim Šváb a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.
0: Rozhlas jede za vámi, tentokrát do Lipníku nad Bečvou.
1: Více na www.rozhlasjede.cz.
2: Festival PRI Bohemia Radio vás zve do Červeného kostela v Olomouci 18. října od 16 hodin. Tajemství rozhlasového herectví odhalí moderátor Vasil Fridrich se svými hosty Lucí Polišenskou a Alešem Vrzákem v pořadu Neviditelný herec Olmerka. Vstupenky můžete zakoupit na recepci Českého rozhlasu Olomouc. Více na pribohemiaradio.cz. Festival PRI Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.
0: Český rozhlas dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
0: Pokračuje cesta časem a vašimi vzpomínkami.
1: Byl jednou jeden rok.
0: Na dvojce.
3: Kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě,

bychom na Saxenberku v domě u žida Kóna. Nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak se koná, zázrak se koná.

byl bych vazačem knih. U prohasku dělal bych od 5 do 5 a 7 zlatek za to bral bych. Měl bych krásnou ženu a 3 děti, zdraví bych měl a bylo by mi kolem 30, celý dlouhý život před sebou, celé krásné 20. století.

kdybych se narodil před 100 lety v jinačí době. U Larišů na zahradě trhal bych květy, má lásko tobě. Tramvaj by jezdila přes řeku nahoru, slunce by zvedalo hraniční závoru a z oken voněl by sváteční oběd. Večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka.

0: nikdy neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Naše hra byl jednou jeden rok pokračuje a protože většina z vás změnila názor díky mé špatné numerické nápovědě v úvodu, ano, ještě jednou opakuji, po sečtení všech čísel nám vychází liché číslo. Zdravím Jenu. Jitko, už jsem chtěla napsat rok 1997, ale vzhledem k tomu, že jste tu numerickou nápovědu opravila, tak jdu rovnou na rok 1996. Kelly Family jsem zbožňovala asi jako každá puberťačka v té době. Doma jsme jich měli asi 3 jejich MC kazety. Tak a jako poslední úplně napsal Pepa, který podle úvodní písně od OMD typuje rok 1991. Píše, myslím, že se nemýlím a ke Kelly Family mě se líbí jejich písničky, jsou plné nádherných emocí, které jsou na jejich albu Growing Up. Tip pro tebe, milá Jitko. Dobře, ale já svůj názor asi nezměním a Pepo posílám také pozdrav a v pořadí teď třetí nápověda bude následovat hned. V roce, který si dnes připomínáme, byl premiérem Česka Václav Klaus. A byl to právě on, který požádal o vstup do Evropské unie. A takto o práci na vstupu do Evropské unie v našem roce hovořil.
2: Já bych řekl, že my opravdu postupujeme systematicky a v pátek ráno v 9 hodin zasedá pod mým předsednictvím výbor, vládní výbor pro evropskou integraci, kde jsou 4 základní body opět jak dále v jednotlivých věcech. Neboli pro nás je to dnes už standardní práce.
1: A teď jsem vás chtěla vyzvat, abyste mi telefonovali, ale nemusela jsem to ani dělat a už mi zavolal Petr, kterého mám teď na telefonu a kterého moc zdravím. Petře, dobrý den.
3: Ano, dobrý den, Jitko, hezky poledne, Petr od Divoké Orlice, jako vždy.
1: Já vás moc zdravím do Divoké Orlice a jaký máte dneska typ? Většinou tak, vám to vychází.
3: No, původně jsem chtěl typovat rok 1995 podle Mikyho Volka, ale pak jste mě to rozmluvila. S těma číslama.
1: Ano, protože jsem vám jsem zamotala hlavu. Ano.
3: Takže typuji rok 1996.
1: Podle Mikyho Volka, tak hádáte.
3: Ano.
1: Vy jste byl jeho fanouškem.
3: Já jsem měl dokonce knížku o Němci, která vyšla asi tak přibližně k 20. výročí úmrtí jeho. Mm-hmm. A no, půjčováním se ztratila někde.
1: Jasně. No, já si pamatuju, jak jsem dávala ten zážitek, jak bratrovi nedal napít té vodky, tak mám ještě jeden. Ano, on byl u nás na obědě, jednou ho bratr pozval a to bylo strašně zvláštní. My jsme měli svíčkovou z knedlíky a on odmítl omáčku i maso a dal si jenom suché knedlíky, snědl jich 5 a dal si na něj tunu pepře. Měl takové jako zvláštní chutě. A nic u nás nekonzumoval jinak.
3: No, on jak pil, tak to asi měl tu chuť už nějakou takovou všelijakou.
1: Ano, je tak a měl to všechno rozpočítané. Je to pravda.
3: Jo.
1: Tak jo, ale no. Muzikant to byl famózní. Jo. Petře, mějte se moc krásně. Jestli
3: vy
1: ještě...
3: taky, ať se daří, ať se vám daří.
1: No, dobře, a zachovejte nám přízeň. Mějte se moc
3: ale jo, určitě. Teďka jdu sklízet jabka, teda až ten pořád skončí. Je tady pěkně.
1: Dobře, tak jo, zdravím moc, mějte se.
3: Ano,
1: a teď Donna Louise.

0: Já moc zdravím Evičku, která si myslí, že podle písničky Těšínská od Jarka Nohavici je to rok 1996 a dává krásnou vzpomínku. Pro mě to byl krásný rok na základní škole. Vzpomínám, že jsem byla v červenci tohoto roku v Brně na promoci své sestřenice a moc se mi líbil talár, který měla oblečený, a také socha koně, u kterého jsme se fotili. Evičko, uděláme si ještě takovou malinkou rekapitulaci. My si dnes připomínáme rok, kdy Kelly Family přijeli podruhé do Česka, kdy umírá král českého rock'n'rollu Micky Volek a kdy premiér Václav Klaus podal přihlášku do Česka do Evropské unie. No a teď si dáme moji oblíbenou kapelu Lucie a její hit z našeho roku, který se jmenuje Všechno ti dávám.
1: Už víte, který rok dnes hledáme?
2: Napište nám SMS na telefon 702 222 220 nebo e-mail na adresu dvojka@rozhlas.cz.

0: Posloucháte naší hru Byl jednou jeden rok na dvojce, naše hra jde pomalinku, ale jistě do finále a poslední nápověda bývá většinou rozhlasová, no a stejně tak tomu bude i dnes. 2. ledna vysílala sesterská stanice Vltava první vydání svého úspěšného pořadu Mozaika. Pořad, který přináší informace, rozhovory, reportáže, recenze a glosy, vysílá stanice Vltava dodnes. Nejdéle sloužícím redaktorem Mozaiky byl Karel Oujezdský. Natočil tisíce rozhovorů, ale málo kdy byl zpovídaný on. No a tak to kolegové z Vltavy napravili a Karla zpovídali. Mimo jiné je zajímalo, s jakou technikou se tehdy v Mozaice začínalo.
1: Tehdy byly v redakcích takový velký skříně, u kterých se pracovalo ve stoje, který měl takový nůžky, když to člověk potřeboval ustříhnout. Takže se vystříhovalo slovo, nebo to, co tam nepatřilo, nebo celý věty, a člověk si to věžel, ty vásky na krk. Takže když se to všechno slepilo a bylo to hotové, tak se ještě muselo dojít do studia a tam se to přetáčelo na vysílací pásek.
0: No a zanedlouho, konkrétně 10. listopadu, to bude rok, kdy Karel Oujezdský odešel do rozhlasového nebe. A teď už poslední hudební nápověda. Máme tady Roxette, no a za chvíli finále naší hry Byl jednou jeden rok.

Tak a máme tady finále naší hry Byl jednou jeden rok na dvojce. Zase mi to s vámi obrovsky uteklo. Já jsem měla v začátku takovou vlastně radost v uvozovkách škodolibou, jak vám to nejde, jo. A protože jsem vám dala samozřejmě mylnou úvodní nápovědu, zase se vám už po třetí omluvím, ale já si myslím, že těch omluv není nikdy dost. Ano, po sečtení všech čísel nám vychází liché číslo, nikoli v sudé. No a pak, jak jsem se opravila, tak už jste začali typovat správně. Většina z vás. Takže ve finále je teďko Petr, který mi napsal jako jeden z posledních, já zdravím do Teplic nad Metují, který píše, podle Kelly Family a numerické nápovědy typuji rok 1996. V tomto roce se maminka poznala s tatínkem a my se sestrou ještě nebyli na světě. Sestra 4 roky a já 6 let a dále můj pozdrav putuje Lence, která je šťastná, že se konečně dostala k tomu, aby napsala svůj tip a je téhož názoru. Myslí si, že dnes hledáme rok 1996. Písničky tomu napovídají i zmínka o Kelly Family a úmrtí Mickeyho Volka. Na tento rok vzpomínám ráda, protože můj syn se stal prvňáčkem. Je, tak to jsou krásné vzpomínky. Ano, takže já to nebudu teď napínat. Pravdu měli všichni ti, kteří typovali. Rok 1996. Takže já se na vás budu opět moc těšit už i zítra a vy se těšte samozřejmě na vašeho i mého velmi oblíbeného kolegu Mirka Vaňuru. No a jak jsem říkala, budu se na vás těšit zítra a loučím se s vámi buty. Mějte se moc krásně, naslyšenou.

0: bylo 13 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Lucemburský soudní exekutor zablokoval kvůli kauze Diag Human podíly české polostátní firmy ČEZ. Některé obchody v Nizozemsku mají kvůli hackerskému útoku problém se zásobováním. Do řetězce patří i české prodejny Albert. Počasí bude polojasno, později přibude oblačnost a večer se v Čechách místy přidá déšť. Teploty do 16 stupňů. Zprávy a Naďa Procházková. Dobré odpoledne. ČEZ se kvůli zablokování části podílů kvůli kauze Diag Human bude bránit u soudu. V reakci to Českému rozhlasu napsal premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Polostátní firma je podle něj přesvědčená, že uspěje. Diag Human se s Českem soudí od 90. let. Za zmařený obchod s krevní plazmou chce od státu 17 miliard korun. Podle Babiše stát ani dál neuznává nárok firmy na odškodnění a bránit se bude dál. ČEZ zdůrazňuje, že zákazníků se zablokování podílů nedotkne. Společnost Diag Human dnes v reakci uvedla, že její nárok v kauze potvrdil lucemburský nejvyšší soud a proto přistoupila k exekučnímu řízení. Mezinárodní obchodní řetězec Ahold Delhaize, který v Česku provozuje obchody Albert, stále řeší důsledky kybernetického útoku. V Nizozemsku podle tamní veřejnoprávní stanice NOS řeší hlavně výpadky zásobování. Chybí třeba ovoce nebo mléčné výrobky. Nefunguje ani objednávání online. Řetězec má na nizozemském trhu skoro 40% podíl. V českých prodejnách Albert můžou zákazníci podle mluvčího Jiřího Marečka dál bez problému nakupovat.
2: Naše prodejny Albert zůstávají plně v provozu, ale má to jednu malou výjimku a to je využívání aplikace Můj Albert, která není v tuhle chvíli funkční. Za komplikace se omlouváme, intenzivně pracujeme na opravě toho systému.
0: Praze pokračuje povolební vyjednávání o koalici na magistrátu. Vedení hnutí STAN dnes dopoledne jednalo s uskupením Praha sobě o možné koalici. Podle předsedy Prahy sobě Adama Scheinhera řešili kromě personálního složení rady a programu i případné složení budoucí koalice.
3: Jedná se spolu STAN a jedná s Pirátama STAN. Pro nás by byla lepší ta varianta s Piráty. Tam vnímáme, že je největší programová shoda a že vlastně ta koalice by měla co nejméně hádek.
0: V pražském GT institutu se v podvečer sejdou čeští překladatelé, aby převzali ocenění za svou práci v loňském roce. Ceny uděluje obec překladatelů. V nominaci jsou například Ondřej Koupil s novým vydáním Kosmovy kroniky nebo Linda Kaprová, která přeložila knihu Jeřáby táhnou na jih. Udělená bude i cena pro mladého překladatele a do síně slávy vstoupí významná osobnost z oboru.
4: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Bude jasno až polojasno, v Čechách mohou ještě místy se držet mlhy. Postupně začne od západu přibývat oblačnost a večer se může přidat déšť. Teploty 12 až 16 stupňů, na horách kolem 6.
1: Doprava.
0: Na dálnici D1 směrem z Prahy do Brna z Bystřete za sjezdem na Domašov na kilometru 169 hoří v odstavném pruhu kamion. Na místo dorazili hasiči a směrem k Praze dočasně zastavili provoz. Na dálnici D1 směrem z Brna do Prahy zastavují nákladní soupravy za Popovicemi na 13. kilometru. Sunou se až ke sjezdu na okruh směrem k letišti. I tam tvoří dlouhou kolonu až na úroveň Jesenice. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. Teď už Mirek Vaňura.
5: Tak už máme ve všem jasno. Naďa Procházková má dnes na starosti zprávy na Dvojce. Je Mezinárodní den za omezení katastrof, tak doufám, že vás žádná nepotkala. Ten den jsme si pojmenovali jako úterý a očíslovali jsme si ho 13 a 10. Tak doufám, že budete mít s námi. Dobré odpoledne.
1: Český rozhlas Dvojka.
6: Rádio, které vás baví.

Tak jsme byli nahoře, hore Hroní, Kristýna, a půjdeme ještě výš, půjdeme až ke hvězdám, protože máme pro vás právě teď 8 minut po 13. na dvojce jednu zajímavou soutěž, ale řekl bych hodně zajímavou cenu. Hrajeme teď přímo o vstupenky na natáčení našeho vlastně vyhlášeného pořadu Meteor. Ale pozor, Meteor se bude natáčet v planetáriu. To natáčení proběhne 22. října, bude to od 5 odpoledne, od 17 hodin, a ten sál v klasickém, ne vlastně, úplně v supermoderním a přesto klasickém planetáriu tady v Praze je úplně vyprodaný. Takže ty vstupenky, o které teď hrajeme na dvojce, jsou vlastně exkluzivní. Byl jsem se tam podívat, stojí to za to, musím vám to říct, a prý je tam dlouhá fronta, než se do planetária dostanete. Takže hrajeme o exkluzivní vstupenky. Ve čtvrtek 22. října se vydáme na dobrodružnou cestu do černé díly s Albertem Einsteinem. Co se stane s člověkem, budeme řešit, když se k černé díře přiblíží. Kde je hranice úniku a jak se u černé díry mění vnímání času? Výpravu Einsteina v podání Martina Vyšničky budou komentovat skvělí popularizátoři vědy, tedy pan profesor Petr Kulhánek, ten je z pražského planetária právě, a také doktor Václav Pavlík, ten je z Astronomického ústavu Akademie věd. Chybět samozřejmě nemůže ani autor pořadu Meteor a zároveň jeho moderátor Petr Sobotka. A teď ta soutěžní otázka. Doufám, že máte připravené mobilní telefony, protože budeme psát SMSky. Jakou minimální hmotnost podle vás musí mít hvězda na začátku svého života, aby z ní na konci potom mohla vzniknout černá díra? Jakou minimální hmotnost musí ta hvězda mít? A teď pozor, za A musí být velká jako Slunce, nebo za B musí být 10x větší než naše Slunce, a nebo za C musí mít velikost zhruba 25 až 30 sluncí, což si neumíme představit. Takže napište právě teď na 702 222 220, jakou minimální hmotnost musí mít hvězda, buď velká jako Slunce, nebo 10x větší než naše Slunce, a nebo tak 25 až 30 našich sluncí. Nezapomeňte se prosím podepsat, dvě vstupenky vyhraje posluchač, který správnou odpověď napíše jako první. A my si pustíme nádhernou melodii od Vangelise, který vlastně i ty hvězdy ve svých orchestrálkách objevoval.

0: Už nepište. Už nepište, už to víme. Ptal jsem se vás v naší improvizované bleskové soutěži na dvojice, jakou minimální hmotnost musí mít hvězda na začátku svého života, aby z ní na konci mohla vzniknout černá díra. Tak za A bylo, musí být velká jako slunce, za B bylo 10x větší než slunce, za C musí mít velikost zhruba 25 až 30 sluncí a to byla ta správná odpověď, Cčko. A správně odpověděla mimo jiné Jana Jancová. Jani, hodně vám závidím, protože 22. října se společně vydáte na dobrodružnou cestu do černé díry s Albertem Einsteinem a bude to tady v pražském planetáriu od 17 hodin. Ale to my vám všechno samozřejmě rádi připomeneme a blahopřejeme. No a teď rubrika Jeste, ať vám to sluší. Tereza Bebarová a její host. Odpovídají výživové hodnoty uvedené na těch obalech nebo v kaloriích a v kalorických tabulkách vůbec realitě? Můžu si spočítat, kolik energie za den vůbec spálím? A dá se věřit hodnotám třeba z hodinek nebo mobilu? Zásadní otázky se budou řešit u nás na dvojce díky Tereze a jejímu hostovi.
1: Odpolední dvojka
2: dnes s Mirkem Vaňurou.

0: Jeste, ať vám to sluší.
1: Pořad Terezy Bebarové o radosti z jídla i ze života.
0: Na dvojce.
2: Hezký den, milí posluchači, vítejte u Jeste, ať vám to sluší. Tématem týdne je hubnutí a kalorický deficit. Pravdou je, že na obalu jogurtu najdeme energetickou hodnotu. Hodinky nám ukážou, kolik jsme údajně spálili a aplikace spočítá, kolik bychom měli sníst. Všechno vypadá docela přesně, jenže jak se v těch číslech vyznat a nakolik se na ně můžeme spolehnout? Dnes si o tom budu opět povídat s nutriční terapeutkou Veronikou Pourovou. Já vás vítám, Veroniko.
3: Dobrý den.
2: Co když si vypočítáme bazální metabolismus, Veroniko, ale vyjde nám tak vysoké číslo, že máme problém takové množství energie vůbec ujíst?
3: S tady tím se mohou potýkat lidé, kteří mají třeba vyšší stupeň obezity, protože ty vzorečky pro výpočet bazálního metabolismu často zohledňují pouze výšku, hmotnost a věk. Mm-hmm. Takže pokud někdo tu hmotnost má vyšší, tak se tam vlastně ta hmotnost propíše a jakoby zvyšuje nám ten výpočet energetické hodnoty neúměrně tomu, nakolik skutečně roste, protože tuková tkáň potřebuje méně energie než svalová tkáň, mm-hmm. Takže pokud někdo má vyšší množství tuku, což zvyšuje jeho hmotnost, tak vlastně ten jeho energetický příjem může být nižší, než nám vyjde v nějakém vzorečku. Mm-hmm. Jsou i vzorečky, které zohledňují tělesné složení, to jsou třeba ty, které užívají nejrůznější přístroje na měření tělesného složení. Nicméně i tam může být jistá nepřesnost. Mm-hmm. Takže pokud nám opravdu vychází nějaké závratně vysoké číslo, my jíme méně a nehubneme, tak se nemusíme snažit dostat jako až na tu hodnotu, kterou nám někdo takhle vypočítal, protože ona nemusí být přesná.
2: A řekněte mi, odpovídají výživové hodnoty uvedené na obalech anebo v kalorických tabulkách realitě?
3: To je další taková věc. Ono velmi záleží třeba i na zralosti ovoce a zeleniny. Když se podíváme do kalorických tabulek, máme tam často jablko. A my nevíme, jestli to jablko zrovna dlouho zrálo na sluníčku, nebo jsme ho utrhli trošku nezralé. To samé, když máme třeba vepřovou plec, může to být zrovna tučnější vepř, nebo nějaký štíhlý vepř, který měl hodně pohybu. Takže tam se to bude taky lišit. To samé platí u rostlin, záleží, kolik živin ta rostlina měla v půdě. Takže ono to může i docela nesedět.
2: To věřím. A ještě mi řekněte, můžeme si spočítat, kolik energie za den spálíme? Dá se věřit údajům z těch hodinek nebo z mobilu?
3: Já když jsem koukala na přesnost tady těch údajů, tak v některých studiích vycházela opravdu nízká, což znamená, že třeba ty hodinky se spletly o 70% v některých případech. Takže je to dost. Zase ono nám to dá určitou představu, jestli třeba při dané aktivitě pálíme spíš víc energie nebo méně. Takže třeba když jdeme na jógu, podíváme se na hodinky, tak vidíme, že spálíme méně, než když jdeme na hodinu běhat. Což je podle mě ten údaj, který by nás vlastně mohl zajímat nebo který by nám mohl dát nějaké směřování. Pokud máme víc těch aktivit, při kterých moc nepálíme energii a zároveň třeba bojujeme s vyšší hmotností, tak bude lepší se zaměřit na ten běh. A když potom se snažíme třeba o nabírání svalové hmoty, tak zase spíš ten silový trénink ve větší míře, ono je samozřejmě vždycky důležité dělat oboje.
2: Já moc děkuju za vysvětlení, Veroniko, a zítra se od výpočtu přesuneme k tomu, co si dáváme na talíř. Probereme drobné změny v jídelníčku i to, jak jíst, když se chystáme cvičit. Uslyšíme se po 13. hodině na stejné stanici a tou je dvojka. Pro dnešek se s vámi loučí Tereza Bebarová a Veronika Pourová. Naschledanou.
3: Naschledanou.
0: Jeste, ať vám to sluší.
1: Na dvojce.

0: jsou písničky, které z léta přešly volně do babího léta, no a teď už vlastně do podzimu. To, vzpomeneš si, to byla jedna z nich. No, ono, babí léto skončilo už také, co se budeme nalhávat, a jakmile klesly teploty, začaly některé ski areály v Česku vyrábět technický sníh. Ano, slyšíte dobře, teď v říjnu už se sněží. No, hlavně ty ski areály, které samozřejmě na to mají podmínky a speciální technologii, díky které vydrží sníh i při teplotách nad nulou, které nás tedy, alespoň trošku doufám, ještě čekají, tedy ty nad nulou. No víte co, půjdeme se do jednoho ski areálu podívat s rozhlasovým mikrofonem. Hromady sněhu se totiž už tvoří třeba na Ještědu.
1: Obrovský výrobník už vyrábí sněhové krystalky, posílá je nahoru na kopec, kde se hromadí. Podle ředitele ski areálu Radka Chalupy bude Rolba tento sníh rozmisťovat na dojezdu sjezdovky.
2: Co se týče spuštění sezóny tento rok, tak počítáme, že bychom brány areálu otevřeli 12. prosince.
1: V České republice je hodně velké sucho. Máte vody dostatek? Odkud jí berete?
2: Pro účely umělého zasněžování tak využíváme naší akumulační nádrž. Máme tam k dispozici tuším 12 000 kubíků.
1: K tomuto tématu včera zasedala Národní koalice pro boj se suchem. Ministr zemědělství Martin Šebestián za SPD na zasedání řekl, že Česko se musí proti suchu aktivně zapojit. Například zadržováním vody v krajině, ale také investicemi do vodohospodářské infrastruktury a třeba i čistíren odpadních vod.
2: Když voda dojde, tak nějak způsobem třeba omezíme produkci nebo se s tím popereme nějak jinak.
1: Jaké máte letos novinky?
2: Nějakým způsobem se přebudovaly obě dvě stanice.
1: Půjdeme se podívat.
2: Takže instalovali jsme v podstatě i nové.

0: Kriminálka na dvojce.
1: Zákeřný útok v obchodním centru a vražedkyně propuštěná z psychiatrické léčebny. Mimořádný případ vyšetřovala pražská mordparta. Nová kriminálka. Jsem Deviant, proč mě naléčíte?
2: Kriminálka Mirka Vaňury.
0: V premiéře už tuto středu po 18. hodině.
2: Na dvojce.
3: Festival Pri Bohemia Radio a Radiožurnál vás zvou na živé natáčení hosta Radiožurnálu. Moderátoři Libor Bouček a Jan Pokorný si v olomouckém kině Metropolu budou povídat s rozhlasovými kolegy. Například fotbalovým expertem Radiožurnálu Sport Pavlem Horvátem a režisérem Alešem Vrzákem. Spolu divákům názorně předvedou, jak se dělá rádio. V neděli 18. října od 17 hodin. Více informací na pribohemia.rozhlas.cz. Festival Pri Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.
4: Český rozhlas dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

Tak a teď třikrát pozor, z dvojky nová informace, ale důležitá. Letos byla v Evropě po více než 10 letech schválena nová možnost léčby idiopatické plicní fibrózy, tedy nemoci, která je smrtelnější než rakovina. Opravdu je to důležité. Je ale důležité, aby se k léčbě pacient dostal včas. A teď, o jakou léčbu se vlastně jedná a komu je lékaři mohou indikovat? Jaké jsou projevy nemoci bez léčby a koho může nejčastěji postihnout? Má šanci nemoc odhalit i praktický lékař a jak úspěšná léčba vůbec je? Hostem dnešní kávy o čtvrté bude plicní lékařka profesorka Martina Koziar Vašáková a ptát se bude Patrika Strouhalová. Ale ptát se můžete i vy, stačí, když už teď vyťukáte dvojka@rozhlas.cz. Káva o čtvrté začíná jako každý den po 16. hodině na dvojce.

0: Podzim je asi nejlepší čas na návštěvu zoo. No samozřejmě žádný pařák, je tam pěkně, no a my se teď vydáme do té pražské, aby jsme to neměli daleko. Ta se totiž chlubí v posledních letech řadou chovatelských úspěchů. Aktuálně je to odchov vzácného papouška, možná jste o tom slyšeli, a nově se mohou těšit také na líhnutí takzvaných stromových humrů. Se mnou už je ve studiu odbornice na zvířátka Věra Pfeifrová. Věrko, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Tak já nejsem odborník. Tak se za naše posluchače zeptám, prosím tě, co za živočicha je ten stromový humr?
1: No Míro, je to druh u nás oblíbeného hmyzu strašilky. No strašilky jo, znáš, ano. Ne? To jsou taková ta dřívka, vypadá to jako kus větvička, lísteček. Ale tohle to jsou strašilky tedy humří a mohou dorůst až do velikosti 15 cm. A je to druh velmi vzácný, protože byl od roku 1920 po desítky let považovaný za vyhynulý. V 60. letech pak byla objevena mrtvolka jednoho exempláře a jejich vědecká existence byla pak potvrzena až počátkem nového tisíciletí a od roku 2003 se chovají v lidské péči.
0: Tak, možná teď hloupá otázka, čím vším jsou strašilky humří tedy? Strašilky humří mimořádné pro pražskou zoo.
1: Tak tento druh se v pražské zoo chová už poměrně dlouho, vzhledem tedy k jejich historii, ale tentokrát získala ze zoo v San Diego 300 vajíček a jak se píše na jejím webu, ne leda jakých. Pocházejí totiž z pohlavního rozmnožování s oplozením, které dává vzniknout samičkám i samečkům. Doteď se totiž v Praze líhly pouze takzvaný partenogenetičtí jedinci původem z neoplozených vajec. Z takových ale může u strašilek humřích vzniknout opět jen samička. No a z těchto nových vajíček by se měly líhnout i samečci a podstatně větší. Cenná zásilka i s potenciálními samečky dorazila z Kalifornie na začátku října. První nymfy by se mohly vylíhnout na přelomu roku.
0: No, tak to už budou pořádné větve, ne žádná větvička. Tak, ale já bych se, Věrko, stejně ještě vrátil k odchovu vzácného papouška. To je primát nejen mezi českými zoologickými zahradami, ale i úspěch Evropy. Víme, jak se tomu malému loríčkovi oranžovo prsému daří?
1: Míro, víme. Českému rozhlasu to prozradil kurátor ptáků pražské zoologické zahrady Antonín Weidl.
2: Daří se mu dobře už teďka, už vlastně byl dokonce oddělen už od rodičů, protože už rodiče začali prokazovat známky dalšího hnízdění možná dokonce, takže chovný sameček začal cítit už vlastně jakousi konkurenci, takže už ho začali vytěsňovat. Někdy ty vztahy volně žijících zvířat jsou vlastně pro nás možná v našem pojetí trošku tvrdé, ale už vlastně začali to mládě vytěsňovat, takže jsme museli oddělit jejich chovné voliérky.
0: No, takže Věrko, ten čtyřměsíční papoušek malinký, hezký, by mohl mít sourozence.
1: No a bylo by to další potvrzení skvělé péče pražských chovatelů, protože jak ještě Antonín Weidl popsal, ten chov je opravdu náročný. Loríčci jsou citliví na čistotu, takže se jim ta voliérka uklízí až třikrát denně a i krmení je taková veliká chemie, protože jako jeden z druhů papoušků fíkových uzobává ve volné přírodě na Papue Nové Gvineji a přilehlých ostrovech hlavně fíky.
2: Z těch fíků v různém stádu zralosti získávají teda různé nutriční hodnoty a i vlastně v chovu v lidské péči musíme fíkům dodávat, protože fíky obsahují vyšší procento vitamínu K, nižší podíl, a ten je pro ně důležitý na krve strážlivost, takže my vlastně dodáváme buď čerstvé fíky, které nakupujeme, nebo jim dodáváme vitamín K vlastně v té umělé formě a pak dostává ještě různě enzymy zase na štěpení bílkovin, takže je to potravní specialista poměrně náročný druh na chov lidské péči.
1: Vzácné mládě loríčka oranžovo-prsého se návštěvníkům zoo představí až za pár měsíců, ale jsou tam jeho tety a strýčkové a další druhy fíkových papoušků, takže pokud se na ně budete chtít podívat, tak je najdete na stezce Loriu.
0: Moc děkujeme vzácní papoušci, mimochodem potrpí si na čistotu i obří strašilky. To všechno je nebo bude k vidění v pražské zoo a nám o tom všem pověděla Věra Pfeifrová a my za to moc děkujeme a těšíme se zase zítra.
1: Naslyšenou.
0: A šťastnou cestu na sever.
1: Děkuji.
0: Jak jinak.

0: Odpolední dvojka.
1: Dnes s Mirkem Vaňurou.
2: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spíti dal matin.

a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlátne křín.

0: No, za ten potlesk, který teď uslyšíte, děkoval Štěpán Kozub. Kdo ví, jestli by pleskal i pan Hapka? Já myslím, že ano, ale půjdeme dál. Tak, je sklenice poloprázdná nebo poloplná? Ptá se dnes Halina Pavlovská.
1: Koláček štěstí.
2: Vzkaz Haliny Pavlovské pro dnešní den.
1: Dnes se oficiálně slaví den skeptiků. A tak musím myslet na svého otce, který měl neustále katastrofické vize. Už jsem se několikrát zmiňovala, jak mě každé ráno u snídaně otec vítal větou. Dnes je 200 tisíc mrtvých, v Indonésii udeřila tsunami. A nebo dnes 1400 lidí zavalila lavina v Alpách. A nebo jsou povodně v Číně. A taky soused vylákal v Pelřimově školačku a pak ji umučil pilníkem. Rozhodla jsem se, že budu úplně jiná a budu se na své děti jen usmívat a nabízet jim radosti života. Dnes jsem se přistihla, jak ráno podávám sendvič vnukovi do školy a říkám, když budeš jíst rychle, tak ti zaskočí a udusíš se, anebo v lepším případě ochrneš a dožiješ na vozíku v ústavu. No jo, optimista vidí prostě sklenici na půl plnou, pesimista na půl prázdnou a skeptik zkontroluje, jestli v ní vůbec něco je. Milí posluchači, navzdory temným vizím, buďme veselí, i kdyby nás věšeli.
2: Koláček štěstí. Vzkaz

0: Bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Spotřebitelské ceny v Česku v září meziročně stouply. Ukrajinský prezident tvrdí, že jeho armáda druhý den v řadě neútočila na ruské rafinerie. Počasí bude polojasno, později přibude oblačnost. Večer v Čechách místy déšť a teploty do 16 stupňů. Zprávy přináší Naďa Procházková. Dobré odpoledne. Inflace v Česku zrychlila. V září vzrostly spotřebitelské ceny meziročně o 2,5%. To je o 0,6% bodu víc než v srpnu. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Nárůst způsobilo hlavně zdražení pohonných hmot. V meziměsíčním porovnání ale celková úroveň spotřebitelských cen zůstala v září stejná jako v srpnu. Krajský soud v Hradci Králové zrušil verdikt v restituční kauze rodu Walderode a věc vrátil okresnímu soudu v Semilech. Kraj potvrdil, že nárok dědičky Johany Kamerlanderové na miliardový majetek je důvodný. Semilský soud ale musí nejdříve přesně identifikovat víc než tisícovku dotčených předmětů. Vysvětluje advokát Kamerlanderové Roman Hejduk.
2: Krajský soud rozhodl, že je zapotřebí žalobu upřesnit současný stav pozemku. Čili katastrální úřad musí vyhotovit identifikace parcel, srovnat stav v roce 45 s rokem 91 a současnost, což u tisíce pozemků tak práce na rok.
0: Na žalované straně stojí například město Turnov, Národní památkový ústav, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových nebo státní podnik Lesy České republiky. Jejich zástupci minulý týden u krajského soudu navrhovali zamítnutí žaloby. Ukrajina podle svého prezidenta Volodymyra Zelenského druhý den v řadě neútočila na ruské ropné rafinerie a energetickou infrastrukturu. Řekl to v souvislosti s energetickým příměřím, které ohlásil americký prezident Donald Trump. Moskva ale podle Zelenského navzdory tomu dál míří na kritickou infrastrukturu a energetická zařízení na Ukrajině. Kreml bez dalších podrobností informoval, že pokračují kontakty se Spojenými státy. Policie obvinila strojvedoucího, který podle vyšetřovatelů loni v listopadu způsobil srážku vlaků u Zlivy na Českobudějovicku. Kvůli obecnému ohrožení z nedbalosti mu hrozí až 8leté vězení. Podle policie muž při řízení rychlíku nezastavil i přes zákaz jízdy a vjel do cesty proti jedoucímu osobnímu vlaku. Při nehodě se tehdy zranilo 47 lidí. Škoda přesáhla 82 milionů korun. Letošní cenu Thálie za nejlepší herecký výkon v rozhlasové hře získá herečka Magdalena Borová. Od generálního ředitele Českého rozhlasu Reného Zavorala ji převezme příští týden na Mezinárodním festivalu rozhlasové tvorby Pri Bohemia Radio v Olomouci. Porota Borovou ocenila za roli Marian v rozhlasové hře Scény z manželského života Ingmara Bergmana, říká ředitelka přehlídky Kateřina Konopásková.
3: A pokud můžu citovat z Poroty, proč tuto cenu udělili, tak je to především za její neokázalý, autentický, přesvědčivý a technicky dokonalý výkon.
4: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Bude jasno až polojasno, zpočátku se mohou ještě místy objevit mlhy. Postupně začne od západu přibývat oblačnost a večer se v západní polovině Čech místy přidá déšť. Teploty 12 až 16 stupňů, při déle trvající mlze kolem 9, na horách do 6 stupňů.
1: Doprava.
0: Na dálnici D1 se komplikuje doprava na příjezdu do Prahy z Brna na 14. kilometru. Za sjezdem na Velké Popovice se srazilo auto s kamionem. Průjezdný je jen levý pruh a fronta se prodlužuje od Mirošovic. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. Teď už opět Mirek Vaňura.
5: A to byla Naďa Procházková. Svátek má dnes ale Renáta, protože je 13. říjen. Pokud nějaká Renáta poslouchá Dvojku, a já věřím, že není sama, přejeme krásné sváteční odpoledne. Zapomeňte na katastrofy, máme i Mezinárodní den za omezení katastrof a těšte se třeba na večer. A nebo na tuto hodinu, máme toho hodně zajímavého.
1: Český rozhlas Dvojka.
4: Rádio, které vás baví.

0: Za chvíli si na dvojce budeme povídat o novém muzikálu, o muzikálu Saturnin. Přijde teta Kateřina, tedy Erika Stárková, a také Saturnin přímo Jakub Tvrdík. Ale to bude až za pár minut. Teď si připomeneme například, kdo se narodil 13. října, Margaret Thatcherová, nebo Antonín Přidal, Paul Simon, Václav Upír Krejčí, Mirka Spáčilová, tedy filmová a televizní kritička, zpěvačka Sisa Sklovská, skifař Ondřej Synek, a nebo fotbalista Václav Pilař. I dnes, stejně jako včera, se po Česku vydáme s Vaškem Žmolíkem za vínem. Kam jinam s Vaškem Žmolíkem, když je podzim. A tentokrát to bude přímo na Pálavu. Kam jinam. Naším cílem bude Pavlov a tamnější vinaři.
1: Odpolední dvojka.
2: Dnes s Mirkem Vaňurou.

0: Česku s Václavem Žmolíkem na Dvojce.
1: Tak Vašek je na příjmu. Vašek Žmolík, dobré odpoledne.
2: Krásné odpoledne.
1: Je. Tak prosím tě, kam nás tedy konkrétně, už jsem tady říkal, že to bude na Pálavu, ale kam konkrétně nás zavedeš na dalším výletě za vínem? To zní tak krásně, výlet za vínem. No.
2: Že? A teď na podzim.
1: No.
2: Zejména.
1: Ano.
2: Tak bude to tentokrát na východní úpatí nejvyššího vrcholu Pavlovských vrchů, tedy Děvína, a na břeh té dolní z Novomlýnských nádrží. Tam totiž leží obec Pavlov, kterou dobře zná leckterý milovník moravského vína, a není divu. Pavlov patří k nejstarším vinařským obcím na Moravě. Víno tam nabízejí doslova na každém kroku a vinotéku tam mají dokonce i v budově obecního úřadu. A asi nepřekvapí, že tu obecní.
1: Mirku. Ano, samozřejmě. Proto tam je pan starosta vždycky veselý a všechno vyřeší. Prosím tě, teď ale opravdu mají tam i sklepní uličky s vinařskými domky, že?
2: No, Mirku, mají i nemají. Aha. Jak se to vezme? Je to vlastně docela zvláštní zástavba, nejedná se totiž o takovou tu typickou sklepní uličku, ve které sklepy vznikají pod svahy vinohradů, jak je tomu jinde, až někde za obcí, ale přímo v Pavlově, přímo v obci se milovník vína ocitne ve vinařském městečku, kde platil a platí princip, že můj majetek je v mém domě. Proto jsou vinařské domy větší než v jiných sklepních uličkách a sklepy se nacházely a nacházejí pod nimi, tedy přímo v obci a nikoli za obcí. Nahoře se bydlelo zkrátka a bydlí, dole se dělalo a dělá víno.
1: No prostě ráj, jak to jinak nazvat, zvlášť teď na podzim prostě. No dobře, znám Pavlov a tak vím, že ty vinařské domy jsou ale velmi malebné.
2: No to tedy jsou. Ty staré a tradiční mají totiž krásné fasády. Je to takzvané venkovské baroko. To, ano. Co z jižních Čech známe z průčelí tamnějších statků, tak to tady vidíme na vinařských domech. Mimochodem, podobně krásné štíty u stejných domů s vinnými sklepy v přízemí najdeme i v blízkém Mikulově, tedy přes kopec.
1: Je to tam nádherné všude. Však asi musí mít Pavlov a tamnější vinařství vůbec strašně dlouhou tradici. Ostatně, ty už si to naznačil.
2: No, je to tak. Jsou to domy, které začaly vznikat už ve středověku, někdy ve 12. a 13. století. Už v roce 1444. je v historických dokumentech záznam o tom, že víc než polovinu polností v obci Pavlov zaujímaly vinice už tenkrát, málem před 600 lety. Víno bylo velmi výnosným artiklem, jak pro církev a měšťany ze zmíněného Mikulova, kteří tam vlastnili velké plochy vinic, tak pro místní obyvatele. Právě takové historické domy se sklepy uvidíš v Pavlově zejména ve dvou ulicích, a to v České a v ulici Na Cimbuří.
1: No a zdali pak, Vašku, se tam setkáme i s typickým moravským folklorem. Prostě k vínu patří přece, ne?
2: No. Jako třeba na Slovácku, myslíš?
1: No, přesně tak.
2: No ale nesetkáme. Ne, Mirku, protože v Pavlově jsme v Sudetech. Původní německy mluvící obyvatelstvo bylo po druhé světové válce vystěhováno a pro region nastaly potom neveselé časy. Leckde jsou tam třeba i v těch sklepech k vidění fotografie z éry reálného socialismu a na nich není ten krásně opravený Pavlov v současnosti. Je na nich taková omšelá a postupně se rozpadávající vesnice, jak už to tehdy bylo. O tu zázračnou proměnu na oblíbený cíl turistů a vyznavačů vinařské turistiky se po roce 1989 zasloužilo právě víno.
1: Ano, tam v těch sklepech ten socialismus kahan, ne? Je tam etiketa třeba. Nebo jak se jmenovala ta značka. Dobře.
2: Hornický kahan.
1: No. Tak, s klidem tedy můžeme ale všechny teď, už v roce 2026, do těch třeba sklepů, tedy všechny milovníky vína pozvat, je to tak?
2: Mirko, určitě můžeme, není problém si tam totiž dát v některém ze sklepů víno. A když dovolíš, tak já dodám ještě pár zajímavostí. Kromě jednotlivých historických vinařských domů je v Pavlově k vidění i rekonstruovaný vřetenový lis. Uvidíš ho v horní části obce. Mimochodem je to na trase cyklisty oblíbené moravské vinařské stezky, protože Pavlov dobře znají nejen milovníci vína, ale taky cyklisti. Ten lis pochází z roku 1851. No a ještě povím, že nejpopulárnější odrůdou vína, které symbolizuje tamnější vinice, je oblíbená,
1: Pálava.
2: Dodáš No jasně, Pálava.
1: Jak jsem říkal, Vašek nás dnes zval do ráje. Tak díky za pozvání na Pálavu, za Pálavou. Kam to bude zítra?
2: Tak pro změnu na Znojemsko, do modrých sklepů v Novém Šaldorfu. Ty také stojí za návštěvu.
1: Také jsme tam byli, je to nádherné. Vidíš modře, když pak vyjdeš, je to nádherné. Tak moc se těšíme, moc se těšíme. Vašek Žmolík o vínu, za vínem, zítra na Dvojce v tomto čase. Děkujeme.
2: Naslyšenou.

0: Pokud máte rádi tuto píseň, tak my samozřejmě tady kapela Berlín zahrajeme ještě někdy, ale pokud máte rádi jazz, nenechte si ujít dnešní úžasné životy, pořad na dvojce. Pořad bude věnovaný významnému jazzovému klavíristovi, skladateli, pedagogovi, no prostě Karlu Růžičkovi. Zavzpomíná na něj další výrazná osobnost českého jazzu, pianista a skladatel Emil Vyklický. Nejen jako na skvělého hudebního partnera, se kterým společně koncertoval, ale také jako na svůj hudební vzor. A díky rozhlasovému archivu uslyšíte i samotného Karla Růžičku, jak v jednom z dřívějších pořadů vyprávěl právě o jazzu.
1: Jazz je pocit a je to také vlastně způsob života a je to volba. Jo. Čili ty lidi, kteří se tím chtějí vážně zabývat, než kvůli živit, ti už jsou vlastně svým způsobem, no nechci říct poznamenaní, ale vlastně mají tu základní výbavu pro to, aby mohli být jazzovými hudebníky. To znamená, že oni nebudou pravděpodobně nikdy bohatí, pokud se z nich nestanou světové hvězdy. Nebudou prostě se pohybovat ve světě celebrit a tak dále. Čili oni se vlastně dobrovolně zříkají některých věcí a ani o ně upřímně řečeno nestojí. Už z podstaty své osobnosti.
0: Přesně tak. Premiéru pořadu Úžasné životy, ve kterém bude na svého kolegu jazzového hudebníka vzpomínat Emil Vyklický, vysíláme dnes na dvojce, když říkám dnes. A vy jste pravidelní posluchači, tak víte, že je to po 18. hodině. A pak si tento díl můžete poslechnout na webu dvojky anebo v naší aplikaci, tedy Můj rozhlas.

0: setkání Adély Gondíkové.
1: S herečkou Vandou Hybnerovou se potkávám celá léta a její nadhled a vnitřní síla mě nepřestává překvapovat. Naposledy jsem ji viděla v představení Marizonské mosty, kde mi učarovala. A tak se zeptám, jak svoji hereckou práci dokáže skloubit s farmařením. Vím, že péče o maminku ji inspirovala k tomu stát se ambasadorkou projektu Dožít doma a to bude aktuální téma našeho rozhovoru s herečkou Vandou Hybnerovou.
0: Blízká setkání, rozhovory s dobrou energií.
2: Zítra po 11. hodině na Dvojce.
3: Uber a Hrajs v Galaxii na Jižáku. Uber a Hrajs. Každé představení je premiéra. Hrají si Šíma, Lu, Slovák, Nikl, Uber.

0: Saturnin, teta Kateřina, doktor Vlach nebo dědeček. Postavy, které dobře známe z knížky Zdeňka Jirotky i slavného filmového zpracování. Na to nesmíme zapomínat. Teď ale dostali úplně nový rozměr. Saturnin totiž poprvé zpívá, Saturnin poprvé tančí. A to v pražském divadle Hibernia. Premiéru měla tato muzikálová verze tohoto nestárnoucího příběhu, který slibuje prvorepublikovou eleganci, chytrý humor, swing i pořádnou dávku bláznivých situací. No a jak se literární klasika vlastně proměňuje v muzikál a co všechno si tvůrci dovolili změnit, o tom si dnes budu povídat s představiteli dvou hlavních postav. Našimi hosty jsou Erika Stárková.
1: Erika. Krásný dobrý den, no, ahoj mami a tati.
0: Ano, ano, to je ta z Mostu, jenom aby to bylo. No. A pak Jakub Tvrdík, který hraje samotného Saturnina, tak také vítej.
2: Dobrý den, vítám.
3: Tak to jsou ti nejlepší.
0: Ano. Já ti, Dalibore, také přijdu do rána. A budeme přijdu rád.
1: To byl Dalibor Gondík.
0: To byl Dalibor Gondík, ten tam hraje?
1: Ano, on tam hraje on v té inscenaci.
0: Ty tam hraješ? Ano. Vyhodil, tak no tak pojď zpátky. Ne. Pojď zpátky, to já nevím, on taky hraje všude.
1: Ježiš, to je krásný.
0: Hraje doktora Vlacha. Nevěděl.
1: Hraje doktora Vlacha.
0: No tak dobře, tak počkejte. Je to vlastně klasika, ale i filmová už. Ano. Je to neobyčejně spjaté s Oldřichem Wiesnerem. A mě by teď zajímalo, když vám někdo řekne, že to bude notabene muzikál, ale k tomu se dostaneme, dá se od toho odpoutat?
1: Ano, samozřejmě, jinak bychom to vůbec nemohli dělat.
0: A proč? Ale bylo to úspěšný, mohli byste to trošku napodobit?
1: Ne, já nekopíru, nemám to ráda. Ne. Absolutně, kdybyste si přišel podívat, Mirku, teď vám vykám, za chvilku ti budu tykat, ano, teď. Ano. Přijď se podívat a uvidíš naše zpracování. Každý jsme opravdu jiný. Všechny ty postavy jsou hlavně zalternovaný. Uh-huh. Jak samozřejmě. Kuba, tady ano, já, ano, všechny, ano, co ano. Tam jsou, každý to hraje vlastně jinak. A myslím si, že v tomto představení je naprosto specifický a výjimečný, protože ne.

0: jenom jednou to budete chtít schlédnout, když uvidíte, a když přijdete po druhý, tak budete překvapený, jak ta druhá alternace je taky namakaná a skvělá, a jak je to ještě lepší. Tak se přijdete podívat zase ještě po třetí, protože my se tam furt promícháváme jako alternace.
1: Ne, to je ideální tohleto. Já položím ještě jednu otázku a taky budu počítat, že budete mluvit. Ne, tak dobře, tak z čeho jsi ty čerpal Saturnina? Když jsi nechtěl vidět film, teda viděl jsi film, ale nechtěl jsi čerpat z toho filmu, četl jsi tu knihu,
2: ano,
1: tak jsi měl nějakou představu, zřejmě, ano, možná jsi si přečetl znovu, aby ses do toho dostal, a teď režisér měl nějakou představu?
2: Ano, a ta představa toho režiséra byla právě úplně jiná, než vlastně představa všech, si myslím. Tomáš Dianiška, který to režíroval, tak do toho opravdu jako hodně říznul, vzal to hodně po svým, myslím si, že třeba takový lidi, který jsou zarytý milovníci vlastně, jako ať tý předlohy, nebo no, toho filmu, tak si myslím, že si tam najdou spoustu problémů, který prostě jako vůbec nekorespondují ani s filmem, ani s tou knihou, ale mně se na Tomášovi strašně líbilo, že se na to úplně vlastně jako vykašlal, nebo ne úplně, ale prostě si to udělal po svým, společně s Romanem Říčařem, který dělal hudbu. A vlastně to společně vymýšleli, abychom na něj nezapomněli. A mně se tohle z toho hrozně líbí, tenhle ten přístup, který Tomáš má, to je prostě styl jeho práce a s tím já naprosto souzním.
1: Když jste četli knížku nebo se dívali na film, tak se v určitých částech směješ. Většinou se říká, že se tam směje, když je to v divadle, to divadlo celé. Vy jste ale udělali hudební formu, k tomu se ještě pak dostaneme. Smějou se ty lidi, nebo měli jste pocit, že se smějí na stejném místě, jako když jste si třeba četli tu knížku, nebo jste se dívali na toho Wiesnera?
0: Tak já jsem knížku nečetla, film jsem viděla, nevím, když mě bylo možná 10-12, a nechtěla jsem znova se na to koukat právě. Ale co jsem udělala? Poslechla jsem si starou rozhlasovku, takovou jednu úplně tu první, co byla. A ta byla teda fantastická. Tam bylo úplně všechno. A jestli se to zhoduje na některých místech, netuším, já takhle prostě neskouším, já jsem jako pudová, naturální, a těšila jsem se právě strašně moc na to, že si to uděláme po svým a že je prostě 21. století a že je třeba věci dělat nový, aby byly fresh, aby byly cool, aby byly prostě šťavnatý a čerstvý. Přijďte na Saturnina do Hiberny.
2: A já dokonce, já bych to doplnil Eriku, že vlastně jako já v tomhle s ní souhlasím hrozně a vzhledem k tomu, že jsme měli možnost díky našim alternacím, tak jsme měli možnost vidět celý to představení.
1: Ano, to je pravda.
2: Což se vůbec jako neděje, což neznám. Takže se na to podívat s lidma, já už jsem to viděl dvakrát, premiéru a jednu reprízu, a sám za sebe říkám, že jsem se smál víc než u filmu a víc než u knížky.
1: No a teď Erika by doplnila, přijďte na Saturnina.
0: Ano,
1: jak se říkala. No a teta Kateřina, ta je možná jedna z nejotravnějších, samozřejmě i nejzábavnějších postav české literatury, i když jsme tu knížku úplně teda nečetli. Našla si tam něco společného? Teta Kateřina otravná?
0: Víte co, já prostě jsem jako přemýšlela jako nad tím, jak to udělat, aby to právě... Mě moc vlastně nebaví hrát tu postavu, když si přečtete ty přísloví. Mě to už při takový starý, mě to nebavilo.
1: No, to je pravda.
0: Ale super, právě Tomáš udělal, že některý on ty přísloví jako udělal takový jako novotvary, bych řekla. A to je na tom strašně vtipný.
1: Tak to narouboval do dnešní doby.
0: Jo, lehce, některý jo. A já jsem vlastně přemýšlela, jak to udělat, aby to právě bylo vtipný a jiný. A tak jsem jí pojala tak lehce jako Cruelu Delville, nebo jako takovou prostě.
2: Kdo to je?
0: Cruella de Vil ze 101 Dalmatinu, ta, co má to červenou, červený vlasy. A chtěla jsem prostě, aby byla fakt jako moderně pojatá, šik prostě tetička, která samozřejmě všechno to, co dělá, všechno to zlé taky, protože ona má taky nějakou bolest, jo, to nejsou jenom lidi zlí. Samozřejmě. Ale to ještě jsem, na to jsem ještě nepřišla, tyhle místa tam ještě musím vymyslet. Já stále na té role pracuju.
1: No a nejsou tam nějaké, budeme říkat teda hlášky, když je to upravené, které třeba rádi úplně automaticky přebíráte do života, že
0: vůbec
1: se to chytlo?
0: Ne, vůbec, já třeba vůbec jako na příslovích nejedu a není mi to úplně jako blízký. Já
2: ale jinak jako v tom představení jako jsou jako hlášky, které se jako pro mě možná už navždy vrili do
0: paměti.
2: Jako do paměti. Děkuji. Protože já se hrozně rád omlouvám, třeba například, a tam v jedné písničce se tam slečna Barbora zpívá, že se omlouvá. A já kdykoliv slyším, že se někdo někomu omlouvá, tak mi okamžitě najede tak mi okamžitě najde, já se omlouvám a vždycky si to zaspívám.
1: Fakt, no jako, tak vidíš.
0: Tak ty pěvecký věci jo, ale ne, ty jsi ptal
1: na ty přísloví. Ale tohle je podobný. Takže, je tady Erika Stárková a Jakub Tvrdík a povídáme si o Saturninovi, ale pozor, o muzikálu, to je prostě zpracování, které tady nebylo. A tak teď si pustíme písničku, budou to Queeni tady.
0: Protože Kuba, prosím vás, no. Jakub Tvrdík, tam má jedno pěvecký číslo, kdy se sleče do bílého prostě nátělníku, který měl Freddie Mercury a vypadá úplně jak Freddie Mercury.
1: No tak proto jsme to vybrali.
0: Prostě propojení.
1: A pak si budeme povídat o tom, jak může fungovat Saturnin právě jako muzikál. Je to jazz, je to možná První republika, možná mám
0: posebu. Swing.
1: Ano, swing, no to je
2: elektroswing.
1: Ano, elektroswing. Ano. Tak jo, tak necháme ty zpívat toho Freddyho, jo? Vy ho neslyšíte, on už jako hraje. Radio Gaga. A pak si zesilte dvojku, protože, jak říká Erika, až schlédnete Saturnina, schlédnete ho ještě tak třikrát a pak budete chtít, aby jsme ty písničky tady hráli.
0: Přesně tak.
3: Posloucháte Odpolední dvojku.

0: Tak Freddie Mercury zpíval a teď jeden takový Freddie Mercury tady sedí, protože si stále povídáme o muzikálu Saturnin a je tady Jakub Tvrdík, tedy Saturnin, a to, že je podobný, protože ona ho viděla bez trička.
1: Já jsem ho viděla bez trička.
0: Ano, takže to říká Erika Stárková. Tedy Kateřina, Saturnin, vy se nějak různě alternujete. Ano. Byl tady Dalibor Gondík, co on tam vlastně hraje?
1: Doktora Vlacha.
0: Doktora Vlacha. Mhm. A vy si
1: alternujeme.
0: Své role, nebo je možný, že ty třeba hraješ i někoho jiného? Ne.
1: Ne, zatím ne, zatím může ne. K tomu samozřejmě dojít, nevíme, uvidíme, ale já se alternuji s úžasnou zpěvačkou, herečkou Kateřinou Bohatovou a Jakub Tvrdík se alternuje.
2: Já se alternuju se Zbyškem Kalinou.
1: Ano.
0: Tak to je dobře,
2: že jsme skvělým a talentovaným.
0: Tak, že jsme na ně nezapomněli. Pojďme na muziku. To je totiž vlastně netradiční. Udělat z takovéhle klasiky muzikál. Muzikál se dělá třeba i z méně známých literárních předloh, ale Saturnin, to je v České republice prostě zakořeněný. Jaká to je teda muzika? My jsme naznačovali swing? Nebo...
1: No, swing, elektroswing. A víc by o tom asi mluvil, kdyby tady byl přímo autor jako Roman Říčař.
2: Já můžu, já můžu, protože já jsem dlouho mi nebylo jasný, nebo ještě dodnes to vlastně jako úplně nejsem schopen jako pobrat, jak je možný, že ten Roman tohle dokázal. On na tom pracoval spoustu let a vůbec nechápu, jak je možný, že to je fakt jako hit za hitem. Tam je jedna lepší pecka než druhá, krásný duety, strašně jako chytlavý melodie vlastně, i když jedna recenze teď napsala, jako že tam, že druhá půlka, že druhou půlku degraduje muzika a že to je díky tomu hrozně dlouhý. Absolutně nechápu, kde to ten člověk jako vyhrabal.
1: To souhlasím.
2: Vůbec nechápu, protože to jsou fakt tak nádherný melodie.
1: Ano.
0: To je základ, ale jo. To ano, je u každé muziky. Ano, když ano. Má někdo melodik, když je někdo melodik, tak už je to jedno, jestli to je rock nebo swing.
2: Ano.
0: Myslíte si, že Saturnina ta muzika pozdvihla tedy?
1: Určitě. Rozhodně. Určitě. Tam navíc tam máme strašně krásný muzikanty, který když to tam prostě rozpálí.
0: Aha, tak to je zase
1: jiná.
0: To
1: nejde, to k tomu
2: oni
1: patří.
2: Hrozně, ale jsou
1: oni
2: krásný,
1: hrajou, ale oni nejenom, že skvěle hrajou, ale skvěle tak. Vypadají.
0: My jsme neřekli to zásadní, protože řada muzikálů je dneska bez kapely.
2: Playback.
1: Ne, to ale... nejde, pořádný muzikál musí být se živou hudbou.
0: A vy tam máte živý muzikant.
2: Ano.
0: A teď, jsou na pódiu nebo potom?
2: Jsou
1: na pódiu s náma a přímo s náma i hrajou. Otvírá se opona, stojí tam nádherný prostě kluci se žestěma, s dobovýma kostýmama a je to, má to, a to je právě, když jste se na začátku ptal, Miro, jako jestli to nějak koresponduje s tou knížkou. Pro mě jako Saturnin je opravdu jako ten swing, první republika a prostě taková ta obrovská jako elegance a tohle tam je.
0: A to tam je.
1: V té hudbě je to absolutně zastoupené.
0: A teď ještě, Saturnin rovná se humor. Ten humor se do toho vklínil a zůstal tam?
1: Samozřejmě, tam je obrovská spousta nádherných
2: situací.
1: Já bych
2: řekl, že se to ještě rozšířilo právě.
1: Ano.
2: Že to je,
1: a
2: že
1: bude se rozšířovat. Jsou tam zachovalý ty zásadní vtipy, viz, kdy Saturnin přinese to lehátko, ono spadne, což ve filmu je jednoduchý udělat, že? Ale já si takovou věc udělat na jevišti.
2: Rád bych řekl, že neprolejzám lehátkem, jako to dělal pan Wiesner. Já ho tam prostě jenom rozložím a postavím a Stačí to. Nemusí se prolízat lehátkem.
0: Kdy měl Saturnin vlastně premiéru?
1: Září 12, 13.
0: Takže je to pořád nová věc.
2: Ano.
0: Ty jsi říkala, že se to bude, zlepšuje se to vlastně.
1: Vždycky.
0: No bude. Určitě, víc, že si jako tam nacházíte.
1: Jako u každý věci, to je prostě organismus, jako malý miminko, jo, vy jako něco porodíte a teď to teprve začíná chodit, mluvit, roste to a to takhle je i s jakoukoliv inscenací. Jo. Ona nabírá prostě v průběhu tu chuť.
0: No a teď...
1: Když
0: vytesala
1: do kamene.
0: No teď se
1: krásný,
0: někdo...
1: Krásný, no, já jsem si vyčurla ze sebe teď.
0: Ne, my to uložíme.
2: Mrauky.
1: No, uložte to.
0: Ta moudra. Máme na to minutu. Tak, teď nás někdo slyší u nás v Hradci Králové, v Ostravě, v Chebu. Říká si, do Prahy je daleko, Hibernia. Ale zájezdní představení to asi nebude, vzhledem k tomu, že tam jsou živí muzikanti. Ne. Tak proč by ten člověk se měl sebrat a koupit si lístky do divadla Hibernia na muzikál, vlastně pořád nový muzikál Saturnin? Berte to z toho diváckého pohledu, ne z vašeho hereckého, že vás to baví.
2: Já si myslím, že takovýhle muzikál tady nebyl ještě. Hmm. Že to je hrozně blízký titul nám všem, A je to tak strašně zábavný, krásný, jakože výpravný, vlastně jako ono se zdá, že je tam toho málo, ale je tam, je to strašně jako natřískaný a myslím si, že kdo na to přijde, tak bude mít celou dobu prostě úsměv, jako nechci říct na ksichtě, chci říct na tváři.
1: Na rtech,
2: děkuju. A myslím si, že budou fakt jako nadšený, jakože kompilace muzika, herectví, výprava,
1: tanečnice. Všechno.
2: Tanečnice, krásný, tam máme prostě perfektní, sorry.
1: Já už bych k tomu snad jenom dodala, buďte rychlí, protože už je to do prosince poměrně vyprodaný. Jo, jako tato pecka prostě se vyprodává velmi rychle a museli jsme dokonce i přidat nějaké představení, takže no. Šupejte do divadla
2: za náma. Já jsem v ničem takovémhle v životě nehrál, fakt jako jsem za to strašně šťastný, že mě to potkalo.
0: Tak lepší ano. Lidi jsme si nemohli pozvat.
1: Děkujeme pěkně za pozvání a přijďte na Saturnina do Hybernie, je to fakt krásná věc.
0: Zve vás Erika Stárková, tedy Kateřina, Jakub tvrdí, tedy Saturnin a vůbec všichni, kteří se na tom muzikálu v divadle Hybernia podíleli.
1: Amen.
0: Díky, že jste přišli. Amen.
2: Děkujeme.
0: Jděte sám.

0: Noční mikrofórum.
1: Hostem Moniky Valentové bude farmářka Jana Bémová. Jaké to je stát se jedinou dědičkou biofarmy s hovězím dobytkem? Bylo těžké přesvědčit syna, aby pracoval pro rodinnou firmu? A co pro Janu znamená vítězství v soutěži Regionální potravina Libereckého kraje?
0: Noční mikrofórum.
2: Dnes večer po 10:30
0: na Dvojce.
3: Bylo 15 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: S umělou inteligencí se o svém psychickém stavu radí asi třetina lidí v Česku. Ministerstvo zdravotnictví varuje před riziky. Maďarsko zmírní část zákona, který omezoval zobrazování homosexuality. Počasí zítra bude zataženo až oblačno, místy občasný déšť, odpoledne i polojasno. Teploty až 18 stupňů. Zprávy má pro vás Naďa Procházková. Dobré odpoledne. Zhruba třetina lidí v Česku řeší svůj psychický stav s umělou inteligencí. Vyplývá to z průzkumu agentury PAQ Research, ve kterém letos na jaře odpovídalo asi 1800 respondentů. Zhruba 11% z nich dala AI doporučení, které odporovalo radám skutečného psychoterapeuta. A asi 8% lidí změnilo kvůli AI užívané léky. Ministerstvo zdravotnictví proto plánuje vydat příručku pro bezpečné používání umělé inteligence. Pokračuje šéf rezortu Adam Vojtěch za hnutí ANO.
4: Umělá inteligence, pokud se používá dobře, tak samozřejmě může velmi dobře posloužit k orientaci v systému, tak aby třeba člověka nasměrovala v rámci zdravotního systému tam, kam má jít se svým problémem, na koho se má obrátit, ale na druhou stranu by neměla nahrazovat určitě péči odborníků, ať jsou to lékaři nebo psychoterapeuti.
3: Maximální povolené ceny pohonných hmot zítra znovu stoupnou. Na svém webu to oznámil ministerstvo financí. Litr nafty budou moc čerpací stanice prodávat maximálně za 48 korun a 61 haléřů. To je oproti dnešku o 25 haléřů víc. O 36 haléřů zdraží i benzín. Litr bude stát maximálně 47 korun a 21 haléřů. Maďarský parlament schválil zrušení části zákona, který omezoval zobrazování homosexuality a změny pohlaví. Normu před 5 lety přijala vláda tehdejšího premiéra Viktora Orbána. Vyvolala kritiku lidskoprávních organizací i Soudního dvora Evropské unie. Zákaz zobrazování homosexuality se vztahoval i na školy a reklamy. Později sloužil jako základ pro zakazování pochodů hrdosti. To teď novela ruší. Papež Lev XIV. Přijel do římské nemocnice Gemelli. Podle Vatikánu mu dnes odpoledne budou operovat plicní uzel. Tento útvar objevili lékaři při pravidelné zdravotní prohlídce a papež se rozhodl podstoupit zákrok. V nemocnici by měl zůstat zhruba týden. Lev XIV. Proto zrušil program na další dny, včetně dřív plánovaných audiencí. Uzavírka Pisáreckého tunelu v Brně dál komplikuje dopravu. Policisté dnes na několika křižovatkách nechali vypnout semafory a dopravu řídili sami, aby mohli líp reagovat na aktuální situaci. 40-denní oprava tunelu začala včera a problémy způsobuje hlavně v dopravní špičce. Podle policie bylo dnešní ráno o něco klidnější. Podrobnosti k aktuálnímu režimu dodává policejní mluvčí Pavel Šváb.
5: Díky o něco volnějším komunikacím mohly hlídky častěji vstupovat do řízení křižovatek, ať už krátkodobou preferenci volného směru, případně si nechat světelnou signalizaci vypnout a řídit křižovatku pouze ručně. Nejčastěji se tak dělo u křižovatek Poříčí Hašpická, Hlinky Pisárecká a Poříčí Nové Sady.
2: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
3: Zítra bude zataženo až oblačno, místy občasný déšť nebo přehánky. Později ustanou. Odpoledne bude postupně místy až polojasno. Teploty zítra 13 až 18 stupňů, na horách kolem 8.
0: Doprava.
3: Na dálnici D1 na příjezdu do Prahy směrem z Brna trvají hned dvě komplikace. První za sjezdem na Benešov, fronta z 19. kilometru po pojíždí 25 minut k nehodě za exitem 15 Popovice. Po strážce nákladního vozidla s osobním je volný jen levý pruh. Další fronta vás čeká u sjezdu na Průhonice na 6. kilometru. Půl hodiny ztratíte na cestě k nehodě na Chodově. Na úrovni obchodního centra končí s úklidem vozovky. Zatím se ale pořád jede jen levým pruhem, už by to ale nemělo dlouho trvat. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. S vámi stále Mirek Vaňura.
6: Šťastnou cestu opět přeje Naďa Procházková, která zprávy připravuje. V říjnu hodně žaludů a bukvic oznamuje zimy víc. Tak se sami podívejte na zahradu. Mimochodem my máme žaludů letos hodně. Tak zní pranostika na 13. října. My se napijeme u pramene a spojíme se s Českým hydrometeorologickým ústavem. Ale to není vše, co máme v této hodině přechystané, tak zůstaňte s námi.
0: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

0: Máte vteřinku? Vyzkoušejte svou pozornost.
1: Ano, pojďte zkusit své štěstí. Ondřej Vetchý, David Novotný, Daniela Kolářová, anebo také Taťána Medvecká. Další známá jména jsou v obsazení nejnovější rozhlasové detektivky bývalého kriminalisty, chtěl bych říct Pepy, ale řeknu Josefa Mareše. Jmenuje se ta kriminálka Vražda za bílého dne a její premiéru jste mohli slyšet v neděli večer u nás na Dvojce. No a protože ještě 2 měsíce můžete najít také na našem webu, tak si ji teď připomeneme krátkou soutěžní ukázkou a vy byste teď měli jako detektivové poslouchat pozorně.
2: A paní Zelenková, chodíte sem do parku s pejskem často?
3: Jo, no, skoro každý dopoledne, nějak takhle kolem 10. Samozřejmě, když neprší, že jo.
4: No a co včera, to nepršelo?
3: No, to bylo hezky.
2: Odsud je docela dobře vidět na vchod do domu, paní Černé.
3: Jo, to je.
4: No a paní Černou jste včera neviděla?
3: Ne.
2: A nevšimla jste si náhodou, že by v tu dobu, co jste tady byla s pejskem, někdo vešel nebo vyšel z domu paní Černé?
3: Počkejte, tak já myslím, že ne. Ale teda, pánové, víte, já se venku starám hlavně o bobinu, takže vchod do domu nehlídám.
2: No,
3: ale stejně, když do toho domu se nikdo cizí dostat nemůže.
4: No, to máte pravdu. No. Ulice není kliká bez kóru nebo bez toho, že vám někdo zabzučí, to nejde.
3: Přesně. A chytíte ho?
2: Snažíme se, no.
1: Samozřejmě, že ho chytí, to je jasné. Ale teď vy chytněte příležitost za pače si a napište nám na 702-222-220, jak se jmenovala ta paní, kterou si v detektivce zahrála Taťána Medvecká, kterou jste teď slyšeli. Ono to zaznělo hned na začátku. Jak se jmenovala ta paní? Tak číslo už jsem řekl, nezapomeňte se podepsat a čekáme SMSky.
0: Máte vteřinku? Vyzkoušejte svou pozornost.
5: Na Dvojce.

0: Tak a máme rozluštění, stále posloucháte dvojku, soutěžili jste, soutěž je u konce. Já jsem se vás dnes ptal, jak se jmenovala paní, kterou si v detektivce, kterou jsme vám pouštěli, tady ukázku, zahrála Taťána Medvecká. Tady je správná odpověď.
1: Paní Zelenková, chodíte sem do parku s pejskem často?
2: Jo, jo, no, skoro každý dopoledne, nějak takhle kolem 10. Samozřejmě, no. Když neprší.
0: Opravdu vás obdivuji. Já třeba jsem čekal otázku, jak se jmenoval ten pejsek, podle mě to je Bobina. Tohle bylo hned na začátku, správná odpověď paní Zelenková. No a Zlatuše Vébrová odpověděla správně jako pátá, takže má od nás to, co jsem vlastně nezveřejnil na začátku a přesto soutěžíte, to je velmi sympatické. Tak paní Zlatuše, máte od nás dárkový poukaz v hodnotě 500 korun na nákup jízdenek u Českých drah, tedy poukaz na 500 korun na nákup jízdenek u Českých drah. Rozhlasové hry i četby najdete na webu dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas po dobu 8 týdnů. Detektivka od Josefa Mareše, Vražda za bílého dne. V neděli jsme ji vysílali, teď jsme z ní čerpali, tak ta tam na vás samozřejmě už čeká.
3: Máte vteřinku? Vyzkoušejte svou pozornost.
4: Na dvojce.

0: Odpolední dvojka. Pozvěte nás k vám.
1: Dinosauři, mamuti, pravěcí lidé a k tomu stovky dýní všech možných tvarů a velikostí. Pražská botanická zahrada v Troji se proměnila v pradávný svět. Začala tam oblíbená podzimní výstava dýní, na které nechybí ani pořádní obři. Ten největší váží neuvěřitelných 220 kilogramů. Pozvánku pro nás má tisková mluvčí botanické zahrady hlavního města Prahy, tedy Michaela Bičíková, kterou teď zdravím. Dobré odpoledne.
2: Přeji hezké odpoledne vám i vašim posluchačům.
1: Tak my teď zavřeme oči a vy nám zkuste nakreslit zvukově, jak vlastně vypadá takový dýňový pravěk. Potkáme v botanické zahradě tedy dinosaury, mamuty, vyrobené přímo z dýní?
2: Nejsou vyrobené přímo z dýní, ale pokud se vypravíte k nám do botanické zahrady, tak vás skutečně čeká výprava do pravěku. Potkáte tu trilobity, dinosaury, mamuty, další pravěké tvory, nejrůznější pravěký hmyz a také první lidi, tedy lovce mamutů. Dokonce tu máme i jednu sopku.
1: Aha.
2: A jak už jsem říkala, bohužel tedy nejsou přímo tyto aranže vyrobené z dýní. Nicméně, dýně je samozřejmě doprovázejí. Jsou vyrobené z různých přírodních materiálů a dýně mohou tvořit třeba část jejich těla a nebo okolí.
1: Mm-hmm. No vy tam máte jednu opravdu gigantickou dýni, jak jsem říkal. Snad tedy, jestli mám dobré informace, váží 220 kilogramů. Dokonce má jméno, jmenuje se Iris. Tak řekl vám někdo, jak se takový obr vůbec vypěstuje a jak jste ji vlastně dostávali do zahrady?
2: Tak my ty obry tady vlastně máme dva. Mm-hmm. Iris má 222 kilogramů a druhá obrovská dýně, která se jmenuje Ceres, tak ta má 134 kilogramů. A vypěstoval je teprve 20-letý pěstitel ze západních Čech Jiří Jandečka. On nám úplně ty detaily neprozradil, ale většinou je tam několik faktorů. Ti pěstitelé těch skutečně rekordních dýní většinou mají nějakým způsobem namixované hnojivo, takže základem je správné hnojení těch dýní. Samozřejmě je také důležité mít tu správnou odrůdu. Ne každá dýně může dorůst takových rozměrů. Nejčastěji se jedná o populární americké odrůdy Atlantic Giant. V Americe jsou schopni vypěstovat třeba i tunové takové dýně. No a pak je samozřejmě důležité je správně zalívat a jeden z faktorů, který bohužel pěstitelé neovlivní, to je počasí.
1: Ano. No a samozřejmě do zahrady k vám se dostali jeřábem, ne?
2: Jeřábem to nebylo, ale je fakt, že pro naložení do nákladního vozu bylo nutné využít nějaký vysokozdvižný vozík, který to nakládal přímo na paletě a dýni pořádně připoutat, aby se nám po cestě nerozbila.
1: No, to by bylo. Měl jsem dopravní nehodu, spadla na mě dýně. Prostě to by asi žádný řidič nechtěl zažít, ale vy zažijete právě v botanické zahradě v Praze v Troji. Vy prý jste současně otevřeli také ještě jednu výstavu, ta se jmenuje Z mechu a kapradí. Tak prý ji mohou návštěvníci poznávat všemi smysly, jen krátce, co je to za výstavu?
2: Je to tak, obě výstavy se tedy váží k našemu letošnímu tématu a to je vlastně evoluce rostlin. A na výstavě z mechu a kapradí se vypravíme do dávných dob, do období, kdy rostliny postupně opouštěly vodní prostředí a vydávaly se na soušť. A jsou to právě nejrůznější mechy, plavuně, přesličky, kapradiny. A návštěvníci tuto výstavu a tyto exponáty mohou poznávat nejenom zrakem, to, co vidí, ale část výstavy je možné opravdu poznávat pomocí hmatu, osahat si nejrůznější věci, které třeba ve skutečnosti jsou mikroskopické, ale my máme modely. Je také možné využít čich, protože třeba skotská whisky se zakládá na tom, že slad se suší na rašelinných briketách a podle toho tato whiska voní. A nebo také si mohou očichat, jak by asi mohl vonět parfém z kapradí.
1: No tedy, teď všichni zpozornili, jak slyšeli o té skotské, ale samozřejmě do Pražské botanické zahrady zveme i děti. Takže dvě krásné podzimní výstavy, dýně jsou samozřejmě vidět, tak se přijďte podívat. Pozvala nás Michaela Bičíková, tedy tisková mluvčí botanické zahrady a my za to moc děkujeme. Ať se to povede, naslyšenou.
2: Děkujeme, naslyšenou a přijďte si užít krásné podzimní zážitky.
0: Pozvěte nás k vám.
3: Od pondělí do čtvrtka
0: na dvojce.

0: Slíbili jsme, že odpovíme panu Michalovi, který napsal paní profesorce Kozjer-Vašákové otázku. Prosím o objasnění, jaký je rozdíl mezi plicní fibrózou a chronickou obstrukční nemocí plic. Chopen mám já, ale z povídání se mi zdá, že příznaky jsou podobné, neli shodné.
1: Já jsem moc ráda za tuhle otázku. Chronická obstrukční plicní nemoc je daleko častější diagnóza, než je idiopatická plicní fibróza. A její princip je, že vlastně na základě většinou kouření dochází k poškozování průdušek a vlastně trhání plicní sklípků. Nikoliv jízvení, ale roztrhávání, takže tam vlastně vznikají nefunkční prostory, které se nepodílejí na dýchání, na výměně toho kyslíku a kysličníku uhličitého a navíc jsou tam průdušky stažené, takže tam vzduch špatně proudí. Takže to je princip Chopin, ale pravdou je, že stran příznaku, vlastně ten příznak je stejný, zadýchávání se, protože u Chopin vy nemůžete jakoby ten vzduch propasírovat těmi průduškami a máte sníženou plochu pro výměnu toho kyslíku tím, že jsou ty plicní sklípky potrhané, když to u té plicní fibrózy sice tam dobře proudí ten vzduch, protože průdušky jsou volné, ale zase tím, že jsou plíce zizvené, zase ta kapacita pro dýchání chybí, ale výsledek je prostě dušnost. Ale každý, kdo vás jako pacienta vidí, by měl umět rozlišit poměrně jednoduchými vyšetřeními, o kterých jsem mluvila, o kterou z těchto diagnóz se jedná.
0: Mm-hmm. Dotaz od posluchačky Ivany, která vás zdraví z Nového Města nad Metují. Jestli ta choroba plicní fibróza může být i následkem úrazu. Píše, že manžel před 7 lety byl při dopravní nehodě těžce raněn, měl prasklých 8 žeber, které mu operativně spojili titanovými spojkami. Několikrát během léčení měl zánět plic i celkovou sepsi. Byl napojen i na umělé dýchání, dokonce i podruhé v životě měl tracheotomii. Lékaři nás připravovali na nejhorší, přežil až zázračně, ale neustále pokašlává, zejména v noci a sebemenší kopec mu působí dušnost. V domě bývá výtah, ten tedy využívá, ale domnívám se, že by ho měl obvodní lékař vyšetřit, ale ten nemá zájem, protože manželovi je 76 let, takže nic.
1: No, to je zvláštní, věk by neměl být nějakým diskriminujícím faktorem přístupu ke zdravotní péči, to vůbec ne, tam bychom se neradi dostali. Ale po úrazu hrudníku v podstatě a po umělé plicní ventilaci může být fibróza, jizvy v těch obou plicích, můžou ta být změny vlastně i potrhané plicní sklípky po umělé ventilaci, které většinou se jakoby nezhoršují, nezmnožují v čase. Ale pozor, nevylučuje to, že váš muž třeba nemá plicní fibrózu zároveň s tím, která se třeba jenom zhoršila tím, že byl uměle ventilován a že prodělal ty záněty. Takže za mě to určitě za pozornost stojí a pokud praktický lékař nechce nebo nemůže vašeho muže vyšetřit, tak velmi doporučuji objednat se přímo k plicnímu specialistovi ambulantnímu, aby se na vašeho muže podíval.
0: Děkuju za odpověď. Když se bavíme o léčbě plicních fibróz, tak co ta léčba obnáší? Když se podíváme tedy na ty nové nebo nově zkoušené a novou možnost léčby i v kombinaci s těmi antifibrotickými léky, je to nebo bude to plně hrazeno z veřejného pojištění?
1: Ono to je hrazeno z veřejného pojištění, protože to jsou drahé léky, které v podstatě jsou vázány na centra. My máme centra

0: pro takzvané intersticiální plicní procesy, což jsou i ty plicní fibrózy. Takže pokud tu diagnózu máte a splňujete kritéria pro nasazení, tak pojišťovna ten lék uhradí. Jak jsem říkala, jsou dva ty původní, pirfenidon, interanib, ty jsou hrazené standardně a teď ten nový, ten zatím je v tom časném přístupu na extra schválení pojišťovnou. Takže ano, prostě přístup, já dokonce mohu říci, že Česká republika je stran přístupu k lékům i těm novým a drahým jedna z nejlepších zemí toho našeho okrsku střední a východní Evropy, protože třeba přístup k těm antifibrotickým lékům jakoby není zdaleka tak dobrý u našich sousedů, ať už na severu, východě nebo jihu.
1: V čem pomůže ta nová léčba?
0: No, ono to je důležité právě komunikovat pacientům. Většinou od léku čeká člověk, že mu obtíže zmizí. To znamená, nemohl dýchat, začne dýchat, kašlal, přestal kašlat. Tyhle léky, tím, že vlastně dokáží tu fibrozu ne rozpustit a ne znova tam nastolit krásné ušlechtilé plicní sklípky, ale jenom dokáží zpomalit vlastně postup té nemoci, té fibrozy, tak vlastně ten člověk necítí nic jakoby pozitivního. Za to má nežádoucí vedlejší účinky, zejména z oblasti zažívacího traktu valné většiny, pokud se objeví. A je potřeba komunikovat s tím pacientem, že ten lék mu ale umožní prostě delší život a umožní, aby se ty plicní funkce, to, jak se zadýchá, aby se to nezhoršovalo v čase nebo nezhoršovalo tak rychle. A čili ta dobrá komunikace s tím pacientem je zcela zásadní. Plus mu musíme dát návod, jakým způsobem zvládat nebo minimalizovat ty nežádoucí účinky, aby na té léčbě byl schopen vydržet. A valná většina těch motivovaných pacientů na té léčbě docela dobře funguje a jsou za ní rádi.
1: 22 155 25 25, to je i telefon sem k nám do studia, pokud chcete, tak můžete využít.
2: Signal Festival je zpět. 14. ročník proběhne od 15. do 18. října v ulicích Prahy. 21 instalací, 2 videomappingy, trasa Centrum a poprvé v historii také trasa Dejvice. Signal Festival od 15. do 18. října. Více informací na www.signalfestival.com. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
3: Český rozhlas 2.
4: Rádio, které vás baví.

0: defunto.
1: Paní profesorka Martina Kozňár-Vašáková připravena odpovídat i na vaše otázky, co se týká léčby plicní fibrózy. Jak vlastně třeba v rámci i té léčby, když jste mluvila o tom pohybu, o tom, že mnozí přijdou na tu svou nemoc pozdě, protože se málo hýbou, tak nakolik pomáhá ten pravidelný pohyb a jaký pohyb by to měl být?
2: No, pohyb obecně pomáhá delšímu přežití a to je takzvaně jako založeno na důkazu, takže lidé, kteří se prostě hýbají, mají lepší šanci neonemocnit a déle žít. Asi v rámci toho plicního zdraví obecně se dá říct, že pohyb nám pomáhá udržovat kapacitu plic a vlastně ty plíce hezky rozepnuté a dechové svaly řádně naposilované, aby jsme co nejlíp mohli využít kapacitu plic. No a pokud jsme takhle aktivní, čili se nesnažíme jezdit výtahem, nesnažíme se jezdit autem, když nemusíme, tak si časněji všimneme toho, že tam nějaké omezení dechu prostě může být a tím třeba časněji uděláme diagnózu nemoci, kterou pak můžeme účinněji léčit.
1: Když jste zmiňovala ten screening plic, tak vlastně v České republiky ten screening rakoviny plic běží 5. rokem?
2: Ne? Od roku 22.
1: No. A pomáhá tedy i při odhalení té plicní fibrózy. Může se člověk do screeningu rakoviny plic přihlásit sám? Teď, když nás někdo poslouchá, tak...
2: Může. My dokonce chceme, aby ti lidé, kteří třeba nenavštěvují praktického lékaře, nebo jim to praktický lékař nenabídl, tak rozhodně chceme, aby se hlásili sami. Ono, každé větší nemocnice jsou screeningová centra, nebo navštěví jakéhokoliv plicního lékaře a ten je prostě do screeningu pošle, pokud splňují kritéria.
1: I když to není kuřák třeba?
2: No to právě, když to není kuřák, tak to zatím nelze. Říkám zatím, že pravděpodobně do budoucna u těch kuřáků, tedy nekuřáků, kteří mají nějaké přídatné riziko, budeme třeba schopni screening udělat, ale v současné době je samozřejmě ten screening zaměřen na ty nejrizikovnější. Jsou to současní nebo bývalí kuřáci, kterým je 55 až 74 let. Od příštího roku to rozšíříme 50 až 80 let. A rozhodně chceme taky jednak rozšířit počet těch CTček, těch pracovišť CT z nízkodávkových a rozhodně také chceme zapojit všechny lékaře. Takže nejen tak, že vás klidně může do screeningu pak pozvat i váš zubař, když nechodíte k praktiku.
1: Výborně. Vezměte si, paní profesorko, prosím sluchátka, poslechneme si dotaz. Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Mohu mluvit?
1: Ano, posloucháme vás.
3: Dobrý den, já vás zdravím, paní doktorko. Já bych měla takovou otázku. Jak je na tom plicní fibróza v souvislosti s alergií a s astmatickým třeba kašlem nebo s astmatickým záchvatem?
1: Děkujeme.
3: Děkuji vám mnohokrát za odpověď.
2: Jo. V podstatě astma je jiná nemoc než plicní fibróza, která je spojena s alergickým zánětem dýchacích cest, které se nám pak stahují v důsledku toho, když třeba se nadýcháme nějakému svému alergenu. Ale pozor na to, někdy ta alergie může být příčinou i plicních fibroz. Je to, jak jsem na začátku mluvila, třeba takzvané farmářské plíce. Je to jiný typ alergie než u toho astmatu. Ale může to být alergie na bakterie, plísně, která vlastně způsobí to, že je tam nejen zánět průdušek, ale je tam i zánět v oblasti plicních sklípů, které může ústit ve fibrózu. Takže pokud astma není dobře kontrolované, i na léčbě máte obtíže, tak třeba uvažovat, že tam může být i něco jiného.
1: Děkuji i za tuhle odpověď. Další otázky po písničce v Kávě o čtvrté, téma plicní fibrózy.
4: Káva o čtvrté.
5: Vaše každodenní inspirace.
4: Dnes s Patricií Strouhalovou.
6: Jak to začalo? Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál. Co podniknout, co ne. Krčil rameny

Tak zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou a v očích ti čet. Zlobila ses, že ničím nejsem, jak tě uživím, co s tím. A já jen krčil rameny.

jsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu, jenže ty jsi pryč. Jen bych rád věděl,

0: máme tu další telefonický dotaz v kávě o čtvrté. Vítejte, dobrý den.
1: Dobrý den, tady posluchač tady až 38 let. Já jsem se chtěl zeptat, jestli má na tohle onemocnění vliv velká nadváha, konkrétně 148 kg při 175 cm výšky a taky těžký astma, že mám, jako jestli to má na to vliv, jsem se potřeboval zeptat.
0: Děkujeme moc.
2: Jo, díky za otázku. Samotná obezita na plicní fibrózu vliv nemá, krom toho, že sama vám ubírá to dýchání, ale obezita je spojena s rizikem prostě dalších jiných dechových nemocí, jako je právě třeba těžké astma nebo poruchy dýchání ve spánku, poruchy okysličení krve, takže určitě by bylo vhodné, kdybyste nějakého nutričního terapeuta dobrého skutečně kontaktovala. Dneska jsou na to daleko lepší postupy, včetně dobrých léků. Jste mladý, tak do toho.
0: Je tady dotaz od posluchače Mariana. Dobrý den, rozumím tomu dobře, že kuřák má za odměnu, za svůj životní styl nárok na screening proti této chorobě. Celý náš zdravotní systém je opravdu postavený na hlavu. Udělal bych to přesně naopak.
2: No, ono největší riziko právě mají kuřáci. Já moc děkuju za tuhle otázku, protože to bylo jedno z takových protiargumentů, když jsme screening začínali. A ono pořád je levnější i pro vás jako daňového poplatníka, když ten člověk, který kouřil nebo kouří, má rakovinu plic, tak když ji zachytíme v časném stádiu, je odoperován a on je vyléčen, vrací se do procesu, nadále odvádí daně, třeba přestal kouřit, než když je to diagnostikováno jako pokročilá nemoc pro příznaky toho onemocnění, kdy potom třeba měsíční léčba stojí, já nevím, 200 tisíc na jednoho pacienta a k jeho vyléčení nedojde a pacient umře. Stejným způsobem, kdybychom přistupovali třeba k lidem, kteří mají cukrovku a jsou obézní, nebo kteří pijí alkohol a mají nemocná játra a spousta dalších příkladů je obézním lidem, tak vlastně bychom selektovali jenom velmi úzkou skupinu populace, kterou bychom léčili a které bychom dali přístup ke zdravotní péči.
0: Hana vás zdraví a píše, paní profesorko, může být nový lék na plicní fibrózu pomocí také pacientům s ciliární dyskinézou?
2: To je choroba jiného mechanismu, ciliární dyskinéza, tam bohužel jinou než symptomatickou léčbu zatím nemáme, patří mezi vzácné nemoci, i když je pod diagnostikou a pravděpodobně tak vzácná zase není, kolik se udává a tam ty léky antifibrotika nepůsobí. A já bych ještě ráda dodala k té předchozí odpovědi na ten dotaz o kuřácích a úhradě screeningu. Ono, my se snažíme i dostat vlastně do screeningu jiné rizikové skupiny, debatujeme o tom, abychom tam dostali ty, co méně kouří nebo třeba vůbec nekouřili, ale mají vysoké riziko buď z profesní expozice, nebo protože byl v rodině karcinom plic, anebo prostě protože třeba byli léčeni pro jiné onkologické onemocnění, z kterého jsou vyléčeni a jsou teď v riziku druhotné rakoviny plic, takže i na to dbáme.
0: Ptá se právě tady posluchač Pavel, jestli píše, rozumím tomu dobře, že plicní fibróza je nevratný stav. Chtěl bych se ale zeptat, jestli je pacient s touto vážnou nemocí náchylný na podružné onemocnění plic. Jinak vás moc zdraví a přeje hodně úspěchu ve vaší práci, paní profesor.
2: Děkuju. A podružné onemocnění plic, jestli tím rozumím, tak jestli prostě může ten člověk s plicní fibrózou mít další nemoci. Bohužel ano, plicní fibróza sama o sobě je rizikem pro rakovinu plic. Takže ti, co žijí dlouho s plicní fibrózou díky antifibrotikům, někdy až v 20% vyvinou rakovinu plic, která je pak obtížně léčitelná v terénu té plicní fibrózy a samozřejmě jsou náchylnější, když dostanou nějakou plicní infekci, tak se to hůře léčí. Měli by být absolvovat veškerou prevenci, očkování a podobně. Takže určitě zasluhují pozornost i stran výskytu těch, jak jste říkal, přidružených nemocí.
0: Má pacient s plicní fibrózou šanci na transplantaci plic?
2: Ano, dokonce první pacient, který byl transplantován v České republice v roce 1998, to byl můj pacient s fibrózou na podkladě té exogenní alergické alveolitidy, čili té expozici organickým antigenům, takže jakoby to je něco, prostě transplantace plic jakoby má jednu z hlavních indikací plicní fibrózy, pak je to chronická obstrukční plicní nemoc a cystická fibróza, pak některé vzácnější diagnózy, ale bohužel je to vhodná metoda jenom pro lidi, kteří dosahují určitého věku biologického, faktického a nemají přidružené nemoci.
0: Tak já moc děkuji za rozhovor a za to, že jste odpovídala na otázky našich posluchačů. Hostem KVO čtvrté byla paní profesorka Martina Koziar-Vašáková, přednostka pneumologické kliniky fakultní Thomayerovy nemocnice. Tak se mějte moc hezky a naslyšenou.
2: Děkuji moc za pozvání a mějte se taky krásně.

0: Další díly tohoto pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Český rozhlas Dvojka, rádio, které vás baví.
2: Potřebujete nové pneumatiky? Přichází Tomcat All Year Pro. Tomcat All Year Pro je novinka ve veleúspěšné řadě celoročních pneumatik Tomcat. Tento model řady Pro v nabídce Tomcat zdůrazňuje technickou konzistenci mezi výkonem a komfortem za každého počasí. A teď to nejlepší. V rozměru 205/55R16 ji koupíte za pouhých 1299 korun za kus. Klikněte hned teď na nejlevnější pneu.cz. Získáte dopravu zdarma a doživotní záruku. Pokud objednáte do 31. října, přibalíme vám stylové tričko Tomcat zdarma. Pozor, zásoby rychle mizí. Tomcat All Year Pro, když chcete jet naplno.
3: Bylo 17 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Sněmovna by dnes měla začít projednávat návrh na zavedení speciální daně na rafinerie. Ukrajina nedostala od spojenců informace o útoku balistickými raketami. Počasí zítra bude zataženo až oblačno, místy občasný déšť, odpoledne i polojasno. Teploty až 18 stupňů. Zprávy má pro vás Naďa Procházková. Dobré odpoledne. Poslanci dnes začnou projednávat návrh na zavedení speciální daně na rafinerie. Jde o jedno z opatření, které vláda představila kvůli drahým pohonným hmotám. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO doufá, že bude zákon projde co nejdřív, nejlépe do konce roku. Podle Schillerové už letos vyšlo stát zastropování cen paliv i snížení spotřební daně na naftu přibližně na 4 miliardy korun. A jen za říjen to má být další miliarda. Návrh by měl pomoct tyto peníze vrátit do rozpočtu. Vládní koalice dnes ve sněmovně očekává dlouhou debatu. Poslanci si proto hned na začátku schůze odhlasovali, že budou moct jednat až do noci. Zatím ale pořád jednají o programu schůze. V Charkově a Kyjevě likvidují následky nočních vzdušných úderů. Rusko na Kyjev a jeho okolí odpálilo 5 balistických střel. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na sociálních sítích napsal, že od spojenců nepřišlo žádné upozornění na start těchto raket. Útoky nepřežilo nejméně 8 lidí. Zraněných jsou desítky.
4: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský upozornil, že informace západních rozvědek o vystřelení balistických raket pomáhají zachraňovat lidské životy. Ukrajině tato včasná varování poskytuje několik západních zemí. Podle amerických médií Spojené státy minulý týden pohrozily, že přestanou Ukrajině dodávat informace o ruských raketách nebo startech letadel s raketami, pokud Kyjev nezastaví útoky na ruské rafinérie. Mluvčí ukrajinského letectva Jurij Ihnat v televizi uvedl, že poplach byl v Kyjevě opravdu vyhlášený až v okamžiku příletu raket, ale podobné situace podle něj nastaly i v minulosti a experti teď zjišťují příčiny tohoto zpoždění. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Český rozhlas.
3: Odvolací krajský soud v Hradci Králové zrušil rozhodnutí okresního soudu v Semilech v restituční kauze Walderode. Soud vyžaduje identifikaci víc než tisícovky pozemků, o které vdova po hraběti Karlovy de Fulde Walderode Johana Kamerlanderová žádá. Okresní soud Semilech totiž loni rozhodl v částečném rozsudku o vydání pozemku v Turnově Daliměřicích. Další zamítl. Podle krajského soudu je restituce důvodná. Od 6. října se draží obrazy na podporu dětí s vážnými onemocněními a jejich rodin. Nadační fond spolu s Odvahou už z online aukce vytěžil přes 20 milionů korun. Fyzická aukce bude dnes večer v Kunsthalle v Praze. V nabídce jsou například kresba Williama Kentridge nebo obrazy Lubomíra Typlta a Adély Matasové. Do 5. ročníku se nově zapojují také přední čeští designéři. Výtěžek jde na zážitkové terapie nebo rodinné tábory. Dětem taky pomáhá s návratem do školy.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
3: Zítra čekáme zataženo až oblačno, místy občasný déšť nebo přehánky. Odpoledne postupně místy polojasno. Teploty 13 až 18 stupňů. Na horách kolem 8, na Šumavě až 12 stupňů.
0: Doprava.
3: V Praze je i dnes odpoledne velmi silná dopravní špička. Kromě tradičních míst před regulovanými tunely teď naberete zdržení v Argentinské směrem z centra. Kolona od Dělnické do Liberecké je k omezení a sune se na půl hodiny. Podobný čas ztratíte kvůli omezení ve spojovací u odbočky k Libeňskému nádraží. Fronta jede krokem v Českobrodské z odbočky na Malešice. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. Teď už to jsou příběhy z kalendáře.
5: Od mikrofonu dvojky vás dnes zdraví Jan Kovařík
6: a Tereza Stýblová.
5: Připraveny jsou příběhy z kalendáře s datem 13. října. My pevně věříme, že vaše posluchačská přízeň nám nebude odepřena až do konce našeho dnešního pořadu.
6: Krásně se začal to dnešní povídání, Honzo. Je vidět, že formulovat umíš skvěle, jenom jestli jsi také nabitý vědomostmi.
5: Tak moment, měl bych se asi cítit dotčeně, ale víc mě zajímá, proč zrovna dnes vyzdvihuješ mé rétorické schopnosti a přitom veřejně pochybuješ o mých znalostech? Chystáš se mě snad zkoušet?
6: Neboj se, u mě by si stoprocentně obstál.
5: Dobrá.
6: Ale osobnost, o které si dnes budeme povídat, byla vždy na svá vystoupení stoprocentně připravená a jakoukoliv neznalost a zaváhání druhé strany okamžitě využila ve svůj prospěch a doslova ji umlátila argumenty.
5: Tak naštěstí na druhé straně stolu tady ve studiu sedíš ty. Ničeho podobného se obávat nemusím. A abych ukázal, že jsem stoprocentně připravený, začnu s indiciemi, které by vás k oné osobnosti měly dovést. Železo.
6: Druhá indicie zní Dakar.
5: A já to završím tou třetí. To je kabelka.
6: A já myslela, Honzo, že o kabelkách debatují zásadně ženy.
5: To se pleteš, milá kolegyně. O téhle konkrétní kabelce hovořili pánové velice často. A aspoň je zatím utajeno, jestli dnešním příběhům kraluje muž nebo žena. Přemýšlejte, máte na to jako vždycky jednu písničku.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Na dvojce vám dnes budeme vyprávět v příbězích z kalendáře příběh osobnosti, která se narodila právě 13. října roku 1925.
1: Příběh ženy, a už je to venku, ženy, která se proslavila svou neústupností, rozhodností, přesvědčivostí. K tomu ještě oplývala šarmem i charizmatem. Zkrátka měla všechny předpoklady k tomu stát se političkou světového významu. Však se jí také stala. Tou osobou je Margaret Thatcherová.
0: Podle mnohých nejúspěšnější politička ostrovní země. S konzervativci vyhrála 3x volby, což se nikomu před ní nepodařilo.
1: Pod jejím vedením se v 80. letech stala Británie sebevědomou světovou velmocí. A přitom na počátku své premiérské kariéry byla Margaret mezi Brity nejméně oblíbenou političkou.
0: Když se v květnu 1979 nastěhovala na slavnou adresu Downing Street 10, přezdívalo se Velké Británii nemocný Evropan. Země se topila v dluzích, státní podniky nefungovaly, hospodářskou politiku diktovaly odbory.
1: Ovšem paní Margaret rázně zakročila. Zrušila desítky státních úřadů, snížila daně z příjmu, spustila privatizaci.
0: A také osekala veřejné výdaje, například do školství. Její alma mater, univerzita v Oxfordu, jí pak za trest odmítla udělit čestný doktorát.
1: Stovky tisíc státních zaměstnanců tehdy přišly o práci. Do boje proti premiérce vytáhli horníci na severu země a stávkovali 11 měsíců. Margaret neustoupila ani o píť.
0: Její razantní politický styl, který později dostal název Thatcherismus, by jí mohl závidět leckterý muž.
1: A přitom ona sama byla k působení žen ve vysoké politice skeptická. Cituji, nemyslím si, že za mého života bude do funkce premiéra této země zvolena žena, uvedla jen pár let předtím, než sama stanula v čele Spojeného království.
0: No, člověk míní, život mění.
2: Tereza Stýblová
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na dvojce.

0: Hrdinka dnešních příběhů z kalendáře, které právě posloucháte na dvojce, se narodila 13. října roku 1925 a jmenuje se Margaret Thatcherová.
1: Honzo, když slyším jméno slavné britské premiérky, tak mi okamžitě naskočí spojení Železná lady.
0: Řekl bych, Terezo, že nejsi jediná. Tahle přezdívka k ní totiž neodmyslitelně patří. Řekl bych, že ji vymysleli Britové, když pocítili v politice tu její neústupnost a razanci.
1: No a to je zřejmě omyl, Honzo, protože tenhle přívlastek prý Thatcherové přidělil v roce 1976 sovětský plátek Rudá hvězda.
0: No tak to by to muselo být kvůli tomu, že už před nástupem do premiérské funkce vždy tvrdě vystupovala proti komunismu, a tedy přeneseně i proti Sovětskému svazu.
1: Přesně tak. Navíc se Margaret svému železnému alter egu vůbec nebránila a říkala, víte, jsem mimořádně trpělivá za předpokladu, že nakonec dosáhnu svého.
0: A to se jí povedlo mnohokrát i v zahraniční politice. Řekl bych, že je docela symbolické, že Železná lady přispěla svým nekompromisním odmítavým postojem vůči komunismu a socialismu k pádu železné opony.
1: Svobodné Československo navštívila Thatcherová hned v roce 1990. Byla prvním britským premiérem, který na území československého státu zavítal.
0: V roce 1996 přiletěla Margaret Thatcherová poklepat na základní kámen pomníku Winstona Churchilla v Praze. O 3 roky později jeho sochu slavnostně odhalila. A z této své poslední návštěvy České republiky si odvezla ocenění Řád Bílého lva za její mimořádné zásluhy o svržení komunismu v Evropě.
1: V jednom ze svých oficiálních projevů nám Čechům kladla na srdce: udržte si svou měnu a svou národní identitu.
0: Z toho je zřejmé, že byla zanícenou euroskeptičkou.
1: No, v létě 1999 na otázku, zda je pro odchod své země z Unie, odpověděla: samozřejmě, že jsem. Ukázalo se to jako skutečná pohroma. O 20 let později se k jejímu názoru v referendu přiklonila víc než polovina Britů a Brexit byl na světě.
2: Znáš, milý?

0: O britské premiérce Margaret Thatcherové, která se narodila 13. října 1925, si povídáme v příbězích z kalendáře na dvojce. A teď navrhuji nechat stranou politické činy železné lady a představit si ji jako ženu z masa a kostí.
1: Ty sice mluvíš o masu a kostech, ale já dostal v téhle souvislosti chuť na zmrzlinu. Dáš si?
0: No, máš zajímavé myšlenkové pochody, Honzo. Ale jestli to má být pozvánka, tak beru. Nejraději mám vanilkovou.
1: No i v tom se shodneme. Takže hned, jak se rozloučíme s Margaret, vyrazíme. Musí být taková zmrzlina, aby byla dobrá. Nejen vanilková, ale podle mého soudu i nadýchaná.
0: No, já jsem moc ráda, že v oblasti zmrzlinových preferencí máme jasno, ale možná bychom se měli vrátit za Margaret.
1: No, ale my jsme ji přece vůbec neopustili ani na chvilku. Co pak nevíš, že za kyprou a lehkou konzistenci oblíbené mražené pochoutky vděčíme mimo jiné i naší dnešní hrdince?
0: No tak je to překvapení, Honzo. Ale možná to bude souviset s obdobím, kdy ještě nebyla v aktivní politice. A to musíme hodně do historie, protože Margaret vstoupila do politiky nejprve té komunální na počátku 50. let minulého století.
1: Míříš správným směrem. Tak pojďme nejdřív říct, co vystudovala za obor.
0: Chemii na Somerville College v Oxfordu. Její profesorkou byla dokonce budoucí držitelka Nobelovy ceny Dorothy Hodgkinová, průkopnice rentgenové krystalografie. To ale se zmrzlinou asi nesouvisí.
1: Opět souhlasím. Margaret se s diplomem vystudované chemičky vrhla do výzkumu v potravinářském průmyslu. No a vědecky se věnovala hlavně problematice vhánění většího množství vzduchu do zmrzliny.
0: To musím říct, že to úplně vidím. Mladá Margaret s tím svým kamenným soustředěným výrazem neopustí laboratoř a zmrzlinový stroj do chvíle, dokud nevyrobí načehranou porci mraženého krému.
1: Nevím, jak vy, milí posluchači, ale od této chvíle kdykoliv zazní jméno Margaret Thatcherové, kromě železné lady si představím ještě nadýchanou vanilkovou zmrzlinu.

0: Trojnásobná vítězka britských voleb v čele konzervativní strany a celosvětově uznávaná premiérka Velké Británie a Severního Irska paní Margaret Thatcherová je protagonistkou dnešních příběhů z kalendáře. Do komunální politiky se pustila už v 50. letech. Pár let předtím, než se stěhovala na Downing Street, ještě sama pochybovala o tom, zda by v čele Británie mohla být žena, a ještě jsme se o ní dozvěděli, že díky ní mlsáme nadýchanou zmrzlinu. Co tam máme dál?
1: No, možná si říkáte, že taková razantní politička, která politice věnovala opravdu celý svůj život, nemohla mít život soukromý. Ale to je omyl, protože Margaret dokázala právě skloubit kariéru s rodinou. Měla manžela a taky děti, tak o nich si něco povíme. No a také se musíme zmínit o její nepostradatelné kabelce, protože uvědom si, Honzo, že na každé fotografii nebo na každém záběru, třeba i z jednání sněmovny, má Margaret svou pověstnou kabelku a uměla s ní opravdu divy.
0: Jsem zvědav, jestli se podíváme i do ní, ale nevím, jestli to není příliš tabu mezi vámi děvčaty. Buďte s námi v každém případě.
2: Rozhlas jede za vámi.
3: Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů.
2: Potkejte se s rozhlasovými osobnostmi, moderátory a autory vašich oblíbených pořadů přímo u vás.
3: Rozhlas jede za vámi.
2: Každý měsíc se na vás těšíme v jednom z regionů Česka.
3: Už 21. října v 19 hodin v Kulturním domě v Lipníku nad Bečvou.
2: Pozvání přijali moderátoři Alex Minářová a Patrik Rozehnal,
3: zpěvák Radim Šváb a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.
2: Rozhlas jede za vámi, tentokrát do Lipníku nad Bečvou.
3: Více na www.rozhlasjede.cz.
4: Podpořte své oblíbené rozhlasové podcasty v posluchačské anketě festivalu Pri Bohemia Radio. Vyberte ty nejlepší ze shortlistu a hlasujte do 22. října na webových stránkách pribohemia.rozhlas.cz. Děkujeme za vaši podporu.
2: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.
2: Příběhy z kalendáře. Významné osobnosti, zásadní objevy, historické události.
3: Každý den po 17. hodině.
2: Na Dvojce.

0: o Margaret Thatcherové britské premiérce a takzvané železné lady si dnes povídáme v příbězích z kalendáře na dvojce.
1: Mám pocit, Honzo, že platí, že vrcholoví politici mají opravdu hodně napilno. Mm-hmm. 8-hodinová pracovní doba pro ně neplatí. Navíc jsou pod dohledem médií a na soukromý život asi nemají moc času.
0: To je fakt. A pokud už někdo z nich založí rodinu, musí to být hodně složité.
1: Denis je zvyklý na to, že je tak trochu mužem v domácnosti. Tak to přesně uvedla Thatcherová v jednom z rozhovorů v roce 1999.
0: To už byli s Denisem manželi 48 let, takže její muž měl dost času na to, aby si zvykl, že Margaret není a vlastně ani nemůže být typickou ženou v domácnosti.
1: Poznali se na festivalu v britském Grandhamu, rodném městě Margaret, tehdy ještě Robertsové. Denis Thatcher byl o 10 let starší a byl čerstvě rozvedený.
0: Podle obou to byla osudová láska, kterou v prosinci roku 1951 mladá chemička a řekněme solventní obchodník spečetili manželstvím.
1: Líbánky strávili v Portugalsku na Madeiře v luxusním hotelu.
0: Denis byl totiž v obchodech velmi úspěšný a Margaret si tak náhodou a z velké lásky, podtrhuji, vzala za muže milionáře.
1: No však se mu za blahobyt a finanční jistoty záhy odvděčila, jestli to tak můžeme říci. V srpnu 1953 mu porodila ne jedno dítě, ale hned dvojčata, Marka a Carol.
0: A pak je lásky plně vychovávali. Denis u toho vesele obchodoval, Margaretina politická kariéra stoupala strmě vzhůru.
1: No, vypadá to, že měli na růžích ustláno, ale pozor, jejich manželství prošlo mnoha krizemi. Tou nejzásadnější, asi 13 let po svatbě. Denis tehdy vážně uvažoval o rozchodu. Nechtěl se ale unáhlit a tak odletěl přemítat o životě na 2 měsíce do Jižní Afriky.
0: Nikomu tehdy nic neřekl, ani Margaret. Ta se tak celou dobu potýkala s tvrdou realitou absolutní nejistoty, jestli se k ní otec jejich dětí vůbec někdy vrátí.
1: Vrátil. Svou ženu pak podržel v mnoha složitých okamžicích, zejména v době, kdy byla premiérkou.
0: A ona mu, považte, možná za to, každý večer servírovala osobně teplé jídlo. Nikdy si totiž nenajala kuchařku. Jestli Denisovi chutnalo, o tom se ovšem nikde nepíše.
2: Tereza Stýblová
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na dvojce.
4: Dávno už vím, že chodím jak tě.

0: V lednu roku 1982 zvonily telefony na londýnské adrese Downing Street 10, kterou v tu dobu obývala s manželem a dětmi Margaret Thatcherová, telefony častěji než obvykle.
1: Z Ameriky tehdy volal prezident Reagan a říkal: "S Nancy na tebe myslíme." Ozval se i francouzský prezident Mitterrand či indická premiérka Gandhiová.
0: Státníci z celého světa vyjadřovali paní Margaret podporu. Pohřešovala totiž svého syna.
1: 29-letý Mark byl v té době už několik dní nezvěstný. Ztratil se kdesi v poušti při závodě Rally Dakar, o kterém tehdy ještě nikdo moc nevěděl.
0: Mladý Thatcher nebyl studijní typ. Opakovaně se nedostal na školu pro účetní a tak, možná z dlouhé chvíle, více než dobře situovaného mladíka napadlo, že začne závodit s auty.
1: No, moc mu to ale nešlo. Většinu závodů nedokončil. A účast na Dakaru navíc lehkomyslně slíbil známému a na obtížnou rally se vůbec nepřipravil.
0: S pětičlenou posádkou se ztratili při dlouhé etapě alžírskou pouští. Museli zastavit, zbytek konvoje jim ujel a neštěstí bylo na světě.
1: Navíc vyšlo najevo, že mají v autě málo vody. Jeden malý pohárek pro každého na pár dní.
0: Zoufalá Margaret volala britskému velvyslanci v Alžíru a prosila o pomoc. Na místo se vydal i Dennis Thatcher, otec ztraceného syna.
1: Nad poušť tehdy dokonce vzlétly vojenské letouny tří států. Byla to doba, kdy ještě piloti zkrátka neměli v autech žádné lokátory.
0: No ale nakonec to dobře dopadlo, protože je našli. Byli naprosto v pořádku a v podstatě neměli ponětí o světovém poprasku, který způsobili.
1: Radost z nalezení syna ale nevydržela premiérce dlouho. V zápětí musela, jak to říct, hasit další jeho problémy.
0: Thatcher junior se na pár dní ubytoval v luxusním alžírském hotelu a nasekal dluhy. Zaplatil je až na příkaz Thatcherové jeden z diplomatů. Paní Margaret pak musela opozici dokazovat, že na to nepadla jediná libra z kapes daňových poplatníků.
1: Problém jménem Mark. Tak se o synovi premiérky vyjádřil její blízký kolega Adam Clark. A když se potomek zajímal o možnost, jak svou matku podpořit v parlamentních volbách, poradil mu tehdy mluvčí vlády jednoduše: opusťte Británii.
0: Tomu říkám dobrá rada.

0: Honza Kovařík a Tereza Stýblová vám dnes na dvojce vyprávějí v příbězích z kalendáře o Margaret Thatcherové, železné lady, která se narodila 13. října 1925.
1: No a jestli ještě kousek posuneš po studiovém stole tvoji kabelku, tak nebudu mít co vyprávět, protože neuvidím na scénář, co s ní dneska máš. Pořád se v ní přehrabuješ, něco z ní lovíš a teď ji mám úplně pod nosem.
0: No Honzo, já už nevím, jak tě na ní upozornit a čekám, až se zeptáš na mou kabelku.
1: Tak to je záměr.
0: Myslíš si, že by kabelka mohla být dobrou zbraní?
1: No, když se dívám na rozměry a velikost té tvé, tak určitě, tím by se dal odehnat útočník.
0: No, spíš jestli může obsahovat účinnou munici, zkrátka být pořádně nabitá.
1: No, to mi budeš muset jako žena majitelka kabelky vysvětlit podrobněji, nemám totiž s nabitostí kabelek příliš velké zkušenosti.
0: No, Margaret Thatcherová, ta ano, a ta byla svou kabelkou pověstná. Věděla přesně, co a kdy ze svého příručního arzenálu vytáhnout.
1: To jako třeba parfém, zrcátko, rtěnku.
0: Ne, poznámky, Honzo.
1: Aha.
0: Premiérka byla známá svou nekompromisností a proslovy, ze kterých mrazilo. Na schůze chodila vždy pečlivě připravená a své otázky na tělo tahala právě ze své kabelky.
1: Ty se nepleteš. Traduje se vtípek tehdejšího britského ministra průmyslu. Thatcherová se během jednání na chvíli bez kabelky vzdálila z místnosti a on prý řekl: proč nezačneme? Ta kabelka tady je.
0: Nemůže se podívat na žádnou britskou instituci, aniž by ji praštila svou kabelkou. Hmm. Tak to zase řekl jeden z poslanců konzervativní strany.
1: Hádám, že s tím vším bude určitě souviset výraz z oxfordského slovníku to handbag. Hmm,
0: skvělá výslovnost. Ano, takzvané ukabelkování se do oficiální slovní zásoby angličtiny dostalo právě v době, kdy byla Thatcherová premiérkou.
1: V roce 2000 šla legendární kabelka, kterou si prý Margaret pořídila za 450 liber do dražby. Hádej, za kolik ji jeden sběratel vydražil.
0: Tak to vůbec nevím, Honzo, ale vím, že částka šla na podporu léčby rakoviny prsu.
1: 82 tisíc liber, v přepočtu skoro 2,5 milionu korun. Hmm,
0: tak to je slušná částka. A ještě perlička na závěr. V roce 2016, 3 roky po smrti Margaret Thatcherové, odmítla její dcera Carol umístění bronzové sochy premiérky před britským parlamentem. Sochař totiž podle ní zapomněl stvárnit to nejdůležitější. Premiérčinu pověstnou kabelku.

0: Hrdinkou dnešních příběhů z kalendáře byla první žena v historii Velké Británie, která se stala premiérkou této země a v čele vlády stála dlouhých 11 let.
1: Budete-li se jen snažit být oblíbený, budete vždy ochoten ke kompromisům o čemkoliv a nedosáhnete ničeho, říkala Thatcherová. Kompromis totiž považovala za politickou hanebnost.
0: Je to největší chlap v Británii, prohlásil o ní prezident Spojených států Ronald Reagan. Francouzský prezident Mitterrand zase řekl, že měla oči jako Caligula a ústa Marilyn Monroe.
1: Žena, která byla v mnohem tvrdší a neústupnější než chlap. Měla ráda skotskou whisky se sodou, tenis a Bachovy symfonie.
0: Životní příběh britské premiérky inspiroval řadu filmařů. Asi nejúspěšnějším snímkem je Železná lady z roku 2011. Za hlavní roli získala Meryl Streepová Oscara.
1: Poslední fotografie premiérky byly pořízené v březnu 2012 v jednom z londýnských parků. Margaret je na nich, jako ostatně vždy, dokonale oblečená, učesená, decentně nalíčená. Zemřela v dubnu 2013.
0: Podle jednoho starého vtipu jde železná lady do nebe a Bůh se jí ptá: Margaret, dcero moje, co mi o sobě řekneš? Dvě věci, odvětí Thatcherová. Za prvé, nejsem vaše dcera, a za druhé, co děláte v mém křesle?
1: No tak aspoň jsme se u železné lady na konci skutečně zasmáli.
0: Naschledanou zase příště.
2: Tereza Stýblová
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na Dvojce.

0: Příběhy z kalendáře.
1: Představujeme vám významné osobnosti a zásadní objevy.
0: Připomínáme historické události a bereme vás na zajímavá místa.
1: Vydejte se s námi do historie, která zaujme, překvapí i pobaví.
0: Příběhy z kalendáře.
1: Každý den po 17. hodině
0: na Dvojce.

0: Hezká setkání Adély Gondíkové.
1: S herečkou Vandou Hübnerovou se potkávám celá léta a její nadhled a vnitřní síla mě nepřestává překvapovat. Naposledy jsem ji viděla v představení Melisonské mosty, kde mě učarovala. A tak se zeptám, jak svoji hereckou práci dokáže skloubit s farmařením. Vím, že péče o maminku ji inspirovala k tomu stát se ambasadorkou projektu Dožít doma a to bude aktuální téma našeho rozhovoru s herečkou Vandou Hübnerovou.
0: Blízká setkání, rozhovory s dobrou energií.
2: Zítra po 11. hodině na Dvojce.
1: Bylo 18 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Uskupení Kladeňáci chce kvůli výsledkům voleb ve městě podat žalobu. Papež Lev 14. je v nemocnici, operují mu vírus tek na plicích. Počasí zítra bude zataženo až oblačno, místy občasný déšť, odpoledne i polojasno. Teploty až 18 stupňů. Zprávy přináší Naďa Procházková. Dobré odpoledne. Uskupení Kladeňáci se rozhodlo, že zpochybní výsledky komunálních voleb v Kladně a podá k soudu žalobu. Českému rozhlasu to řekla lídrině Anna Gamanová. Podle ní výsledky voleb ve třech okrscích neodpovídají průměrnému zisku hlasů jinde ve městě.
4: Nevíme, jestli tam došlo k vadnému přepočtu, nebo je to skutečně takový vymykající se výsledek v rámci toho průměru celého města. I to se může stát. V jedné místnosti je potom významně větší počet neplatných hlasů, takže i tam ještě uvažujeme, zda se na tohle to podívat.
3: Příští týden by mohlo být jasné, jak bude po volbách vypadat koalice v Praze. Po dnešních jednáních to řekl předseda pražského hnutí STAN Petr Hlaváček. Starostové se sešli se zástupci Prahy sobě a Spiráty. Ministerstvo kultury chce změnit způsob podpory velkých akcí. Rezort plánuje přehodnotit finanční podporu a smlouvy. Třeba s festivalem v Karlových Varech nebo Pražským jarem.
5: Úřad ministra kultury Otto Klempíře za motoristy chce, aby spolupráce s významnými akcemi odpovídaly aktuálním prioritám státní kulturní politiky. Mezi ně patří třeba dostupnost umění. Pražské jaro podle ředitele Roberta Hanče už o návrzích spolupráce s rezortem diskutuje. Karlovarský festival podle pořadatelů dlouhodobě plní všechny podmínky, které vyplývají z memorand. Další spolupráci s rezortem chtějí rozvíjet. A o finanční podpoře chce ministerstvo jednat také se Zlínským filmovým festivalem. Vedle více letých smluv plánuje ministerstvo kultury posoudit i partnerství s hereckými cenami Thálie nebo festivalem Smetanova Litomyšl. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
3: Papež Lev 14. je v nemocnici kvůli plánované operaci. Lékaři by mu ještě dnes měli odstranit malý vírustek na plicích. Je to první vážnější zdravotní komplikace od jeho nástupu do papežské funkce loni na jaře.
6: Venku na ulici i ve vestibulu Gemelliho nemocnice v Římě čekali na příjezd papeže skupiny věřících, aby mu popřáli rychlé uzdravení. O nálezu na plicích informoval papež v neděli. Podle lékařů je jeho odstranění jednoduchý zákrok, u kterého se obvykle neobjevují žádné komplikace. Takzvaný plicní uzel je vírustek menší než 3 cm a v 95% případů se nejedná o zhoubný nádor. Lev 14. aktivně sportuje a je nekuřák. Kvůli zákroku papež zrušil veškerý program až do příští středy. Dál ale plánuje začátkem listopadu odjet na cestu do Uruguaye, Argentiny a Peru. Ondřej Himer, Český rozhlas.
3: Maximální povolené ceny pohonných hmot zítra znovu stoupnou. Na svém webu to oznámilo ministerstvo financí. Litr nafty budou moc čerpací stanice prodávat maximálně za 48 korun a 61 haléřů. To je oproti dnešku o 25 haléřů víc. O 36 haléřů zdraží i benzín. Litr bude stát maximálně 47 korun a 21 haléřů. Vláda reguluje ceny paliv od začátku října. Opatření má zatím platit do konce měsíce.
2: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
3: Zítra čekáme zataženo až oblačno, místy občasný déšť nebo přehánky. Odpoledne postupně místy polojasno. Teploty 13 až 18 stupňů, na horách kolem 8, na Šumavě až 12 stupňů.
0: Doprava.
3: Na dálnici D1 před Prahou směrem z Brna čekejte kolonu kamionu od Průhonic ze 6. kilometru. Popojíždí i s Pořilovskou k jižní spojce a pokračuje se směrem na Černý most, Novopacku a pak Dokbelské. Na konci na úrovni Letňan trvá výrazné omezení, které dost značně komplikuje dopravu nejen na severovýchodě hlavního města. Na hlavní části Pražského okruhu směrem z D1 k letišti pokračuje regulace vjezdu do tunelů. Nákladní soupravy ucpávají už samotný sjezd dálnice a v dlouhé frontě jedou pomalu celým omezením mezi Jesenicí a Vescem. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. Dobré odpoledne.
0: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
7: A teď už to, přátelé, pro vás máme další úžasné životy v premiérové řadě. Karel Růžička byl český klavírista, vynikající jazzový hudebník a taky pedagog. Mezi kolegy proslul tím, jak skvěle dokázal používat při hře intuici. Jazzový pianista a skladatel Emil Viklický patřil mezi jeho dlouhodobé spoluhráče a vzpomíná na něj jako na svůj hudební vzor i výborného partnera při koncertech.
0: Český rozhlas Dvojka uvádí úžasné životy.
2: Karel Růžička podle Emila Viklického.
8: Já jsem Emil Viklický, občas hraju na piano a tady paní redaktorka mě poprosila, abych udělal malou vzpomínku na mého kolegu ve zbrani, Karla Růžičku. Tak to rád udělám, protože Karel Růžička byl nesmírně zábavný a milý člověk. Já si nepamatuju, že bychom měli nějaký konflikt. S ním to byla vždycky radost.
9: Jazz je živá voda hudby. Samozřejmě, že jazz je i pocit. Jazz je i způsob života. Jazz je životní názor určitý.
8: Každý ten muzikant je to naprosto vysoce individuální muzika. Jo? Každý to má jinak. Jo? Ale je tam ten určitý podíl toho racionálna s tou intuicí. Já se domnívám, že je dobrý, když je to tak půl na půl. Jako, to znamená, že skutečně máte nastudovaný všechny možné věci, máte zmáknutou tu klavírní techniku, což je vždycky lepší, než to neumět. A pak je tam ta intuice, když to u Karla určitě ta složka toho racionálna byla menší, protože on měl tu obrovskou hravost a intuici.
9: Podle mého názoru jazz vlastně stojí na improvizaci a bez improvizace vlastně není jazz.
8: Karel Růžička samozřejmě byl klavírista. Pokud si vzpomínám, on se myslím narodil v roce 1940, takže byl zhruba 8 let starší než já. Já jsem ho znal jako klavíristu, protože jako kluk, který v Olomouci chodil jednak napřed do střední školy a pak na univerzitě, student matematiky, jsem chodil na všechny jazzové koncerty. A pochopitelně, i když v té první sestavě SHQ, tam ještě si pamatuju Luďka Švábenskýho, to byl klavírista. A potom, myslím, někdy v 70. letech to byl Karel Růžička, který se pochopitelně v těch olomouckých koncertech objevil. A já, když jsem skončil univerzitu, tak jsem šel do Prahy do armádního uměleckého souboru, kde musel jsem ještě napřed nějaký takový to příšerný vojenský cvičení. Šel jsem tam jenom na rok, pak jsem udělal konkurs do Big Bandu. A s Karlem jsme se de facto nepotkali, i když já ho znal jako posluchač. Ale on mě zřejmě viděl na nějakých těch amatérských soutěžích nebo někde, protože když jsem byl v tom armádním uměleckém souboru, měl jsem takový hubený klub, ta uniforma mi byla velká, tak mi jednou zavolali, že mě Karel Růžička prosí, jestli bych za něj nešel točit s Big Bandem, jazzovým Big Bandem do rádia, což mě překvapilo, protože to byl de facto náš první kontakt. Tak jsem tam šel, natočil jsem to, pak jsme se potkali a pak už došlo na všechny ty ostatní zábavné historky.

0: myslím, že další asi setkání byly... Karel Velebný zemřel 7. března 89. Já jsem s ním mluvil asi 4 nebo 5 dní předtím, protože bydlel za rohem u nás na Letné. A říkal mi, prosím tě, kdybych byl nemocný, mohl bys si dělat tu jazzovou dílnu. Jsem říkal, jasně, Karle, ty budeš v pořádku. No takže tu jazzovou dílnu v tom 89. už jsem potom vedl já a byli jsme tam lektoři na piano, tři já, Karel Růžička a myslím, že ten třetí byl Boris Urbánek z Ostravy. Takže tam jsme se poznali velice dobře, protože každý den té jazzové dílny Friedlandské jsme začínali tím, že žáci se zhromáždili v místní tělocvičně, nebo co to bylo, nějaký společenský sál a na klavíry jsme čtyřručně hráli jazzové standardy, na které Karel Velebný napsal takové nonsense texty. Samozřejmě, že ten důvod byla ta legrace taky, ale důvod byl ten, aby se studenti pedagogicky naučili přesně frázovat, protože ono v tom jazzu to frázování není jednoduché. Jo. Když máte, já nevím, třeba Thelonious Monk písničku, kde přicházíte na tu čtvrtou dobu, tak Karel Velebný na to napsal takový legrační text jako libida, šubida, máme doma praděda, paráda, paráda. A tak jsme nutili těch, já nevím, kolik tam tehdy mohlo být studentů, klidně 50, to postupně narůstalo, až ke 200. Jo. A oni zpívali dohromady tyhle ty písničky, tím už se naučili krásně, aniž si to uvědomili, se naučili frázovat, čo, tyhle věci. A my jsme s Karlem k tomu hráli a měli jsme to samozřejmě krásný, zábavný začátek dne, protože Karel držel jako to spodní piano, jsme to střídali, tam bylo několik velmi zábavných textů. Na to dokonce i někteří po letech vzpomínají.
1: Ty jsi jmenoval třeba Karla Velebného, což byl také vynikající autor. A já bych řekl, že dokonce potom, když se vlastně z toho orchestru oddělilo to jádro a vzniklo Studio 5, potažmo potom ještě SHQ, tak tam se vlastně dělo to hlavní v jazzu, protože samozřejmě v těch malých skupinách vlastně ta tvůrčí stránka věci má ještě větší prostor než v Big Bandu.

velice významný koncert, který jsme dělali v roce 84, čili ještě v minulém systému. To se jmenovalo Mladé podium v Karlových Varech. To je strašně dobrá historka. To byla akce Svazu skladatelů, takže na tom Mladém podiu se hrály soudobé skladby soudobých autorů té doby. A někoho někde napadlo, a my nevím, jestli to potom ještě opakovali, že tam bude jeden jazzový koncert. Takže pozvali mě a Karla Růžičku na dva klavíry. Karel říká, hele, já k tobě přijdu a ty budeš řídit, pojedeme do těch Varů, v autě se domluvíme, co budeme hrát. Říkal, jasně, domluvíme si v autě, že jo. Tak jsme si v autě povídali a jeli jsme, ono to do těch Varů trvá tak 2 hodiny, že jo. A na to jsme, co budeme hrát, jsme zapomněli samozřejmě, že jo. Protože už jsme věděli, že nějaký skladby jsme spolu hráli, klasické jazzové standardy, není potřeba to nějak rozebírat, že jo. Tak akorát jsme si řekli, že už jsme byli skoro ve Varech, říká, víš co? Karel říká, uděláme na závěr, jak je ten Charlie Parker, ten opriva, tyrlidu. Já říká, jasně, já to zahraju ve 2 kvartách, víš? A říká, v čem to hraješ? Já to hraju v F a C, tak já to udělám v B a S. Takže to bylo vlastně v kvartách. Já říká, tak perfektní. No a to bylo celé, co jsme se domluvili. No tak sedíme v tom zákulisí, to byl akce Svazu skladatel, tak jsme byli oba ve smokingu, že, s motýlkem, a tam na stole v tom zákulisí ležel notový papír. A se říká, Karle, a jak to začneme? Tak na mě koukal, vzal tušku, udělal jak děti, když kreslí ten dům, jo, tak udělal takový ten domeček s tou střechou jedním tahem. Se na mě podíval, říkal, zboříme dům. A takhle to škrtl, jo. Takže tam v té šatně prostě seděl notový papír, nebyla ani jedna nota. Tam byl namalovaný ten domeček, ten byl škrtnutý. Říkal, jo. Tak jsme přišli na to jeviště, že jo. Takhle jsme dali ruce a dali jsme strašnou ránu. Tak jsme seděli proti sobě, jako teď sedíme spolu. Tak jsem takhle ránu ozval. A ty jsme z toho postupně vyvinuli jednotlivý motivy. Ono se to těžko vysvětluje laikovi, protože laik se domnívá, že z toho nutně musí vzniknout blábol. Není to pravda, protože ten jazzový život spočívá v tom, že vy se naučíte určitou abecedu, hlavně se naučíte poslouchat toho druhého. To znamená, tam jde o to vycvičit si relativní sluch. Já když slyším nějakého kolegu na saxofon a vím, že tady jsem v nějaký doně, on zahraje to, já vím přesně, kde je. Protože to se prostě cvičí. Čili to je něco, co si učíte celý ten jazzový život, jako naslouchat, doplnit. Hráli jsme takhle asi 45 minut, prošli jsme některé pomalejší věci, rychlejší věci. Bylo to strukturované, což se nezdá, ale bylo to naprosto volná improvizace, která vycházela strukturovaně. A když jsme už jako cítili, že by to, prostě neměli jsme hodinky, neměl jsem ještě mobil, to ještě mobily nebyly, ale jsme tak nějak intuitivně cítili, že jsme přešli do toho Charlie Parkera a zakončili jsme tou rychlou, složitou, efektně vypadající pip-dibu. To vypadá naprosto na cvičení. Jsme to samozřejmě necvičili, ale oba ten materiál známe, protože oba jsme to hráli. Přehráli jsme to těma 2x a teď to končí, pak jdu go, jsme skončili. Načiž nastal veliký potlesk. My jsme byli spokojeni, myslím, že ještě byl nějaký přídavek, ale ta historka je o tom, co přijde teď. A do zákulisí přišli vážní skladatelé s gratulacemi. A myslím, že jeden z nich byl takový postarší pán, jmenoval se, myslím, pan skladatel Matěj. A říkal, to bylo úžasné, jak jste to dlouho cvičili, že jo? A obrátil se na mě a já jsem na Karla dělal, neříkej nic, jako jsem, no, asi 14 dní, víte, pane Matěj, no to víte, to jako to dá práci, jako. A pak tam byl můj kolega z komise otázky tvorby na OSE, Lukáš Hurník, přišel starý pan Hurník, podíval se na ten stůl, tam viděl ten notový papír, na tom nebyly žádné noty, byl tam ten škrtnutý domeček. A tak se podíval na toho Karla Růžičku a říkal, toto je všechno? A ten Karel s tou svojí bezhlasností říkal, ano. A ten pan profesor Hurník se na nás podíval, otočil se a odešel. A my jsme se museli strašně smát. Prostě jako těžko můžete někomu vysvětlovat, že tohle je prostě otázka let, než se naučíte tímto způsobem takhle spolu hrát. Jo. Takže to je zábavná historka, jak se dívají vážní skladatelé na jazzovou muziku.

0: Jazz je pocit a je to také vlastně způsob života a je to volba. Jo. Čili ty lidi, kteří se tím chtějí vážně zabývat, než kvůli živit, ti už jsou vlastně svým způsobem, no nechci říct poznamenaní, ale vlastně mají tu základní výbavu pro to, aby mohli být jazzovými hudebníky. To znamená, že oni nebudou pravděpodobně nikdy bohatí, pokud se z nich nestanou světové hvězdy. Nebudou prostě se pohybovat ve světě celebrit a tak dále. Čili oni se vlastně dobrovolně zříkají některých věcí a ani o ně upřímně řečeno nestojí. Už z podstaty své osobnosti.
1: Tím prostě žijete. Jako bez toho to není možný, že? Protože se musíte naučit tu abecedu. Ta abeceda samozřejmě obsahuje, já nevím, tu stupnice. Dneska je to zvlášť strašně jednoduché, na tom internetu najdete všechno. To dřív nebylo, to jsme museli hledat, jo, snažit se to najít, ale potom, přesně jako to říkají některý ty jazzoví muzikanti, čemuž jsem já jako mladý kluk nevěřil. Vy to necháte v té hlavě a je to otázka nějakého vašeho životního stylu. Jistým způsobem to zapomenete a teď musí přijít ta intuice. A u Karla určitě měl tu obrovskou intuici. Takže v těch nejneočekávanějších místech prostě přišel naprosto to s jednoduchoučkým úplně, řekl bych člověk, až jako dětským motivem. A který se tam strašně hodil, protože on se rozhodoval na základě ty intuice. Jo. Takže když jsme hráli třeba těm studentům v tom Friedlandě, a když jsme potom samozřejmě si zahráli sola, tak on přicházel s neuvěřitelnými motivy, které tam v jistým smyslu sedli, v jistým nesedli, ale byla to prostě zábava. Já jsem se kolikrát musel tak smát, že jsem ani nemohl hrát. Jo. Takže to byla radost, jak říkám. To je jeden ze základních principů jazzu. Hravost, improvizace, radost. A je to způsob života, jako taky samozřejmě. Pochopitelně se tenhle ten způsob uvažování a tenhle způsob hraní odráží v osobním životě, logicky. My jsme se kdekoliv setkali, vždy to bylo příjemné, vždy to byla radost s ním jako být.
0: Když se tomu chci věnovat vážně, tak musím pochopit, že neexistují pouze koncertní pódia, ale že existují taky kluby. A v těch klubech, tam se to vlastně rodí. To, co se zahraje na koncertě, to už je důsledek vlastně těch hodin odehraných v těch více nebo méně zakouřených klubech a tak dále. Některé mohou být samozřejmě velmi noblesní a všecko může probíhat ve vší počestnosti, ale ten způsob života sám vlastně je tím žánrem hudby trochu daný. Nedá se nic dělat.

jak Karel, tak Rudolf Rockl, kteří byli, myslím, s toma stejně starý, v jistém smyslu byli mými vzory. Takže jsem si říkal, bylo by krásné udělat takový koncert na tři klavíry. Že? Tehdy z toho vznikla, Tonda Masser se to tehdy chytil, producent, jenže Rudolf Rockl nemohl, tak to byl Karel Žička, já a Gabojona ze Slovenska. A znovu nás to, myslím, napadlo, to bylo někdy v roce 1993. A tam je podstatná jedna věc. Tehdy Smetanova síň byla těsně před rekonstrukcí. Po těch letech, jak nebyla asi opravovaná, tak bylo potřeba tam něco udělat v těch sálech. A chtěli jsme samozřejmě udělat ten koncert. Už nevím, kdo byl organizátor, to je jedno. Byl to koncert ve Smetanově síni. Karel Žička, já, Rudolf Rockl opět na poslední chvíli nemohl, tak jsme vzali Milana Svobodu. A tehdy tam dokonce byly tři klavíry, takže jsme neměli elektrické piano, protože na té první nahrávce, tehdy v té Novodvorské 76, tam byly dva klavíry a jeden Fender. A my jsme se střídali, že jo? Protože přece jenom ten Fender zní jinak a taky na to Fender piano musíte hrát trošku jinak. Ty akordy nemůžou být tak zahuštěny, musíte být trošku... Je to prostě jiný nástroj. Takže měli jsme tři klavíry, byl tam Steinway koncertní, byl tam krásný Bezdorfer a pak tam byl takový starý trošku spíš na korepetování Petrov. A Karel Lužička dostal přesně ten nápad, to je přesně ta jeho hravu. Říkal, no tak, kluci, budeme se dělit. Já začnu na tu Steinway kamennou cestu, Steinway, jako. Ty si vezmeš toho zlýho rolníka, Bezendorfer, no Bezen je, myslím, zlý, že jo? No, on tomu říká zlý rolník, nebo zlý zemědělec. No a Milan Svoboda si vezme toho Petrofa, to je Petr pryč. Tak jsme tomu říkali. Kamenná cesta, zlej rolník a Petr pryč. Říkal, no, na co začneš? Tak začni na toho zlýho rolníka, nebo co to bylo. Takže to je klasický případ, jak Karel uvažoval. Ale co se tam nestalo? Jednak ten koncert byl skvělý, protože nás to strašně bavilo. A my jsme během toho hraní třeba delších věcí, jsme se prostě protočili, že Karel vstal a my jsme si, jak ty klavíry byly takhle v trojúhelníku, jsme se takhle protočili během hraní. Jeden hrál, ty dva odešli a takhle si protočili. No ale než jsme šli na to jeviště, tak stojíme v tom zákulisí, jo. V sále je ticho, jo. Koukáme, napětí. A najednou se ozve bang! Co se děje? Prostě ozvalo se dole spodní F. On říkal, tam nikdo není na tom jevišti, co se děje? Pak nás to napadlo. On se totiž utrhl ze stropu kousíček omítky, který vletěl do toho Bezendorfera, praštil prostě, vletěl do toho klavíru a udělal gong. A ten tón zněl, že teď ty lidi koukali, co se to děje. My se tomu strašně museli smát. Jo. Nicméně pan, myslím, že tam byl tehdy Ivan Sokoladič, tak tam zašel a říkal, no, byl tam kus omítky, tak já jsem vám to vyndal. Jako, a jenom vyndal to víko, vyhrabal tam to smetí, protože to by tam drhlo. Že jo. A pak jsme šli teprve hrát, což je nádherná historka, která nás všechny strašně bavila.

0: Já myslím, že se z toho stala už záležitost celosvětová a že to, čím vlastně celé generace trpěly nebo byli o tom přesvědčeni, a totiž to, že jazz můžou hrát jenom Američani a pokud černí, teda, tak to není pravda. Samozřejmě pravda je to, že k tomu oplodnění evropské hudby africkou kulturou došlo samozřejmě na půdě Ameriky. Ovšem pak už se to vyvíjelo vlastně společně. Právě v tom spojení evropské vzdělanosti, evropské muziky a toho afrického elementu vlastně z toho to všechno vzniklo. To víme. A pak už to šlo společně ruku v ruce a čím víc lidí tu muziku začalo milovat i mimo Ameriku, tak samozřejmě do toho přinesli ty svoje vlastní vlivy, ty kořeny, ze kterých oni vyrostli, ty nově příchozí do toho žánru.
1: Jsme byli kamarádi, hráli jsme spolu. Každý jsme samozřejmě byli jiný. On hrál svůj styl, jo. A oba jsme to řemeslo znali. Takže já jsem ho rád. Já vím, že on má jednu z těch nádherných věcí, co se jmenuje Celebration Blues, která je taky součástí té jeho jazzové mše, která je mimořádná. Je nádherná, nádherná bluesová věc. Já jsem si s ním několikrát hrál právě na ty dvě piana a vím, že mě to vždycky strašně bavilo. Ještě jedna další věc, kterou jsem s ním strašně rád hrával, to byla vyloženě taková jednoduchá, krásně zapamatovatelná melodie. Myslím, že tomu Karel říkal medové koláčky. Karel taky hrával ještě, oni měli takový sextet Laco Dejčí na trubku, Petr Král na saxofon, Sváťa Košvanec, tři dechy, Karel Ružička, rytmika byla vlastně z Československého rozhlasu, to znamená Karel Ružička, Petr Kořínek na kontrabas a Pepík Vyvoda. A oni často hrávali právě tuhle tu písničku Medové koláčky, ty tři dechy, to je krásná, snadno zapamatovatelná, jednoduchá a velmi působivá skladba. No Karel byl velmi šikovný skladatel. Jako, jak říkám, ta intuice byla bezchybná. On věděl, co dělá, nechal se vést.

byl nějaký koncert Vzpomínka na Rudolfa Rokla. To dělala, myslím, jeho paní. A tam jsme se, myslím, viděli. Že já jsem tam dokonce hrál tu slavnou Roklovu Valčík pro Charlie Chaplina a Karel tam hrál nějaký. Tam jsme se, myslím, viděli naposled. On si nestěžoval. Já jsem tušil, že má nějaký problém. Myslím, že to bylo v jazzdoku. To bylo ještě potom Rudolfu Roklovi. Že jsem se raně byl podíval v jazzdoku a že hrál krásně. Hrál s Pepíkem Fečem, hrál na basu. A jsme spolu krátce mluvili. Snažil se být pořád stejný, jako byl vždycky. To znamená zábavný, příjemný, neuvěřitelný společník. Jazz je muzika, která ty lidi nádherným způsobem spojuje. A zejména, když se člověk naučí to řemeslo, to znamená ty standardní věci, tak pak můžete hrát úplně s kým chcete. A to je to, co ten Karel jako dokonale ovládá. Takže se může stát taková situace, že jednou mě jedna tady japonská lektorka nějakým způsobem doporučila, abych si jejím japonským muzikantem z toho divadla Kabuki udělal nějaké vystoupení. My jsme neměli zaprvé žádný jazyk, s kterým bychom se domluvili, a přitom jsme byli schopni udělat, já nevím, 45-minutový koncert. Vy se nedomluvíte vůbec, jako, ale domluvíte se právě tou muzikou. A to ten Karel mě dokonal. Jak říkám, to je ten odkaz toho, jak jsme hráli v těch Karlových Varech na tom Mladém pódiu. My jsme si vlastně těmi dvěma klavíry spolu povídali. Nebylo to řečí, ale bylo to těmi motivy. To znamená, když tam Karel něco začal, tak já jsem se k tomu přidal, on to zachytil a teď jsme s tím formálně pracovali. A to je asi ten odkaz, protože to je to, co ten jazz dokáže. A to je to, co někteří ti klasičtí muzikanti, kteří si toho všimnou, nám závidí, protože oni si to nemůžou dovolit. Oni musí hrát naprosto striktně to, co tam je. Samozřejmě ta interpretace může být taková nebo taková, ale když hrajete v orchestru, tak musíte hrát přesně to, co tam je. Jež to v tom jazzu, ta volnost je až nebezpečně nádherná.

0: Tak to bylo další vydání pořadu Úžasné životy Karel Růžička podle Emila Viklického. Autorsky pořad připravila Lenka Poláková-Nechvátalová.
1: Nenechte si ujít v České televizi.
2: Já říkám, že se má říct pravda.
3: Jsem Češka.
2: To by pak mohl chtít někdo pravdu i po tobě.
4: Ještě někdo si tady chce odpočinout?
3: Můžu překládat.
5: Otec Němec, co?
6: Závěr filmu na motivy románu Kateřiny Tučkové.
7: Ona se o tebe postará.
6: Gerta Schnirch.
8: Co je to, proč mě tak nesnášíš?
6: Premiéra v neděli večer na ČT1 a v iVysílání.
9: Oslavte 60 let mezinárodní rozhlasové soutěže Concertino Praga. Symfonický orchestr Českého rozhlasu pod taktovkou Roberta Kružíka doprovodí renomované umělce Dmitrie Sitkoveckého, Václava Hudečka a Radka Baboráka, stejně jako výrazné mladé interprety Jana Čmejlu, Daniela Matejču nebo Filipa Lombardiho. Večer plný virtuozity vášně a jedinečných hudebních osobností. Rudolfinum 18. října. socr.rozhlas.cz.
10: Český rozhlas Dvojka.
11: Rádio, které vás baví.
10: Srdcovky od Dvojky.
12: Příjemný večer, milí posluchači, krásně nám to dneska vyšlo jenom minutku po půl sedmé a začínají dnešní srdcovky. Srdcovky s datem 13. října 2026. Srdcovky, tedy vaše pravidelná dávka pozitivní energie, kterou i dnes budeme podávat pomocí domácích i zahraničních hitů. Vzpomeneme na zajímavosti, které jsou spojené právě s 13. říjnem. No a dnešní anketa, ta opět bude spojená s

co ti zbylo, pošli mi zpátky celé, míň než nic. Mudré sklíčko

Před 45 lety získal Václav Neckář s touhle písničkou, tedy s písní Tvým dlouhým vlasům, zlatou bratislavskou liru. Tu písničku napsal jeho bratr Honza Neckář, text je dílem Zdeňka Rytíře a doprovázela ho skupina Bacily. Ta nahrávka byla nahrána nedaleko odtud v nahrávacím studiu, které velmi dobře znám, nebo znal jsem ho, protože dneska už neexistuje. A sice Mozarteum v Jungmanově ulici. První vydání rok 1981 a také Zlatá bratislavská lira. Možná se už někdy dostáváte do pozice, že když slyšíte tyhle informace, tak si říkáte, co by se asi stalo, kdyby na tu či onu soutěž tenhle zpěvák, tahle zpěvačka nebo třeba tahle kapela vzala úplně jinou písničku. A i tohle bude takové malé téma dnešních srdcovek. Teď ale máme před sebou písničku od Sheeny Easton. Tahle skotská zpěvačka vlastně... Řekněme si, že ten její příběh, ta její cesta na vrchol, doslova připomíná pohádku. Je to tak, že ta pohádka je od chvíle, kdy už ona sama začínala jako náctiletá, pokoušela se prosadit v hudebním průmyslu a ono to vyšlo v roce 1980. Natočila a vydala písničku

9 to 5, kterou napsala Flory Palmer. V Británii se dostala až na třetí místo hitparády, jenže když měla být v Americe, tak tam nastal problém. Představte si to, že v Americe nějaká, a teď mě berte s rezervou a jsou tam velké uvozovky, nějaká Dolly Parton právě bodovala velmi úspěšně s písničkou 9 to 5. Aby je to samozřejmě úplně jiná písnička a pouze jde o shodu názvu. No a tak Sheenu Easton přesvědčili a přejmenovali tuhle tu písničku na 9 to 5 pouze v závorce a dali jí název Morning Train. Jistě, že tohle píseň znáte. Znáte ji možná i u nás doma, ale tohle je originál.

tedy žádná srovnávačka dnes nebude. Já se držím toho, že pokud jsem tu já, srovnávačky jsou ve středu, ale za to mohu teď přímo otevřít naší dnešní anketu. Máme 13. října roku 2026 a dneska slaví nádherné 85. narozeniny jeden z největších amerických písničkářů Paul Simon. Jeho písničky nás provází už více než 60 let. Některé známe z jeho solových projektů, některé samozřejmě z dob toho nejslavnějšího dua Simon and Garfunkel. Tak já se vás ptám, kterou písničku Paula Simona máte nejraději? Máte s tou hudbou nebo konkrétní písní spojenou nějakou životní vzpomínku? Píšete mi na josef.melen@rozhlas.cz a tam můžete poslat třeba i podepsanou fotografii nebo desku, pokud jí máte, nebo nějakou jinou zajímavost spojenou s vaším životem a písněmi Paula Simona. A nebo můžete napsat pouze SMS na SMS bránu 702 222 220. Kterou písničku Paula Simona máte nejraději? A máte s tou hudbou nebo konkrétní písní spojenou nějakou životní vzpomínku? Paul Simon je zcela jistě neobyčejný muž. Na tom se shodneme. Ale tady vysílá jeden velmi obyčejný muž a teď nám jiný obyčejně neobyčejný muž zaspívá. Petr Spálený.

Petr Spálený, obyčejný muž, píseň, která nám zní tady v srdcovkách. Máme dneska anketu, která je o muži, který se narodil 13. října roku 1941 v New Jersey a je to Paul Simon. Tenhle muž je samozřejmě většině světa známý právě z dua Simon Garfunkel, ale zajímavost, kterou jsem si pro vás teď nechal je, že v jeho kariéře se jednou, tedy pozor, mluvím o sólové kariéře, se jednou jedinkrát povedlo, že se dostal na vrchol americké jedničky, stal se tedy americké hitparády, stal se americkou jedničkou. A tahle věc v jeho solové kariéře zůstala jediná. Je to písnička o tom, že existuje asi 50 způsobů, jak opustit svou lásku, ale rozhodně v té písni jich 50 nezazní. To, co je velmi zajímavé, je složení lidí, kteří s ním tuhle písničku v roce 1975 nahrávali. Na bicí ten nezapomenutelný rytmus písně odehrál Steve Gadd, potom na baskytaru fantastický, v podstatě dvorní baskytarista Petra Gabriela Tony Levin. Doprovodné vokály, to je Patty Austin, Valerie Simpson a Phoebe Snow. Pojďme si tuhle píseň užít. Paul Simon slaví.

free. Zvláštní rytmus, co říkáte. Ale i tenhle rytmus a tahle píseň si prostě podmanila svět. Paul Simon neslaví, máme tedy hlavní téma dnešní ankety. Některé písničky, a vůbec, není to jenom o písničkách, je to zkrátka o tom, jak dlouho se vám podaří držet tu linku, jak dlouho vydržíte hrát, jak dlouho vydržíte zpívat. Poněvadž já když jsem před opravdu už mnoha lety, dneska už je to nějakých 47 let, co jsem poprvé vstoupil na jeviště s kapelou, a tehdy jsem měl z toho velkou radost a bylo to fajn. A ti starší harcovníci mi říkali, jo kamaráde, až vydržíš takhle 20-30 let, tak potom se teprve ukáže, jaké to bude. A některé písničky časem dostávají, řekněme, úplně jiný, no hlavně nový význam. Přesně tohle platí pro jednu z velmi slavných, řekněme komerčně slavných písní skupiny Katapult, a sice písničky Někdy příště. Jejím autorem je Olda Říha, který napsal hudbu, a slova napsal Pavel Půta. Ale na Pavla Půtu dnes právě už vzpomínáme v souvislosti se zprávou o jeho úmrtí, tedy že včera večer už odešel na onen svět. Tahle písnička vyšla v roce 1986, ano, je to 40 let, a stala se jedním z obrovských hitů skupiny Katapult. Tenhle příběh zná asi absolutně každý z nás. Prostě nikoho potkáte, chcete si toho spousty říct, ale najednou zjistíte, že prostě spěcháte a že to necháte na příště. Ale bude ještě někdy takovéhle příště? Tak pojďme na to. Tady je Katapult, Někdy příště.

0: Marta Athena Eleftheriadou spolu s Bobem Friedlem natočili tuhle písničku v roce 1970 s českým textem Pavla Cmírala. Byl to tak velký úspěch, že Zpívej tu píseň kouzelnou byl zároveň také název jejich koncertního programu, se kterým koncertovali. Měl jsem to štěstí, že jsem Boba Friedla potkal celkem záhy poté, co jsem začal hrát s rodinnou kapelou, a byl to skvělý chlap. Mám tady pro vás teď takovou tu, jak už jsem říkal, ty úvahy o tom, jaké by to bylo, kdyby, to znamená, máme nějakou písničku, jaké by to bylo, kdybych tuhle písničku zpíval teď, když jsem ji zpíval před mnoha lety. Tak tohle si řekl Cat Stevens, také známý jako Yusuf. Tak tenhle muž svojí, řekněme, jednu z velmi slavných písní Father and Son předělal ji před nějakými 5 roky nebo 6 a předělal ji tak, že z původní nahrávky, z původního demosnímku vlastně nechal elektronicky odsadit svůj mladý hlas. A do současné nahrávky se svým hlasem dal to své mladé já. Tak pokud byste takovouhle záležitost chtěli od Cata Stevense slyšet, pak máte šanci, vyšlo to v roce 2020. Father and Son je písnička o velmi složitém vztahu otce a syna a původně byla složena pro muzikál o ruské revoluci, ale ten muzikál se nepodařilo dodělat. Nicméně tahle písnička, ta prostě vznikla, ta tady je a věřím, že zůstane. Byla vydána v roce 1970.
1: It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know.

Mám tady další narozeniny. Dneska slaví 56. narozeniny. Britský zpěvák, který si prožil jako asi jeden z mála na světě opravdovou pohádku. Mimochodem na motivy jeho životu, nebo jeho života, nebo této neobyčejné cesty za splněným snem stát se hvězdou byl také natočen celovečerní film. Dneska slaví Pol Potts, britský terorista, který v podstatě někdy ještě v roce 2007 prodával mobilní telefony. Byl to obyčejný muž, který si za život prošel vším možným, včetně šikany. A když se přihlásil do soutěže do britského talentu, tak tam zaspíval operní arii Nessun Dorma a naprosto ohromil nejen porotu, ale absolutně celý svět. Vybral jsem písničku, která je o těžkých životních chvílích. Písničku, která není původně od něj, ale kterou, řekl bych, naprosto krásně a fantasticky předělal. Je to píseň Everybody Hurts. Je to o tom, že nemusíte ztrácet naději.

Everybody Hurts samozřejmě v originále R.E.M. Pokud jste náhodou nepoznali nebo tápete, co je to za píseň, ale myslím si, že všichni víte. Dnešní anketa, přátelé, je věnována 85. nám Paula Simona. Vy mi píšete, například Adele píše, vzpomíná na to, kdy pracovala v prodejně gramodesek v pasáži Metro, že jí rukama prošly spousty jeho desek, singlů, CDček, fotek i plakátů. Díky za tuhle vzpomínku. Kajka píše, ahoj Pepo, souhrně mám ráda všechny hity dvojice Simon Garfunkel a toto LPčko 17 hitů jsme si s tátou pouštili, když jsme před víc než 25 lety jsem se přestěhovala do Prahy a u které jsme malovali, bílili pokoj. Nejraději mám písničku Bridge Over Troubled Water, ta je jasná a ta je tady i fotografie téhle desky. Napište mi, jestli máte svůj život nějak propojený s Paulem Simonem, s jeho hudbou, s jeho písněmi. Píšete mi na josef.melenza@rozhlas.cz, píšete mi ale také na SMS bránu 702 222 220. Jsou písně, které si na své vydání musí počkat někdy 2, 3, 5, 10, někdy 20, 30, 40, dokonce i 47 let, a tohle je přesně příběh písně, kterou mám pro vás právě teď. Naspívala jí paní Marta Kubišová a je to písnička, kterou myslím si, že většina Čechů zná úplně jinak. Zná ji prostě s textem Jiřiny Fikejzové a zná ji pod úplně nebo trochu jiným názvem. Já mám pro vás ale nahrávku, která si opravdu počkala dlouhá léta a vyšla, ačkoliv autor českého textu Jan Schneider do té doby vůbec netušil, že tahle písnička vlastně byla zaznamenána, že byla nahrána a že ji někdo v soukromé sbírce má. Tak pojďme si poslechnout tuhle písničku trochu jinak. V originále je to Pizzigra, jeho protiválečná píseň, ale v tomto případě je to Marta Kubišová a Kdo těm růžím vůni vzal.

Pojďme se teď podívat na to, když jsme si tady dnešní srdcovky začali zlatou bratislavskou lirou z roku 1981, Václava Neckáře, tvým dlouhým vlasům. Jaké by to bylo, kdyby třeba na té soutěži byla úplně jiná píseň? Tohle je konkrétní úvaha, kterou tady mám o Eurovizi roku 1974. Představte si to, že skupina ABBA tehdy společně se svým producentem a vůbec s manažery, kteří to celé zařizovali, tak měli na stole dvě písně. Ta první je Waterloo. Jasně, Waterloo, která se stala zlatou, a tak nikdo asi nepochyboval, že to byla správná volba. Ale pokud by to zlatá nebyla, tak by možná mnozí říkali, měli jste tam dát tu druhou, takovou romantickou. No, nakonec zvolili Waterloo, ta zvítězila, ale ta druhá, ta je, myslím si, že neméně krásná. Pojďme si ji dát, má název Hasta Mañana.

Tak takhle to mohlo znít na Eurovizi v roce 74, kdyby se Benny Andersson, Björn Ulvaeus a Stig Andersson dohodli, že tuhle píseň tam dají. Nedali, dali tam Waterloo a byli zlatí a vždycky zlatí zůstanou. Máme tady anketu, která dneska je o 13. říjnu roku 41, kdy se narodil před 85 lety jeden z největších amerických písničkářů Paul Simon. Jeho písničky provází určitě i můj život, ale také váš podle toho, co píšete. A tak se ptám, kterou písničku od Paula Simona máte nejraději? Máte s touhle hudbou nebo přímo s konkrétní písní spojenou nějakou životní vzpomínku? Píšete mi, občas pošlete třeba i obaly desek na rozhlasový e-mail, a to je josef.melen@rozhlas.cz, nebo můžete psát také na SMS bránu 702 222 220. A co pak nám píšete? Máme tady: hezký večer, Pepo, písně Paula Simona mám moc ráda. Jednou z těch nej je samozřejmě Bridge Over Troubled Water, ale moc se mi líbí i mnoho dalších, třeba You Can Call Me Al, ke které existuje velice vtipný klip. Tvůrcům stačil skvělý nápad, prázdný pokoj, dvě židle, pár hudebních nástrojů a dva výborní muzikanti. To píše Míla. Ano, You Can Call Me Al je z toho alba, které jel Paul Simon nahrát do Jihoafrické republiky, ačkoliv tam to nebylo úplně podporované, aby se s těmi místními hudebníky vůbec něco nahrávalo. Jan píše Paulu Simonovi: přeji hodně zdraví do dalších let. Zdraví, Jan, děkuju i za tuhle zprávu. Dobrý večer. Simona a jinou západní hudbu hrávala v pátek od 22, myslím, v závorce, stanice Vltava, a pořad se jmenoval Větrník. Pan Černý byl jedním z komentátorů. S pozdravem, posluchač srdcovek, 67 let. Děkuju i za tuhle zprávu. Pojďme si teď dát rok 1979. Nebo takhle. Tahle písnička vznikla v mnoha verzích a ta první je z roku 1979. Je to Dědečkův duch a Olympic.

Ladě Štajdl, miluji tě, ano, to jsou ty chvíle, kdy máme v hlavě všechno možné, jenom ne to, že bychom se měli soustředit na maturitu, ano, jistě na to vzpomínáte. Mám teď pro vás další říjnovou vzpomínku. Ano, 9. října roku 1940 se narodil John Lennon, to znamená, je to pár dnů, co jsme na něj vzpomínali, nebo různě se na něj vzpomínalo s jeho nedožitými 86. narozeninami, ale v říjnu také před 46 lety vyšla deska, vlastně single, a byl to poslední single vydaný za jeho života, který se následně po jeho smrti vyhoupnul na první místa světových hitparád, tak už to bylo v Británii, v Americe, zkrátka různě po světě. A tak si pojďme dát tu věc, která v té době, když mu bylo 40, byla vlastně symbolem velkého návratu, protože to bylo 5 roků

Just like starting over. A vzpomínka na Johna Lennona na rok 1980. Teď opět vzpomeneme na písničky, které kdysi nahrával Paul Simon. Vy mi píšete, Petr z Havířova, skladba The Sound of Silence, velká klasika z roku 67. Když jsem slyšel novou verzi z roku 2015 od metalové skupiny Disturbed, šel jsem do kolen, ale klasika je klasika. Ano, souhlasím s vámi, v podání Disturbed je to úplně, ale absolutně jiná a nová píseň. Myslím si, že každá má svoje místo. Co mi píšete dál? Ahoj Pepo, moje nejoblíbenější skladba od Paula Simona je jednoznačně You Can Call Me Al. Ta písnička má v sobě tolik energie, že i moje dvě levé nohy začnou tančit, jako by měly vlastní rozum. Je to zkrátka hudební antidepresivum bez lékařského předpisu. Zdravím z Bučovic a přeju krásný večer. To píše Luboš. Díky moc za tuhle příjemnou zprávu. Tady ještě další zprávička od někud, ale teď nevím, k čemu to přiřadit, poněvadž přišla samostatně a pravděpodobně jí chybí ještě druhá část. Píše mi ještě tady paní Hana z Brna. Pojďme se teď podívat na tuhle písničku Paul Simon, You Can Call Me Al. Já už jsem říkal, že to je mix Jihoafrické republiky a jeho muziky, ale jak to vlastně celé vzniklo? Když byl Paul Simon poprvé ženatý, někdy kolem roku 1970, tak

Byli kdesi na koncertě a jistý francouzský dirigent si spletl jeho jméno a jméno jeho ženy, tehdejší ženy. A místo Paul a Peggy jemu řekl Al a jí řekl Betty. No zkrátka to celé takhle pomíchal a Paulu Simonovi to zůstalo v hlavě a následně z toho udělal tenhle skvělý refrén k písni, kterou si právě teď dáme. Paul Simon dneska slaví 85. narozeniny, je to skvělé, máme srdcovky, máme se dobře. You can call me Al a vy mi říkejte, jak chcete.

Bylo by hezké dnešní večer zakončit The Sound of Silence, píše Peter. Ano, bylo by hezké je zakončit ještě i řadou jiných krásných písní. Napadá mě samozřejmě i Poklatinku a další písně, které Paul Simon udělal, předělal nebo sám napsal. Ale dnešní srdcovky nejsou nafukovací. Já vám teď dám jednu krásnou filmovou melodii. Díky filmu Večírek se vlastně stala absolutně světovou hvězdou Sophie Marceau, která hrála i v jedničce, i ve dvojce. Ale proč mám tuhle píseň rád? Protože ji napsal Jeff Jordan, což je pouhý pseudonym skvělého hudebního skladatele Vladimíra Kosmy. Ten totiž je autorem této písně, kterou naspíval Richard Sanderson, a já si myslím, že to je fantastická tečka za dnešními srdcovkami. Vy nemusíte ale ladit dál, protože dvojka samozřejmě vysílá dál a já už se teď budu těšit na zítřek. Mimo jiné, zítra v anketě otevřeme tyčky, tedy liblické vysílače, které dnes, přátelé, přestaly svítit. Pro tuto chvíli vám přeji příjemný večer. Mějte se dobře a mějte se rádi. Váš Pepa Melen.

0: Stále vám, přátelé, společnost dělá dvojka, přejeme pěkný večer. Připomínám, že už za chvíli tady bude pohádkový seriál Sladké a slané cestování. No a ve 20 hodin se spolu s námi můžete toulat českou minulostí. Zůstaňte s dvojkou.
1: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
3: Dobrý večer, milé děti. Zdraví vás skřítek Hajaja. Dnes se s Emilkou vypravíme do Itálie, kde bude muset přijít na kloub zvláštní záhadě. Ve městě, do kterého při svém putování dorazí, není k dostání ani kousíček sýra. Jak je to možné? To se dozvíte už za chvíli. Druhý díl seriálu Sladké a slané cestování s názvem Sýr právě začíná.

0: Dobrý večer, děti. Emílie myslí na sýr. Zlatý krásný sýr nebo bílý čerstvý sýr. Sýr na plátky nebo smažený sýr. Mňam. Začne si představovat celé sýrové království. Jak asi vypadá a kde leží. A už cestuje časem a prostorem až do Itálie. Ale ne do té, kterou známe dnes. Cestuje do Itálie před zhruba 500 lety.
1: Milá slečno, neměla byste pro poutníka nějaký drobák?
0: Osloví Emilku neznámý muž, který leží unaveně u cesty. Je to sýrem posedlý vážený kuchař z Itálie jménem Pantaleone da Confienza.
1: Drobáky nemám, prohlásí Emilka.
0: Ale když už jsem tady, ráda vám pomůžu nějak jinak. Sýrem posedlý Pantaleone radostně vyskočí a poprosí Emilku, aby ho doprovodila k nejbližšímu městu, kam putuje, aby dokončil první knihu o sýru na světě. Pantaleone da Confienza, to je strašně dlouhé jméno. Říkal jste, že jste sýrem posedlý? Budu vám říkat myšák, jo?
1: Jakože mám rád sýry? Zasměje se Pantaleone a souhlasí.
0: A pak se rozpovídá o tom, jak pracoval jako kuchař u dvora vévody Ludvíka, který dobře věděl, že myšákova velká vášeň jsou sýry. Rozhodl se ho vyslat na sýrovou výpravu, aby poznal světové sýry a naučil se, jak je vyrábět. Myšák dostal za úkol vše zapsat do knihy, aby je pak doma mohl vévodovi připravit. Vášně pro sýr Emilka dobře rozumí. Také miluje sýry. Měkké, čerstvé, bílé, ale také sýr strouhaný, nebo třeba ajdám nebo parmazán. Má ráda i sýr s kuličkami pepře a na to je hrdá, protože ten moc dětí nejí. To je dobře, aspoň zbyde víc pro ni. Myšák má zase rád sýry smradlavé. Pro upřesnění, smradlavé sýry doopravdy nesmrdí, jen mají velmi výraznou vůni a také mohou mít plíseň. Ale jedlou plíseň, ne tu, kvůli které je potřeba jídlo vyhodit. Teď už asi chápete, že sýr to je věda. Vyznat se v sýrech, dokázat si je vychutnat a umět je rozpoznat a taky doporučit, to je umění. Emilka a myšák jsou zabraní do povídání o sýrech. Cesta jim ubíhá rychle a brzy se ocitnou před branami města.
1: Teď bych si opravdu dala sýr, prohlásí Emilka a myšák souhlasí.
0: Procházejí ulicemi, hledají, kde by mohli nějaký sýr koupit. Bohužel tohle město velkou zásobu sýra nemá. Vlastně tu nikde není žádný sýr.
1: No to snad ne. Takhle tu knihu nikdy nedopíšu. Potřebuji tam popsat výrobu a chuť sýrů severní Itálie. Je to možná vůbec ta nejdůležitější kapitola a bez inspirace a bez ochutnávek to nedokážu.
0: Myšák propadne smutné náladě a pomalu se sveze k zemi.
1: Popularita sýra upadá, křičí v slzách. Na tohle já se nemůžu dívat, řekne si Emilka.
0: Sýr toho pro mě v životě udělal už hodně. Teď musím udělat něco já pro sýr. Co se to v tomhle městě děje? Proč tady nemáte žádný sýr? Zeptá se Emilka kolem jdoucí, která jí vysvětlí, že starosta města sýry nesnáší a tak je zakázal a teď za to celé město nesnáší jeho.
1: To je skandální,
0: zlobí se Emilka a kolem jdoucí souhlasně pokyvuje.
1: Přece to, že mu něco nechutná, neznamená, že to pak nikdo jiný nesmí jíst?
0: Myšáku, utíkej mezi občany a pozvi je na sýrové hody. Já půjdu za starostou.
1: Sýrové hody, to je celá Emilka. Co pak se bez sýru dají uspořádat sýrové hody?
0: Pláče myšák. Neříkal jsi, že jsi sýrový specialista? Sýrový vědec i umělec, že si napsal několik set stran o tom, jak se vyrábí sýr po celém světě?
1: No jo,
0: tak popros o pomoc místní kuchaře, znalce receptů, milovníky sýra a dejte se do výroby. Emilka se rozběhne do kopce k věži, kde má kancelář starosta města. To není fér, abyste zakázal v celém městě sýr jenom proto, že vám nechutná. Rozkřičí se na něj Emilka, jakmile mu vrazí do dveří. Starosta, malý kulatý pán, se za velkým stolem hystericky rozpláče.
1: Mně sýr chutná, ale je mi po něm hrozně špatně. Zakázal jsem ho, aby z něj nebylo špatně i obyvatelům mého města. Ale vím, že jsou na mě teď naštvaní.
0: Emilce bylo hned jasné, že má pan starosta alergii na laktózu, tedy na všechno, co je vyrobené z mléka, včetně sýru. Emilčina sestra má totiž taky tuhle alergii. Když má na sýr velkou chuť, tak si vezme prášek a může trochu sýru sníst. Jenže před 500 lety nejspíš ještě doktoři o alergiích nic nevěděli. Pane starosto, asi máte na sýry alergii. Vaše tělo neví, jak je správně zpracovat a proto je vám z nich špatně. To ale neznamená, že má alergii každý ve městě. Není nakažlivá. Přece chcete, aby byli vaši občané šťastní. Já vám můžu pomoct získat zpátky jejich srdce. Starostu informace o tom, že bolení bříška po sýru je jenom jeho problém, nadchne a rád si vyslechne Emilčin plán. Nakonec se rozhodne, že jí pomůže uspořádat sýrové hody.
1: Hlavně dávej, Emilko, pozor, abych si omylem sám nedal kousek sýra. Mám ho strašně rád a nevím, jestli se zvládnu udržet, poprosí ji.
0: Do přípravy sýrových hodů se pustí celé město. A tak v každé ulici vzniká jiný druh sýra. Na hlavní třídě se vyrábí sýr z kravského mléka, v paralelních ulicích sýr z kozího mléka a v kolmých ulicích sýr z ovčího mléka. Emilka pozoruje, jak se ve velkém kotli vaří mléko. Myšák do něj přidává syřidlo, ingredienci, která způsobí, že tekuté mléko začne sýřit, tedy tuhnout do podoby sýra. Poté se horký sýr rozlévá do forem. Severní Itálie byla už v té době známá sýrem, který doteď jíme, a to parmazánem. Ale na ten se musí čekat několik měsíců, protože zraje. Čerstvé sýry, jako například výborná rikota, jsou hotové skoro hned. Když se Emilka ujistí, že si každý občan pochutnává na čerstvém sýru, vydá se s Myšákem na nejvyšší věž města za panem starostou. Ten jim poděkuje za pomoc a nabídne Myšákovi, aby u něj v klidu dopsal poslední kapitolu své knihy. Protože o té době před 500 lety mluvíme jako o renesanci, Myšák kapitolu pojmenuje Renesance sýra.
1: Renesance znamená znovuzrození a to se v tomhle městě díky tobě, Emilko, povedlo. Znovuzrození sýra mě utvrzuje v tom, že stojí za to dál kráčet životem jako sýrem posedlý Myšák.
0: Emilka se usmívá od ucha k uchu, když si spolu s Myšákem konečně pochutnávají na domácím sýru. Pane starosto, zkuste tady tu klobásku. Není to sice sýr, ale uvidíte, třeba vám zachutná. Podá klobásku starostovi a ten se s chutí zakousne. A takhle se stalo, že v knize, kterou Myšák Pantaleone da Confienza napsal a pojmenoval Souhrnné pojednání o mléčných výrobcích, najdeme i poděkování Emilce. A vy teď, děti, víte, že znovuzrození sýra se podařilo jen díky ní, její kouzelné představivosti a odhodlání nenechat nic jen tak. Dobrou noc.
2: Nevím, jak vy, děti, ale já už se moc těším na zítřejší pohádku. Teď je ale čas zalézt pod peřinu a nechat si zdát něco krásného. Hezké spinkání vám přeje váš skřítek. Hájája.
3: Noční mikrofórum.
4: Hostem Moniky Valentové bude farmářka Jana Bémová. Jaké to je stát se jedinou dědičkou biofarmy s hovězím dobytkem? Bylo těžké přesvědčit syna, aby pracoval pro rodinnou firmu? A co pro Janu znamená vítězství v soutěži Regionální potravina Libereckého kraje?
3: Noční mikrofórum.
5: Dnes večer po 10:30.
3: Na Dvojce. Český rozhlas Dvojka.
5: Rádio, které vás baví.
2: Přeju příjemný úterní večer z Dvojky. Případ ve Verče, takový je podtitul Toulek českou minulostí už za pár okamžiků. Ve 20:30 uvedeme reprízu dopoledního pořadu Jak to vidí Martin Hrdinka a hitparáda Dvojky v 21 hodin. Kriminální příběh Trojkund kruhy vysíláme ve 22 hodin. Přijde také host nočního mikrofora a nechybí ani noční proud od 11:30. Já jsem Roman Víšek, tohle je úterní večerní Dvojka. A zvu vás k poslechu.

0: Toulky českou minulostí.
1: Dobrý den. Znělka, jež se ozvala z vašich přijímačů, ohlašuje v pořadí 724. schůzku s naší historií. Prostřednictvím průvodců
0: Ivany Valešové,
2: Františka Derflera,
3: Igora Bareše
1: a autora Josefa Veselého vás v režii Jaromíra Ostrého seznámíme s jedním sedlákem a jedním kovářem. Tážete-li se, proč se zabývati v toulkách naší historií zástupci nižší sociální vrstvy, když přece máme k dispozici tolik jedinců urozenějších svým původem či silných penězi, tak tedy proto, že tito dva nám odkázali ještě něco jiného než svůj původ či majetek. Nechali nám tu totiž zhmotněnou myšlenku, což je dědictví neméně ctihodné. Za knižní inspiraci Petrem Horou Hořejšem a za režie Jaromíra Ostrého se vydáme po stopách jednoho důležitého případu. Pracovně jsme si jej nazvali
2: Případ Veverče. Některé vynálezy, přestože jejich realizátory jsou celé vědecké týmy, posunou o krok vpřed jen některé obory lidské činnosti. Zatímco jiné, na první pohled překvapivě jednoduché, ovlivnily život celé naší planety. Příkladem je ruchadlo bratranců Františka a Václava Veverkových, ve své době důvěrně zvané Veverče.
1: Dlouho předtím, než první veverče začalo na polích v úrodné Polabské nížině a pak i jinde u nás, jakož ve světě, ruchat, dlouho předtím se půda přece tím připravovala hákem.
0: Znali ho už starověké národy v povodí Tigridu, Eufratu a Nilu.
4: Hák táhlo za sebou několik otroků, přičemž tento nástroj vnikal do půdy hlouběji než neupravená oradla z větví a kořenů.
0: Před 3000 let v Indii byly háky opatřeny jakousi kovovou deskou, která půdu rozhrnovala a drobila.
4: K jejich tahu už lidská síla nepostačovala. Do zdokonaleného háku se zapřahalo až 6 volů.
0: Ostatně podobným způsobem se obdělávala a leckde ve světě dodnes obdělávají rýžová políčka.
4: Během století a tisíciletí procházel hák různými úpravami. Zdokonaloval se, ale jeho princip zůstával stejný.
1: Což znamená,
4: že kypřil půdu jenom na povrchu. Ať už to byl hák braniborský nebo anglický, u nás českomoravský a trutnovský, později i hák nákolesník. Všechna tato nářadí sice podporovala klíčení a rašení obilovin,
0: ale taky nežádoucích plevelů.
1: To se nikdo nepokoušel o nějaký zlepšovák.
4: Ale pokoušel třeba v nejprůmyslovější zemi ve Velké Británii.
0: Tam ve spod háku připevnili dřevěnou desku, která půdu nejenom kypřila a rozhrnovala, ale i odsunovala stranou.
4: Později byla nahrazena deskou kovovou, která postupně dostávala šroubovitý tvar.
1: Což mělo za následek,
4: že poprvé v dějinách zemědělství vznikla při orání skutečná brázda.
1: A efekt?
4: No, hektarové výnosy se zvýšily jenom nepatrně. Navíc se s anglickým hákem pracovalo špatně a těžce.
2: Nastal rok 1827. Tehdy se v Království českém objevilo zvláštní oradlo, které znamenalo převrat v tisícileté historii tohoto nejdůležitějšího a nejpotřebnějšího nářadí. Jeho vynálezce připadl na zdánlivě velmi jednoduchou myšlenku.
1: Ano, geniální vynálezy bývají zhusta velice prosté.
2: Hák byl upraven tak, aby půdu nejenom rozhrnoval a kypřil, ale i převracel, mísil a drobil. Jenom rozdrobená půda je totiž zárukou vysoké sklizně. Ne náhodou se nový hák objevil v úrodném Polabí, kde převládají lehké půdy. Byl konstruován zejména pro ně. Dal se však různě přizpůsobovat nejrozmanitějším klimatickým podmínkám a místním poměrům.
1: Teď už je ale, Věru, na čase, abychom se vydali za těmi, kdož dali našemu případu jméno. Za veverkami.
4: Za veverky.
1: Za veverky? Je to česky?
4: Podle pravidel. Jedna rezatá veverka s malým V je samozřejmě rodu ženského. Pakliže však její druhové jméno nosí člověk, jde?
1: O veverku. No žádný rozdíl.
4: Jde o jedince nazvaného veverka s velkým V a mužským rodem.
1: Není nad to vysvětlit si věci hezky česky.
0: V Rybitvi nedaleko Pardubic se první veverka objevila...
1: Prosím?
0: No, omlouvám se, ale zmátl mě předchozí dialog.
1: No, naštěstí se kolegyně nechá zmást jen zřídka.
0: Tak ještě jednou a správně. V Rybitvi nedaleko Pardubic se první veverka objevil roku 1746. Přiženil se na grunt číslo popisné 1, jelikož si vzal za ženu vdovu Ludmilu Pulpánovou. Když ta zemřela, oženil se s její neteří Kateřinou.
4: Čímž se sňatky neskončil, neboť je ještě absolvoval dvakrát a pokaždé s vdovami.
0: S prostředními dvěma manželkami splodil 8 dětí.
2: Když Jiří Veverka odešel na výměnek,
1: právě tehdy se oženil po čtvrté,
2: převzal usedlost číslo popisné 1 v Rybitví nejstarší syn Václav.
4: Což byla výjimka.
1: Co byla výjimka?
4: Že grunt převzal po svém otci nejstarší syn.
1: Jak to? Řekl bych, že právě tak to mělo být.
4: Nemělo. Alespoň podle starého obyčeje ve východních Čechách. A nejenom tam, dědil vždycky nejmladší syn.
1: Proč?
4: Protože byl poslední. Tatík si vlády na gruntě mohl aspoň užít.
0: Mladší syn Hynek převzal výměnkářský domek číslo popisné 10 s novou kovárnou a 30 měřicemi polí.
2: Rolník Václav Veverka, číslo popisné 1, měl 4 syny, jinak celkem 12 dětí, a ti synové se usadili už podle nepsaného práva většinou v okolních vsích, kde si našli ženy. Nejstarší Josef v Choliticích, Václav v Neratově a pak v Brozanech, Jiří v Mokošíně a nejmladší František převzal otcovskou usedlost v Rybitví.
1: Tím pádem bychom měli prvního veverku v budoucím vynálezcovském hnízdě.
4: Mohu ještě drobnost?
1: Je historicky závažná. Nebudeme jí tento významný seriál příliš drobit?
4: Zadrobíme si jenom maličko.
1: Když tak po sobě potom zameteme.
4: Správně.
1: Nože tedy?
4: František, ještě dřív než převzal grunt, se oženil s mladičkou panou Magdalénou z Dřídce. Ta byla rozvážnou hospodyní a s přehledem řídila chod hospodářství.
0: Jejich svatební obřad v kostele v Osicích dne 29. ledna 1822 se však málem nevydařil.
4: Ženich totiž doma zapomněl vrchnostenské povolení k sňatku a musel pro ně uhánět do Rybitví na své strakaté kobyle.
1: Moment, Osice, Rybitví, zjišťuji na internetové mapě, ano, 14,5 kilometru, totéž zpátky, no dohromady 29 kilometrů.
4: 29. ledna, připomínám.
1: Takže se čekalo.
4: Čekali všichni. Nevěsta, svědci, svatebčané, osický pan farář i místní regenschory pan učitel Dominik Škroup.
1: Povědomé jméno.
4: Otec pozdějšího skladatele písně, jež se stala českou hymnou Kde domov můj.
1: Ano, kolikrát jsme už na toulkách naší minulosti potkali človíčka, na kterého jsme narazili pak za pár týdnů či měsíců na to.
4: Naše vlast je v podstatě jedna vesnice.
1: Když jsme u té vesnice, vraťme se do té, která se jmenuje Rybitví. Ještě jsme v ní nedorazili ke druhému z bratranců veverků.
2: Cesta k němu vede přes chalupníka a kováře Hynka veverku.
1: Číslo popisné 10. To, abychom v Rybitvi nezabloudili.
2: Hynek měl dětí 8. Z nichž se dědicem kovárny stal syn Václav. Na svět přišel o 3 léta dřív než jeho bratranec František.

0: A máme je oba před sebou. Jejich jména jsou vyslovována takřka vždy současně. Bratranci Veverkové, ale u zrodu vynálezu stál mladší z těch dvou, ten, co dostal grunt číslo 1. František.
1: Byl to dobrý rolník a zřejmě i rozený vynálezce. Jeho zálibou bylo vylepšovat nejrůznější zemědělské nářadí.
2: Už jako mladý sedlák zkonstruoval fukar, oddělující vymlácené zrní od plev, úlomků slámy a prázdných klasů.
1: Jeho fukary se používaly ještě 50 let po jeho smrti.
2: Dovedl ošetřit, protože jim rozuměl, i složité mlýnské stroje a jako hodinář samouk opravoval hodiny celé vesnici.
0: Dobrá kvalifikace.
1: Myšlenkou sestrojit nový pluh, nový druh pluhu, se zabýval dlouho. Chtěl, aby nové zařízení pracovalo na způsob hoblíku.
0: Hoblíku? Jako na hoblování dřeva?
1: Hoblíkem se nic jiného nehobluje.
0: Ovšem Františku Veverkovi blesklo zřejmě jednoho dne hlavou, že by něco podobného mohlo hoblovat i půdu.
1: Přesně tak. Hoblík dřevěné prkno ořezává a zároveň se z něj odvíjí pás stočených hoblin.
0: Ze dřeva. Ale dokázal by to i pluh?
1: Trefně položená otázka. Tak nějak si ji položil i František.
2: Radlici háku různě otáčel a křivil, až si myslel, že kýženého efektu dosáhl.
1: Pluh dostal velkou radlici, která půdu doslova krájela. Byla skoro čtverhraná s trochu protaženým předním spodním rohem.
2: I zašel do kovárny za bratrancem kovářem Václavem a díky plodné spolupráci dali té radlici prohnutý tvar válce.
1: Přičemž ji stočil poněkud doprava, takže mohla současně krájet, drolit a obracet půdu.
2: Hloubka orby se dala seřizovat na hřídeli, který se opíral o kolečko.
1: Nový pluh půdu dobře mísil a rozmělňoval, to staré pluhy neuměly.
2: Vše hotovo.
1: Tedy? Až na jeden problém.
0: Ale jaký?
1: Jak přinutit radlici, aby v brázdě nekolísala, aby orala rovně? Když se narazilo na kámen, tak bylo nutné vracet se zpátky s celým potahem a brázdu v oranici znovu nastavovat.
0: Něco by to ještě chtělo.
1: To něco bylo vodítko, aby radlice držela poslušně směr.
2: Co nedomyslel vynálezce myšlenky? Na to přišel praktik kovář.
1: Popadl obruč, skůl ji s druhou obručí dohromady, aby vznikla pevná lyžina.
0: S tvrdým nebo s měkkým i po L?
1: S měkkým. Tahle lyžina neměla nic společného s lyžemi, ale se slovesem lízat, neboť v skutku lízala půdu. Kovář Václav Veverka ji přivařil k odhrnovačce a lyžina se plazila za radlicí, aby pevně seděla a nevychylovala se.
3: Prvními hodnotiteli nového nářadí byli rolníci z Rybitví. Podivovali se, jak oradlo ukrajuje vyoranou hlínu stranou a převrací ji. Na povrch se dostávala spodní nevyčerpaná vrstva půdy, která přikryla původní horní vrstvu se vším plevelem a nežádoucími semeny. Nový pluh pole i čistil. V podstatě se vyřešil i do té doby nesnadný problém hnojení půdy. Dříve byl živočišný hnůj, nutný předpoklad vyšší úrody, pouze rozhazován po povrchu pole a zapravován do malých hloubek. Tady vysychal a ztrácel svou hodnotu. Nové oradlo ho však zahrnovalo do žádoucí hloubky, kde se pomalu rozkládal a skýtal živnou půdu mikroorganismům, které jsou pro dobrý vývin rostlin stejně důležité jako voda a slunce.
0: To muselo být pozdvižení v Rybitví.
2: I taky, že bylo. Přihlížející rolnictvo kolektivně žaslo.
1: Jenom se neví, kdo to jako řekl.
0: Co?
1: Inu o tom novém pluhu.
0: A co měl říct?
1: Možná to byl místní šenkýř Půhlovský.
0: Proč se sem najednou plete nějaký hospodský?
1: Protože on to asi byl, kdo to řekl.
0: Ještě jednou, co?
1: Teda, on to celé neřekl podle ústního podání, to dořekl František Veverka.
0: Snad se už nyní všichni, co jsme buď to v rozhlase, anebo u rozhlasu, dovědí, co se na tom poli v Rybitví vlastně řeklo.
3: Ale toto pěkně ruchá.
0: Co to dělalo podle toho výčepníka?
1: Ruchalo.
0: A co tím myslel?
1: Že ten veverkovic pluh dobře drolí půdu.
2: Na sloveso ruchati si dnes vzpomene už jenom jazykovědec, ale rušit něco, to používáme dodnes.
0: Ano, zvlášť dobře se u nás ruší to, co se osvědčilo.
1: A tehdy se František ještě jednou hluboce zamyslel a prohlásil?
3: Tak se to bude jmenovat ruchadlo.
1: Ruchadlo nám zůstalo do dneška.
2: A nový název šel s novým nářadím po světě. Přijali ho i do některých cizích jazyků.
1: Doma mu však přezdívali většinou podle obou vynálezců.
3: Veverče.
0: Čímž bychom mohli případ veverče uložit ad acta?
1: Leč neučiníme tak, protože on má ještě pokračování.
2: Veverkové si svůj vynález nedali patentovat.
1: Snad ani nevěděli, že by se to mělo udělat.
2: A že by se starali o nějaké oficiální uznání tohoto svého vynálezu?
1: Ani je to nenapadlo a neměli zřejmě ani takové styky a známosti, aby přišli na to, že by mohli svůj vynález poslat na výstavu, která se pořádala v Praze, rok po jejich vynálezu roku 1828.
2: Zúčastnilo se jí 220 vystavovatelů.
1: Ale František Veverka ani Václav Veverka mezi nimi nebyli.
3: Ruchadlo bratranců Veverkových se rychle rozšířilo a vžilo se a v zemědělské výrobě způsobilo hotový převrat. A stalo se snadnou a vítanou kořistí ciziny, hlavně v Německu. Prvním zlodějem však byl našinec, i když jazykem Němec, hospodářský úředník Jan Kainz. Viděl ruchadlo při práci na poli, poznal jeho hodnotu a nelenil si zhotovit přesný nákres. Pak šel za choltickým kovářem Janem Pechmanem, aby předkreslenou radlici vykoval a nový pluh sestavil. Kainz vycítil příležitost, jak na uloupeném vynálezu zbohatnout. A tak se spojil s majitelem továrny na zemědělské stroje Weissem a společně zahájili reklamu na svůj pluh.
0: Nesl ten pluh nějaký název?
1: Kainz Pflug.
0: Kainzův pluh. No teda jako obchodní značka dost krkolomné.
1: Weiss přesvědčil veřejnost, že skutečným vynálezcem ruchadla je úředník Kainz. Pustil se do jeho výroby a zanedlouho byl dodáván nejenom do tuzemska, ale i za hranice země.
2: Aby se jeho popularita zvýšila, byl vystavován pod falešným jménem i na hospodářské výstavě v Praze roku 1828 i 1832.
1: Našli se však lidé, kteří se postavili lži do cesty a dělali všechno, aby pravda o vynálezu ruchadla vyšla najevo.
2: Jedním z nich byl nikoli právník, ani policista, ba ani politik, nýbrž básník jménem Josef Jaroslav Langer.
1: Narodil se v Bohdanči?
0: Dnešní lázně Bohdaneč leží prakticky v sousedství Rybitví.
1: A to byl zřejmě ten hlavní důvod, proč se básník a také novinář ujal svých krajanů.
3: Nejsou to muži učení a slavní mechanikové.
0: Napsal Langer v článku Ruchadlo, nový český pluh.
3: Nejsou to údové hospodářských společností, jako snad v Angličanech a ve Francouzsku, jež v českých zemích co z podobného vymyšlují. U nás to bývají sedláci, i neostýchám se veřejně tuto prohlásiti, že rolníkové celého světa nejsou sto vyrovnati se českým sedlákům.
0: Což bylo možná trochu nadsazené, ale pokračování článku už bylo věcné, tedy až na jeden, dva detaily, ale ať se přihlásí, kdo nechybuje.
3: Původem ruchadla jsou dva bratři jménem Veverkové.
0: Tento omyl se pak dlouho tradoval. Ve skutečnosti byli František a Václav, jak víme, bratranci.
3: Jeden z nich jest kovářem a druhý kolářem.
0: František Veverka nebyl kolář, ale sedlák na svém gruntě.
3: Oba pak svá pole vzdělávají, bydlíce v Polabinách, ve vsi Ješlové Rybitví, asi půl hodiny zdáli od městečka Bohdanče. Slušno poznamenat, že jejich ruchadlo nyní v celém vůkolí v užívání jest.
1: Dalším zastáncem vynálezu obou bratranců byl Ignác Lhocký, profesor hospodářství na Bohosloveckém ústavě v Hradci Králové.
2: A ještě jedno jméno. Ředitel panství ve Stěžerech, Lauschmann. Ten přinutil CK hospodářskou společnost, aby se věcí podrobně zabývala.
1: Ovšemže přísně tajně, neboť Jan Kainz, takto zloděj ve Verkovic vynálezu, byl dopisujícím členem oné ctihodné společnosti.
0: Profesor Lhocký v lednu 1835 vyhotovil tento znalecký posudek.
3: Veleslavné CK hospodářské společnosti. Podepsaný má čest oznámit, že se potvrzuje oznámení již učiněné, že na panství pardubickém v Rybitví u Bohdanče dva bratranci jménem Veverkové skutečně vynašli nový pluh, který jmenuje ruchadlem. Tohoto ruchadla užívá se obecně již od několika let nejen ve zdejší krajině, jež to přednosti jeho jsou nepopiratelné. Vynálezem tím dostalo se podstatné výhody veškerému hospodářstvu. Račiš tedy veleslavná CK hospodářská společnost uznati laskavě Veverky za vynálezce ruchadla a přičinění a poctivou snahu jejich uznati za hodna vyznamenání, aby se dokázalo, že zásluhy, byť získal si je skromný, prostý rolnický živnostník, nezůstanou nepovšimnuty a neodměněny.
1: Dopis odešel, ale společnost ho nějak ztratila.
2: Vynález nebyl bratrancům Veverkovým oficiálně přiznán.
1: Vítěznou cestu do světa nastoupil Kainzův pluh. V Rakousku a v Německu vyrostlo závodů na výrobu zemědělských strojů jako hub po dešti.
2: Jenom majitel berlínské firmy Eckert vyrobil za 30 let přes 1 000 000 nových pluhů. Získal závratné jmění a navíc pověst nejlepšího výrobce pluhů na světě.
1: Teprve roku 1883. byl sepsán protokol s dosud žijícími 6 pamětníky z Rybitví, kteří autorství svých sousedů potvrdili.
2: V Pardubicích byl odhalen pomník, na kteréžto slavnosti promluvil František Ladislav Rieger.
0: V době, kdy byl případ Veverče konečně uzavřen, byli oba oslavenci dávno mrtvi.
3: František Veverka se po smrti své první manželky oženil podruhé a odstěhoval se do Břehů u Přelouče. Jejich usedlost ale záhy vyhořela. Žil pak v podruží v Přelouči ve staré katovně a rasovně. Zemřel na žíravku, což byly zřejmě souchotiny. Jeho bratranec Václav se také z Rybitví odstěhoval, ale rovněž ani on si nepolepšil. I jeho kovárna v Bukovině vyhořela, přestal dělat řemeslo a chalupničil. Podle ohledacího listu zemřel na zápal plic. Svého bratrance Františka přežil přesně o 11 dnů.

0: Toulky českou minulostí.
1: Touláte se rádi českou minulostí?
2: Podpořte svůj oblíbený pořad a hlasujte pro Toulky první republikou v posluchačské anketě festivalu Prý Bohemia Radio.
1: Více na prýbohemia.cz.
2: Děkujeme.
3: Tak tedy končí 724. schůzka s toulkami českou minulostí. 725. s podtitulem Hledání hymny vysíláme zítra večer ve 20 hodin tady na Dvojce.

0: Někdo z nás nechce přemýšlet o odcházení, ale potkat se s ním může každá rodina.
1: Táta chtěl zůstat doma. Nevěděla jsem, jestli to zvládneme. Pak k nám začala jezdit doktorka a sestřička z mobilního hospicu. Mohli jsme jim kdykoliv zavolat.
0: Mobilní hospice zajistí zdravotní péči o vaše blízké a jsou oporou vám, pečujícím. Když vám blízcí odcházejí, jsme s vámi. Více na dožitdoma.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
2: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.
4: A pro tu nejbližší půl hodinku tu, přátelé, pro vás máme reprízu dopoledního pořadu Jak to vidí.
2: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Jak to vidí. Osobnosti z různých oblastí přinášejí názory a komentáře v souvislostech.
5: Co říkáte této myšlence?
3: Jak to vidí?
2: Novinářka a moderátorka Zita Senková a její host.
5: Dobrý den. Těší mě, že jste si k poslechu vybrali pořad Jak to vidí. Dnešní pozvání přijala Vladimír Handl, docent na katedře německých a rakouských studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Já vás vítám, pane Handle, dobrý den.
6: Dobrý den, paní Senková, děkuji za pozvání.
5: Zajímat mě bude zejména to, proč v nedávných zemských volbách triumfovaly formace na opačných pólech politického spektra a zda rezignace spolkové ministryně práce a sociálních věcí a zároveň i spolupředsedkyně sociální demokracie rozkolíše spolkovou vládu. Zita Senková přeje nerušený poslech.
2: Český rozhlas Dvojka.
3: Jak to vidí?
5: V Česku po komunálních volbách začínají vznikat nové koalice. Všímají si, pane Handle, v Německu vývoj na české politické scéně?
6: Tak, určitě ty politické špičky o ně vědí, není to ale nějaké velké téma. Nejvíc nám samozřejmě drží palce, abych to řekl obrazně, naše sousední země, či Bavorsko a Sasko, kde skutečně probíhá jako čila komunikace, kooperace, ale jinak my nejsme velké téma politické scény v Německu.
5: Zaměstnává Němce více jejich domácí dění. Mimochodem, ještě krátce alespoň u tuzemské politiky, protože ta se dostala také na frankfurtský knižní veletrh, který skončil v neděli. Česko, respektive naše literatura, autoři, ale i nakladatelé tam byli čestným hostem. No a česká politika se tam dostala díky ostrému proslovu Radky Dennemarkové, velmi v Německu také známé spisovatelce, která kritizovala ministra kultury pana Klempíře.
6: Ano, to bylo teda velké téma, to bylo vidět, zaznělo to, protože tam vlastně najednou zaznělo přesně to, co německá politika nebo německá společnost o české literatuře, kultuře ví, že prostě v disentu byla stála oproti teda té politické moci v těch 80. letech, takže skutečně česká literatura je hodně spojená s představou o té disentní literatuře a najednou jakoby se to vrací, kdy prostě spisovatelé se bouří a staví se proti ministru kultury, který naopak jim říká, že jim nebude dávat peníze na překlady a tak dále. Takže to je skutečně taková bizarní situace, která v Německu samozřejmě vyvolala určitý zájem.

0: řekl bych, sociálně ekonomický. Tam hlasují především lidé, kteří se cítí být tím vývojem německým, ekonomickým, sociálním znevýhodněni. Jsou to často lidé z těch znevýhodněných regionů, selských, zemědělských regionů, kde prostě nefunguje doprava, nefunguje nic. A oni mají pocit, že prostě ten vývoj skutečně jde proti ním. Za druhé jsou to lidé, kteří právě i na základě toho se vidí tu německou demokracii jako vlastně nefunkční. Takže 80% voličů AfD si myslí, že německá demokracie nefunguje. A vlastně když tak, že funguje proti nám, takže prostě není potom problém volit stranu, která je oficiálně nazvaná jakože protidemokratickou, extremistickou. To už nikomu nevadí potom.
1: A jak tedy funguje německá demokracie?
0: Německá demokracie, a to se říká naopak 80% v průměru normálních, těch ostatních občanů Německa, ano, že funguje, že má určité nedostatky, že by bylo dobré to ono zlepšit, ale v zásadě německá demokracie je funkční, ten federální systém, že je funkční, je pomalý, je skutečně zkostnatělý třeba, ale v zásadě funkční. Když to naopak právě voliči AfD z 80% říkají, že není funkční.
1: Předsedou zemského sněmu v Sasko-Anhaltsku se stal Tobias Rausch z Alternativy pro Německo, která tamní volby s přehledem vyhrála, byť nezískala absolutní většinu. Je to první politik této strany v čele některého ze zemských sněmů ve Spolkové republice. Zvedli plně ruku i členové zemské CDU, Křesťansko-demokratické unie, kterou celostátně vede Friedrich Merz, protože to je velká debata.
0: No, to je velká debata, protože tam jsou skutečně 4 hlasy, které jsou, bych tak řekl, bezprizorné. Ta volba je tajná, takže představitelé CDU, většina, aspoň teda hlavně samozřejmě Friedrich Merz a další, říkají, že nemůžeme spekulovat, kdo to byl. Nicméně i se samotné CDU, z těch nižších, abych řekl ešelonů, slyšíme, že ano, že tam probíhaly rozhovory mezi těmi jednotlivými poslanci CDU. CDU, prostě zemská CDU v Sasku-Anhaltsku, je prostě problematická v tom smyslu, jako všechny ostatní zemské, teda organizace politických stran, mají velkou míru autonomie a ne vždycky přímo jako následují to vedení v Berlíně. Takže tam také to byl dlouhodobý trend a skutečně jaksi je doložitelné, že probíhaly rozhovory, kterými se ostatně AfD pyšní, že měla vždycky dobré kontakty, že má zajištěnou podporu i pro následující volbu předsedy vlády.
1: Podle zmíněného zemského politika a pana Rausche, jeho strana se umí poučit z minulosti a těší se na spolupráci se všemi poslanci, tak drolí se tak trochu minimálně teda v tom Sasku-Anhaltsku, pane Handle, takzvaná ta protipožární zeď, Brandmauer, jak se tomu říká v němčině, neboli princip těch stran, které odmítají spolupracovat s AfD.
0: Určitě tam se drolí, jako to vidíme ten příklad, kde dochází k té přímé spolupráci, protože ta požární zeď, protipožární zeď vlastně neměla být jako zastavit vývoj AfD. To zase takhle ambiciozní příklad, projekt to nebyl, ale vlastně zastavit možnost té přímé spolupráce CDU s právě s AfD. A tady v tomto konkrétním příkladě v Magdeburgu vidíme, že tam prostě tajně ta spolupráce zjevně tedy probíhá.
1: Mimochodem německý list Bild před pár dny zveřejnil interní strategii Alternativy pro Německo, podle které má tato formace nový plán pro Evropskou unii, pro euro, respektive už není podle tohoto dokumentu údajně vůči společné měně ani vůči setrvání v unii tak kritická. Tak myslíte, že sledujeme nějaký názorový posun u Alternativy pro Německo?
0: Určitě v té otázce Evropské unie tam vidíme trošku jako realističtější přístup, protože konec konců v Německu Evropská unie je populární a euro také je akceptovatelné a akceptované. A nakonec samozřejmě Alternativa pro Německo musí navázat kontakty s německým biznesem na všech úrovních a německý biznis pochopitelně jednoznačně pro zachování eura, protože Německo je exportní mistr Evropy a samozřejmě na tom euru vydělává nejvíc ze všech států Evropské unie.
1: Co dělal, pane Handle, i Saremo, hlava kriminálního gengu, na povolební oslavě vítězství Die Linke levice v Berlíně ve čtvrti Neukölln?
0: Tam bohužel vidíme, že někteří ty noví členové, anebo tedy takový ty radikálnější členové, zejména právě z té strany jako islamistické nebo islámských členů Die Linke, tam jsou prostě ty vazby na některé tyto skupiny. Neznamená to, že by tam byla přímá spolupráce, ale přinejmenším tam není tam prostě obava se s těmi lidmi setkávat a tam skutečně došlo k tomu, že nepo

0: pozvaný tedy představitel toho klanu přišel, byl potom teda vyveden tou stranou, ta strana samozřejmě se za to mnohokrát omluvila, ale ten fenomén toho, že ta strana má ten strukturální problém, že tam má členské nové členy, velice angažované členy, kteří mají vazby do toho islamistického světa a taky právě antiizraelského světa na té německé politické scéně, to je samozřejmě zátěž pro Die Linke.
1: Příští rok půjdou k urnám v Německu voliči v dalších 5 spolkových zemích, včetně té nejlidnatější severního Porýní Vestfálska. Lze tam očekávat také v této pětici, pane Handle, vzestup alternativy pro Německo?
0: Zejména ty velké země, jako říkáte severní Porýní Vestfálsko a Dolní Sasko, tak si myslím, že tam zatím ty výsledky jsou takové, že ano, určitě dojde k posílení AfD, ale nevypadá to, že by mělo dojít k nějaké skutečně lavině. Naopak Hendrik Wüst, předseda zemské vlády severního Porýní Vestfálska, je skutečně taková jako budoucí jaksi nadějná osoba i pro CDU, i pro německou politiku, protože má velkou podporu, je velice schopný, je to spíš člověk, který je na té straně, abych to řekl, Angely Merkelové v rámci CDU, té tradice Angely Merkelové, to znamená liberálního středu, který vyjednává do všech stran, ne ten posun zpátky do konzervativní pozice, jako se o to pokoušel Friedrich Merz. Takže tam si myslíme, že zřejmě bude teda úspěšný a budeme doufat, že bude teda potom úspěšný i na té spolkové úrovni.
1: No a na čem staví, když říkáte, že by mohl být úspěšný toto křídlo v rámci CDU, jak vlastně by chtěli reagovat tato vládní strana na politiku AfD? Kancléři označuje za destruktivní sílu, která chce Německo destabilizovat, tak nacházejí recept?
0: Určitě na dvou úrovních je Hendrik Wüst úspěšnější než ta spolková politika, aspoň zatím vidíme, umí teda komunikovat, on umí skutečně mluvit s lidmi. Friedrich Merz samozřejmě má svoje kvality určité, ale ta komunikační strategie, kterou on zvolil, je skutečně špatná a to nejen vůči veřejnosti, ale i uvnitř strany. Takže skutečně jemu se nedaří, jak si oslovit lidi, vzít lidi sebou, abych tak řekl politicky. Druhá věc je ta, že taky Hendrik Wüst našel odpovědi na spoustu těch otázek, které před tou zemskou vládou v severním Porýní Vestfálsku stojí, takže on je poměrně úspěšný ekonomicky, poměrně úspěšný v tom rozvoji infrastruktury, řešení těch hlavních problémů těch velkých měst, takže jemu se daří obojí, abych to řekl, komunikovat a zároveň také předkládat nebo ukazovat, poukazovat lidem, že vlastně ta politika je poměrně úspěšná.
1: Mohlo by to oslabit pozici Friedricha Merze?
0: Tak, to samozřejmě, on je ten hlavní konkurent Friedricha Merze do budoucnosti, ne momentálně, protože má před sebou sám, jak jste říkala správně, volby v dubnu příštího roku, ale samozřejmě to je jasné, že on má tu velkou ambici být teda tím předsedou strany a kancléřem budoucím. A v tomto smyslu, ano, je to konkurent, ale to zase v těch politických stranách německých, ty konkurenční vztahy tam vždycky byly, takže to není nic jako nového, ani nic krizového, to je prostě normalita německé politiky.
1: Vysvětluje Vladimír Handl, znalec německé historie i současnosti.
2: Jak to vidí?
3: Host Zity Senkové na Dvojce.
1: Rezignovala německá ministryně práce a sociálních věcí Bärbel Bas, která je spolupředsedkyní vládní sociální demokracie. Jako důvod uvedla úmrtí své nevlastní dcery a útoky vůči své osobě, mimo jiné také z řad koaličních partnerů. Tak jak se tento fakt, pane Handle, může podepsat na stabilitě vládní koalice?
0: No, jako vládní koalice skutečně zažívá jedno kolo za druhým, kdy vlastně, abych tak řekl, je ohrožená i stabilita, je ohrožená to, že ty strany budou ochotny se nadále domlouvat. Vidíme, že to velmi zatížilo tu současnou atmosféru. Takže ano, je to další kolo té krize, abych tak řekl, uvnitř koalice. Neznamená to konec koalice. Vidíme, že samozřejmě nastupuje Alexander Schweitzer, což je schopný politik, který se zabýval dřív i tou sociální politikou, byl ministrem pro sociální věci na zemské úrovni. Takže náhrada se našla, ale ta atmosféra v té koalici je skutečně špatná a za druhé, samotná SPD bude muset si znova obnovit vedení, protože odchází Bärbel Bas jako spolupředsedkyně strany, nejen jako ministryně. A to znamená, že koncem roku bude muset SPD si vybrat nové vedení. Lars Klingbeil, současný tedy zbylý spolupředseda, zůstává v funkci do té doby, ale a říká, naznačuje, že se bude možná ucházet, ale není to jisté, takže je možné, že nastoupí do vedení SPD nová politická síla a to by mohla být Manuela Schwesig, která je velice populární, vyhrála, ale prostě ustála volby v Mecklenburgsku, předtím Pomařansku, je teďka hvězdou SPD skutečně. A to by teda pro Friedricha Merce byl problém, protože ona je teda docela výrazný kritik těch reform, které se snaží Friedrich Merz prosadit.
1: Svého času byl velkou hvězdou a oprávněně Gerhard Schröder, bývalý spolkový kancléř, který ovšem nyní vyvolává v Německu pobouření nejenom u kancléře Friedricha Merce. Gerhard Schröder před pár dny osobně popřál ruskému prezidentovi Putinovi k narozeninám. 82letý bývalý lídr sociální demokracie se stal členem dozorčí rady maloobchodního řetězce Hyperglobe. Ten provozuje v Moskvě a okolí přes 20 obchodů, přibližně se 10 000 zaměstnanci. Co tomu říkáte, pane Handle? Jak rozumíte vůbec postojům pana Schrödera?
0: Nerozumím. Skutečně je to pát osobnosti, která byla vlastně významná i pro SPD, pro Německo, ale i pro Českou republiku. On nám pomohl v té době urovnání toho, jaksi uspořádání našich vztahů a vyrovnání se s minulostí. Skutečně byl vždycky na naší straně v tomto smyslu. Pomohl České republice a ostatním středovýchodním zemím na cestě do Evropské unie. Čili on byl skutečně konstruktivní, významný politik. Dneska skutečně to je pát osobnosti, jak teda morální, tak teda osobní, do té nějaké bezvýznamnosti bývalé celebrity, která prostě hledá si akorát nějaké uznání tam, kde vlastně nikdo jiný by to uznání radši nehledal. A drží se teda svého přátelství, osobního přátelství s Vladimírem Putinem, přestože Putin je teda zjevně teda válečný zločinec.
1: Gerhard Schröder po odchodu z politiky působil také v orgánech energetického gigantu Rosneft a v projektu plynovodu Nord Stream spojeného s ruským Gazpromem. Jak byste, pane Handle, ohodnotil vůbec pozici Berlína vůči Moskvě? Mimochodem, jak mohou ty obchodní vztahy mezi Německem a Ruskem přetrvávat navzdory válce a sankcí?
0: Vladimír Putin skutečně provedl neuvěřitelnou věc, která byla skutečně absolutně nečekaná, zničil německo-ruské vztahy. Zničil je a dlouhodobě, protože skutečně Německo bylo hlavní, jaksi spojenec nebo partner Ruska v Evropě, uvádělo Rusko do Evropy, do G7 a do všech těchto struktur. Zavázalo se, dokonce se vydalo na pospas, abych tak řekl, té ekonomické nebo energetické závislosti vůči Rusku, protože to byl ten jaksi výraz té důvěry v to, že je možné vzájemnými zájmy a vazbami udržet Rusko v nějaké té normalitě a vyhnout se tomu, aby ta Rusko šlo do nějaké války. To všechno Vladimír Putin zničil s tím, že si myslel, že Německo bude první, kdo se vzdá tomu odporu a že vlastně se přikloní na ruskou stranu právě kvůli své závislosti. Německo Rusko Putina překvapilo, Německo se postavilo proti a je teďka hlavním pilířem toho odporu a podpory Ukrajiny proti Putinovi a to je samozřejmě absolutní polarizace, takže Německo je teďka nejnenáviděnější stát v ruské politice a v Rusku vůbec, jako ten hlavní nepřítel ruský, i když to, jak říkám, byl dříve nejangažovanější partner Ruska a ruské společnosti, včetně emoční blízkosti, investic a všeho.
1: Vysvětluje Vladimír Handl, docent na katedře německých a rakouských studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.
2: Jak to vidí?
3: Host Zity Senkové na Dvojce.
1: Jako roli hraje Německo v evropské politice, nebo jakou by chtělo hrát, pane Handle?
0: Tak zatím hraje spíš takovou tu stabilizační roli status quo. Není skutečně nějakým jaksi odvážným reformátorem Evropské unie. Nicméně v poslední době přece jenom začíná být aktivnější například a odvážnější, abych to řekl, například v tom, jak se staví vůči teda vztahům Evropy a Číny, kde začíná společně s Francií tlačit na to, aby teda byly opatření, razantnější opatření vůči teda tomu deficitu v obchodě s Čínou. Vidíme, víme, že se snaží sjednocovat Evropu například ve vztahu s Donaldem Trumpem, který je samozřejmě pro Evropu velice problematický a pro německou politiku velice problematický. Nicméně důležitý, protože to je garant té strategické bezpečnosti Evropy. Takže Německo tady se jaksi angažuje, snaží, ale v zásadě bych řekl, že spíš, a zase je to zajímavé, Merkel, který nastupoval do vlády jako anti-Merkel, tak on vlastně pokračuje spíš v té středové status quo politice Angely Merkelové, která nezdůrazňuje nadnárodní princip Evropské unie, spíš ten mezivládní princip, čili v zachování role národního státu.
1: Jaká je vůbec představa německého establishmentu o Evropské unii, o jejím dalším fungování, o zahraniční politice, obranné politice?
0: Určitě zejména teda posílení a prohloubení toho jednotného vnitřního trhu, protože Německo stejně jako my jsme exportéři v rámci Evropy a jsme na tom závislí, takže to je něco, co by Německo rádo, jak si v tom pokročilo bez sporu. Pokud jde o tu zahraniční politiku, pochopitelně vidíme, že Německo je na té straně, snaží se udržet teda funkčnost NATO a funkčnost těch strategických vztahů se Spojenými státy, ale už se poučilo natolik, že ví, že tady prostě musí být vlastní schopnost Evropy se bránit perspektivně. Dneska to je spíš na té úrovni jako konvenční, kde ano, Německo se staví, chce být největší armádou, konvenční armádou Evropy. A to je taky vlastně, ale součást toho je to, že toto má být ta role Evropy vůbec v rámci NATO. Američané neodcházejí, pokud jde o ty jaderné strategické garance, ale odcházejí, pokud jde o konvenční odstrašení. A to konvenční odstrašení je právě něco, na čem teďka Německo hodně pracuje. Co zatím nevidíme, a to je to, že nějak úplně si neuvědomují to, že ten jejich obrovský nárůst zbrojního rozpočtu nebo obranného rozpočtu přece jenom vyvolává zejména v Polsku, ve Francii určité jak se obavy. A my bychom vlastně potřebovali, aby Německo třeba například souhlasilo s tím, že bude společné evropské zadlužení i pro ty ostatní státy, aby i ostatní státy mohly vojensky růst, nejen Německo. A tady vidím, že právě ta zdrženlivost, to status quo politik, jak říkám, německá, že trvá.
1: Pan Handle, minimálně dvakrát jste zmínil jméno někdejší spolkové kancléřky Angely Merkelové a také šéfky Křesťansko-demokratické unie. Hraje ještě nějakou roli v německé politice?
0: Skutečně jako přímo politickou roli ne. V poslední době se více vyjadřuje k politice, ale velice, velice zdrženlivě opatrně. Spíš hovoří o těch principech politiky, o těch hodnotách politiky, o tom, jak ona vnímala a vnímá politiku, ale ne, skutečně nehodnotí. Skutečně má velice disciplinovaný přístup k té politice, nehodnotí Friedricha Merce ani současnou vládu.
1: Mírovou cenu německých knihkupců převzal na závěr frankfurtského veletrhu britsko-francouzský právník a spisovatel Philip Sand, a to za boj za lidská práva a porozumění. Píše bestsellery o nacistech, o právnicích, kteří po druhé světové válce definovali pojem genocida. Přednáší také na univerzitě College London. Věnuje se obhajobě lidských práv při Mezinárodním soudním dvoře v Hágu. A tento potomek obětí holokaustu při převzetí ceny, kde byl přítomen spolkový prezident Frank-Walter Steinmeier, kritizoval, cituji, hlasité mlčení Německa o tom, co Izrael páchá v Gaze a na západním břehu Jordánu. Pane Handle, jaká je německá politika vůči Izraeli?
0: Německo má velice složitý vztah vůči Izraeli v tom smyslu, že má, aby řekl tak, historicky svázané ruce, skutečně se nedovoluje přímo kritizovat Izrael právě kvůli teda genocidě židů během druhé světové války. Všechnu tu kritiku, kterou německá samozřejmě politika také sdílí, pokud jde o to, jak se chová Netanyahuova vláda v Gaze, tak vlastně tu jak si ventiluje přes Evropskou unii, čili vlastně prostřednictvím Evropské unie se vyjádřuje spíš než individuálně. Viděli jsme některá vyjádření přece jenom i na té individuální úrovni, ale velice opatrná. A teď naopak si kompenzuje, abych tak trošku řekl, ten vztah vůči Izraeli, ta německá politická scéna tím bojem o vytváření zemské vlády v Berlíně, kde prostě ta otázka vztahu k židům a k Izraeli skutečně znova je. A tam CDU naopak je zase pevně na té straně Izraele, kde prostě kritizuje levic za to, že z antisemitismu, což bych řekl, že v té obecnosti neplatí, není to správné takhle to spláchnout jako jedním názvem, je to složitý problém, ale ne tak to jednoduchý. Ale tam vidíme, že ta otázka otázka vztahu k Izraeli je skutečně určitě dělíckem politické scény.
1: Pane Handle, během našeho rozhovoru jsme se dotkli celé řady témat, ať už domácích, co se týče německé politiky nebo její zahraniční politiky. Které jsou podle vás ty nejpalčivější problémy, které země řeší?
0: Dneska to je bezesporu hospodářství, potřebuje skutečně návrat Německa k tomu hospodářskému růstu, dynamice. Daří se teď, ten odhad je asi 1,3% letošního roku, 1,1% příštím roce, takže určitý mírný nárůst tady, ale je hodně spojený s tím velkým zadlužením, které si Německo na sebe vzalo. Německo si mohlo vzít to zadlužení, protože je nejsilnější ekonomika, takže ona má jediný stát Evropy, který má peníze na to, aby tedy se zadlužil a investoval do obrany a do ekonomiky, do infrastruktury. Ale zatím to je skutečně, ten růst je pomalý. Druhá věc jsou reformy. Jestli reformy se nepodaří prosadit, strukturální reformy německé ekonomiky, tak samozřejmě žádné zadlužení, žádné investice státní prostě nepomohou. A samozřejmě potom tedy Německo potřebuje jak si budovat také domácí teda tu politickou scénu tak, aby teda získalo tu důvěru veřejnosti a aby také posílilo důvěru těch ostatních evropských států vůči Německu, protože Německo samozřejmě si je vědomo, že samo nic Evropy nezmůže, takže musí sebou brát ty svoje partnery a má partnery poměrně slabé, Francii, Itálii a tak dále. Není to prostě jednoduchá konstelace, ve které se Německo musí udržet a musí hrát tu sjednocující, spojující roli.
1: Koho byste označil, pane Handle, za největšího spojence Německa aktuálně?
0: To je docela těžká otázka, protože Německo nemá teď, myslím, úplně nejbližšího. Samozřejmě určitě je Francie, bez Francie prostě se Evropa nepohne, takže Německo se musí snažit o Francii a zase bych řekl, že Friedrich Merz tady není úplně úspěšný v tom, jak pracuje s Francií, ale roste role v té bezpečnostní oblasti opět Velká Británie, byla nedávno návštěva britského premiéra v Berlíně, skutečně velice úspěšná. Německo se musí snažit o Polsko, které je jako takový zase sjednocujícím mostem směrem na východ a tam ty vztahy jsou teďka v dobrém stavu, ale ne ideální a navíc budou také polské volby, takže Německo momentálně je ve stavu, kde prostě musí na všechny strany jako investovat do těch politických vztahů a nemyslím si, že by úplně Friedrich Merz v tomto byl úplně úspěšný.
1: Konstatuje Vladimír Handl, docent katedry německých a rakouských studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Já vám děkuji za vaše vysvětlení, za vaše názory a přeji vše dobré.
0: Děkuji ještě jednou za pozvání, přeji hezký den, shledanou.
1: Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Zita Senková.
2: Jak to vidí?
3: Další vydání pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Republika uvádí koncertní poctu k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
1: Hana Zagorová 80.
2: Rybičko zlatá, přeju si.
0: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
1: Marty Jandové,
0: Evy Burešové,
1: Kateřiny Marie Tiché,
0: Terezy Maškové,
1: Veroniky Kek-Kubařové,
0: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
1: 24. listopadu v pražské Lucerně.
0: Více na www.zagorova80.cz.
3: Podpořte své oblíbené rozhlasové podcasty v posluchačské anketě festivalu Pri Bohemia Radio. Vyberte ty nejlepší ze shortlistu a hlasujte do 22. října na webových stránkách pribohemia.rozhlas.cz. Děkujeme za vaši podporu.
1: Český rozhlas 2.
0: Rádio, které vás baví.

0: Česká dvanáctka.
1: Mám tady před sebou album, na kterém je napsáno Petra Žalmanová Nepadáš. A právě Petra Žalmanová bude mít dnes jednu z novinek a bude také mým hostem v hitparádě Česká dvanáctka, a to s písničkou, která se jmenuje stejně jako to album. Jinak dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje od mikrofonu tady ze studia Martin Hrdinka. Začíná vaše oblíbená hitparáda a kromě Petry Žalmanové budou mít novinky i Mirai a skupina Denver a Chris Cole. Sám jsem zvědav, jak se vám budou líbit. A pozor, máme také změnu na nejvyšší příčce, to znamená na místě prvním. Ale nepředvíhejme, teď je tady písnička, která v loňském roce získala jak platinovou, tak zlatou českou dvanáctku, což jsou vždycky největší úspěchy této hitparády v tom jednom kalendářním roce. Takže zlatá a platinová česká dvanáctka roku 2025 jmenuje se Stejně jako ty a zpívá Kateřina Bohatová. Dobrý den.

Na úvod dnes platinová a česká píseň, která se jmenuje stejně jako ty a zpívala Kateřina Bohatová, a teď už jsou před námi dnešní novinky. Ta první se jmenuje Afterlife a je od skupiny Mirai. A právě se začínajícím podzimem, který prožíváme, hrají členové skupiny Mirai trošku na vážnější notu. Nevím, jestli jste si toho všimli, ale od léta víme, že jeden ze členů této skupiny, tedy kytarista Tomáš Javůrek, se potýká s léčbou zákeřné nemoci. A tak se rozhodli písničku, kterou původně měli dát až na nové album, vydat už teď, abyste si mohli poslechnout text té písně. Jmenuje se Afterlife.

0: České dvanáctky.
1: Naproti mě sedí ve studiu Petra Žalmanová, ahoj.
2: Ahoj.
1: Jak se máš?
2: Mám se dobře.
1: To mám velikou radost. Já bych možná začal tím, kde se vzala Petra Žalmanová.
2: To záleží, z jakého úhlu pohledu to
1: mám říct.
2: Tak seba,
1: kde se narodila, kdy?
2: Narodila jsem se v Praze, v minulém století ještě, v roce 98. A od té doby vlastně jako zpívám, no.
1: No a kde se vzala Petra jako zpěvačka? Kdy tě napadlo, že bys chtěla zpívat pro lidi tak, aby se jim to líbilo?
2: Napadlo mě to úplně od malička. Já jsem to vždycky chtěla strašně moc dělat. A proto jsem se i po gymplu rozhodla jít na konzervatoř a tak nějak jako tomu jít naproti. A až po té konzervatoři jsem vlastně nastoupila do práce do domu dětí a mládeže v Modřanech a tam jsem právě
1: takže
2: potkala...
1: Takže poslání takový vlastně.
2: Naprosto. Hmm. Tam jsem vlastně potkala Ríšu Reska, který právě skládá hudbu k mým textům a tam to všechno tak nějak začalo dávat smysl, no.
1: Mám takový pocit, že když to člověk poslouchá, tak bez něj vlastně nemá žádný písničky, nebo máš ještě nějaký jiný?
2: Ne, nemám.
1: Jenom
2: s ním je to přesně tak,
1: to
2: že
1: pěkný.
2: Bez něj bych fakt žádný písničky neměla, on vlastně beze mě taky ne. Je to fakt taková jako, já řeknu spolupráce, ale my to tak úplně neberem prostě. My spolu jsme hrozně rádi a hrozně rádi spolu tvoříme a hrozně rádi spolu píšeme a skládáme a je to tak jako přirozený celý hezký.
1: Třeba si spolu přijdete pro ocenění Zlatá česká dvanáctka. Ta se dává i autorům samozřejmě, přesněji řečeno, ta se předává i autorům, ale bacha je jenom jedna, budete se o ní muset když tak dělit, nevím, jestli jsi někdy poslouchala Českou dvanáctku, ale je to tak, že když se udržíte 12 týdnů, alespoň jednou vyhrajete, tak dostanete Zlatou českou dvanáctku. Já rád tyhle ty pravidla říkám, protože ne každý tomu rozumí. Každopádně tohle je poprvé, co tě vítám tady v hitparádě Česká dvanáctka. Ale máš už nějaké ocenění už, nebo něco takového?
2: Ocenění jako hmatatelný máme vlastně Sporty, protože jsme se párkrát...
1: Sporty a z kterého roku?
2: Tohle je z roku 2024, jestli si to pamatuju dobře.
1: Vlastně.
2: To je vlastně před chvilkou. Ale víc než to ocenění z té Porty z toho roku, máme radost ještě z tohohle roku, kde jsme hráli na folkovém Chvojení, což pro nás bylo naprosto jako nepřenositelný zážitek, absolutně. Takže to vlastně pro mě je mnohem větší možná ocenění než to hmatatelný, co mám doma na té police. Samozřejmě na něj jako pyšná jsem, Ríša taky samozřejmě, ale to folkový Chvojení bylo něco, co bylo fakt jako veliký, no, pro nás.
1: No a teď pojďme k té konkrétní písnice, která za chvilku zazní a je druhou novinkou dnešní hitparády. Jak vznikla?
2: U mě doma na gauči, když teda budu mluvit o tom textu. Text byl napsaný pro Ríšu, protože on má hrozně rád hory a kopce a kolo a hrozně rád jezdí na kole a tak. A já jsem začala psát o těch kopcích. A tak nějak jsem mu v té písničce chtěla říct, že v té hudbě a vlastně i jako vždycky tady tak jako jsem a jak tak vidí ty kopce a ty hory před sebou na tom výletě, na tom kole, takže tam tak jako jsem. Proto to je
1: tam někde nahoře.
2: Tam někde, ano, vlastně tam někde nahoře a tam někde tak jako všude rozlehle. A tak jsem mu to tak chtěla říct, tak jsem tohle to napsala a on k tomu potom napsal, nebo složil tuhle tu krásnou hudbu, která si myslím, že to absolutně podtrhuje a je vidět tou hudbou, že přesně věděl, jak to myslím, že se to tak jako hezky přirozeně sešlo.
1: Takže děkuju moc, že jsi přišla a hodně štěstí.
2: Já moc děkuju za pozvání, mějte se krásně. Kopce.

0: Víš, co se stane, když tou cestou se dáš, podej mi ruku, neboj, nepadáš.
1: Petra Žalmanová, která před chvílí hovořila v této hitparádě, teď zpívala a společně s ní i autor hudby Richard Rezek. Takže autor hudby Richard Rezek, text Petra Žalmanová a Nepadáš, to byla druhá dnešní novinka. A teď nás čeká ta poslední dnešní, to znamená třetí. Až půjdete od 9. února příštího roku na film Bobule a Bobulky, tak tam uslyšíte i následující melodii. Je to duet, který natočila kapela Denver se zpěvákem Danielem Bedřichem a se slovenskou zpěvačkou Chris Cole. Jmenuje se Čarovnás.

0: Česká dvanáctka, rekapitulace.
1: Hlasujeme na číslo 900-1103 a posíláme hlasy formou SMS zpráv z mobilních telefonů a píšeme SMSku hit Mezera a číslo písničky, pro kterou chceme hlasovat. Hlasovat můžeme dnes úplně pro všechny, to znamená pro 3 novinky i pro 9 největších hitů týdne i pro ten vítězný hit, který je jiný, než byl před týdnem. Ale důležité je, že hlasovat můžeme pro všechny písničky a pro každou z nich, ale jenom jednou. Pravidla a podrobnosti jsou na Česká 12.cz a ještě jednou zopakuji číslo, je to 900-1103. A teď už ty novinky. Afterlife, skupina Mirai, tady je SMS zpráva hit Mezera 12. Druhá novinka, můj dnešní host Petra Žalmanová, Nepadáš, hit Mezera 11. A třetí novinka, Čarovnás, československý duet Denver a Chris Cole. A teď už aktuální žebříček hitparády. Na 9. místě je tento týden novinka z před 14 dnů, novinka skupiny Olympic, Až to stouni zabalí.

0: možná.
1: Já jsem ve středu moderoval křest nového alba Olympiku, je to vlastně kolekce 21 nej se jmenuje a je to jak na CDčku, tak na LPčkách. Je tam 20 největších hitů Olympiku plus jedna novinka a my jsme teď právě poslouchali tu jednu novinku. A když jsem tam byl jako moderátor, tak vám mohu říct, kdo tam všechno byl. No tak hlavně byl tam Olympik samozřejmě, byli tam všichni čtyři olympici a na pódiu se mnou stáli i ti dva, kteří pokřtili to dvojalbum, abych to řekl správně. A to byli autor textu k té písnice, kterou jsme teď poslouchali, Lukáš Pavlásek a také Michal Kocáb. Až to stouni zabalí skupina Olympik, jedna z nejúspěšnějších písniček Olympiku poslední doby, když se podíváte na YouTube, tak je tam jejich videoklip a ten už má přes 200 tisíc zhlídnutí a to je na dnešní dobu skutečně hodně. Na 8. místo se vrací Daša s písničkou Vyplouvám.

0: Předminulé osmé místo, minulý týden místo deváté a dnes návrat na osmičku Daša Vyplouvám, hit, který je v hitparádě už 4 týdny. A teď je tady jediná novinka z minulého týdne, která se dostala do dnešního žebříčku a je na 7. místě. Ta novinka z minulého týdne se jmenuje Nebyl čas, napsal jí Adam Vopička, Petr Zatloukal a Ester Gerson. A Ester Gerson a Adam Vopička teď také zaspívají.
1: Za sluncem mít nebyl čas, než jsme se oblíkli do listí, tak byla zima, na škrábance z křoví nebyl.

Sedmička, Adam Vopička, to se krásně rýmuje, a Esther Gerson, Nebyl čas. Na šestém místě je písnička, která byla novinkou před 14 dny a minulý týden byla osmá. Jde tedy žebříčkem nahoru a na tom šestém místě je Jiří Pršala s hitem, který si sám napsal. Malá hvězda v trávě.

tichu jsem zahlédl věc tak zvláštní, jak kdyby kousek nebe spadl.

Hit do očí, který napsali Vašo Patejdl a Miro Jurika, byl zatím v této hitparádě jen na 7. místě a dnes postupuje na místo 5. Do očí a skupina Cukr. Předminule se vám představil novinku, která se jmenuje Prokletý pátek a naspívalý autor hudby k té písničce Luděk Malár. Text Jaroslav Vikrent před lety, ale ta písnička

Předminule novinka, minulý týden třetí místo, tedy bronzová medaile této hitparády a dnes pokles na místo čtvrté, Prokletý pátek a Luděk Malár a skupina Blues for You. A teď jsme právě na těch už zmiňovaných stupních vítězů. A na stupně vítězů se vrací Yellow Sisters a Andrew a to je hit Máme tu víkend.

0: Máme tu víkend autorky Bára Vaculíková, Lenka Boháčová a Lucie Goldin, Yellow Sisters a Andrew. Pojďme se podívat, kdo v hitparádě už není po vašem hlasování. Je to písnička Duše Lucie Vondráčkové, která skončila po 12 týdnech a do dnešního žebříčku se po vašem hlasování nedostali Zas a znova Tereza Mašková a nestála skupina MIG 21. Petr Kusko, který minulý týden vyhrál hitparádu a vyhrál ji i předminulý týden, je dnes v žebříčku na místě druhém. Máme změnu na nejvyšší příčce. Kdo tam bude?
1: Víš, chci ti říct, jak jsi hezka, ale nevím jak a co Bůh. Ten se směje, do rytmu tleská, ale já mám strach.

0: je to zadečku.
1: Česká dvanáctka, rekapitulace.
2: Hlasy posíláme na 900 11 03. 900 11 03, to je důležité číslo, na které posíláme hlasy v této hitparádě už mnoho let a SMSky mají tvar hit, mezera a číslo písně, pro kterou chceme hlasovat. Hlasovat můžeme pro všechny, ale pro každou jen jednou. Novinky to mají nejtěžší. Afterlife je první novinka, skupina Miraj, hit mezera 12. Druhá novinka, můj dnešní host Petra Žalmanová, Nepadáš, hit mezera 11. A třetí novinka, Čarovnás, Denver a Chris Cole, hit mezera 10. Aktuální žebříček, 9. místo, Až to stouni zabalí, skupina Olympic, hit mezera 9. Osmička, Vyplouvám, Daša, hit mezera 8. 7. místo, Nebyl čas, Adam Vopička a Esther Gerson, hit mezera 7. 6. místo, Malá hvězda v trávě, Jiří Pršala, hit mezera 6. 5. Do očí, skupina Cukr, hit mezera 5. 4. Prokletý pátek, Luděk Malár a Blues for You, hit mezera 4. 3. místo, Máme tu víkend, Yellow Sisters a Andrew, hit mezera 3. Hit mezera 2, pro druhé místo, Chci ti říct, Petr Kusko, a hit mezera 1 bude mít vítězný hit. Na první místo se po dvou týdnech vrací hit Jak dvě řeky, který vítězí v této hitparádě během 10 týdnů už po čtvrté a je od skupiny České srdce. A skupina České srdce pokřtí tento hit Jak dvě řeky 19. října na koncertu, který se bude konat v Praze v Lucerna Music Baru, tak jim přejeme. A tím to vyjde a ta písnička je vlastně pokřtěná už těmi vítězstvími, která má tady v hitparádě Česká 12. Od mikrofonu se loučí Martin Hrdinka a hlasujte, jinak nemůžete změnit žebříček.

0: To byl vítězný hit, hit parády Česká 12. Další kolo poslouchejte v neděli po 16. hodině na Dvojce.
1: Mám ploché nohy po tetě a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

říkají mi, starý pane, já si to věsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, už to nedohoním.

0: Setkání Adély Gondíkové.
1: S herečkou Vandou Hüblerovou se potkávám celá léta a její nadhled a vnitřní síla mě nepřestává překvapovat. Naposledy jsem ji viděla v představení Marizonské mosty, kde mě učarovala. A tak se zeptám, jak svoji hereckou práci dokáže skloubit s farmařením. Vím, že péče o maminku ji inspirovala k tomu stát se ambasadorkou projektu Dožít doma a to bude aktuální téma našeho rozhovoru s herečkou Vandou Hüblerovou.
0: Blízká setkání, rozhovory s dobrou energií.
2: Zítra po 11. hodině na Dvojce.
3: Zdraví vás Stanislav Motl. Představuji druhý díl své knihy Stopy, fakta, tajemství. Vydáte se po stopách novodobého Indiana Jonesa. Objevíte zámečníka, který se stal předobrazem Foglarova Jana Tleskače a zjistíte, jak dokázal Reinhard Heydrich zabíjet i po své smrti. 30 kapitol, 30 příběhů, neuvěřitelných a přesto pravdivých. Stopy fakta tajemství 2 dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
0: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
4: Přeju příjemný úterní večer z Dvojky, přátelé, a zároveň vás zvu k poslechu četby na pokračování. Kdo zabil Daniela Tatarku? Vrah majoru ostravské kriminálky Romanu Saranovi stále uniká. Zdá se, že smyčka se stahuje kolem Danielova nevlastního otce, ale není to slepá cesta ostravských vyšetřovatelů? Začíná šestá část četby detektivního příběhu Kruhy z trilogie Trojkont jablunkovského prozaika Petra Sagitaria.

0: Saran se chystal zahájit výslech. Na desku stolu položil složku a notebook a pak se teprve posadil naproti Palovskému. Ožana podal vyslíchanému muži petku s vodou, vzkřížil ruce na prsou a opřel se o stěnu. Rozestavení, které zaručovalo psychologickou převahu, už měli vyzkoušené.
1: Zase jste nám lhal, pane Palovský? Zeptal se s úsměvem Saran.
2: Nechápu, co po mně chcete. Co to na mě kurva hrajete?
0: Obořil se na policisty, když se zhluboka napil. Než promluvil, chvíli přemýšlel, jestli přece jenom nemá mlčet, jak mu do telefonu radil právník, ale došel k závěru, že ty hajzly policajtské zmákne sám.
1: Jste nervózní? Provokoval ho Roman. Včera jste nám řekl, že jste se svým nevlastním synem sešel v pátek večer na náměstí v Jablunkově. O čem jste se bavili?
2: To už jsem vám říkal.
0: Palovský si otřel z čela pot.
2: Nemůžete zapnout klimatizaci?
1: Klimatizaci? Nejsme v americkém seriálu. Nám to vyhovuje takhle, řekl major.
0: Tak prosím, chceme to slyšet znovu.
2: Jděte se vyspat.
1: My máme času dost, pane Palovský. Můžeme vás tu držet do zítřejšího odpoledne. Dnes budete mít k obědu hrachovou kaši s párkem, řekl klidně major.
0: Chvíli to vypadalo, že podnikatel v duchu přemítá, jestli přece jen nepočká na právníka. Ale pak nasadil zarputilý výraz.
2: Řekl jsem mu, aby se už z Izraele nevracel. A on se mi vysmál do ksichtu.
1: Kolik bylo hodin?
2: Mohlo být tak 10.
1: Do Jasení je to z rinku tak 10-15 minut jízdy, ale včera jste řekl, že jste přijel domů až o půlnoci.
2: Musel jsem se uklidnit, jen tak jsem jezdil autem.
1: Takže potom jste už Dominika neviděl?
2: Ne.
1: Nechcete o tom chvíli přemýšlet?
2: Sedíte si na uších. Pohádali jsme se a pak jsem odjel pryč. Toho zmetka už jsem neviděl a chvála Bohu ani neuvidím.
0: Major Saran otevřel notebook, natočil ho tak, aby na něj viděli oba a spustil záznam. Palovský byl viditelně zaskočený, na přítomnost kamer nepomyslel.
2: Tak jste to vy a Tatarka? Zeptal se Roman.
1: No, asi jo, vypadá to tak.
2: Tak jste to vy nebo ne?
0: Zahřímal nad ním kapitán Ožana. Palovský sebou poděšeně trhl. Sledoval Sarana, útok ze zhora nečekal.
2: Jo, jsme to my.
0: Major mu přehrál záběr, kdy ve 22:24 přijíždí zpět ke kašně a utíká do slepého místa. Za 15 minut se vrací, utírá si podrážku od lažbu a odjíždí. Podnikatel zíral na obrazovku.
2: To nejsem já,
0: řekl po chvíli nečekaně.
1: Chcete říct, že to není vaše auto?
0: Major mu přiblížil vyčištěný detail poznávací značky vozidla.
2: No co? Nedělejte z nás voli. Proč jste se vrátil a běžel za Tatarkou?
0: Palovský mlčel, jeho vnitřní boj byl zřejmý.
2: Tak jo, kurva, jsem to já. Chtěl jsem, ať navalí prachy. Spal a žral u nás skoro zadarmo. Dědil po fotrovi a ta jeho zazobaná židácká rodina mu tady bez tak nechala i nějaké zlato.
1: A mluvil jste s ním?
2: Ne, už byl někde v prdeli.
0: Tam budeš za chvíli ty, kamaráde, pomyslel si major a přerušil výslech.
1: Palovský je sice debil, ale podle mě Tatarku nezabil, řekl Roman.
0: Seděl ve své kanceláři s Ožanou. Gomola, Pezda a Koutný se právě vrátili z domovní prohlídky podnikatelova sídla v Jasení. Major snědl k obědu bagetu, zapil je studeným kafem, které na něj čekalo od rána, a teď kouřil. V místnosti se vznášel dým smíchaný s řadou otazníků.
1: Postříkali jsme jeho drahé střevíce luminolem a na jedné z podrážek jsme našli krev. Vsadím se, že je Tatarkova. Vzorek podrážky navíc odpovídá otisku v zaschlé kaluži. Koutný hovořil suše. Žádné včerejší srandičky. Jeho superb jsme přivezli k nám, ale žádné stopy krve jsme v něm neobjevili. Mezi nářadím jsme našli hasák i šroubovák na matice kol. Taky žádná krev. Doplnil kapitán Gomola. Je to nové auto, nic z toho zřejmě ještě ani nepoužil. Co Palovská? Zjišťoval major. Byla zmatená. Nelíbilo se jí, že jí šmejdíme podobně. Prý nevěděla, proč se manžel v pátek vytratil. Vrátil se před půlnocí. Výška útočníka sice odpovídá, sílu na to taky má, ale jeho ruce jsou čisté. Žádná poranění kloubů. Ten, kdo Tatarku mlátil, musel mít ruce boxera. Přemýšlel Saran nahlas. Kromě toho nesouhlasí DNA. Před chvílí mi volali z laborky, že mezi cizí krví na těle oběti a Palovského krví není shoda. Koutný větu pronesl téměř omluvně. Věděl, že touhle informací měl začít. Navíc, co by Palovský Tatarkovou vraždou získal? Pokud po něm chtěl prachy, tak by ho nezabíjel, to nedává smysl. Pojme toho hajzla ještě podusit. Všichni se podívali na Ožanu. Vypadal jako divák, který se nemůže dočkat druhého dějství představení oblíbené hry. Tuž pojme, zasmál se Roman. Zakrýval však jen nervozitu. Udělal chybu. Neměl výslech přerušovat. Palovský pod tlakem a ve změti vlastních emocí zapomněl, že nemusí vypovídat. Kdyby řekl, že odmítá mluvit, mohli se jít klouzat. Palovský se tvářil, jako kdyby rozžvíkal a snědl podrážku svých módních bot. Saranův modrý pohled zamrzl a jeho hlas měl stejnou teplotu. Zkusil hrát vabank. Já vám povím, co se tam stalo. Vy jste Daniela Tatarku skutečně našel. Zrasovaného v krvi, ležícího u lavičky v parku u řeky za kamenicí. Provedli jsme u vás domovní prohlídku a našli jsme vaše boty od krve. Od krve vašeho nevlastního syna. Trocha fabulace neuškodí, řekl si major. Majitel prodejen aut byl očividně v šoku. Nebo další verze, udeřil na něj Ožana. Běžel jste za ním k řece a tam jste ho hasákem utloukl k smrti. To není pravda, už byl mrtvý, vyrazil ze sebe Palovský. Bingo! Saran se podíval do zrcadla, jako by se chtěl ujistit, že to všichni za sklem slyšeli. No vido, tak přece jste tam byl, usmál se vítězoslavně Ožana. Palovský rezignoval. Ramena mu poklesla, sesunul se na židli. Vypadal jako nafukovací panák, kterému uchází vzduch. Řeknu vám, jak to bylo. Když jsem poprvé odjížděl z rinku, viděl jsem ve zpětném zrcátku, že vchází uličkou do kamenice. Byl jsem už skoro v jasení, když mi došlo, že odjede i s prachama, a tak jsem to otočil zpátky. Běžel jsem k mostu přes Lomňanku. Na protější straně za stromy jsem slyšel hluk. Tam jsem našel Daniela ležet na zemi, byl mrtvý. Jak jste to poznal? Měl díru v hlavě a nehýbal se, ani když jsem s ním třásl. Slyšel jste hluk? Byl tam ještě někdo? Jo, zdálo se mi, že tam ještě někdo byl a pak se schoval. Dostal jsem strach a tak jsem se vrátil. Nic jiného jste neviděl? Například auto? Palovský se zatvářil jako tonoucí, když mu někdo hodí kruh. Vlastně jo, stálo tam auto, vlevo za mostem, pod stromem. Prodavač aut se najednou cítil užitečný. Ojetý Passat kombi, barva tmavě zelená nebo modrá, možná i černá, stál ve tmě. No vida, jaký máte postřeh. Škoda, že si všímáte víc aut než lidí, řekl suše major. Nechápu. Možná jste nevraždil. Máte ale na krku paragraf 207. Neposkytnutí pomoci. Za to vyfasujete minimálně rok. Saran měl chuť si odplivnout. Chci právníka. Bez něj už neřeknu ani slovo.

Ležel v posteli na zádech a cítil slast i zranitelnost. Petřina hlava spočívala na Romanově hrudi, tlukot srdce jí uspal. Nejprve nemyslel na nic. Potom mu však mozek, jako škodolibý rarach, začal podsouvat případ mrtvého mladíka v podobě koláže poskládané z útržků scén. Kruhy v obilí, symbol vyřezaný do kůže, židovský hřbitov, Adam Juránek v uniformě hlinkových gard, plačící Palovská a její odpudivý manžel, otisk podrážky v kaluži zaschlé krve. Film běžel ve smyčce. Náhle se zastavil. Ten kříž už jsem jako tetování někde viděl. Řekl nahlas, aniž si uvědomil, že Petra spí. Pozvedla hlavu, bradu zarazila mezi žebra jeho hrudního koše a překvapeně na něj zblízka pohlédla. Roman si znovu uvědomil, jak nádherné její černé oči jsou, ale pak mu myšlenky zase uletěly. Ale za boha si nemůžu vzpomenout, kde. Takže terapie nezabrala. Smutně nakrčila nos.

Saran zaparkoval stříbrnou před šedozelenou budovou krajského ředitelství policie v ulici 30. dubna a vydal se k těžkým hnědým dveřím bytelné stavby z 30. let minulého století. U vchodu postávala drobná mladá žena. Vlasy měla tentokrát rozpuštěné, tupá ofina se téměř dotýkala obočí. Modrý kostýmek vyměnila za ocelově šedý. Kouřila mentolovou slimku. Líbila se mu. Bude si muset dávat pozor. Ještě se na mě zlobíte? Zavolám vám našeho tiskového mluvčího. Reagoval podrážděně. Ten mi řekne jenom prázdné žvásty. A vy potřebujete senzaci, že? Já ne, diváci, odpověděla klidně. Dobře víte, že vám nemůžu sdělit žádné podrobnější informace. Vyslovil to rezolutně a nahlas. Právě kolem nich procházel Jánošík. Kývli si na pozdrav. Vy si nesalutujete? Provokovala redaktorka. Haha, potřebujete ještě něco? Pospíchám. Hodili by se mi fotky těch kruhů v obilí. Pomalu potáhla ze slimky, čímž dosáhla dramatické pauzy. Těch z Písečné i těch druhých, z mostů u Jablunkova. Evidentně měla mezi policajty svůj zdroj. Byla by z ní skvělá vyšetřovatelka. Kdybyste si to rozmyslel. Podala mu vizitku, otočila se a bez rozloučení odcházela. Nemohl přehlédnout, že má pěkný zadek. Opřel se do těžkých dveří. Nadporučík Šuda včera zadržel a přivezl k výslechu Adama Juránka. Jablunkovští našli v kontejneru u židovského hřbitova prázdnou plechovku od černého spreje. Byly na ní Juránkovy otisky, stejně jako na zničeném náhrobku. Ten Trouba si to dokonce nafotil. Měl v mobilu asi 20 fotek, hlásil Saranovi Gomola. Tak ten je absolutně přesvědčen, že dělá správnou věc, poznamenal major, když pozoroval mladého muže skrz polopropustné zrcadlo. Seděl klidně, tvářil se nezúčastněně. Toho kluka jen tak neuvaříme. Adam Juránek byl urostlý, modrooký a hezký. Krátký sestřih připomínal účes amerických mariňáků, bratka zase mužné ozdoby bolševických revolucionářů. Až na těžké Kanady byl oblečený jako Saran. Černé triko a polovojenské kalhoty. Inteligentní, lehce ironický výraz souměrného obličeje nesvědčil o žádné deprivaci. Major šel rovnou k věci. Co jste dělal v pátek večer v Jablunkově? Myslím, že to víte, odpověděl klidně Juránek, aniž uhnul pohledem. Chceme to slyšet od vás. Rozkopal jsem a posprejoval židovský náhrobek na židovském hřbitově. Sdělil způsobem, jako kdyby se přiznal, že byl v kině na čtyřce Harryho Pottera. Jste si vědom, co jste spáchal? Poškozování cizí věci, paragraf 257 trestního zákoníku. Právě jsem se přiznal, což je polehčující okolnost. Rejstřík mám čistý. Dostanu 2-3 měsíce podmíněně a zaplatím škodu, pokud vůbec nějaká vznikla. Jakou hodnotu může mít náhrobek z roku raz dva? Sarana překvapil málo kdo. Juránkovi se to podařilo. Proč jste to udělal? Protože jsem chtěl. Major se podíval na stojícího Ožanu. Bylo třeba vyvést toho sebejistého hajzlíka z míry. A Daniela Tatarku jste taky zavraždil, protože jste chtěl? Zaburácel kapitán. Efekt byl stejný jako u Palovského. Juránek sebou trhl a jeho povýšený výraz zmizel. Křižník zasáhlo torpédo pod čarou ponoru. Jeho údiv byl nefalšovaný. Cože? V pátek večer byl nedaleko židovského hřbitova zmlácen a smrtelně zraněn váš kamarád Daniel Tatarka. Teď byli v sedle policisté.
Proč jste jel v pátek večer do Jablunkova místo k babičce do Žiliny, jak jste uvedl našim kolegům? Máme důvod se domnívat, že Tatarkova vražda byla rasově motivovaná. Řekl major a hodil před vyslíchaného na stůl jeho fotku v uniformě v průvodu slovenských neonacistů. Předpokládám, že na páteční večer nemáte alibi. Tedy kromě toho, že jste zdemoloval židovský hrob Tatarkových prarodičů. Juránkova proměna v Lotovu ženu byla dokončena. V zápětí ale dostali informaci od šéfa žilinské kriminálky. Adam Juránek byl spatřen v sobotu večer v tamnější hospodě na srazu pravicových extrémistů. V celách máme skinheady z návsí, kteří napadli policisty. Palovského, který neposkytl oběti první pomoc, a teď mladého pitomce, co si hraje na ochránce bílé rasy. Ale vrah mezi nimi není. Shrnul dosavadní marnost Saran. Co ten otec přejetého kluka? Něslaník Tatarku znal, měl motiv a nemá na pátek alibi. Nadhodil kapitán. Karel Něslaník působil na první pohled jako opak mladého nadčlověka z Mostů. Menší, štíhlý, šlachovitý muž, kterému by nikdo nehádal 55, vypadal, jako kdyby se chystal vyrazit na etapu Tour de France. Měl na sobě zelenočerný cyklistický dres, včetně kraťasů s vložkou proti opruzení. Saran také občas vyrazil na kole do kopců, ale tento směšný elastický úbor amerických superhrdinů by si nikdy neoblékl. Pan Něslaník jezdí do práce v třineckých železárnách na kole, vysvětlil Hečko. Když jsme za ním přijeli na folvarček a vyzvali ho k podání vysvětlení, právě se chystal vyrazit. Roman, stejně jako všichni obyvatelé regionu, mnohokrát autem předjížděl peloton cyklistů, který především ráno a odpoledne pendloval mezi Verkem a Goralí. Řidiči aut a především kamionů museli dávat velký pozor, aby nějakého verkového sportsmana nesrazili do škarpy. I když na to měli mnohokrát chuť. Proč jste nebyl minulý týden na noční směně? Zeptal se Něslaníka major Saran. Tohle dnes vyšetřuje kriminální policie? Promluvil Něslaník. Vyšetřujeme vraždu a hledáme motiv. To jako, že jsem to udělal já? To nikdo netvrdí. Ale byl zavražděn syn člověka, který vám v opilosti usmrtil dítě. A to čirou náhodou v době, kdy jste měl noční směnu, na níž jste nedorazil. Cyklista sklopil hlavu a mlčel. To je takový problém říct, kde jste se zdržoval v noci zpátku na sobotu. Něslaník se napřímil a vyslal krátký pohled k Hečkovi. Saran pochopil. Marku, prosím, nech nás chvíli o samotě. Nadporučík pokrčil rameny a vyšel z místnosti. Řeknu vám to, ale pod podmínkou, že si to necháte pro sebe. Je v tom nějaká ženská? Nevydržel to Ožana. Drobný muž ve strakatém trikotu se zatvářil dotčeně. Chápeme vás, ale osoba, u které jste strávil noc, musí vaše alibi potvrdit. Nechápete. Nemůžu vám to říct. Nejde to. Romana najednou napadlo, proč Něslaník do jejich příjezdu mlčel, přestože mu Hečko kladl stejnou otázku. Podívejte, spis vedu já, nikoli zdejší oddělení. To k němu nemá přístup. Něslaník vzdychl. Byl jsem na návštěvě u Kateřiny Sekulové. A problém vidíte v čem? Major si připadal jako při hře samá voda přihořívá hoří. A pak sportsman překvapil. Je to manželka nadporučíka Sekuly, Hečkova zástupce. Major Saran a kapitán Ožana seděli v penzionu na Bělé v polootevřených boxech. Saran se mračil,
usrkával kafe a kouzil. Sedátko a opěrka polstrované lavice svíraly pravý úhel, takže se nemohl pohodlně uvelebit. A navíc mu vadil pach přepáleného oleje, který zamořil celý prostor restaurace. Kapitán jejich kancelář u Bulavy odmítl a šéf mu vyhověl. Naposledy ujišťoval se v duchu. Podle Koutného měřil útočník zhruba 180 cm. A Něslaník má s bídou 170, asi jako ty. Major poznámku o své nedostatečné výšce přešel. Kručelo mu v břiše. Chtěl se konečně najíst a vypadnout. Koutného závěry jsou sice dobrým vodítkem, ale jen pro orientaci. Rvačka se mohla ve skutečnosti odehrát různým způsobem. Uvidíme, jak dopadne srovnání DNA, jestli cizí krev na Tatarkově obličeji patří Juránkovi. Ožanovi se najednou rozzářily oči a Saran se ani nemusel ohlédnout, aby zjistil příčinu. Podsaditá servírka s hrubými rysy na stůl postavila dva talíře. Major si dal pstruha na másle, kapitán flák vepřového na nějaký způsob s něčím. Kromě masa bylo vše ostatní nepodstatné. Jídlo je dar, zamlaskal Ožana. Nechceš se pomodlit? Když pak po 20 minutách číšnice prázdné talíře odnesla, musel Roman připustit, že kuchaře mají slušného. Platili u baru. To vy jste měla směnu minulý pátek odpoledne a večer? Já ne, a pokud se ptáte na Tatarku a Cieslarovou, tak o těch už vašim kolegům vykládala moje kolegyně. Na to, že v nich personál hospod bezpečně pozná policajty, už si zvykl. Vy je znáte? Jo, občas se tu objevili. Sedávali většinou ve stejném boxu jako vy. O co ti šlo? Zeptal se Ožana majora, když vyšli z penzionu. O to, že jsem možná moc rychle vyřadil ze seznamu podezřelých toho Krause z Prahy, který v ten pátek vlastně vystřídal Cieslarovou. Seděli v boxu, kde na ně v podstatě nebylo vidět. Co když mezi nimi došlo ke slovní potyčce nebo se stalo něco jiného? Servírka je od baru nemohla vidět. A zřejmě ani slyšet, dedukoval Saran. A taky je divné, že se nám pan tajemník ještě neozval. Gomola sice říkal, že mu Kraus do telefonu po zprávě o Danielově smrti plakal, ale zároveň mu slíbil, že když si vzpomene na něco, co by nám pomohlo, tak zavolá. A zatím nic. Mazal tov.

Tak tedy pro dnešek končí četba z kriminální novely Petra Sagitaria Kruhy. Text upravila Eva Lenartová, v režii Tomáše Soldána účinkoval Jan Šimik, technicky spolupracoval mistr zvuku Vojtěch Dluhý. Připomínám, přátelé, že další část vysíláme už zítra večer ve 22 hodin tady na Dvojce.

0: Dobrý večer, milí posluchači. Na vlnách dvojky právě začíná noční mikroforum, u kterého vás vítá Monika Valentová. Mé pozvání tentokrát přijala farmářka. Žena, která v 28 letech v lodičkách a sukni odešla z kanceláře a nakráčela do stájí ke kravám. A tam už zůstala. Dobrovolně se přezula do holin a šla studovat na Českou zemědělskou univerzitu chov skotu. To už měla malého syna a ve čtvrtém ročníku na vysoké škole se jí narodila dcera. Dnes šéfuje zavedenou, renomovanou a ceněnou biofarmu s hovězím dobytkem. Zaměstnává svého syna, lehce i dceru a nevypadá, že by se té práce chtěla nějak vzdát. Je to Jana Bémová. Ahoj, Jano.
1: Ahoj, Monika, dobrý večer.
0: Já ti moc děkuju za to, že jsi z Rokytnice nad Jizerou, kde právě, jak si žiješ a kde je farma, co vrtíš?
1: Nežiju v Rokytnici nad Jizerou. V Rokytnici nad Jizerou mám práci.
0: Jasně, tam máš práci.
1: Ano.
0: Tak jo, tak z Krkonoš, budeme říkat z Krkonoš.
1: Přijela jsem z Jizerských hor.
0: Dobře.
1: Já jezdím z domova z Jizerských hor do práce do Krkonoš.
0: Opravdu?
1: Ano.
0: Tak to já jsem ale vlastně vůbec netušila. No vida, no tak ty se něco najezdíš, takže dobře. Prostě přijela si z hor, tak
1: ano,
0: můžeme to takhle zobecnit.
1: Ze severu.
0: Mm-hmm. Z toho úvodu, já vím, byl to takový úvod trošku na efekt. Opravila by si něco nebo dodala by si něco?
1: Dodala bych, že kromě svých dětí zaměstnávám i svého synovce, respektive synovec je můj spolujednatel, partner a pravá ruka a ty děti tam přišly později.
0: Mm-hmm. Jinak by si nic neopravila.
1: Ne.
0: Tak to je dobře. Já jsem se dívala, jaké máš boty, protože jsem tady mluvila o těch lodičkách. Máš takové vlastně jako hezké semišové, a la farmářské, ale myslím si, že do hnoje by si je asi nevzala. A tak by mě zajímalo, dojde někdy na ty lodičky zmíněné u tebe v tvém životě?
1: Ano, protože jsem pořád žena a taky chci vypadat hezky a upraveně, chci se i líbit a chci se sama hlavně cítit dobře. Takže samozřejmě lodičky si vezmu si i tu sukni a je to třeba při nějakých jednáních důležitých nebo tak. Do kanceláře nebo do práce to většinou nenosím, když není třeba.
0: Uh-huh. Říkáš jednání důležitá, to znamená zase práce. Představuju si, že farmaření to je prostě nekonečný tok, nekonečný koloběh činností.
1: Ano.
0: To se prostě nikdy nezastaví.
1: Ne.
0: Takže jsi zastupitelná? Třeba už i to, že jsi sem vážila cestu teda na Pražské vinohrady.
1: Musím být zastupitelná, nikdo není nenahraditelný. A ty zástupce si ale musím vychovat. Nebo musela jsem si je začít vychovávat.
0: Mm-hmm.
1: Abych to právě nemusela všechno dělat sama, protože byly roky, bylo to asi 3-4 roky, kdy jsem jezdila do práce opravdu každý den.
0: Mhm.
1: A to už nechci dělat, podepisuje se to na zdraví, podepisuje se to na psychické pohodě, na celkové pohodě člověka. Já to tak dělat nechci, tak proto tam se mnou pracuje ten můj synovec, pracují tam děti. Mám ještě 4 zaměstnance, kteří se starají jednak o ta zvířata, jednak se starají o výrobu krmení, o techniku a tak dále. A bez nich by to samozřejmě taky nešlo. Jsem jim vděčná, můžu se na ně spolehnout. A jak říkám, člověk sám tyhle věci dělat nemůže. Musí být zastupitelný.
0: Hmm. A když bys to měla teď nějak zprůměrovat, tak kolik třeba dní z týdne si na farmě?
1: No, někdy 7, někdy třeba 3. Záleží na tom, co je potřeba.
0: Jasně.
1: Prostě když někdo zavolá v 6 večer, že se něco děje, tak samozřejmě se musím sebrat a musím jet.
0: Hmm.
1: Ale nebývá to naštěstí často.
0: Hostem dnešního nočního mikrofora je farmářka Jana Bémová.

0: Hostem nočního mikrofóra, které právě posloucháte na Dvojce, je farmářka z Krkonoš Jana Bémová. Jaká je, Jano, vaše rodinná historie vlastně? Kdo začal chovat krávy?
1: Vlastně, je to složité, jak tak vidím.
2: Ano. Původcem všeho byl můj táta. Můj táta v roce, nebo začátkem 90. let, když se měnil režim, tak měl možnost zprivatizovat část tehdejšího státního statku, jedno z jeho hospodářství, a vytvořil tam vlastně podnik spolu ještě se dvěma spolumajiteli a chovali krávy, vlastně mléčné krávy, mléčné plemeno. A to trvalo až do roku asi 2014, kdy jsem podnik převzala já a začala jsem se věnovat chovu masného skotu. A já jsem vlastně do toho podniku nastoupila v roce 98, to vím naprosto přesně, bylo to 16. března.
0: Vážně. Podle čeho si to pamatuješ?
2: Nevím, prostě si to pamatuju.
0: Aha.
2: Bylo to spíš zleknutí, protože...
0: No právě to by mě zajímalo, že ti do toho skáču, protože ty si vlastně mi říkala, že jsi vystudovala gymnázium a pak si pracovala někde ve státní správě.
2: Ano.
0: A vůbec si pro tatínka nepracovala, tak
2: ne,
0: jako co tam nastalo?
2: Jednou se stalo, že jsme s tatínkem jeli na výlet někam do Německa a večer se sedělo, trošku jsme popili. A protože po alkoholu člověk mívá bezvadný nápad, tak jsem se táty tehdy zeptala, proč nechce, abych s ním pracovala. A on říkal, že ho nikdy nenapadlo, že bych třeba chtěla. A já jsem řekla, že bych samozřejmě chtěla. A u toho to zůstalo. A pak jsem se probudila, ale... Netrvalo 3 měsíce a táta mě volal a říkal mi, hele, odchází mi účetní, tak jestli chceš, můžeš nastoupit. A mě samozřejmě hrdost nedovolila říct, že ne. Takže já jsem neznala zemědělství, neznala účetnictví, holka z podpatky v sukni ze státní zprávy.

0: zprávy přišla najednou do zemědělství.
1: Aha. Ale pořád to teda bylo ještě z kanceláře do kanceláře.
0: Bylo to
1: asi
0: z kanceláře do kanceláře, ale byla jsem tam vlastně úplně ten poslední z posledních. Táta se mnou nijak nemazal, neprotežoval mě. Musela jsem být v práci 10 minut před začátkem pracovní doby a odjíždět 10 minut po konci pracovní doby. Tam neexistovala výjimka. Nikdo nemohl říct, že bych měla protekci nebo něco takového, ale musela jsem se všechno naučit. Tím účetnictvím počínaje a potom jsem samozřejmě začínala pronikat do té další administrativy, třeba do dotační politiky, tehdy se řešily restituce, takže tyhle věci všechny jsem se učila tak jako v poklusu. No a když se mi narodil syn, tak jsem byla chvilku doma, ale nebyla jsem doma celou mateřskou, chodila jsem do práce, i vlastně v době té mateřské jsem chodila asi na 2 dny do práce. A pak se mě jednou táta ptal, jestli náhodou třeba bych si nechtěla vystudovat vysokou školu. Tak prostě otci se neodporovalo. Takže jsem si tak jako bych
1: začala s malým dítětem teda studovat vejšku. Pak ano, se ti narodila dcera.
0: Ano, synovi byly tenkrát 3 roky a ve čtvrťáku se mi narodila dcera.
1: Aha.
0: A k tomu jsem teda chodila do práce.
1: Hezký. Jano, a kdy pořád máš ty lodičky? Kdy jsi nazula ty holiny? Kdy ses dostala ke kravám? A proč?
0: Ano, bylo to asi v době, kdy jsem se začala pomalu vracet po té mateřské, nebo na té mateřské se synem. A to už můj táta vlastně tam neměl společníky, protože on začínal, měl 2 společníky, ty jsme vyplatili a ty cesty jejich se rozešly, potom jsem se stala společnicí já a musela jsem se začít věnovat i tomu provozu. Potřebovala jsem pochopit, jak to chodí, jak vlastně třeba celý ten chov funguje, jak funguje kráva, co tam dělají lidi. A takže tady nastal ten okamžik, kdy jsem nazula holiny a montérky oblíkla a šla jsem do toho. Protože samozřejmě, když jsem vystudovala tu vysokou školu nebo když jsem studovala, tak člověk získává moře teoretických znalostí. Ale všechno, co umím, bych řekla, mě naučila až ta praxe.
1: Mm-hmm.
0: Až ta praxe. A hlavně bylo důležité to, že v tom provozu dělali muži.
1: No teď jsem se na to chtěla zeptat.
0: Tak.
1: Ano, jaké to bylo?
0: Těžké, protože oni si jednak mysleli, že jsem protekční dítě a jednak si mysleli, že jsem prostě nějaká holka. Takže jako nic neumím, sílu nemám, ničemu nerozumím a zkoušeli mě, tak bych řekla, jako šidit. A já jsem se nesměla dát. Byla to jako tvrdá práce, naučit se to, naučit se všechno, co umějí oni. Co nemám, nemám řidičák na traktor.
1: A proč ne?
0: Protože ho prostě nemám. Neměla jsem potřebu si ho dělat. Těch traktoristů tam je i tak dost. Ale je fakt, že třeba někdo navíc by se někdy hodil, když je třeba nějaká nemoc, nebo prostě se něco přihodí, někdo vypadne.
1: No a teď mi řekni, obstála jsi teda v těch jejich jako zkouškách nebo překážkách, které ti třeba nenápadně nastavovaly?
0: Trvalo to dlouho, musela jsem si samozřejmě tu autoritu vydobít a nechci mluvit o úctě nebo nechci, aby to znělo nějak pateticky, ale jako žena mezi muži jsem to jednoduchý neměla. A musela jsem je přesvědčit, že to, co dokážou oni, já třeba nedokážu fyzicky, ale dokážu, rozumím tomu, takhle, rozumím tomu.
1: Kde jsou fyzické mantinely pro tebe třeba konkrétně, ale možná se to dá i zobecnit na většinu žen, v tom farmaření, myslím.
0: No, ta fyzická práce dneska už tam není taková, jako třeba byla dřív. Hodně práce vykonávají samozřejmě stroje. Ale potom je třeba manipulace se zvířaty, kdy je potřeba zvířata například rozdělit, některé zvíře izolovat, fixovat, já nevím, pomoct při porodu teleté. To jsou věci fyzicky náročné. Pár telat jsem pomáhala rodit, je to zázrak, ale fyzicky tohle to nezvládnu. ale nebojím se vzít, já nevím, lopatu, hrábě, přihrnout ručně krmení, takové fyzické věci, které žena zvládne. Hmm. Nemůžeme se strhat.
1: No jasně, jasně. To je prostě objektivní fakt.
0: Ano.
1: Každopádně řekni mi, co se ti na tom zalíbilo, protože ty už teda tam seš... To už to bude 30 let.
0: Ano.
1: To znamená, ano, že něco ti na tom, promiň, že to tak řeknu, ale kravském hnoji vonět musí.
0: Voní mi kravský hnoj.
1: A doslova. Tak, takhle jednoduché to je.
0: No, miluju tu práci, protože je každý den jiná. Je to moře administrativy, moře byrokracie, ale... Můžu se sebrat a můžu jít ven za těmi zvířaty, můžu se projít po pastvách, nebo můžu jít v zimě do chlíva, když ty krávy nejsou venku na pastvách. Projdu se mezi nima, nechaj se pohladit, přijdou, jsou kontaktní a baví mě na tom to, že je to práce se živými tvory a že každý den je jiný.
1: Hmm. Ty jsi tady řekla úžasnou větu, že jsi vlastně netušila, jak funguje kráva. Prosím tě, neptám se, jak funguje kráva, ale jaká je kráva? Jaká je kráva zvíře?
0: Kráva je krásný a chytrý zvíře. Možná si to lidi neuvědomují, nebo kdo v tom nepracuje, tak třeba neví, ale krávy jsou nesmírně inteligentní. A samozřejmě musíme k ním přistupovat jako k živým tvorům. Je to tvor, který cítí bolest, který cítí strach, ale který taky pozná, že je klid, že mu nic nehrozí, že mu nehrozí žádný nebezpečí. Ty krávy ve stádě, oni mají svou hierarchii. Vždycky je tam jedna dominantní. A to je šéfova. To se pozná třeba i na pastvě, kam jde ona, tak za ní jdou další.
1: Aha.
0: Nebo když třeba jde ke krmení, tak u žlabu s krmením je první.
1: Aha. A je to taková ta, protože my máme u chalupy, máme velikánské stádo krav krásných, tak vždycky jedna jde a bučí a holky jdou za ní, tak to bude možná ona, ne?
0: Může být.
1: Že ona je tak jako někam vždycky převelí na té
0: pastvině. Ona je třeba převelí, ale to bučení nemusí znamenat zrovna, že říká holky, pojďte za mnou, tamhle je lepší tráva. Ale oni... Může třeba volat svoje tele. Pokud tam má tele, tak mm-hmm. oni se takhle dorozumívají.
1: Mm-hmm. Prosím tě, a jsou tam třeba nějaké výrazné osobnosti, na které se nezapomíná?
0: Jsou. Jsou krávy, na které vzpomínáme dodnes, které už u nás nejsou. A byly něčím výrazné. Byly to třeba moc hodný krávy.
1: Mhm.
0: Kontaktní, anebo i v každém stádě se vyskytne nějaký blázen, že si člověk na to musí dávat pozor, tak ty si samozřejmě pamatujeme taky.
1: Jasně, je to jako u lidí.
0: Je to jako u lidí, ano.
1: Kravami jsme začali a kravami budeme pokračovat a možná i končit, protože Jana Bémová je farmářka a jinak to prostě dneska v nočním mikrofonu nepůjde.

přeber si to sama. Přeber si to sama.

přeber si to sama. Přeber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacních a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

0: přeber si to sama. Přeber si to sama. Přeber si to sama.
1: Noční mikrofórum.
2: Monika Valentová a její host na dvojce.
3: Dnes se mnou ve studiu sedí Jana Bémová, majitelka hovězí biofarmy v Rokytnici nad Jezerou. Mluvila si tak krásně o kravách, že já bych o nich ještě chtěla mluvit chvilku. Prosím tě, bavili jsme se o té individualitě a jestli jsou nějaké osobnosti, na které se nezapomíná. Dokážeš si nějakou takovou vybavit?
4: Dokážu si jich vybavit samozřejmě víc, protože u nás každá kráva, každé tele dostává jméno.
3: Aha.
4: Takže pamatuju si třeba jednu, ta se jmenovala Maxa, byla veliká černá, protože kdysi před lety jsem nakoupila 12 kusů skotu jako plemene Aberdeen Angus. Normálně jsme chovali masný simmental, ale ten Aberdeen Angus, říkala jsem si, zkusíme to, takže jako okrajově.
3: A to jsou černé krávy?
4: Byly černé, anebo jsou takové rzavé.
3: Jo.
4: Jo.
3: Aberdeen Angus.
4: Aberdeen Angus. A tahle ta Maxa byla veliká černá, s mírnou povahou, byla taková kontaktní, nechala se pohladit, slyšela na jméno, když se řeklo někde Maxo, Maxo, tak přišla. A ona byla úžasná matka. Ona měla asi troje nebo čtvery dvojčata. Mm-hmm. A vždycky se nám je podařilo odchovat. Mm-hmm. A pamatuju si takovou příhodu, když jsme je měli na pastvě a na podzim už je potom převážíme domů a tehdy to bylo na pastvě, odkud se opravdu museli převážet vozy, protože to bylo daleko. A ona tam byla s těmi svými dvojčaty a nám se jí nepodařilo naložit na ten vůz. Zůstala poslední na té pastvě a teď tam běhala. A to je nádherný pohled, protože oni tak jako vytáhnou hlavu, udělají vysoké nohy a tak ona tam jako běhala, že ne, mě nechytíte, já vám tam nenastoupím. A za ní ty dvě telátka, tak jsme si říkali, no co budeme dělat, jako to nedokážeme. Tak jsme nedělali nic, nechali jsme je tam do rána. Druhý den jsme přijeli a asi tam bylo smutno, nebo já nevím, tak normálně nastoupila na vůz, za ní ty dvě její telata a odvezli jsme je domů a teď tam mám jednu krávu, která se jmenuje Reina a to je potomek tyhle Maxy a ty se narodili taky dvojčata teď na jaře, kluk a holka.
3: A to je nutno říci, že vy vlastně, jak si ty krávy zabřeznou přirozenou cestou, že vy vlastně ano, nemáte umělou nějakou inseminaci a podobně, že jo?
4: Tu umělou inseminaci jsme dělali dříve, ale nevycházelo to finančně, protože ta kráva má určitý okamžik, kdy je vhodná doba k zabřeznutí. A my jsme museli volat vždycky plemenářskou firmu, která nám tu inseminaci prováděla a oni třeba řekli, my přijedeme zítra. Zítra popolední přijedeme, jenomže ten okamžik už byl pryč. Takže to bylo, jako buď se to povede, nebo nepovede a když jsem si to potom spočítala, tak jsem zjistila, že úspěšnost zabřezávání mám třeba nevím, 45% a to je špatně. Protože ty dávky, to není laciná záležitost, potom se samozřejmě platila ta jejich cesta, jejich výkon a tak dále. Takže když jsem si to spočítala, tak jsem začala uvažovat, že si pořídíme býka. A to jsem udělala před několika lety a úspěšnost zabřezávání po tom býkovi bylo 98%. Takže on se mi zaplatil vlastně za tu první sezónu, kdy u nás pracoval. Takže od té doby u nás máme vždycky plemeného býka.
3: Vždycky jednoho?
4: Měli jsme dva, nejdřív jsme měli toho prvního, po roce jsme koupili druhého, protože tam samozřejmě, aby nedocházelo k příbuzenské plemenitbě, to se nesmí stát, takže když ty jeho dcery dozrávaly do toho věku 2 let, protože my zapouštíme později, třeba někdy zapouštíme ne ve 24, ale třeba až v 26 měsících věku.
3: To znamená, zapouštět znamená, že zabřezne ta kráva?
4: Znamená, že ji dáme k býkovi,
3: jo,
4: ano.
3: Jo.
4: Protože tam samozřejmě je důležitý i věk, vzrůst a věk toho zvířete. Kdybychom to udělali dřív, tak tu krávu takzvaně podtrhneme a může se stát, že prostě budou se rodit slabá telata nebo se jí nepodaří to tele dobře porodit a už je potom problém v reprodukci
3: ona,
4: do budoucna.
3: Ona jaksi nedozraje. Vlastně.
4: Není zralá, jak by měla. Takže proto to děláme takhle až později, to je u těch masných plemen obvyklá praxe. No a takže když ty dcery dozrávají do věku, kdyby mohly mít tele, tak už samozřejmě musí být jiný bík. Mm. Tak proto jsem koupila dalšího a teď máme třetího, kterého budeme výhledově zase měnit, protože ty jeho dcery už jdou...
3: Dozrávají.
4: Dozrávají. Mm-hmm. Dozrávají.
3: Bíci mají taky jména?
4: Samozřejmě.
3: Jak se jmenujou?
4: Ten první se jmenoval Banko, druhý se jmenoval Cyril a teď máme Hakimka. Mm-hmm. A máme obrovské štěstí na ty bíky, protože to je kolos, to může třeba vážit tunu. Mm. A samozřejmě je potřeba být obezřetný, ale... Tihle naši tatínci, to jsou mazlíci. Hmm. Nechají se podrbát, nechali se, já jsem říkala, na ně by si člověk mohl sednout a neublížili by.
3: Jani, když jim dáváš ta jména, nebo dáváte prostě na farmě, není to riskantní? Nepodporuje to, neprohlubuje to ještě ten citový vztah, který si k něm člověk může udělat? Když jsi tady mluvila o Maxe, tak jsem viděla, že tam byl citový vztah.
4: Pro mě to není číslo v evidenci. Je to živý tvor. Samozřejmě to číslo v evidenci má, ale radši řeknu, dneska se Maxe narodilo tele, než 245 má tele. Proto.
3: A s těmi odchody se směřuješ jak?
4: No, musím se s tím smířit, protože samozřejmě člověk má citový vztah k těm zvířatům. Kdo ho nemá, tak ten by se zvířaty rozhodně neměl pracovat. A musíme mít na paměti to, že tohle je naše obživa. Takže já samozřejmě se snažím a moji lidi taky se snaží, aby těm zvířatům u nás bylo dobře. U nás se na ně neřve, u nás se netýrají a tak dále. I proto jsem třeba začala točit videa a dávat je na sítě, aby lidi viděli, že to jde prostě dobře, v klidu, v pohodě. A že ne všude se ty zvířata týrají. To byl vlastně impuls, když jsem viděla některé tyhle záběry před několika lety, že jsem si říkala tak a dost a jdeme s tím ven, protože u nás se to dělá jinak a nikdy se to nebude dělat takhle zle. Takže...
3: A jo, promiň, jestli se nemýlím, tak právě z tohohle důvodu ty jsi přestala prodávat vlastně živé kusy někam
4: tak,
3: dál.
4: Je to ano, tak? Když se vrátím takhle zpátky v čase, tak když jsme začali chovat masný skot, tak to je, tam je jiný režim a jiné obchodní vztahy než u toho mléka. A ze začátku jsme prodávali telata nebo mladý skot v živý a to se odváželo někam dál. A já jsem jednou, a vozilo se to i do ciziny, a já jsem pak viděla nějaký dokument, jak se s nimi zachází, jak prostě, v jakých podmínkách cestují. A to byl pro mě vyloženě, bylo to takové nakopnutí, když to řeknu. A slíbila jsem si sama sobě, že už nikdy takhle ode mě žádné zvíře nepojede. Takže jsem...
3: A ty vlastně, jak si ošetřuješ i ten konec, což je samozřejmě ne úplně veselá, ale naprosto přirozená a nutná, tak bych spíš řekla, nutná součást vlastně toho biochovu, tak ty se staráš o to, aby byl co nejšetrnější.
4: Je samozřejmě, to tak? A jak? Samozřejmě. Snažíme se minimalizovat strach u toho zvířete, protože oni cítí, že je něco jinak. Oni cítí, že se někam jede nebo prostě, že se bude něco dít. Takže když jdou od nás na porážku, tak aby ta jejich cesta byla co nejkratší, co nejrychlejší. A pak přijdou na ty jatka a aby to jejich usmrcení taky bylo rychlé. A nemám ráda slovo humánní, protože usmrtit není humánní. Ale aby to bylo co nejrychlejší, aby to zvíře nemělo čas mít strach. Mm-hmm, jo? Mm-hmm. A zrovna tak ještě teda to doplním s tím cestováním těch zvířat, takže teď už ty zvířata, pokud je prodávám jako živá zvířata, tak jdou dál do chovu nebo dál do výkrmu. A jak se směřuju s tím, že potom od nás odcházejí na ty jatka, no tak, jak říkám, je to naše obživa. A do okamžiku, než jdou, je to třeba 2-3 roky, tak se u nás mají prostě dobře. V létě pastviny, horské louky, čerstvý vzduch, v zimě voňavé seno, čisté vzdušné ustájení, klid, práce s nimi v pohodě. Takže bych řekla, že potom, když přijde ten okamžik, kdy odcházejí nebo kdy jdou na ta jatka, tak tím vlastně oni nám splácejí tu péči, kterou u nás mají.
3: O radostech i strastech farmaření mluvím s Janou Bémovou.
5: Když okna...

0: Noční mikrofórum.
1: Monika Valentová a její host na dvojce.
2: Studio dnes navštívila Jana Bémová, biofarmářka z Krkonoš. Já tady mluvím, nebo teď jsem zmínila tu biofarmářku záměrně, protože máte certifikaci bio, máte biochov, vy jste o něj zažádali, o ten certifikát, jestli tomu dobře rozumím, někdy kolem roku 2000, je to tak?
3: V roce 2000 jsme se rozhodli, že budeme bio, že budeme hospodařit v biorežimu. Od toho okamžiku vlastně nastávají 2 roky takzvaného přechodného období a vlastně to znamená situaci, kdy se to podnikání musí vyčistit od těch konvenčních vstupů, od té konvenční výroby, řekněme.
2: Jak moc těžké to bylo ve vašem případě?
3: Nebylo to těžké, protože my jsme vlastně dělali to, co děláme teď. A jenom jsme nevěděli, nebo neměli jsme certifikaci bio.
2: Čili vy jste byli vlastně biofarmáři, ale bez toho štemplu.
3: Bez toho štemplu. Spočívá to v tom, že člověk musí minimalizovat ty negativní vlivy na to prostředí, na krajinu, na svou práci. Třeba nesmíme používat průmyslová hnojiva a to my jsme nikdy nedělali, protože když má člověk chov skotu, tak má samozřejmě hnůj a dohnojovali jsme ty louky, hnojilo se vždycky tou naší vlastní produkcí. Krmení se vyrábělo na našich loukách, takže my jsme tam žádné cizí vstupy neměli. Mm-hmm. Takže nebyl důvod, proč tu certifikaci neabsolvovat.
2: Jano, jste vlastně soběstační?
3: Jsme.
2: Jste, že jo?
3: Ano, jsme.
2: Si říkám vlastně, že pasou se na loukách hnůj, žerou trávu nebo potom seno a máte býka, takže vlastně, no tak to je nádhera.
3: My máme asi zhruba 300 hektarů, ale já teď úplně přesně nevím. Teď jsem se zabloudila, ale máme.
2: Máme prostě hektary. Jste soběstační.
3: Jsme soběstační.
2: A jste biofarma.
3: Jsme biofarma, zhruba polovinu ty naší plochy tvoří pastviny, kde se ty krávy přes léto pasou a druhou část tvoří louky a na nich se právě vyrábí seno a senáš, které slouží seno jako podestýlka na zimu a senáš jako krmivo. A samozřejmě, že se někdo může ptát, jak to, že steleme senem, když se normálně stele slámou. Ano, je to pravda, ta sláma má lepší vlastnosti jako podestýlka, ovšem my nemáme žádnou ornou půdu, my máme všechno trvalé travní porosty, to znamená, nepěstujeme obilí, tím pádem nemáme slámu, museli bychom ji kupovat, ale mm-hmm. protože máme moře hektarů luk, tak prostě si vyrábíme na to stlaní seno.
2: Mm-hmm. Vy máte louky plné květin taky,
3: ano.
2: Tam se krávy rády pasou. Prosím tě, řekni mi, má to vliv na chuť toho masa? Jako je to jako u včel třeba, když máš jako květový med a lesní med a tak?
3: Já to neumím úplně objektivně posoudit, protože cizí hovězí maso prostě nejím. Není to, že bych nechtěla, ale nemám tu potřebu si někde kupovat jinde maso, když máme vlastní. Ale jsem přesvědčená o tom, že způsob chovu těch zvířat samozřejmě má vliv na kvalitu a na vlastnosti toho masa. A tím, že oni se pasou, tak oni mají i dobrou kondici, dýchají ten čerstvý vzduch, neprobíhá u nich takzvaně intenzivní výkrm. To znamená, že nestojí nikde ve stáji a nesype se jim tam šrot. Pasou se.
2: Pasou se a dají papají si, když chtějí kytičky. A papají kytičky, ano. Prosím tě, co bylo potom teda dál, když jste takhle rozjeli teda biochov, tak co se dělo dál, co tatínek, jak tam figuroval?
3: No, tatínek pořád trval na chovu mléčných kráv na výrobě mléka, jenomže dlouhodobě ekonomicky se to nedalo udržet a to z jednoduchého důvodu, protože my jsme byli bio, to znamená, že jsme museli ten chov mít v biorežimu a naše mlíko mělo certifikaci bio. Ovšem výkup toho mléka nebyl jednoduchý. Jezdili k nám svého času až ze severní Moravy pro mlíko a jezdili každý den, takže toho jako nebylo pohodlné, potom to přestali od nás odebírat a prodávali jsme do jedné mlékárny ne tak daleko od nás, řekněme ve středočeském kraji, abych nejmenovala, ale to už byla jediná mlékárna, která tady vykupovala biomléko.
2: Aha.
3: A tím pádem oni určovali ceny. A v době, kdy za konvenční mléko bylo, prostě byla nějaká suma a my jsme za to naše bio certifikované brali o korunu, o dvě za litr míň, tak to ekonomicky nešlo. Ovšem můj tatínek ten byl přesvědčen, že nikdy nemůže dělat nic jiného, než chovat krávy na mléko. Tak jsme se dostávali samozřejmě do konfliktu a jednu dobu to bylo tak, že jsem si říkala, já to skončím sama, jakože tam skončím, protože to nešlo. On měl v tom podniku většinu a já jsem neměla, jak ho přemoct. Na sílu to nešlo z pozice menšinového vlastníka a přesvědčit se nechtěl nechat.
2: Nicméně máš masný chov, takže...
3: Takže dopadlo to tak, že tatínek měl zdravotní problémy a potom odešel do důchodu zhruba v roce 2013-14, já už teď nevím. A v ten moment jsem už to mohla vzít do ruky podle svého. A rozhodla jsem se, že teda s mlékem končíme a začínáme chovat masný skot. A jako chvilku to trvalo, protože samozřejmě musela jsem ten masný skot získat, takže jsme začali tehdy ještě s umělou inseminací vlastně připouštět ty krávy semenem masných býků, takže se nám potom začala rodit telata, kde už měli tu polovinu krve masnou, potom zase ty jalovičky dál se připouštěly, takže takhle já jsem pomalu získala to masné stádo, teď už je mám, bych řekla, víceméně ze 100% masné. A
2: jak to, takže, jak to komentoval tatínek, tedy zpovzdálí už z toho důchodu? Už rezignoval?
3: Tatínek se tenkrát, jak přestal chodit do práce, tak jako kdyby se vypnul. Přestal se o to zajímat, takže já měla svým způsobem volnou ruku, ale svým způsobem mě to mrzelo, protože jsem si myslela, že by třeba mohl na mě být pyšný, nebo že čekala jsem třeba souhlas nebo nějakou pochvalu, ale člověk se musí pochválit sám.
2: Jo, to určitě, to určitě. Já tě budu chválit.
3: Děkuju.
2: Děláš to dobře, Jano.
3: Děkuju.
2: A my tady ještě zmíníme další tvoje činy a počiny, který si určitě pochvalu zasloužej. Dal ti táta ohledně farmaření, kromě teda takové té jaksi přísné poměrně výchovy, dal ti vlastně nějakou radu? Dával ti vůbec rady? Ne.
3: Ten můj táta mi rady nedával, ovšem dal mi ten impuls, abych vystudovala vysokou školu, abych vůbec do toho zemědělství přišla. A tím, že já jsem mu chtěla dokázat, že jsem stejně dobrá jako on, tak mě vlastně motivoval k těm výkonům. Ale že bych někdy od něj slyšela, jo, seš dobrá, to se ti povedlo, tak to si tak moc nepamatuju.
2: Ale vzhledem k tomu, jak jsi mi ho popsala, jak jsi popsala jeho přístup k tobě, tak si myslím, že si dobrá být musela a že vlastně tím vyjádřením toho bylo, že tě nevyhodil, protože on by se s tím asi
3: nepáral.
2: Ne. Ano.
3: Kdybych nedělala svoji práci, kdybych se to nenaučila, kdybych ji nedělala dobře a kdyby neviděl to nasazení, tak i kdybych se třeba poflakovala, tak by mě tam určitě netrpěl a bylo by úplně jedno, že jsem jeho dcera.
2: Co jsi si od něho vzala pozitivního pro tu tvoji práci?
3: Myslím si, že jsem se od něj naučila, jak se chovat k lidem. A možná i takovou urputnost, zarputilost, zaťatost, snahu dosáhnout svého. Ale samozřejmě... Ale to už jsem potom zjišťovala sama. Jsou věci, které se nedají udělat na sílu. Musí se s nimi pracovat, musí člověk projevit i určitou trpělivost, samozřejmě i pokoru. A potom se mnoho věcí dá zvládnout. Takže já si myslím, že po tátovi mám, ale samozřejmě i po mamince, takovou v sobě zarputilost.
2: A to se hodí.
3: A to se hodí.
2: To se v tomhle oboru určitě hodí. Ty zaměstnáváš, už jsme to tady v úvodu zmínili, spolupracuješ se svým synovcem, se svým synem a teď chvilku i se svou dcerou.
3: Ano.
2: Jaké to je?
3: je to prima. Vlastně ten můj synovec ke mně přišel první, protože on vystudoval na České zemědělské univerzitě ekologické zemědělství a končil, mám dojem, v roce 2018. To není tak důležité. Důležité je, že jsem se ho tenkrát zeptala, jestli by nechtěl ke mně jít pracovat, protože já jsem tam byla asi ty 4 roky, kdy už můj táta nepracoval, byla jsem na to sama. A potřebovala jsem někoho, na koho se budu moct spolehnout, kdo mě zastoupí a tak dále. Takže jsem ho požádala, zeptala jsem se ho, jestli by nechtěl, a on souhlasil. Takže asi od roku 2019 jsme spolu. Vlastně spolu jsme potom vybudovali bourárnu masa, k tomu se asi ještě dostaneme. A musím říct, že to pro mě bylo ohromně přínosné, že on přišel, protože přišel o generaci mladší člověk, a který má úplně jiný vztah k technologiím, umí si poradit s počítačovými programy, mnoho věcí mi zjednodušil, anebo je zjednodušil tak, že dělá teď třeba práci, kterou dělali předtím 3 lidi.
2: Ty jsi tady zmínila bourárnu, takže vy jste vlastně potom začali i vyrábět vlastně hotová jídla, vlastně začali jste to maso vaše zpracovávat, je to tak?
3: Ano, a právě ten impuls byl ten dokument, kdy jsem viděla, jak ty zvířata cestují pryč, takže jsem si říkala, nejlepší by bylo to maso si zpracovat sami. Takže jsem několik let jezdila, zkoumala, zjišťovala, navštěvovala jsem farmáře nebo zpracovatele, kteří už ty bourárny měli, zjišťovala jsem, co se jim povedlo, co se jim nepovedlo, kde si myslí, že by to mohli udělat líp. Takže to mi nějakou dobu trvalo. Potom nastoupil ten můj synovec Milda a začali jsme jezdit spolu. Spolu jsme to potom realizovali a nejprve jsme začali to maso zpracovávat a prodávat jenom maso. Ale my neprodáváme čerstvé maso. To maso u nás zraje. My prodáváme vyzrálé biohovězí. A tam je samozřejmě rozdíl ve vlastnostech toho masa, protože to maso, když zraje, tak má potom výraznější senzorické vlastnosti, má výraznější vůni, je šťavnatější, křehčí, kratší dobu se vaří, a to je právě ta přidaná hodnota toho našeho masa. No a potom se nám to začalo tak nějak pod těma rukama rodit a bobtnat, protože třeba nám zbývaly droby, to jsme nespracovali, to jsme neprodali, tak říkám, no tak co s tím? Tak budeme dělat paštiky. Takže jsme začali paštiky, potom byly kosti, tak co s kostma? Začali jsme vařit vývary, pak říkám, teď ale tady je ještě maso, tak budeme dělat vývar s masem. A takhle se to dělo a dělo, až jsme si začali vymýšlet hotovky, polévky, a teď máme portfolio mnoha výrobků, začali jsme dělat i sušené maso jako čerky.
2: A za jedno sušené maso jste obdrželi,
3: ano,
2: že, zlatou medaili v rámci regionální potraviny Libereckého kraje.
3: Ano, ano.
2: Za jaké sušené to bylo?
3: Sušené maso s příchutí med a česnek.
2: Kdo to vymyslel?
3: No, to vymyslel právě můj syn, který tam pracuje už asi 3 nebo 4 roky v podniku a má na starosti tu bourárnu, právě kontakt se zákazníky, rozvážení objednávek, nebo respektive teď už ty objednávky moc nerozvážíme, ale i tu výrobu sušeného masa máme příchutí víc, teď momentálně děláme jenom 6, ale máme receptury navíc, a on si vymyslel tenhle med a česnek. Přihlásili jsme se do regionální potraviny Libereckého kraje, ale to se nám to povedlo.
2: Jano, gratuluju, a vidíš další obrovský důvod k pochvale.
3: Děkuju.
2: Děláš to dobře prostě. Děkuji.

0: Ještě asi nějakých 6 minut mám ve studiu na rozhovor farmářku Janu Bémovou. Mluvili jsme tady o vítězství v jedné z kategorií regionální potraviny Libereckého kraje. Konkrétně to bylo sušené maso s příchutí med česnek. To vaše portfolium je teď opravdu hodně široké. A zároveň máte kromě e-shopu, tak máte i masomaty, viď?
1: Máme tři.
0: Tři dokonce. Jak se osvědčili?
1: Osvědčili se dobře. Záleží samozřejmě na tom, kam je umístíme. Dva máme v Liberci a jeden máme v Mladé Boleslavi a prodáváme tam jednak to naše vyzrálé maso, ale v jiném složení, než se dá sehnat u nás na e-shopu. A i ty hotovky prodáváme, i sušené maso.
0: Jste úspěšní? Nazvala by si to, co teď aktuálně zažíváš, úspěchem v té práci?
1: Jsem spokojená, ale chci víc. Chci, aby to šlo ještě dál, já chci, aby ta firma fungovala potom dál a až jednou se třeba rozhodnu, že už se mi nechce dělat, ale nevím, kdy to nastane, tak aby to třeba potom pro ty moje děti, pro ty moje následovníky fungovalo dál. Mm. Abych to rozjela natolik, aby oni to dokázali udržovat a třeba rozvíjet dál, ale aby dostali funkční.
0: Až budeš potom předávat, až když se ti to splní a budeš předávat svým následovníkům vlastně tenhle ten svůj podnik, tak jak by si chtěla, aby se na tu tvoji éru vzpomínalo?
1: Že to bylo fajn, že jsem začala něco, co jim dalo impuls, aby mohli dál pokračovat. Mm-hmm. A aby to chtěli dělat. Mm-hmm. Že prostě to, co jsem začala dělat, já bylo dobře.
0: Myslíš si, teď já nevím, jestli třeba tvůj syn a tvůj synovec poslouchají, ale takže odpověz diplomaticky, když tak, ale myslíš si, že to převezmou jednou?
1: Já jsem je nepřesvědčovala a nenutila, aby do toho podniku přišli. Já prostě nemám žádné nesplněné ambice, které bych si realizovala přes svoje děti. Takže bylo to jenom na jejich dobrovolném rozhodnutí a jsem vděčná, že jednak synovec, že to přijal a potom ten můj syn, že taky to pochopil, že by to mohlo být dobrý a že šel. Že šel a že pracuje se mnou, že se to učí, že už do toho proniká a že už je platným členem toho týmu našeho.
0: Kdybys měla neomezený rozpočet, teď se můžeš úplně rozvášnit a mohla na farmě zavést třeba jednu nějakou technologickou nebo ekologickou inovaci, napadá ti něco, co by to bylo?
1: No, já bych asi nezaváděla inovaci jako takovou, protože to, co tam máme, to nám funguje, ale obměnila bych komplet vozový park, protože tím, že hospodaříme v horách, jsou to svažitý pozemky, stroje jsou víc namáhaný, než když někdo pracuje v rovinách, když jsou ty podniky v rovinách. Takže samozřejmě ta opotřebovanost je tam daleko větší, poruchovost je tam daleko větší. A to je to, co mě trápí. Soustavně.
0: Rozumím. Kdyby nás teď poslouchal nějaký farmář, třeba začínající, vypadá to, že ty jsi spokojená se svým týmem.
1: Ano.
0: Jak si vybrat dobrý tým? Jak to poznat?
1: Nevím, jak to poznat. Je to pocitem, ale je to samozřejmě i tím, jednak co člověk umí, ale jednak co chce té práci dát. Je to práce, která nikdy nekončí, je to práce 24/7 a samozřejmě, že tuhle práci nemůže dělat člověk sám a u nás to vůbec nejde. Máme kolem 150 kusů skotu a mnoho hektarů půdy, takže tohle jeden nezvládne. A mít kolem sebe dobrý tým je strašně důležitá věc. Jsou to lidi, kterým můžu věřit, na který se můžu spolehnout, kteří mě zastoupí. A samozřejmě jsou důležití i lidé zvenku, protože já samozřejmě mám ty svoje kluky a potom mám i lidi zvenku, kteří mě radí, se kterými se dobře spolupracuje.
0: To byla poslední odpověď tvoje, Jano. Uteklo to neuvěřitelně. Já ti ještě jednou děkuji, že jsi přijela z hor, ne tedy z Krkonoš, kde pracuješ, ale z Jizerek, kde bydlíš. Z nočního mikrofona se loučí Monika Valentová a dnešní host Jana Bémová. Děkujeme vám za pozornost a přejeme dobrou noc.
1: Já děkuji za pozvání a dobrou noc.
0: Děkuji.

0: je naprosto nezbytné.
1: Český rozhlas Dvojka uvádí koncertní poctu k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
2: Hana Zagorová 80.
0: Rybičko zlatá, přeju si.
1: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
2: Marty Jandové,
1: Evy Burešové,
2: Kateřiny Marie Tiché,
1: Terezy Maškové,
2: Veroniky Kek-Kubazové,
1: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
2: 24. listopadu v pražské Lucerně.
1: Více na www.zagorova80.cz.
2: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

ponoční mikrofonu Noční proud, stabilní meny dvojky. Malaga a Šumava, dvě místa, kde se bude něco zásadního dít. V Malaze už probíhá instalace scény na 4 představení Vivaldiano show. Z Letné na Šumavskou louku se v příštím roce vypraví Marek Ztracený. Příjemnou noc dvojkou.

0: to the bar girl one time.
1: V Malaze už v tuto chvíli probíhá instalace scény na 4 představení Vivaldiano Show. V divadle Antonia Bandera se organizuje přípravy, spoluautor díla, producent a mimo jiné člen skupiny Lucie Michal Dvořák. První představení je už ve čtvrtek 15. října. Podotýkám, že jde o představení s živými hudebníky. Michal Dvořák musel jako producent řešit jazykovou stránku věci. V anglické verzi propůjčil roli vyprávěče svůj hlas sex James Bond, Pierce Brosnan a s aplikací je zahraniční diváci můžou dostat přímo do sluchátek. Ve Španělsku bude mít tento čtvrtek Vivaldiano premiéru. Hlas vyprávěče namluvil Carlos Hipólito, španělská herecká legenda.
2: V nočních ulicích, když dávno hluko štich,

Jsme Česky vzaze dvojka a teď ve 23 hodin a 45 minut posloucháte Noční proud. Marek Ztracený si vymyslel docela zajímavou letní akci. Z letošní letné se příští rok přesune na Šumavskou louku. Zkrátka pozval svoje fanoušky domů doslova za barák. Ve druhé polovině června a na začátku července udělá 7 koncertů. Na 7 večerů šlo 7. října jen 7000 vstupenek. Omezená kapacita je zcela záměrná. Hlavní myšlenkou celé série je vytvořit atmosféru blízkosti a propojení mezi interpretem a jeho publikem. Tak je potřeba brát ohledy na Šumavskou louku, aby se z toho náporu zvládla vzpamatovat

duše, že může to být složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než bluju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.

Po největším koncertu své kariéry na Letenské pláni přišel Marek Ztracený s nápadem 7 koncertů na Šumovské louce. V rodné železné rudě, pod širým nebem, bez obřího pódia, letobrazovek a velkolepých efektů, jen hudba, příroda a západ slunce. Zajímavá myšlenka.

Dnes je 11:30 a 2. hodinou následujícího dne pravidelně na dvojce posloucháte noční prout a tak je tomu i dnes. Po půlnoci ve středu 14. října bude ve studiu vzácná návštěva. Michal Horáček přijde představit svůj nový literárně hudební projekt zhudebněné básně inspirované biblickou tradicí Pozemský prach a Boží dech.

0: bude půlnoc.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Sněmovna podpořila zavedení mimořádné daně na rafinérie. Lékaři u papeže Lva 14. po operaci diagnostikovali zhoubný nádor plic. Fotbalisté Slavie nestačili v lize mistrů na Sabach a v Baku prohráli 0-2. A dnes bude zataženo až oblačno s občasným deštěm, postupně i polojasno, teploty do 18 stupňů. Je středa 14. října. U poslechu hlavních zpráv vás vítá Monika Chmelová.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Poslanci v prvním čtení podpořili mimořádnou daň na rafinerie. Vládní koalice opatření navrhla kvůli drahým pohonným hmotám. Opozice to kritizuje.
3: Opatření by mělo částečně kompenzovat náklady, které kabinet vynaložil na regulaci cen pohonných hmot, pokračuje ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
4: Jen snížení daně na naftu již stálo rozpočet kolem 4 miliard korun.
3: Další miliardu pak stát podle Schillerové vynaloží jen za říjen. Mimořádná daň by měla platit jak pro příští rok, tak ale zpětně za celý letošní rok. A právě zpětné zavedení vadí opozičním poslancům, říká Benjamin Činčila z KDU-ČSL.
5: Předvídatelné podnikatelské prostředí by opravdu utrželo obrovskou ránu v případě, že by ta daň byla zavedena zpětně.
3: Proti návrhu se staví i majitel obou českých rafinérií, společnost Orlen Unipetrol. Zpětné zavedení daně je podle ní v rozporu s ústavou. Adéla Burešová, Radiožurnál.
2: Saúdská Arábie útočí na jemenské ropné zařízení Sabaha. Informuje o tom televize Al-Masira, kontrolovaná jemenskými povstalci Husii. Vojenská koalice vedená Riádem předtím vyzvala k evakuaci lidi z okolí.
6: Ropný terminál Sabaha leží na západním předměstí jemenské metropole Saná. Jde o hlavní skladovací a distribuční stanici pohonných hmot pro hlavní město a přilehlé provincie, které kontrolují Husijové. Povstalci v reakci vyzvali k evakuaci lidi z okolí ropných zařízení saudsko-arabské státní firmy Aramco. Prohlásili, že zařízení považují za legitimní cíle. O víkendu Husijové při útocích na mezinárodní letiště v saudském Riádu zabili 14 lidí. Provoz na letišti je zastavený. Saúdská Arábie vede vojenskou koalici, která podporuje mezinárodně uznávanou jemenskou vládu. Povstalečtí Husijové mají podporu Iránu. Z Blízkého východu Jana Karasová, Radiožurnál.
2: Energetický šok vyvolaný konfliktem mezi Spojenými státy a Íránem a omezeným provozem v Hormuzském průlivu může mít brzy vliv na celosvětovou ekonomiku. Zástupci Mezinárodního měnového fondu na svém zasedání v thajském Bangkoku varují před mimořádně vážnou hospodářskou krizí. Rostou už i národní dluhy jednotlivých zemí.
7: Vedení Mezinárodního měnového fondu se bojí hlavně o země s nízkými příjmy, které jsou současně i největšími dovozci teď už velmi drahé ropy. Nemají potřebné finanční rezervy a protože jejich spotřební koš je silně zaměřen na energie a potraviny, budou tyhle komodity skokově zdražovat a obyvatele to uvrhne do velké finanční nouze. Podle prognózy ekonomů naopak vyspělé ekonomiky světa porostou ještě v tomto roce o více než 2%, přičemž země, které jsou lídry ve využití umělé inteligence, například Jižní Korea nebo Tchajvan, budou vykazovat ještě výrazně vyšší růst. Z Asie David Jakš, Radiožurnál.
2: Lékaři papeži Lvovi 14. diagnostikovali zhoubný nádor plic, oznámil to Vatikán. Během naplánované operace mu odebrali dolní lalok pravé plíce. Papež je po zákroku při vědomí a v římské nemocnici se bude zotavovat přibližně týden.
8: 71-letému papeži lékaři diagnostikovali zhoubný nádor plic neboli adenokarcinom při nedávné preventivní prohlídce. O plánované operaci informoval papež své příznivce v nedělním projevu.
9: Lékaři se domnívají, že je nejlepší provést zákrok a tak jsem se ho na jejich radu rozhodl podstoupit.
8: Operaci papež podstoupil včera v Gemelliho nemocnici. Před její budovu přišli papeže podpořit davy lidí. Podle Vatikánu trvala operace přibližně 90 minut a byla bez komplikací. Kvůli rekonvalescenci zrušil papež audience až do 20. října. S listopadovou 11-denní cestou po Uruguayi, Argentině a Peru Lev 14. už počítá. Anabelio, Radiožurnál.
2: Ministerstvo kultury chce změnit způsob podpory velkých akcí. Resort plánuje přehodnotit finanční podporu a smlouvy, třeba s festivalem v Karlových Varech nebo Pražským jarem.
0: Úřad ministra kultury Otto Klempíře za motoristy chce, aby spolupráce s významnými akcemi odpovídaly aktuálním prioritám státní kulturní politiky. Mezi ně patří třeba dostupnost umění. Pražské jaro podle ředitele Roberta Hanče už o návrzích spolupráce s rezortem diskutuje. Karlovarský festival podle pořadatelů dlouhodobě plní všechny podmínky, které vyplývají z memorand. Další spolupráci s rezortem chtějí rozvíjet. A o finanční podpoře chce ministerstvo jednat také se Zlínským filmovým festivalem. Vedle víceletých smluv plánuje ministerstvo kultury posoudit i partnerství s hereckými cenami Thálie nebo festivalem Smetanova Litomyšl. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
2: V Olomouci se v úterý dohodli na vytvoření nové radniční koalice zástupci hnutí STAN pro Olomouc, KDU-ČSL, Společně a Milujeme Olomouc. V 45 členem zastupitelstvu města by měli dohromady 25 mandátů. Vítězné hnutí ANO by tak zamířilo do opozice. Podle lídra STAN Marka Zelenky začnou strany v nejbližších dnech připravovat podklady ke koaliční smlouvě.
10: Nakonec to složení, které znám, z toho vyšlo vzhledem k největším průnikům v našich programových záležitostech, je to, co vidíte, to znamená STAN pro Olomouc jako další nejsilnější strana, KDU Společně a TOP 09. V nejbližších dnech budeme připravovat materiály směřující ke koaliční smlouvě, k programovému prohlášení a budeme ladit detaily.
2: Jak bude po volbách vypadat koalice v Praze, by mohlo být jasné příští týden. Po dalších jednáních to řekl předseda pražského hnutí STAN Petr Hlaváček. Starostové se sešli se zástupci Prahy sobě a s Piráty.
11: Řekli jsme si vlastně takový základní rámec případné spolupráce. Probírali jsme i gestce, ne personálně, ale máme vlastně dostatek materiálu pro to, aby jsme nad tím mohli pracovat.
12: Říká předseda pražského hnutí STAN Petr Hlaváček. Předseda uskupení Praha sobě Adam Scheinherr si přeje, aby případná koalice měla jasné programové schody.
13: Pro nás by byla lepší ta varianta s Piráty. Tam vnímáme, že je největší programová schoda a že vlastně ta koalice by měla co nejméně hádek.
12: Vyjednávací tým STAN bude se zástupci ostatních uskupení dál jednat. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Radiožurnál.
2: Povolební koalice už vznikly třeba v Plzni, Jablonci nad Nisou, Liberci, Táboře, Havířově nebo třeba Frýdku Místku. Naopak v Děčíně o koalici jednají lídři čtyř uskupení. Volby pro Děčín, Našeho Děčína, ODS a STAN. Vítězné hnutí ANO by tam proto mohlo skončit v opozici. V areálu továrny Spolana v Neratovicích na Mělnicku dnes budou cvičit přes 200 policistů. Pořádkové jednotky i antikonfliktní týmy se budou připravovat na ostrý zásah při demonstracích. Lidé v okolí by tak měli počítat se zvýšeným provozem i hlukem, říká policejní mluvčí Hana Křížová.
14: Přibližně od 8:30 do 3 odpoledne mohou lidé v okolí areálu Spolany zaznamenat větší pohyb policistů a policejních vozidel i hluk spojený s výcvikem. Cvičení může také krátkodobě zdržet dopravu v okolí. Cvičení se zúčastní všechny krajské a speciální pořádkové jednotky a téměř 400 figurantů.
2: Sport. Fotbalisté Slavie čekají na výhru v hlavní fázi Ligy mistrů už 21 zápasů. Po prohře Slán na úvod tohoto ročníku soutěže podlehli v Ázerbajdžánu domácímu Sabahu Baku 0-2, když oba góly dostali po přestávce. Záložník Pražanů Michal Sadílek byl k výkonu slávistů kritický.
15: Hrozně vás to mrzí, to je jediné, co můžu říct. Je to málo, ten soupeř byl k poražení určitě a teď se ve mně mísí jako emoce a špatný výsledek a špatný výkon od nás.
2: Další zápas v Lize mistrů odehraje Slavia za týden v úterý v tureckém Istanbulu proti Fenerbahce. A ve druhém kole Ligy mistrů prohráli i fotbalisté Lán. Doma nestačili na Sportek Lisabon 0-2 a k vítězství na Slavii v úvodním kole tak další bod nepřidali.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
16: Uzavřená D10 u Brandýsa nad Labem a zavřená D1 v tunelu u Ostravy. Na dálnici D10 z Prahy do Mladé Boleslavy se teď vyhněte překážce u Brandýsa nad Labem. Na 13. kilometru leží na vozovce v jízdním pruhu Tvárnice. Bezpečně se vyhněte překážce. D10, 13. kilometr směr Boleslav. Na D1 u Ostravy je uzavřený Klimkovický tunel. Silničáři tam přestavují dopravní značení, takže poté se bude jezdit obousměrně v tunelu na Brno. Uzavírka potrvá kolem 15 minut. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy nová nehoda za Roudnicí. Na kilometru 23,5 havarovalo osobní auto, je to s opatrností průjezdné. Další překážku na D8 z Ústí do Prahy čekejte za sjezdem na Mělník a Slaný. Na 12. kilometru pojedete kolem odstaveného kamionu. A v Praze počítejte s uzavírkou ve Zlíchovském tunelu na Městském okruhu. Nedá se projet směrem od Barandovského mostu na Smíchov. Noční údržba má skončit v 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Dnes čekáme zataženo až oblačno, místy občasný déšť nebo přehánky, postupně místy polojasno. Nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů Celsia. To byly hlavní zprávy.
1: Český rozhlas 2.
17: Rádio, které vás baví.

0: 10:30 je středa 14. října a ve studiu dvojky se pomalu usazuje Michal Horáček. V nočním proudu představí svůj nový literárně hudební projekt inspirovaný Biblí. Během 40 týdnů roku 2025 psal básně převážně koncipované jako promluvy nebo rozhovory rozmanitých biblických postav. Na počátku bylo slovo a přibývá hudba. Literárně hudební projekt Pozemský prach a boží dech není primárně určen věřícím a prezentuje příběhy obyčejných lidí. Koncertní premiéra projektu se uskuteční ve Státní opeře Praha 2. listopadu. O tom všem už za chvíli. S Michalem Horáčkem.
1: Noční proud. Dnes s Jitkou Benešovou.

0: Tak stařuje hodně, ale jen minimum z nich jsou skuteční básníci, tedy mají na to být básníky. Legendární textař, kulturní antropolog, podnikatel, bývalý prezidentský kandidát a taky ekologický aktivista nově. Michal Horáček nám dnes v noci poodhalí důvody, proč připravil velkolepý projekt na biblická témata Pozemský prach a Boží dech. Michale, vítejte v Nočním proudu.
1: Dobrý večer, dobrou noc, nebo jak se to říká v Nočním proudu.
0: Tak pro nás, sovy, je to dobrý večer.
1: Tak dobře, tak dobrý večer.
0: Ale pravda, často to řečíme, toto dilema. Na konci listopadu, to bude 13 let, co vyšel Český kalendář, dvoj album věnované jednotlivým měsícům kalendářního roku. Co vás v roce 2025 přemělo psát básně pro sbírku Pozemský prach a Boží dech? Nápad ve vás určitě zrál další dobu.
1: No, já už jsem hodně dlouho, jak zmiňujete, neudělal konceptuální album, a dělal jsem jiné věci, na které jsem potřeboval soustředění a energii. Kromě jiného jsem studoval na Filozofické fakultě dějiny umění. A bylo to tak obtížné pro mě, že jsem na nic jiného neměl čas. Ale pomalu ve mně zrála ta dávná touha vypovídat něco prostřednictvím básní a písní. A i ty dějiny umění mě ponoukly k tomu, abych se obrátil k těm biblickým příběhům, protože západní umění posledních mnoha staletí je téměř výhradně věnováno biblickým příběhům. A které se pojímají samozřejmě různě podle toho, jaký je ten malíř. A mě zvlášť zaujal Caravaggio, který vlastně nastolil to, co já jsem potom nastolil v celém tom projektu. To znamená, obyčejní lidé v neobyčejných příbězích. A ty příběhy biblické jsem pojal tak, aby promluvali k nám lidem 21. století, abych našel ty antropologické konstanty, protože oni stejně jako my prožívali lásky a nenávisti a někdy byli stateční a jindy byli zbabělí a někdy měli naději a jindy byli malověrní a to všechno prožíváme i my jenom v jiných historických kulisách, ale ty příběhy jsou velmi, velmi podobné. A proto jsem nechal vyprávět ty příběhy jejich aktéry v první osobě. No. Napřed.
0: To je to intenzivnější a zajímavější. Samozřejmě.
1: Díky, snad jo. Napřed ale byla básnická sbírka. Já už dlouho věřím tomu, že ten text, ty verše, musí obstát sami o sobě. Černá písmenka na bílém papíře v knize bez hudby a bez interpretu. Samo o sobě to musí obstát. A potom je potřeba najít hudbu, která obstojí sama o sobě jako hudba, i bez těch slov. A teprve, když se to propojí, tak mě to nadchne a když mě to nadchne, tak to pak zařazuju do toho projektu. No, ty básně, to je zajímavá věc. Nestává se, že by básnická sbírka patřila mezi bestsellery. A tady jsem měl to podivuhodné štěstí, že to lidi zaujalo. A nejen, že si to teda lidi začali kupovat a číst, ale musím se teda jako snad pochlubit, asi to tak řeknu, protože mezi těmi čtenáři byl i pan profesor Martin Hilský, který ho znám jako živoucí legendu odborníka na shakespearovskou literaturu a na shakespearovskou dobu. A představte si, že on zrovna tu titulní báseň Pozemský prach a Boží dech převedl do angličtiny. A to mě moc potěšilo.
0: To je úžasná věc. Michale, dovolte mi osobní otázku. Jste věřící?
1: No to ano, myslím si, že se považuji za praktikujícího katolíka. Chodím někdy jako se na bohoslužbu u nás v kostele v bazilice svatého Jakuba na Starém Městě. Jsem pokřtěný. Ale snad významnější je, to je jen takový vnější tohle, to je spoustu lidí, kteří chodí na mši, ale vlastně v podstatě nejsou věřící. Ale pro mě, kromě dějin umění, byla velkou inspirací moje babička, která s náma kdysi v těch 50. letech žila ve stejném bytě, jako s mou maminkou a s tatínkem. Tatínek byl takový militantní komunista a ona byla velice přesvědčená antikomunistka a zejména teda byla věřící.
0: Zajímavá kombinace.
1: To vám povím. A ona jako chtěla toho chlapce jako vyrvat ze spáru ďábla. A tak už mě
0: rudého ďábla.
1: No, rudého ďábla, ano. Takže mě už tehdy, když mi bylo těch, já nevím, 4-5 let, četla vlastně každý den Bibli. Jo. A mluvili jsme o tom, jako o těch příbězích. Zejména, tak napřed to byla taková biblická dějeprava s nádhernými, to napsal Ivan Olbracht, jo, s nádhernými ilustracemi, ocelotinami Žistáva Doré, a to se dodnes pamatuju, no, to anděla s tím plameným mečem, jak vyprovází Adama a Evu z ráje třeba.
0: Vykazuje. Sbírka básní ani zhudebněný projekt nejsou primárně určené věřícím. Přesto bral jste ohled při tepání veršů právě na věřící, konečně sám říkáte, že jste věřící?
1: No ano, to zase, takhle ta Bible, to je otevřená literatura, takový open game, jo. To je to zve k vykládání různými lidmi v různých dobách. Ale přece jen to má určitý mantinely. No, to není úplně jen tak, co by člověk chtěl.
0: Ateistickém Česku by se při necitlivém přístupu mohl někdo ozvat.
1: No, ano, ale já to myslím hlavně vůči sám sobě, abych si byl relativně jistý, že to prostě není blasfémie, nebo že to není hloupost. A tak jsem samozřejmě musel na tom spolupracovat s různými lidmi. Takže doslov k tomu napsal evangelický farář a teolog, mimochodem také mluvčí Charty 77, pan Miloš Richard, který důkladně to se mnou probíral a upozornil mě na řadu věcí, na kterých se musím dát pozor, nebo to případně zahodit takovou věc. Ale já jsem za to strašně vděčný, že to udělal. A tady v rozhlase váš kolega, pan Jan Fingerland třeba, k tomu taky lehce spodotkl velice vhodně a inspirativně.
0: Michal Horáček na dvojce v nočním proudu.

bereš pak hlavu, do dlaní strkáš si prsty do uší, jenže to skřípot nezruší. O nic nejde.

za nocí, ráno, večer stále. Stojí a nevrhají stíny, vždyť to jsou boží.

stojí a nevrhají stíny, vždyť to jsou boží mlýny. Sám sobě možná zachráníš pozemský život,

0: Ne skripa bijelen, ale bitr vole. V bezvětří bouři, v dešti stále stojí a nevrhají stíny od věké boží mlýny.
1: Pozemský prach a boží dech, nový literárně hudební projekt Michala Horáčka. Vlastně vycházejí z biblických příběhů a já dnes mám možnost se v nočním proudu zeptat. Michale, příběhu je v Bibli hodně. A jak jste je vybíral? A proč jste vybral ty, které jste vybral?
2: Tak musel mi to nějak oslovit. Jsou tam některé ty zásadní příběhy, které tam být musí. Stvoření světa, vyhnání z ráje, a já nevím, Mojžíš. Ale pak jsem vybral i mnoho takových vedlejších postav, který jako možná nejsou důvěrně známé ani věřícím. Třeba takový prorok Ezechiel, jo. Nebo já nevím, Mojžíšova sestra Miriam, jo, která vede svůj lid přes to moře, které se náhle otevřelo. A tak podobně. Jsou tam taky různí andělé na různých stupních hierarchie. Tím klíčem bylo to, aby mě to nějak oslovilo, aby mi to dalo inspiraci, abych s tím chtěl pracovat. Zejména jsem chtěl najít takové příběhy, které by vyprávěly o něčem, co je i nám blízký. Proto to je úplně jako nejzásadnější věc. Snad se to sem tam povedlo.
1: Zcela jistě, to už jsme slyšeli podle první ukázky, kterou zpíval Michal Kocá. Můžete teď říct po tomto díle, že Bibli dobře znáte?
2: Ne, to nemůžu říct. Bible není jedna kniha, to je 72 knih, který se nečtou tak, jako čteme detektivku nebo román. To nad mnoha verši přemýšlejí mudrci a staletí a vykládají to různě.
1: A rozplétají smysl.
2: No, ano, přesně
1: je
2: tak.
1: Je to tak.
2: Tak, že znám dobře Bibli, to by byl příliš troufalý. Ano, už 70 let, jí vlastně čtu od toho, co mě babička jako k tomu přivedla. No, ale že bych to znal jako extra dobře, to jako nemůžu říct. Do hloubky. Něco jo, něco ano.
1: Michal Horáček a jeho interpretace biblických příběhů na dvojce v nočním proudu Metuzelem v podání Ivo Viktorina.

0: Legendární textař, kultúrny antropolog, podnikatel, bývalý prezidentský kandidát a taky ekologický aktivista. Michal Horáček představuje na dvojce v nočním proudu svůj nový literárně hudební projekt Pozemský prach a boží dech. Slyšeli jsme Ivo Viktorina teď před chvílí. Velmi důležitá a zásadní informace, Michale. Kdo je autorem hudby, které skladatele jste oslovil?
1: Já jsem oslovil mnoho a mnoho skladatelů ze všech žánrů a dal jsem jim úplnou svobodu. Udělejte to tak, jak to cítíte, ale nemáte to, prosím pěkně, a říkám to dopředu, zaručený, že to teda dám
0: to
1: na to album.
0: To je ostatně váš způsob práce i na jiných albech.
1: No, to je pravda.
0: Když si se zpěvačkami jste to tak udělal.
1: Ano, to je pravda, ale já jsem si to musel přece jen vysloužit takovou pozici, jako zvláštní, že jo. Jsem rád teda, že nikdy to není příjemný říct nějakému autorovi, který se jako nad tím docela jako napracoval.
0: Našel jsem lepšího.
1: No ne, to ne. Ale ta vaše skladba zkrátka nevystihuje smysl toho příběhu, náladu příběhu a morální apel, tak bych myslel, že by to jako mělo fungovat. A to, co jsem si teda vysloužil, je, že ty lidi se nestali mými jako nepřáteli, když jsem mi teda řekl, že to nevezmu. Jako. Bylo to fakt obtížné, takže těch autorů, který jsem oslovil, skladatelů bylo třeba 40. Jo. Ale to nebudeme mluvit, jakože jsem tam něco nezadařilo. Mluvme o tom, co se zadařilo.
0: To není potřeba.
1: Není, ne.
0: Tedy spíš ale,
1: já k vaší otázce musím. Rozhleďte
0: jména těch, musím kteří říct se zúčastnili.
1: Protože mám tady takový dluh. Pouštili jsme tu píseň první, co zpívá Michal Kocáb. A autorem hudby k tomu je Michal Novinsky. Pan Novinsky je velice proslulým už autorem filmové hudby. Má několik českých lvů například a různá ocenění po Evropě a prostě je to jeden z předních vlastně evropských skladatelů filmové hudby. A ten teda dal jenom jednu píseň a to jsem byl nadšený z toho, jak on to udělal. A pak to Michal Kocáb ještě povýšil tím svým zvláštním citem. Jako, si to udělal tak jako na tělo, ten výraz. Jo. To je píseň, která opravdu jako, si myslím, se moc zadařila.
0: Bylo slyšet, jak mu to sedí.
1: Jo, doufám. No a teďka se zmínila Ivo Viktorina. To je potřeba opravdu o něm něco říct, protože já mám vlastně, jsem měl jako nejbližší spolupracovníky, dva supervisory některých těch částí. Je tam výrazná část artificiální hudby, aby to přeložil prostě operní zpívání, mají operní árie, že jo.
0: Prostě klasické hudby.
1: Klasické hudby. A to dělal, toho se ujal tyhle funkce Lukáš Sommer, který sám složil několik věcí, které jsou na těch albech. A takovou tu rockovou, folkrockovou, šanzonovou polohu si vzal na starost právě Ivo Viktorin, kterého jsme slyšeli. Ivo Viktorin, to je svým způsobem legendární člověk, protože on už
0: to
1: asi 40...
0: To je v folkovém světě.
1: No.
0: A.D. Fleck.
1: Ano.
0: To je velké synonymum.
1: Ano. A nejen to, že teda byl v A.D. Flecku, ale taky má studio ve Zlíně, jmenuje se to Studio V. A tam za ta desetiletí vzniklo asi 12 alb Ivy Bitové, Buty, Druhá tráva Robert Křesťan, všechny tyhle vynikající moravské věci. A málo kdo ovšem ví, že on teda je nejen teda jako mistr zvuku, protože se tam míchá, skladatel, ale taky výborný zpěvák. Úplně skvělý.

0: jako extra hudební inovace, jo. Ale je to tak dobře udělaný, jako jsou Kohenovský valčíky. Takovým zvláštním způsobem on to jako povýšil a prožil to prostě toho strašně starého chlapa, který po 69 letech říkal, abych si to dal ještě jednou. No, protože Metuzalém je nejstarší člověk zaznamenaný v celém písmu.
1: Nač vlastně odkazuje název díla Pozemský prach a Boží dech?
0: To je titulní báseň. Odkazuje na člověka. Protože podle poetické vize Bible se člověk zrodil tak, že Hospodin vzal do ruky hrst prachu pozemského a dýchl do něj. Předtím tvořil celý galaxie, hvězdy, vesmír, zemi a jenom pouhým slovem řekl, budíš světlo a bylo. Ale tohle je něco mnohem osobnější, že je to věnovat tomu ten vlastní dech. A tím se stalo, že my lidé jsme zvlášť vyvolení stvoření celým známým vesmíru, protože my jediný sdílíme jako s tvůrcem to, že jsme také tvůrci. Tak jako Hospodin udělal z ničeho něco, tak i my jsme schopni, bylo nám dáno tím Božím dechem, být také tvůrci a dělat z ničeho něco. To je něco neuvěřitelného celý. Že se můžeme podílet na té tvořivosti. Takže pozemský prach a Boží dech, to je člověk.
1: Boží dech a Boží dar. Michal Horáček v Nočním proudu a teď staré, dobré proroctví, velmi zvláštní nahrávka s Xavierem Belmaxou.

otřesal kámen pod dohledem pyramid. Nesměl nikam dál než glumu, nejen já i všechen lid. Nemohli jsme svého boha prosit ani uctívat. Tančit, zpívat, dělat vtipy na tož, hlasitě se smát. Pravda, chtěl jsem hlavně maso, víc než tuhle svobodu. Teď ji máme ale taky, a hlad a nouzi o vodu.

0: tajemství.
1: Ničíš a ty nezvětšili, nikdo nikdy neotek.
0: Stal ses obyčejných lidí.

0: minut po půlnoci posloucháte Český rozhlas, posloucháte Dvojku a Noční proud s Michalem Horáčkem. Vymyslel a zpracoval velmi rozsáhlý projekt Pozemský prach a boží dech. V Nočním proudu posloucháme první výsledky vašeho tvůrčího úsilí, Michale. Hudebně dílo pojaté velmi široce, už jsme o tom tady i mimo mikrofon mluvili. Jde o velkolepou symfonickou část, tu se postaral Český národní symfonický orchestr pod vedením Stevena Mercurya, o tu komorní Ivo Viktorin, hudebník, zakladatel skupiny AG Fleck a v neposlední řadě zvukový mistr a majitel nahrávacího studia. Jak jste se vlastně vy dva našli? Vy a Ivo Viktorin.
1: No, já jsem začal hledat spolupracovníky, když jsem začal dělat nový projekt. Obrátil jsem se k některým, který jsem znal, Michala Kocába, znám 40 let, k Saviho Baumaxu asi 15 let, ale to bylo málo, potřeboval jsem další lidi. A tak jsem normálně se díval na internet, co tak je novýho. No, a nějak mi to moc nezaujalo většinou. A najednou jo, najednou jsem tam viděl odkaz na nový album skupiny, která se říká Ivo Viktorin Trio, vyšlo to loni v květnu. A tak jsem si někde sehnal číslo na pana Viktorina, který jsem vůbec neznal.
0: Takže vy jste objevil Ivo Viktorin.
1: Ale ne, Ivo Viktorin nedávno objevený. Ale objevil jsem ho pro sebe. Ano. Stejně jako jsem kdysi objevil Františka Segráda třeba. Tak ale pan Viktorin říkal, tehdy to byl pro mě ještě pan Viktorin, dneska už je to Ivo, tehdy říkal, no ale já na text jako něco, to jako nevím a to víte, já teda vůbec nejsem věřící, jako, a já nevím, co bych s tím dělal. A takhle to šlo asi 2 nebo 3 měsíce, ale najednou poslal jako první zhudebněnou věc, která se mi dal, ukázal na mě. To je jedna z jeho nejpovedenějších, je to o tom, jak je to podle Caravaggiova obrazu, do nějaké hospody stoupí mezi lidi, kteří tak plkají a pijou a tak prostě tak se motají tím životem. Stoupí ten Kristus a ukáže na jednoho z nich a řekne, následuj mě, a v tom písmu stojí akorát jenom tak, který stál a následoval ho. A to byl apoštol Matouš. A on to teda toho Matouše pěkně udělal a jako výborně to odspíval taky. Asi to asi udělám klip. Ale tohle byla deska Ivo Viktorina, ale teďka za 14 dní právě to, o čem mluvíme, přichází už do života. Jo? Přichází CDčko, přichází na vinilu, to bude dvojalbum a bude věnovaný jenom starému zákonu. Další dvojalbum z nového zákona uděláme tak za půl roku, ale většinu věcí už máme hotovo. A takže za 14 dní to vyjde. A tady jsme na Vinohradské 12 a přímo na Vinohradské 12 je dole ten krásný obchod s různými deskami a CDčky a tam to bude k mání. A tak všechny posluchače, tady chci o tom spravit, že to fyzicky bude přístupný tedy za 14 dní 26. října tady budeme mít křest a současně to začne prodávat.
0: A je potřeba zmínit, že ten datum 25. října je velmi důležitý, protože se bude konat předpremiéra v pražské městské knihovně. Připomínám, že instituce získala nedávno bezplatnou licenci k užívání jména a ochranných známek Václava Havla. První díl tedy poznáme už kompletní za 11 dní. Mají celkem víc 3. Zmínil jste, že bude příští na jaře?
1: Ne, myslíte album? Ano. Teď je první, bude to celkem 4 album a teď bude první dvojalbum ze starého zákona. A o půl roku, později tak, na jaře, možná dříve.
0: Takže 2 a 2.
1: Bude to 2 a 2. Ale když už se to zmínila, to jste laskavá, městské knihovně, budeme mít takovou předpremiéru komorní, kde bude všechno možný, smyčcový kvartet a brilantní pianista Jan Kučera, taky Ivo Viktorin se svou kapelou a Iva Bitová, Naďa Válová, Xavier Baumaxa. a operní zpěváci.
0: Takže to až zase tak komorní nebude.
1: No, bude to hodně to bude velká, jako pestrý. A teďka, co spolu mluvíme dneska, tam je několik posledních jako lístků, ale já bych těch vstupenky, jako bych rád, aby to bylo úplně vyprodaný, samozřejmě, jako všichni si to vždycky přejeme. A ty vstupenky lze si opatřit prostřednictvím go out, jako go out, to se člověk jako zadá, tam se napíše Michal Horáček a už na vás vyskočí možnost si to koupit. Já bych se moc přál, aby jsme se tam potkali s co největším počtem lidí a zejména s takovými, kteří zaujme to, že jste to tak trpělivě a pěkně prezentovala celý ten projekt dneska.
0: Díky a hlavně díky, že jste přišel, abychom měli o čem mluvit. Michal Horáček na dvojce v Nočním proudu.

zemřel, je to 30 let. Jeho hrob nejspíš zavál písek.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: A nen baví, taky objevuje dnešní noc s Michalem Horáčkem biblické příběhy. Principy příběhu se dají vztáhnout k současnosti. Někde to jsou až mrazivé paralely. Byla právě tato skutečnost cílem té vaší tvorby?
3: Určitě ano, já jsem řekl, přece antropolog kulturní a to je mě vždycky jako blízký. A já jsem vždycky chtěl mluvit k současným lidem. A snad to bylo jedním z takových jako nejdůležitějších vodítek. Já bych to demonstroval na téhle věci. Já patřím ke generaci, která žila dlouhá léta v tom komunistickém systému, v zemi, která byla okupovaná, ponížená, kde lidi zkrátka čelili těžkým dilematům, jak moc můžou kolaborovat, aby se jako ze sebe, jako, aby se na sebe mohli podívat do zrcadla a tak podobně. Jo. My jsme po revoluci měli velikou příležitost se ohlídnout zpátky a posoudit se, jaký jsme byli. Jo. A na tom postavit potom celou tu další naši cestu a to se nestalo. A proto mě oslovilo, když jste se na to ptala, taková malá věc, jako, kterou se píše písmu v knize Ezechiel, jo, kde Ezechielovi, jako říkal ten Hospodin, až si vzpomenete na své zlé cesty a na své nedobré skutky, budete se sami sobě ošklivit pro své nepravosti. A teprve potom budete očištěni. No, je to kapitola 36 Ezechiela. No tak to mě zaujalo a napsal se na to věc, která se jmenuje Takový jsme byli. Tolik běd, tolik zbabělosti a tak málo víry v onen čas, kdy k vládě přišly vrtichvosti ve službách všeho zlého v nás. Byla to zkouška. Pravím vám, hleďme, jak jsme se osvědčili. Ztracen ten, kdo lže sobě sám. Přiznej, že takový jsme byli. Udělejme to pro své děti. Poctivý výčet všech svých ztrát uložme navždy do paměti. Život je k žití, má-li řád. Ten, ať nám slouží jako štít. Pohromy na nás udeřily, když jsme jej zapomněli ctít. Je to fakt. Takový jsme byli. Bohu dík, žili mezi námi i ti, kdo dbali o svou čest. Rozptýlení a často sami zvedli své hlasy na protest. Na schnoucím stromě ratolest živá a plná hrdé síly snášeli, co se nedá snést. Věz, že i takoví tu byli. Každý den byl a bude jiný. Stejný je pouze význam stop zanechávaných tvými činy. Táhnou se k zkouškám příštích dob. Nelze je ukrýt pod listí výmluv, co jsme tu navršili. Jen pravda skvrny vyčistí. Přiznejme, takoví jsme byli.
2: Michale, díky.
3: Tak teďka.
2: Díky za váš čas, díky za rozhovor a rozhodně vnímaví posluchači a diváci se mají na co těšit. Takový jsme byli na finále.
3: Děkuju.

Tolik bět, tolik zbabělosti, tak málo víry v onen čas.

Jedna hodina, skoro 4 minuty a až do 2 hodin hudební novinky. Australský zpěvák, herec a model Troy Sivan už má 4. studiovou desku. Američan Alex Warren teprve 2. Pokud se vrátil od dětských songů zpátky k dospělákům. A Dua Lipa luxusně recykluje svůj hit Training Season. Ještě nás čeká divčí pop-punková skupina Linda Lindas a jejich krajanka, americká písničkářka Ash.

0: Za chvíli vyrazíme na party. Australský zpěvák herce model Troy Sivan nechystal na 9. října album She's the Best. Na 4. studiovku nás poměrně nedávno lákal stejnojmenným singlem, který je poctou všem ženám, kterým děčí za směr, jakým se jeho život ubírá. Teď je aktuální track Party. Euforický song o tom, jak je skvělé ponořit se do taneční noci. Pozorné ucho si všimne odkazu na ikonický hit Music od Madony.
1: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party at

Jedna hodina 17, skoro 18 minut. Na dvojce posloucháte Noční proud. Zpěvák a skladatel Alex Warren nedávno vydal své druhé studiové album. Projekt Wild Child přinesl osobní zpověď věnovanou jeho zesnulým rodičům a kombinuje pop s velkým filmovým aranžemi. Klíčovým singlem se stala skladba Emerald Eyes, na které se slavným kytarovým riffem podílel legendární producent Nile Rodgers.

Emil Zajš na zásadním kytarovém riffu má za svou producent Nile Rodgers. Jeho rukama a ušima už prošla řada globálních umělců, například Madonna, Daft Punk, David Bowie, Mick Jagger, Beyoncé nebo třeba Duran Duran. Alex Warren novinku Emil Zajš představuje v rámci světového turné.

Pokiaľ sa po detském projektu Ovce na pohovce vrátil k tvorbe pro dospelé, kromne hokejové hymny a venku také sykl Ingenor. Jak sme práve slyšeli, dáva vzpomenúť na hudebníku v první veľký hit Vymlácený entry. Je zvukově vrstevnatý a dost poprokově šťavnatý.

Opravdu neděje se nic, skupina Zrcadla. Je 5 minut po 2:30, z dvojky vám proudí noční proud. V tuto chvíli zase jedna holka a hodně trendy, Dua Lipa. V roce 2024 bourala nejrůznější žebříčky s hitem Training Season. Ve speciálním balíčku v podobě EPčka Training Season's Over reaguje na nový zájem svých příznivců. Skladba se po víc jak roce vrátila do přehledu nejpřehrávanějších skladeb v desítkách zemí. EPčko nabízí ucelenou kolekci různých verzí této písně, včetně živého podání v rámci relase na BBC Radio 1.

Travis Scott za náma a firma ta další už o něco méně. Americká dívčí pop-punk rocková kapela z Los Angeles, Linda Lindas. Dívky se sformovaly před 8 lety, celosvětově prorazily v roce 2021 díky virálnímu videu z Los Angeleské veřejné knihovny. Tvorba Linda Lindas moderně oživuje devadesátkové hnutí Riot Girl a kombinuje klasický punk s powerpopem a prvky elektroniky. Právě vydané třetí album Gotta Get Out zachycuje kapelu ve fázi, kdy její členky opustily zavedenou rutinu a vůbec poprvé skládaly hudbu společně v jedné místnosti. A tady je výsledek.

Ukázka z nováreské skupiny Linda Lindas. Tematicky se točí kolem touhy po změně, osobním růstu a úniku od starého já. Zvukově a vizuálně pak celý projekt záměrně oslavuje lidskost a nedokonalost. Single Everybody Told Me je o rozpolcenosti mezi tím, co nám říká okolí a tím, co sami cítíme a chceme. Hudebnice se pokusili zachytit pocit tlaku, kdy se vám všichni snaží udílet rady o vaší budoucnosti, o tom, jak a co byste měli dělat.

Za 6,5 minuty budou 2 hodiny, zatím pořád na dvojce ještě noční proud. Ashlyn Wilsonka Ash je americká skladatelka, zpěvačka s charakteristickým indie popovým zvukem a silně osobními texty. Pochází ze San Jose v Kalifornii a její umělecké jméno je dětskou zkratkou křestního jména Ashlyn. K úspěchu jí v roce 2020 dopomohl Netflix a film tu All the Boys PC I Still Love You, kde zazněla její píseň Moral of the Story. Skladba, která otevřeně vypráví o těžkém rozvodu, se později dočkala verze, v níž protagonistku doprovodil bratr Billy Eilish, producent Finesse. Originální verze má dnes na Spotify přes 1 miliardu přehrání. Šmíchá moderní indie pop z prvky klasického popu 60. a 70. let a je to patrné i v novém singlu Stop the Waiting. Lehce připomíná skupinu ABBA.

Za 3 minuty ve 2 hodiny se na dvojce po nočním proudu můžete poslechnout reprízu pořadu Hvězdné návraty. Půl hodiny před půlnocí rozjede další noční proud, další díl nekonečného hudebního seriálu Miloš Skalka. Příjemnou noc a úspěšný den přeje Jitka Benešová.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám společnost dělá Dvojka, jsou 2 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Střední Čechy.
3: Hvězdné návraty.
4: Humor je skvělá věc. Pokaždé máme pocit, že je ho ale nějak málo. Také se říká, že je kořením života, jenže každý má rád jinak ostré, sladké nebo kyselé. Přesto doufám, že si v další hodině najdete pro sebe kousek toho svého i humoru. Postará se o to opět jedna hvězda českého herectví. Prima poslech přeje už dopředu váš průvodce Patrik Rozehnal. Dámy a pánové, dovolte mi pro dnešek představit úžasného gentlemana, kterého milovala kdejaká dáma.
5: Dáma, která dnes odpoledne na Národní třídě ztratila přitažlivost. Nechce o ní přihlásí v Ústavu antiky Akademie věd.
4: Doufám, že vás přitáhne další díl našeho seriálu o skvělých českých hercích. Jeden vám chce něco říct.
5: Hlásání.